zu sehr.

s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec, je vokej.

zpátce tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam je.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Maličký námořník krabičce odmítla.

Chtěl jsem dnes začít nějakou aktuální pralostikou, ale zapomněl jsem se podívat, která by to mohla být. A tak řeknu na úvod to, co jsem vymyslel sám a co podle mne stále platí. Oldies, to je hudba, kterou prověřil čas a která nikdy nesklame. Zatím si stojím. Právě k poslechu Oldies vás zvu já, Jirka Tieftrunk, technicky podporovaný mladým a talentovaným mistrem zvuku Vojtěchem Dluhým.

To byl pohled do britské Top Ten přesně před 43 lety. Novinkou v ní byl hit skupiny Electric Light Orchestra Sweet Talking Woman. Je o nepolapitelné sladce mluvící ženě, která zřejmě nechce být nalezena. Vocoder, který měnil hlas do robotického zvuku, byl tehdy v módě. Nepíšete si ani o blues, ani o reggae, tak jsem se rozhodl, že pro větší pestrost pořadu vyberu něco sám.

Zaspíval vám Muddy Waters, průkopník chicagského blues, který se na jihu naučil napřed na harmoniku a potom také na kytaru. Do Chicaga přišel v roce 1943, oba songy mu tam na přelomu let 1953 a 54 složil Willie Dixon. Podle jejich názvů je jasné, že jsou to naprosté protipóly. Zatímco Hoochie Coochie Man je bezbřehá erotika, I just want to make love to you je prosba o lásku.

Zmínil jsem také reggae a vybral jsem britskou skupinu Greyhound. Black and White i Moon River jsou samozřejmě remakey, pozor, nikoliv cover verze, ten termín znamená něco jiného a používá se nevhodně. Bílí a černí, to je stále živé téma, jen dnes, aby si člověk už raději dával pozor na pusu. A pokud jde o Moon River, vybral jsem singlovou verzi, kterou nám často hrávala rozhlasová.

Pavel Dovák dospíval původně filmovou píseň Žofie, text mu napsal Jiří Štajdl. Doprovázeli ho pánkovci a točer řízený Josefem Vobrubou vydal Suprafon jako B-stranu singlu v roce 1966. Anglický název písně What's New Pussycat na něm sice uveden není, ale je to tak známý hit, bodující tehdy v žebříčcích, že je skoro zbytečné dodávat, že vám teď zaspívá Velšan Tom Jones. What's new, pussycat?

Když jsem nedávno vybíral z alba Toma Jonese Delilah z roku 1968 píseň One Day Soon, padl mi do oka a také do ucha song Laura. A to hlavně proto, že název originálu pokračuje slovy What's he got that I ain't got. To ain't mi naznačovalo, že to bude nejspíše americká angličtina a nemýlil jsem se. Autory té písně jsou manželé a country umělci Leon Ashley a Margie Singleton.

Lauro, vzpomeň si, co všechno jsem ti opatřil, spočítej šaty ve svém šatníku, máš moji šekovou knížku. Přesto si byla s jiným. Co on má a já nemám? Musí to být něco, bez čeho jsem se narodil. To zpíval Tom Jones a vy možná tušíte, co to může být. Do dvojice jsem přidal píseň Flower of Love, kterou zaspíval a se kterou v roce 1968 také bodoval autor Lori, už zmíněný Leon Ashley.

Mladým posluchačům její jméno možná už nic neříká, ale ti starší neomylně vědí, že právě dospívala Judita Čeřovská, a to píseň Dlouhá bílá noc. Doprovázeli ji Pankovci a Vlachův orchestr, textovala Jiřina Fikejzová, vydal suprafon jako bestselleru singlu v roce 1966. Původně je to filmová melodie a v zápětí píseň, kterou jako první naspíval, a to velice úspěšně, Frank Sinatra.

Lépe to tehdy pro Franka Sinatru dopadnout nemohlo, single s tou písní byl jedničkou po obou stranách Atlantiku. A bylo to v době působení mnoha rockových skupin a solistů opravdu pozoruhodné. Prostě silná popová melodie a bezchybný pěvecký výkon si své posluchače vždy najdou. Teď něco podle hudebního kalendáře, vybral jsem 16. říjen a Tuzemsko.

16. října 1984 zemřel trumpetista, malíř a zpěvák Jiří Jelínek, proto jsem zařadil jeho a Kubernátův klobouk ve křoví. Ve stejný den se v roce 1934 narodil hudebník, skladatel a aranžér Zbyšek Bitmar. Potkal jsem ho v rozhlase jen jednou a zeptal jsem se ho tehdy, co je to za zajímavý nástroj v jeho písničce Holka jako lusk. Mrkl na mě, usmál se a řekl, pěkné, že? No, to je pikola.

Porovnávám po třetí, Pavel Bobek zaspíval píseň Vzduch, který dýchám. Doprovázela ho studiová skupina řízená Františkem Ringem Čechem, vydal Panton v roce 1977, a to na EP desce. Autorem textu je Jan Krůta, nevím jak vám, ale mně v něm chybí to podle mne důležité, co slyším v originálu The Air That I Breathe skupiny The Hollies. Nějak konkrétněji to anglické And I Love You.

Připomínám, že jsem vytvořil databázi u nás známých instrumentálek. Chcete-li nějakou slyšet, ale neumíte ji pojmenovat, zkuste mi napsat číslo od 1 už do 583, třeba se trefíte. Můžete mi také poslat svůj tip, která by v tom seznamu neměla chybět. A protože přesně před 50 lety zemřel Gene Vincent, mám tu teď jeho Lotta Lavin z roku 1957.

Pište na poštovní adresu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerla 2, 702 00 Ostrava, na e-mailovou oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Mluvil jsem o instrumentálkách, na závěr tu jednu mám. Američana Ella Hurta a jeho hitový remake z roku 1965 Fancy Pants. Mějte se hezky a dávejte pozor, nenachladněte, po svaté Tereze už prý mráz po střechách leze.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začínáme. Patrik rozehnal u jednoho mikrofonu, u toho druhého už se ho přesunul ke svým ústům a byl i blíž k nám všem, co posloucháte. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
2: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne či podvečer.
1: Ano, podzim hezký. Podzim.
2: Ano, ano, já jsem si společně s klasikem říkal, když jsem kráčel tím popadaným chodníkem, tak jsem si říkal, podzim už platí listím svou útratu.
1: A na podzim s námi můžete vyrazit i do divadel na Moravě, i v Čechách. Řekneme vám víc o Humoriádě na cestách.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě a dnes už jsem to prozradil, hostem Jiří Ptáčník. Patrik Rozehnal se ho ptá, co vybereme pro posluchače jako první ukázku, s kým.
1: Já se moc těším, protože sáhneme do archivu. Jmenuje se to Balada na A. Je to kabaret z roku 1975 a uslyšíme geniálního herce pana Karla Högra.
2: Pan táta Franta Haštal, náramná mazavka, spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z Kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva, a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka Haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna, a dala chasám na dlabat. Bác, padla rána. Pan táta Haštal zná dát na frak. Hajná Haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprlata má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták. Ta babka straka, ta maškara stará, ta bachrata almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.
0: Ze samohlásek jenom prostě to Ačko tam pořád dominovalo.
1: Ale to teda, jako kdo to napsal, by mě zajímalo, protože to není jednoduchý, ono to všechno dávalo smysl, že?
0: Ano.
1: A pan Högr to říkal úplně úžasně, úplně báječně.
0: Tolik slov, která tím oživila až knižních a člověk přemýšlel, že je zná,
1: ale
0: že je. Ano, ano, krásně se to povedlo. Jak ty vnímáš Karla Högra?
1: Je. No, úžasně. Já jsem měl tu kliku, že jsem se s ním potkal, protože když jsem přišel na školu, já byl na Damu od roku 66 do roku 70 a to byla taková ta pohnutá doba, která se jak eskalovala 68. rokem. No a pan profesor Lukavský a on byli odejiti. Hmm. Ale odešli a vzala si je FAMU. A my jsme v té době měli, tuším, že to bylo Tak ve třetím ročníku jsme chodili na FAMU na herectví před kamerou, takže jsme se s oběma pány, s panem profesorem Radovanem Lukavským a s panem Karlem Hegrem potkali a poslouchali jsme jejich vyprávění a dívali jsme se na filmy, které nám oni doporučovali, protože tam samozřejmě byla promítací síň, takže jsme se probírali historii filmu.
0: Já myslel, že vás učili zaujmout a zahrát kamennou tváří, protože oba pánové teda byli známí tím, že dokázali jenom tím minimem zahrát.
1: No jo.
0: Proto je vybrali právě do tohle předmětu na FAMU.
1: Ano, no ne, totiž ono v podstatě, já tak jako, když se dívám na to a říkám si, co mě okouzlilo na lidech, nebo to je jedno, jestli jsou to dámy nebo pánové, tak je to vždycky jako, že to není obličejování, ale je to v očích. No. Že vlastně minimem prostředků oni dokážou sdělit to, co prožívají, to, co jako, že jsou tou figurou a to je to, co nás fascinuje, že jo, protože kromě toho, že to jsou osobnosti už jako když přijdou nebo když se postaví k mikrofonu,
0: ale
1: tak
0: jak se to naučíš? Ty oči jsou...
1: To se nenaučíš.
0: Pořád, ale stejné. Panenky, ne, zornice, barva nejsou. Je stejná. Ne, tak ne, co ne, měníš? Ne. Zakřivení víček nebo vrázky pod očima? Co?
1: Ne, to se zrcadlí v očích.
0: Jak?
1: To, no, já nevím, kdyby si se potkal s Jiřinkou Bohdalovou třeba, tak ona má v sobě skrytý dítě a umí být radostná a radovat se jako dítě. V ten moment, když se jí něco líbí, tak ona se změní, ten obličej se změní, ty oči začnou svítit a jiskřit a to je to, co ta kamera má prostě ráda.
0: Jo.
1: To je, a to je taky stavbou obličeje. Samozřejmě, že v tom musí jako něco být. Tohle to byly úžasné herečky. Jako byla Slavka Budinová, tam měla taky krásné oči. A tam bylo všechno. Že v podstatě nebylo žádný... Jana Brejchová, že jo? Hmm. To byly oči sami, že? Hmm.
0: No tak když jsi mluvil o těch očích Jiřiny Bohdalové, můžu ji nabídnout v něčem podobném, jako tu měl Karel Heger.
1: Super.
0: S Juliem Satinským Scénka na P. Zase tam bude nominovat Péčko. Můžete si dopřát. A když už teda máme Julia Satinského zase, tak já to taky zkusím tady to nějak vyberu z těch ukázek, co máme jeho a Milana Lasicu s ním. Takže koho si vyberete? Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou nebo Milana Lasicu s Juliem Satinským? Já vám to zamotám tu hlavu. A vy si tedy vyberte na telefonním čísle 731 800 900 svou dvojici, kterou preferujete v tomto prvním dnešním souboji. Volat můžete a můžete i psát na číslo 90 011 04. Humor mezera A pro Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou, Scénka na P, nebo Humor mezera B, pak je to hlas pro povídání o sportu s Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Je to teď na vás.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme ještě s vašimi hlasy do éteru, teď znějícími, a věnujete je buď Julio Satinskému, to v každém případě, ale buď s Jiřinou Bohdalovou nebo s Milanem Lasicou. Je tam v obou ukázkách, ale má někoho jiného za partnera. Buď tedy Scénka na P, nebo povídání o sportu. Čemu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte na telefon 731 800 900, když mluvím množném čísle, myslím tím i Jiřího Ptáčníka, který je tu se mnou. Kdo tedy volá? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Ptáčníka.
3: Ano, my vás taky.
4: A hlasoval bych pro pana Satinského s paní Bohdalovou.
2: S paní Bohdalovou, takže varianta A. Dobře, děkujeme.
3: Díky.
2: Kdo další tam je?
3: Naschledanou.
2: A dobrý den zároveň.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Aleš, aktuálně od Opavy. Oba vás zdravím, pánové. Ano. Já bych teda poprosil paní Bohdalovou, a jenom jestli můžu, jak pan Ptáčník říkal o těch očích, tak já zase tady tenhle ten pořad poslouchám, protože v hlase zase slyším prostě ten úsměv, jo, tu pohodu a tohle a člověk to slyší a prostě je takový optimističtější. Jo, dnešní doba je taková vše složitá, jo, tak aspoň nějak si trošku
3: tak
5: zlepší.
3: To je prima. Máte pravdu, protože tady oči nejsou k dispozici.
2: Ano, děkujeme za to.
5: Díky. Slyšet prostě, že ta pusa je v úsměvu a prostě je to nádhera.
3: Tak
5: takže
3: prima.
5: Vás zdravím a všechny posluchače a přejím teď vysvítlo sluníčko, takže slunečný krásný den.
2: Vám ano. Šťastný dojezd, děkujeme, mějte se hezky.
3: Jo, ano, šťastnou cestu.
2: 731 800 900, kdo je tam v této chvíli na telefonu a vybírá si. Vítejte u nás.
3: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
3: Ano, zdravíme.
6: A zdravím vás oba zdraví. Háček bylo až.
2: Dáte Bčko.
6: Tak bych si dal Bohdalku ze Satinským.
2: To je Ačko, dobře, no tak jo, ale přiklonil jste se na stranu vítěznou.

0: prosím přesně.
1: Přesně. Příznaky. A. Kalendář. Příznaky, přesně prosím, předně patologické proměny. A. Pondělí. Průjmy, problémy pajšlu, půterý, potíže páteře, postupující paradentóza, platfus, paní primářko, prtek pic. Pak počínající pepka, postupné pitomnění.
0: Pane Plecitý, potlačte poněkud představy. Přesněji, podle pravdy.
1: Přestávám pít.
0: Podle pravdy.
1: Přestávám pít. Přesto.
0: Přesto.
1: Presto. Pianissimo. Promiňte, pitalština. Přesto potíží přibývá.
0: Pane Plecity, prostudujte pilně pravidla preventivní péče, pečlivé předstení, postačí...
1: Telefon.
0: Pardon. Primářka Pavla Pisklevá. Patriku Pusinko, poslouchám. Proč příště? Potvora přízemní. Patrně poslouchá pomluvy. Patriku, plánu, Patriku, pusinku, pátek popolední, pusinku, proč posloucháte?
1: Bude pífat.
0: Pokračujte, prosím. Pokračujte, prosím.
1: Polikám prášky. Prášky, panikařím, provázím pohnutě pohřby přátel a potřebuju poslední pomazání.
0: Poslední pomazání, pane Plecitý, předčasné. Pane Plecitý, přijdete posledního prosince popolední. Platí?
1: Perspektivné potíže, paní primářko.
0: Příznivé. Pěkně poslouchejte. Pán po padesátce polehává. Příšerná představa. Proč polehávat? Polikat prášky? Plakat? Potlačte pochmurné představy. Překonejte příkoří páchané přírodou. Pozvedněte prapor pokroku. Potvrďte pověst průkopníka, pracujte!
1: Perfektní prognóza, promptně provedu. Potlesk!
2: Další písmenko. No,
3: a to je přitom takový jako ochechulozní písmeno, to P,
2: no,
3: že?
2: Ano.
3: A přitom všecko úžasný, no.
2: Perfektní,
3: úžasný, no.
2: Podařilo se. No. Dobře, snad to dobře půjde i na Humoriádě na cestách, na kterou vás chceme pozvat, už jsem to zmiňoval. Na začátku Jirko je s námi taky zažil, takže ví, ano, že to ano. Jsou příjemné a pohodové výjezdy.
3: Moc krásně.
2: I letos nás čekají, začneme v listopadu a až do toho předvánočního času s vámi vydržíme v různých divadlech po celé naší zemi. Ta první zastávka bude v Brně v divadle Radost, kde budeme 4. listopadu. A na stránkách humoriada.cz už teď můžete rezervovat vstupenky. A učiňte tak co nejrychleji, pokud to do Brna nemáte daleko, nejste-li tedy přímo z Brna, protože už nám ubývají. A stojí to za to přijít se na nás podívat. Dorazí Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat vám bude Bohuš Matuš a taky Jana Chládková. I my se uvidíme, budeme pro vás každého z vás mít dárek v podobě knížky z edice Humoriáda. Autogramiáda vás čeká, to všechno, tedy od 18 hodin v divadle Radost 4. listopadu v Brně. A ten předprodej vstupenek je na stránkách humoriada.cz. O týden později a jeden den navrch, tedy ve čtvrtek 12. listopadu, budeme v 18 hodin zastavovat v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. S Naďou Konovalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem. Zpívat tam bude Ilona Čáková s Janou Chládkovou, i my se uvidíme, dárky stejné a vstupenky opět na stránkách humoriada.cz. Dalšími zastávkami, které už teď víme, že budou, zatím se neprodávají vstupenky, ale víme, že tam zamíříme, bude třeba

Pelhřimov, Plzeň a taky Mariánské Lázně. I tam se na nás můžete letos těšit s Humoriádou na cestách. Tak rychle na stránky humoriada.cz, ať si zamluvíte vstupenky a pak se společně na závěr taky pobavíme na závěr tohoto roku v listopadu a v prosinci. Za malou chvíli, Jirko, budeme vybírat další ukázku. Bude to na tebe, tak přemýšlej a my vysíláme pro vás dál váš oblíbený zábavný pořad s názvem Humoriáda. Teď skupina Miraj, vedle tebe usínám.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda v plném proudu, ta dnešní je s Jiřím Ptáčníkem. Jaké jméno vybereš ze seznamu, kdo bude mluvit, kdo nás pobaví?
2: Pokud vám to nevadí, sahneme opět do archivu a vybereme všechno party z roku 2021 a uslyšíme Richarda Genzera a Karla Šipa.
1: Ano, Richarda Genzera jako prodavače palačinek.
3: No a ještě bylo zajímavé, jako že jsem tam začal někdy v květnu.
4: No.
3: A ten stánek, jak byl zanebet, tak jsem se ho tam zametal.
4: Stánek.
3: No, jsem se zametal, já jsem si říkal, musím si to celý vyžrat od A do Z. Tak si to zametám a přišla tam nějaká paní a mě viděla, říká, ježišmarja, já vám vezla do záběru. Říkám, jak jste mi vezla, že vy tady něco točíte, nemáte ty kamery. Já říkám, jaký kamery? Ty tady, já tady zametám. Vy tady zametáte ve filmu? Ne, kurva, ve stánku. A ona koukala chvilku, nevězděla a odešla. Takže takhle to vlastně celý vzniklo.
4: Ale... Už jsi někdy předtím, že ti skáču do řeči, už jsi někdy předtím udělal jedinou palačinku?
3: Ne.
4: Nikdy?
3: Ne. Ne, ale jsem se na to koupil takový ten stroj. Na to je stroj.
4: Na palačinky.
3: No takový padá to jako dvě gramofonové desky.
4: No.
3: A teď jediný, co mě vlastně napadá, že je u toho strašný vedro. Co taky to, a ty to tam naleješ, to těsto.
4: Tu hmotu.
3: To těsto si dělám sám.
4: Jo.
3: Ono se dá koupit, já si ho dělám sám. Jestli chceš slyšet recept, neřeknu,
4: ne.
3: Bojoval jsem na tom měsíc.
4: Ano.
3: Koukal jsem se na YouTube na všechny fajery. Co to dělají, udělal jsem vždycky těsto podle nich a nešlo to. Ono a ty musíš vzít takovou tu, máš takovou tu, takový to téčko a musíš lehkým pohybem v podstatě...
4: Já to jako... nechci nikdy dělat, mě to nevysvětluje, jak se to dělá.
3: Ale ne guláš, lehkým pohybem, no. Jako houslista v podstatě a uděláš krásnou tu tenkou palači.
4: Ano. A teďka nastal ten okamžik, kdy jsi měl prodat první palačinku.
3: Já si styděl.
4: No.
3: Ne, že jsem to já, ale že jsem si styděl říct o ty prachy.
4: Cenu jsi si stanovoval sám?
3: Cenu jsem si stanovoval takovou lidovou, abych nemusel vracet.
4: To se smí?
3: Já nevím, máme demokracii, tak jsem to nějak takhle jako zvládnul.
4: Jo.
3: No a takže tu první, takže než jsem se odhodlal říct někomu o ty peníze, tak jsem jich asi 10 rozdal zadarmo. Jo, že to jako reklamní akce. No a pak jsem si teda řekl, tak mi to dali dobrý. Takže teď už to jako jde.
4: Nemůžeš přemrštěně přeci, tak jako všecko má nějaký hořejšek a dolejšek.
3: Dobře, já nejsem normální ten, ne, já mám 4 TT. To je normální stánkař, OK, ale tady prostě... Čtyřikrát jsem byl u Šípa.
4: No,
3: víš, jasno. Tak to nemůžeš, to chceš dát za korunu, to ano, nejde.
4: No tak jako,
3: no, to ne.
4: Můžeš to říct, jak to vytříneme. No, kolik je u tebe jedna palačinka?
3: Já jsem to dal, aby mi vždycky nechali, tak jsem ji dal za 90.
4: Za 90?
3: No, to je lidová cena.
4: No.
3: S marmeládou za 70. A přišla paní, já nech zapomněl, ne? A dal jsem jenom s marmeládou. A řekl jsem jí 90, protože byl fofr nějaký. A říká, tady máte napsáno 70. Já říkám, ale já jsem vám to zacáknul pomerančem.
4: 90.
3: Ale jak děláš, jak jsi stánkař, tak se s tebe stane rovnou zloděj.
1: Richard Genzer jako prodavač palačinek, tak co ty a palačinky?
2: Palačinky, no.
1: Dělal jsi je někdy? Nebo máš
2: Ne. Moje bábinka dělala úžasný palačinky. Já jsem je miloval jako dítě, ale vzhledem k tomu, že jsem od určitého věku teda zanevřel na sladký, teďka se tak, jak se přiblížil zase určitý věk, tak se tak jako malinko, ne že bych jako
1: se holdoval. Se přikláněl k té chuti?
2: Úplně jsem nepropad, ale jako něco si dopřeju. Ale takový palačinky, jaký dělala moje bábinka s rozinkama a s takovým krémem. A teď jako ty palačinky byly, že bylo skrzně vidět Prahu. No to bylo úžasné, ale byla vůbec báječná kuchařka.
1: Vidět Prahu. Bábink.
2: No.
1: Aha, večerní.
2: No to, ona bohužel teda neměla takový výhled z okna, ona měla do dvora.
1: Ne, já myslím, že přes to byly noviny.
2: Možná
1: to je taky u některého těsta
2: možná,
1: se říká,
2: že jsem si nevšiml.
1: Jo, to má být utaženého štrudlu zase, že přesto má být vidět a možnost číst si noviny.
2: No. Říká se, proč se to musí tahat.
1: Ano,
2: to zase uměla moje máma perfektně. Takový to těsto, že to bylo prostě křupavý, krásně a přitom tenonký.
1: když už jsme u jídel, tak prosím vás, pochoutkovirok.cz, tam hledáme recept desetiletí, teď jsme v Humoriádě.
2: Ano.
1: Richard Genzer, když ano. se řekne tohle jméno, co tobě se vybaví jako první? Stardance, tanec,
2: to určitě,
1: nějaká práce s ním,
2: to určitě, tak já si ho samozřejmě pamatuju ještě v době, kdy byl v Únu, kdy tancoval v Únu.
1: No.
2: To vlastně
1: ještě... ty barevné přiléhavé kraťásky.
2: Tohle mi nějak nevytrhnulo na mysli, ale...
1: Svítivě, žlutý nebo zelený.
2: To už nevím, to bych nedal dohromady, ale v každém případě, jako když se, oni byli zjevení, že jo, když se objevili, oni tancovali úžasně po takovým tom, když Helenko, pojď umyjeme okna, jak se, byla choreografie, tak jako oni přišli a vtrhli jak vichřice, že jo. Byla to radost celeně koukat, no. A pak jsem samozřejmě odkryl v dalších, a do dneška jeho pohotovost a jeho ostrovtip, on je velmi, velmi jako, je radost se na něj koukat a radost ho poslouchat, no.
1: Poklona tedy pro Richarda Genzera může tu být ještě jednou s Michalem Suchánkem a jejich Silvestr u Kopečkovic ze Silvestra Televize Nova. A nebo si dáme rady, jak odpovídat na dopisy. Radit Karlu Gotovi bude Miroslav Horníček. Může. Zdali bude opravdu, je na vás. Vy si totiž vybíráte další ukázku do pořadu zvaného Humoriáda, a to formou buď SMSky, kterou posíláte na číslo 900104. Humor, mezera a tohle heslo, když pošlete, tak tím hlasujete pro Richarda Genzera s Michalem Suchánkem. Pokud pošlete na to číslo heslo Humor, mezera B, bude to hlas pro Miroslava Horníčka s Karlem Gottem. Stejně tak, ale nám můžete samozřejmě volat i přímo do studia sem k nám, kde je jako host Jirka Ptáčník, a to číslo je 731 800 900. K tomu Helena Vondráčková a její zblížení. Tak do toho, ať sbíráme vaše hlasy.
0: Těšíme se. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím pokračovat? Tak nám poraďte tedy. Richard Genzer, Miroslav Horníček s Karlem Gottem jsou ve hře a na telefonu jste vy, co voláte, co jste se rozhodli přidat svůj hlas. Povídejte, koho byste rádi slyšeli. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím, Petr ze Zdolnek.
2: Ano.
3: Zvlášť Juru zdravím.
2: Děkuju, já vás
3: no
2: taky.
3: Chtěl bych poděkovat té děvčici, co mě zdravila z Kroměříža v pátek. A jinak bych si dal Horníčka.
1: Dobře. Zapsáno a děkujem. Kdo další?
2: Naschle.
4: Dobrý den, tady je František z Javorníku. Já vás tam zdravím, zdravím Patriku, zdravím taky pana Ptáčníka. Já bych si dal Horníčka.
1: Dobře.
2: Děkujeme a zdravíme do Javorníku.
1: Ano. Dobrý den dalšímu.
2: Dobrý den.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a též hlasuji pro pana Gotta s panem Horníčkem. Díky.
2: Děkujeme.
1: My taky děkujeme samozřejmě za tenhle hlas do Humoriády a všechny ty hlasy rozhodly i co byly během písničky poslány a vyřčeny po telefonu. Miroslav Horníček, Karel Gott, jak odpovídat na dopisy.
6: A teď ještě jedna taková choulostivá věc. Padne dotaz a já sice vím, jak odpovědět, ale... Chápete, já nevím, jak bych to řekl.
7: Tak, jako nechcete tu odpověď zveřejnit. Jo? Takový choulostivý, háklivý, přímo háklivý dotaz. No to bych musel mít konkrétní příklad, já nevím, co se vás
6: ptají. Já jsem si tady přinesl takový od tazatelky, takový dopis.
7: A, tazatelka se táže, co ona to dělá, ona se přímo táže, tazatelka. Ano, Želešice u Brna, tazatelka Jožina se tady táže, ano. Pane Gott, slyšela jsem, že na jednom ze svých zahraničních zájezdů jste se nám zasnoubil s jednou princeznou z Lichtensteinska.
6: Ano, ano.
7: To se ptají lidi.
6: I takovýhle věci chtějí lidi vědět.
7: Na mě ne.
6: A co já na to?
7: No, co vy na to?
6: A co já na to teď?
7: Jak to, co vy na to?
6: No jako, ptám se vás, co vy na to, jako co já na to bych měl teď.
7: A jo, takhle, ano. Tak co já za vás na to? No tak já bych to řekl tak, já bych řekl, milá tazatelko, bych řekl, že milá tazatelko, než vám zodpovím váš velice zajímavý dotaz, tak bychom se my dva museli dohodnout, čemu vy říkáte Lichtensteinsko, čemu vy říkáte princezna, čemu vy říkáte zasnouben, jo? A to už bych toho trošku zamotal tím pádem, řekl bych, na svých zahraničních zájezdech samozřejmě dostávám řady nabídek a moje znalost cizích jazyků mi nedovoluje sledovat, k čemu ty nabídky jsou a dokonce ani jestli na ně odpovídám kladně nebo záporně. Takhle bych to řekl a řekl bych, podívej se, já pokud jde o zahraniční jazyky, zodpovídám jen za to, co zpívám. To, co říkám, za to nezodpovídám, natolik ty jazyky neovládám, jo? Takže pokud jde o zpěv a pokud jde o cizí jazyky, bych řekl, a o ženy, především o ženy, tak bych řekl být váma toto, pokud jde o ženy, zatím, ať štíhlá nebo oblá, ať blondýna anebo bruneta, ať inteligentní anebo krásná. Zatím je každá jiná, než chci.
6: Já.
7: No a zpíváte a jste z toho venku. No.

0: No já bych řekl, že máte takové absolutorium, že teď bych vás klidně pustil na ten tenkej led samotního už a že byste mohl odpovědět komukoliv, na cokoliv, kdykoliv a dokonce kdekoliv. Já bych teď navrhoval, prosím, teď ho v tom nechám samotné. Poslední dotaz, anebo respektive první dotaz vlastně na Karla Gotta, ale na něj teď přímo tedy. Prosím.
1: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou z Lichtnajska?
0: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou, to jsem já taky zvědav. Lichtnajska, no. Sám, teď to, Karle, úsměv napsal, úsměv.
2: Ano.
0: A teď, jo?
2: Prosím vás, nejste vy náhodou z Valašska? Totiž to je typicky valašská otázka. V poslední době padla asi 7krát. Vždycky na Valašsku. A když ne, tak to byl nějaký Valach, který se tázal. Lichtenštejnsko, to je krásná zemička. Byl jsem tam poslán, tedy obeslán. A ten den jsem ovšem zpíval někde úplně jinde, takže jsem se tam nemohl dostavit. V Rio de Janeiro to bylo slavnostní večer. Ten den se tam přistěhoval Pelé.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Taky se ve své době třeba hlasatelské odpovídá na dopisy, co ti chodili.
5: Jo.
4: A taky odpovídal dětem někdo učil, nebo si to jel podle svého?
5: Jo, ono jí zase nebylo tolik. Jako, tak závratný jako krabice neříkej. Na boty stačila.
4: Jo, na měsíc.
5: No, velice jsem jako dbal na to, abych všem odpověděl. Poslal jsem fotografie a tak. Jak povídal jednou Saša Hemala, když viděl tu fotografii, jak mi říkal, co to děláš? Já jsem říkal, no, odpovídám tady na dopis a posílám fotografii. Ukaž mi to. A když viděl tu fotografii, říkal, a ten fotograf ještě žije?
4: Jak to bylo v té době? To jste si museli ty fotografie sami zajišťovat, nebo to nějak se televize už tehdy o to starala?
5: Třeba? Starala se o to televize a my jsme měli vlastně k dispozici, to byl televizní fotograf, tam nás fotil ve studiu a nebylo to teda ve Vejškovce, odkud jsme vysílali, ale bylo to na OTNC, což je oddělení televizních novin, to se jmenuje, nebo říká se tomu pořád OTNK, i když je to vlastně už dneska, to nejsou televizní noviny, že jsou to události. No takže jsme navštívili studio a ten pán nás vyfotil a vyretušoval. No my jsme opatřili ty fotografie podpisem a posílali.
4: Tak dobrá, ne teď fotografie, ale hlasy budou samozřejmě posluchači posílat sem k nám do Humoriády a těmi rozhodovat, čím uzavřeme dnešní vysílání Humoriády. Jestli ještě tím povídáním, jak se odpovídá na dopisy s Miroslavem Horníčkem nebo Karlem Gottem a říkám si, co kdybychom prodědali tam v tom seznamu je Sabina Laurinová.
5: Ano, natáčení s Francouzi, Silvestrovský kufr.
4: Ano. To je ukázka z něj. Varianta B. Ačko Miroslav Horníček a Karel Gott, Bčko Sabina Laurinová a vyhlasujete buď SMS-kou na čísle 90 01 04 s těmito hesly, anebo nám to prostě zavoláte na telefon 731 800 900.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsme tu s vámi s Humoriádou, vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Tak kdo tam je? Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
1: S Jirkou Ptáčníkem.
3: Petr ze Zdolnek, zdravím všechny přátelé Humoriádníky a chtěl bych si připomenout kufr.
1: Dobře, Sabina Laurinová dostala bod, kdo další uděluje?
2: Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, ten Ptáčníku. Dobrý
2: zdravíme
4: den,
2: do
4: Ivan
2: Krvin.
4: Patriku. A já hlasuju pro Miroslava Horníčka a Karla Gotta.
2: Dobře,
1: ti to vyhráli, musím říct. Takže odpovědi na dopisy budou tady.
5: O teď se skutečně můžete ptát na, odpovídat na všecko, na kterékoliv dotazy, protože tahle odpověď byla, já nevím, jak bych to řekl, ale tahle odpověď byla skutečně vyčerpávající. A jak to tak vidím, pro oba.
6: Ale ne, pro všechny. Jo, pardon, já jsem zapomněl.
5: To já taky někdy zapomenu. Mluvit nezapomenu, já napít se zapomenu.
6: Já bych vám chtěl poděkovat za tak cenné rady, které jsem dostal. A hlavně já jsem dlužník a zůstanu dlužníkem, protože neznám věc, ve které bych já mohl poradit vám ještě.
5: Myslíte, že ne?
6: No.
5: Karle, já bych to řekl takhle, helejte. Když je člověk mladý a není hloupý, tak se má učit od všech starších. A když je člověk starší a není hloupý, tak se má učit i od některých mladých. A jedním z nich jste pro mě vy. Já děkuju.
6: Děkuji.
5: Prosím vás, poslední dotaz, já tady nechci vyrušovat, tady se spíš zpívá, ale poslední dotaz, kde je tady
6: tam
5: východ?
6: A tam.
5: Ano, děkuju.

0: Humoriáda.
1: Jsme na konci, co zbývá dodat? Třeba nějaký vtípek ještě.
0: Jo, dobře, rád. Slyšel jsem, líbí se mi, doufám, že ho nezvojitím. Tak, pozdní hodina, krásná, velká, luxusní vila a majitel vily, lehce ovíněn, s hostem prochází vilu a ukazuje mu různé pokoje. A dojdou do knihovny, kde se podává káva, je pozdě už v noci, a tam je obrovitý gong. A ten host říká, prosím tě, proč tady máš takhle velký gong? Říká, ne, to není gong, to jsou mluvící hodiny. Prosím tě, jak, tak mi to ukáž. Vezme paličku, rozpřáhne se a třískne do toho gongu vší silou, takže se celý barák otřese. A z vedlejšího pokoje se ozve, co to děláš, vole, když jsou 3 ráno.
1: Vážení, Humoriáda na cestách a další vtipy i na ní objednávejte vstupenky na adrese humoriáda.cz. Mějte se hezky.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Soukromý investor nepočítá se stavbou multifunkční haly v Olomouci. Šumperské muzeum dnes zve na den archeologie. Basketbalisté Olomoucka prohráli v Pardubicích. Bude polojasno a teploty do 16 stupňů. Pěkné brzké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Skupina Kredita znepočítá se stavbou multifunkční haly v ulici Velkomoravská v Olomouci. Projekt převzala od soukromé developerské společnosti Redstone. Na stavbu arény měli město a Olomoucký kraj přispět developerovi dotací téměř 2,5 miliardy korun rozloženou na 30 let.
2: Olomoucká primátorka Miroslava Ferancová z Hnutí ANO řekla, že o stanovisku nového investora zatím oficiálně neví.
3: Samozřejmě ten vývoj může být všelijaký, můžou se objevit nějaké dotace, může se objevit nějaký další investor, já to neumím dneska říct. Jedna věc je jistá, že tady bez Redstoneu a bez Kreditasu zatím tady vlastně není nikdo, kdo by se do takového velkého projektu chtěl pustit.
2: Podle písemného vyjádření mluvčí Kreditas Group Lucie Brunclíkové byla hala jen jednou z možných variant. Společnost se chce soustředit na dlouhodobě ekonomicky udržitelné řešení. V místě počítá s vytvořením moderního prostředí pro bydlení s odpovídajícími službami a veřejným prostorem. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Do velkého rybníku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku se vrátili po jeho revitalizaci první ryby. Jejich vysazení bránilo dlouhodobé sucho, kvůli kterému se rybník v zámeckém areálu nedařilo naplnit. Aktuálně je u hráze alespoň 1,5 metru vody, řekl to kastelán zámku Martin Váňa. Pracovníci Vlastivědného muzea v Šumperku připravili při příležitosti Mezinárodního dne archeologie program pro školáky a rodiny s dětmi. Akce se koná dnes od 9 hodin v areálu Pavlíni na Dvorách, říká mluvčí muzea Eva Valová.
4: Součástí programu jsou ukázky pravěkých řemesel. Lidé si budou moci vyzkoušet dávné výrobní postupy či pravěké umělecké techniky. Novinkou jsou pak komentované prohlídky archeologické části stálé expozice s archeologem našeho muzea.
1: Sport.
0: Basketbalisté BK Olomoucko v předehrávce 13. kola Národní basketbalové ligy prohráli v Pardubicích 61-88. Zaznamenali tak 6. porážku z úvodních 7 zápasů sezóny. Více než 11 minut na hřišti dostali 4 mladí hráči z lavičky. Trenér Matěj Musil tím ale porážku a množství ztrát omlouvat nechtěl.
5: Za ten druhý poločas jsme konečně byli schopni držet nějaké ty taktické pokyny, co jsme si dali, ale bohužel ten první poločas rozhodl zase naše chyby a když se na to tak dívám, tak bohužel zase 21 ztrát, což je ano, uměrné k tomu, že sbíráme zkušenosti s mladými hráči, ale na druhou stranu nedá se s ním vyhrát zápas, jednoduše.
1: Počasí.
0: Dnes na střední Moravě čekejte polojasno, přechodně oblačno, ráno se lokálně objeví mlhy. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách 6 až 10 a povane slabý severní nebo proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Opatrně projíždějte po dálnici D46 na 29. kilometru za Držovicemi ve směru na Olomouc. Stojí tam porouchaná dodávka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je čtvrtek 15. října a svátek má dnes Tereza. Vše nejlepší. Co vás dnes čeká, jaké máte počasí? Opět posílejte vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také psát můžete na náš Facebook. Za chvíli zazpomínáme na léta minulá. No a nachystány jsou písničky, které nestárnou. Znít bude třeba skupina Elán a právě teď zaspívá Vítězslav Vávra. Dobré ráno.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 4 minuty bude 17:15, no a na řadu v našem vysílání přichází právě teď kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Čtvrtek 15. října. Svátek dneska slaví Terezky. A tereziánské babí léto nevypadá špatně. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes je světový den mytí rukou. Pořádně. Na začátku roku 1901 se členům orchestru Národního divadla nelíbilo vedení Karla Kovařovice. Vstoupili do stávky a dostali výpověď. A tak propuštění jako Česká filharmonie začali bojovat o bytí a nebytí. 15. října před 125 lety odehráli v Praze na Žofíně první reprezentační koncert. Do konce roku jich odehráli ještě 48. Velitel německé Luftwaffe, maršál Hermann Göring, spáchal sebevraždu před 80 lety v roce 1946. Večer ve 10:45 spolknul kapsly kyanidu. Tím se vyhnul popravám odsouzených nacistických zločinců v norimberském procesu, které se konaly hned na druhý den. Vídeňský rodák, americký chemik Karl Gerasi provedl před 75 lety v roce 1951 syntézu hormonu progesteronu a vyrobil hormon noretisteron. Ten se později stal základem prvních antikoncepčních pilulek. Stanice Československého rozhlasu v Olomouci začala samostatně vysílat před 70 lety v roce 1956. Vozy značky Zastava se začaly v jihosrbském Kragujevaci vyrábět před 55 lety v roce 1971. Zastava 101, přezdívaná Stojadin, hojná dříve i na našich silnicích se vyráběla 37 let. A třeba v Chorvatsku jich stále jezdí habaděj. Před 100 lety se v New Yorku narodil spisovatel Salvatore Lombino. Že vám to nic neříká, bodejť. Svá nejslavnější díla napsal pod pseudonymem Ivan Hunter nebo Ed McBain. Já přeju hezký den.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 15. října, svátek má Tereza, vše nejlepší a je minuta po čtvrt na šest.
1: Počasí.
0: Pranostika říká po svaté Tereze mráz po střechách leze, no dnes sluníčko i mraky a teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 5 stupňů, Jirku dnes čekají běžné domácí práce, tak ať se vše daří. U Ničov 4 stupně, to už hlásí Radek, zdraví z práce, Šternberg 4,5 stupně, vzkaz od Petry, která přeje všem hezké ráno.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Jaroslav Samson Lenk je folkový a tramský písničkář. Hraje soulově v kapelách Hoptrop, Samson a jeho parta a kdysi založil i kapelu Máci. Napsal i muziku k večerničkům. Kdo by neznal, o čem se zdá Medvědům nebo Vidryska. Nedávno oslavil 70. A to je důvod, abychom si jeho tvorbu připomněli i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu Na cestě, který si můžete poslechnout v neděli 18. října po 15. hodině. Poslechu Samsonových písniček vás zve Jarka Nosková.

0: zdravím.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 5:30. Dobré ráno. Několik desítek aut denně přezouvají na zimní obutí mechanici některých pneuservisů v Olomouci. Hlavní nápor je ale ještě čeká. Lidé by proto neměli s objednávkami otálet. Oproti loňsku provozovny zvýšily ceny řádově o 10 koruny.
2: Plné ruce práce teď mají mechanici v pneuservisu v Hraniční ulici v Olomouci, ukazuje mi vedoucí provozu Daniel Mikulík.
3: Kolega teďka obouvá novou pneumatiku, protože sezona už se pomalu blíží a i nám to tady začalo dost fičet teďka.
2: Momentálně tu za den přezují zhruba 50 vozidel. Čekací lhuty při rezervaci jsou aktuálně kolem 5 dní. Zájem o výměnu gum v dalších dnech pravděpodobně vzroste.
3: A v tom formulu to je tak 80 do 100 vozidel. Někdy víc. Děláme i přes čas, takže třeba do 6 hodin tady klidně jsme a přezouváme.
2: Pan Miroslav v tomto pneuservisu stihl přezout ještě před půlkou října, podobně brzy jezdí každoročně.
4: Vždycky včas, protože potom je tady strašný nával a zbytečně čekat a nervovat se, takže já jezdím dřív.
2: Sezóna už začala i v dalším olomouckém pneuservisu v Studentské ulici, ukazuje mi zdejší pracovník Tomáš Mazáč.
5: Co se týká přezutí, tak to začalo vlastně teďka v říjnu, začátkem října vlastně přezouvání a největší boom vlastně bude nastávat v druhé polovině toho října a celý vlastně listopad.
2: Ceny tu proti loňsku podle Mazáče zvedly v řádu 10 korun.
5: Kompletní přezutí osobního auta cirka 16 palců, kompletní přezutí s vyvážením alukola jsme plus minus nějakých 1290-1350 korun.
2: Zhruba o 5% meziročně zdražili i v pneuservisu v Hraniční ulici. Přezutí tam vyjde na asi 1200 korun, stejně jako v jednom ze servisů v Jeseníku. Zimní pneumatiky u auta zkracují brzdnou dráhu, říká krajský koordinátor BESIPu Miroslav Charous.
6: Oni tak jako takový ty kočičí drábky se zachytí kde jaké nerovnosti na komunikaci a tím, že jsou měkké, tak se samozřejmě líp rozprostřetá. Ten dezen té pneumatiky lépe odvádí vodu, protože je to většinou hrubší než letní pneumatika a tím vlastně zajišťuje tu přilnavost.
2: Hloubka dezénu by měla mít minimálně 4 mm. Zkontrolovat se dá třeba i pomocí 50 koruny. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Víte, že zřícení na hradu Rabštejna ze 14. století, stojící v katastru obce Bedřichov, je s výškou 787 metrů nejvýše položenou hradní ruinou na Moravě? Kolem ní se nacházejí cvičné skály sloužící k výcviku horolezců i horských záchranářů. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Návrhem na neplatnost komunálních voleb v Želechovicích na Olomoucku se zabývá Krajský soud v Ostravě. Podnět podal jeden z tamních obyvatel s tím, že došlo k machinaci s volebními lístky v noci z pátku na sobotu. Soud by měl podle mluvčího Igora Krajdla ve věci rozhodnout do 20 dnů. Sněmovna přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla a znovu schválila zákon o státních zaměstnancích. Ten od listopadu nahradí dosavadní služební zákon. Má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Opozice ale varuje před snadnějším propouštěním nepohodlných úředníků. Vánoční strom pro Masarykovo náměstí v centru Uničova hledají zástupci tamní radnice. Nabídky lidé můžou posílat e-mailem, ideálně s fotografií. Strom by měl být souměrný a vysoký od 12 do 15 metrů. Sport. Fotbalista Tomáš Souček dal 2 góly a West Hamu tak pomohl k výhře v Lincolnu 6-0 v druhé nejvyšší anglické lize. Domácí hráli už od 23. minuty v 9. Souček, který od června bojoval s poraněným kotníkem, naskočil do zápasu z lavičky stejně jako v předchozím kole. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno, přechodně oblačno, teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor stále na dálnici D46 na 29. kilometru za Držovicemi ve směru na Olomouc. Stojí tam dodávka s defektem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu náš pořad od pradědu na Hanou. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 17:30.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 7 minut po půl šesté. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Už od 9:45 nás čeká pořad Od pradědu na Hanou. Areál šumperského Bělidla najdeme na jižním okraji města. Vede k němu dlouhá alej vzrostlých stromů a dnes už si jen málo kdo umí představit, co kdysi tento areál pro rozvoj textilního průmyslu znamenal. Mirek Kobza se to v dnešním putování Od pradědu na Hanou pokusí přiblížit v 9:45. Poslechnout si pořad budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 15. října, svátek má Tereza a za 3 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů, no dnes sluníčko i mraky a teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Litovel 5 stupňů hlásí Jana, přeje všem hezké ráno, Šternberg Aleš 4 stupně napsala Adama, Lukáš z Přerova naměřil 4,5 stupně a zdraví z práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Radiofrekvenční zatavení, laser, lepidlo anebo klasický chirurgický stripping. Jak se liší jednotlivé zákroky na varixech, křečových žilách? A nechybějí pak tělu vyoperované, zatavené nebo zalepené, tedy vyléčené, ale vyřazené žíly? Jak dojde k zánětu žil a jak k trombóze? Otázky pro cévní chirurgyni docentku Janu Janečkovou a pro čtvrteční 10. hodinu dopolední v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zažijte kouzlo rozhlasového herectví zblízka v rámci festivalu Prý Bohemia Radio. Ve čtvrtek 22. října v 16 hodin ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 vás čeká podvečer plný vzpomínek a čtení z oblíbených knížek v podání herců Dany Černé, Petra Kubese a jubilanta Igora Bareše. Průvodcem bude režisér Michal Bureš. Předprodej vstupenek na recepci naší budovy Pavelčákově 19.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno, dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Gólman, který chytal v Praze, Petrohradu, na Kypru i za slovenskou reprezentaci. Kamil Čontofalský má ve své sbírce ruský titul i triumf v poháru UEFA. A dnes už své zkušenosti předává další generaci brankářů. Zároveň se objevuje v roli fotbalového komentátora. Alex a host začíná hned po zprávách ve 13 hodin.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 6 hodin. Celníci našli při kontrole auta na Šumpersku 34 kg kratomu, více o tom ve zprávách v celou.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Celníci našli při kontrole auta na Šumpersku 34 kg kratomu. Prameniště pitné vody ve Vícově na Prostějovsku se dočká opravy. Hokejisté Přerova mají za sebou debakl v Jihlavě. Dnes bude většinou oblačno a teploty do 16 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Celníci zajistili při kontrole osobního auta u Šumperku 34 kg kratomu. Řidič a spolujezdec uvedli, že psychomodulační látku, jejíž prodej podléhá kontrole, zakoupili prostřednictvím aplikace. Policisté případ prověřují pro podezření z neoprávněného nakládání s psychomodulační látkou. Více mluvčí celního úřadu v Ostravě David Kubenc.
4: Vzhledem množství převáženého kratomu a okolnostem jeho pořízení celníci všech 34 kg zadrželi. Případem se dále zabývají orgány činné v trestním řízení. V případě prokázání viny hrozí podezřelým až 2 roky odnětí svobody.
3: Vedení Vícova na Prostějovsku plánuje rekonstrukci prameniště, které zásobuje obec pitnou vodou. Podle lidovecké starostky Jany Rozsívalové práce začnou na jaře příštího roku.
5: My máme u nás v obci vodovod od roku 1930, takže to prameniště bude tak, jakože tak starý, takže přeci jenom je potřeba po těch desítkách let se tomu věnovat.
3: Ve Společenském domě v Prostějově dnes v 9 hodin dopoledne začíná tradiční burza práce a vzdělávání. Veletrh škol a zaměstnavatelů nabízí přehled studijních oborů, ale taky volných pracovních pozic. Více ředitelka okresní hospodářské komory v Prostějově Helena Chalánková.
6: Primárně ta burza je zaměřena pro žáky základních škol, aby si vlastně měli možnost vybrat střední školu. Většinou teda tam máme odborné školy a samozřejmě nejenom teda pro žáky základních škol, ale i pro studenty středních škol anebo nezaměstnaní, kteří vyloženě hledají práci.
2: Sport.
3: Hokejisté Přerova ve 12. kole Maxa ligy prohráli na ledě Dukly Jihlava vysoko 0-9. Všech 9 branek inkasovali v úvodních dvou třetinách a dopustili 51 střel soupeře na branku. Sami Zubři přitom vystřelili jen 25 ran a nevyužili 3 možnosti přesilových her. Po utkání byl velmi kritický asistent trenéra David Kudělka.
7: Nejhorší utkání, jaký jsme mohli odehrát, nebudu to svádět na zranění, nebudu to svádět na špatnou taktiku, ale vyloženě na nás jako realizační tým nebo trenéra, že nedokázal dostatečně namotivovat a dostatečně nahecovat ty hráče k tomu, aby chtěli, žrali, bojovali, snažili se.
3: Ve druhé lize porazil doma Šumperk Opavu 4-1. Jestřáby Prostějov vyhráli v Uherském Brodě 6-2 a Prostějov 1913 ve Valašském Meziříčí 3-0.
2: Počasí.
3: Dnes čekáme na střední Moravě převážně oblačno, lokálně přechodně až polojasno. Ráno se ještě ojedinělé udrží mlhy. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách 6 až 10 a povane slabý severní nebo proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržíte se v Olomoucké ulici v Hranicích, vozovka tam bude ještě dnes kvůli opravě povrchu zúžená na jeden pruh.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal, přeje příjemné ráno. Víte, co jsem měl včera na večeři? No musím se pochlubit, byly to pečené brambory ve žhavém popelu. No úžasná vůně a chuť a ty vzpomínky na dětství doporučuji. Ema Destinová znovu míří do Olomouce. Hlásali noviny z října roku 1926, za chvíli je otevřeme. A hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se Petr Spálený a právě teď bude zpívat Richard Miller. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45, dobré ráno. Ema Destinová znovu míří do Olomouce, hlásaly noviny z října roku 1926. Událost, která přitahovala pozornost milovníků vážné hudby, zaznamenala při listování deníkem Našinec Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Ema Destinová v Olomouci vystupovala už v červnu roku 1918, kdy ji diváci viděli na divadelních prknech ve Smetanově prodané nevěstě. Na podzim 1926 vyrazila na své poslední rozlučkové turné po 20 městech Československa. Začala 26. září v Jindřichově Hradci a těšit se na ní mohli diváci mimo jiné v Mladé Boleslavi, Kroměříži, Kolíně, Vyškově, Přerově, Prostějově a Olomouci. Tento koncert se měl konat 20. října v Redutním sále za doprovodu známého skladatele a klavíristy Jindřicha Jindřicha. V novinách se psalo: doporučujeme obecenstvu, by si nenechalo ujíti tento umělecký požitek, zřídka kdy se vyskytující, a opatřilo si vstupenky v knihkupectví Antonína Tomka na anglické třídě v Olomouci.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je minuta po 6:45. Dobré ráno, je tady čtvrtek 15. října a svátek má dnes Tereza.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, je-li říjen velmi zelený, bude za to leden hodně studený. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji. Do Loplazy u Nezamyslice 5,8 stupně, vlhkost 76%, napsal Miroslav. Kojetín 5,5 stupně, nerada, ale musím do práce, ještě že se blíží víkend, píše Pavlína. A Sobotín 3 stupně, tolik naměřila Iva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý slovenský fotbalový brankář a reprezentant Kamil Čontofalský.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Alice Armstrong jsem si dovolil na loňském Blues Alive Šumperku vyhlásit za královnu festivalu. Se skvělou kapelou za zády tato korpulentní dáma předvedla jízdu, ze které všem spadla brada. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Alice Armstrong.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 6:30. Dobré ráno. Ve středu 21. října nás čeká v Lipníku nad Bečvou parádní akce, ze které půjdete s úsměvem na tváři. Rozhlas jede za vámi. Zábavné setkání s moderátorem Alešem Cibulkou a jeho hosty Patrikem Rozehnalem, Alex Minářovou, Radimem Švábem a generálním ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem. Rozhlas jede za vámi tentokrát do kulturního domu Echo v Lipníku a bude tam ve středu 21. října od 19 hodin. No a už krátce po 7. hodině nejrychlejší z vás získá dvě vstupenky na tuto parádní akci.
1: Český rozhlas Olomouc. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Víte, že olomoucké tvarůžky možná nejsou tak úplně olomoucké? Jejich řemeslná výroba má doložené počátky v nedalekém Hněvotíně, kde fungovaly tvarůžkárny už v roce 1770. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Skupina Kreditas nepočítá se stavbou multifunkční haly v developerském projektu Nová Velkomoravská v Olomouci. Převzala ho od společnosti Redstone. Řekla to mluvčí Kreditas Group Lucie Brunclíková. Hala podle ní byla jen jednou z možných variant využití lokality. Zástupci prostějovské radnice plánují na listopad další komunitní výsadbu stromů. 11 lip malolistých bude růst podél Olomoucké ulice. Dalších 8 stromů různých druhů přibude v blízkosti dětského hřiště u ulice pod Kosířem. Skupina 34 senátorů se obrátila na ústavní soud kvůli zákonu o regulaci cen pohonných hmot, požaduje jeho zrušení. Podle senátorů dává vládě příliš široké pravomoci a nedostatečně chrání podnikatele. Kabinet ale zákon hájí. Ceny paliv reguluje od začátku října. Sport. Hokejisté Plzně ovládli základní část Ligy mistrů. V závěrečném 6. kole vyhráli na ledě finského celku Saipa 6-3. Postup do play-off vybojoval také Liberec, který zvítězil v Davosu 2-0. Ve vyřazovací části se díky tomu objeví kompletní trio zástupců české extraligy. Už dříve si zajistili postup i Pardubice. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji převážně oblačno, lokálně přechodně až polojasno. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Uzavřená bude ještě do soboty frekventovaná silnice 35 v ulici Třebovská v Mohelnici, a to kvůli opravě povrchu vozovky. Počítejte s objížďkou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Kostel ve Staré Vodě na Libavé je dočasně uzavřený, za chvíli se tam vydáme. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 6:30.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. V kostele svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré Vodě na Libavé pracují tesaři. V chrámové lodi staví dřevěné lešení, bude 3podlažní a 15 metrů vysoké. Dřevo majiteli barokní památky městu Libava věnovalo olomoucké arcibiskupství. Díky příspěvkům dárců a sponzorů tak mohla začít příprava na opravu stropu, který je v havarijním stavu.
1: Vstup do chrámu svaté Anny a svatého Jakuba Většího je v tuhle chvíli zaskládán dřevem.
2: Havarijním řezivem.
1: Smrkovým. Krásně voní.
2: Tak tesařské práce jsou krásná práce, že?
1: Jsou tady desky, jsou tady hranoly, jsou tady špalíky, přesně tak nařezané, jak už to má být.
2: Samozřejmě, podle výpisu materiálu, co dodala projektová dokumentace, je to nějaký 65 kubíků řeziva smrkového dřeva.
1: Říká mi Pavel Nevřela, mistr tesařský, který tady má vlastně k ruce ještě 5 pomocníků.
2: Jsou to všechno jíčaři, tak jak já, takže práce jde od ruky.
1: Vcházíme do chrámu. Ten vypadá úplně jinak než běžně. Veškeré lavice, zařízení jsou vystěhované, oltář je přikrytý igelitem.
2: Zatím je hotové prakticky vyhlašecí trámy, které nosou celou konstrukci, že to prostorové lešení. No, takže jdeme nahoru prostě.
1: To prostor, ve kterém jste lešení ještě nestavěl?
2: No, jsme v oboru, nějakých 25 let jsme v oboru, ale toto děláme, dal by se říct, poprvé prostorové lešení. Jo, v takovém velkém množství tu už nějaký 65 kubíků řeziva, takže to je to pro mě novinka, ale říkám, projektová dokumentace je daná, takže podle toho jedem. Lešení je 3patrové a nejvyšší bod bude mít nějakých 15,5 metru. Bude celoplošně zadělané pro ty restauratory, ať se můžou pohybovat.
1: Co vůbec nejnáročnější při stavbě takového lešení je?
2: Tak nejnáročnější je pořád jít nahoru, že? Jak schodíte po zemi, tak je to jednoduše a čím výš budeme, tím to bude náročnější.
1: Na stavbu lešení spolek Poutní místo Stará Voda u Libavé uspořádal sbírku. Vybrat se podařilo necelý 1 000 000 korun. Vlastník památky město Libavá se teď snaží na opravu stropu zajistit dotace. Připomíná Aleš Tománek, jednatel spolku.
3: Je to opravdu ve velmi, velmi havarním stavu. Zatím není vyřešené financování na příští rok. Je potřeba nějakých 2,6 milionů korun na základní fixace těch poškozených omítek a štukové výzdoby. Nicméně, i kdyby se ty peníze nepodařilo na ten příští rok splašit, tak toto lešení zároveň bude sloužit jako ochrana vlastně proti pádu některých velkých kusů z toho stropu. Navíc oproti projektu bude přidán takový ochoz, který vlastně bude bránit pádu štuků, které jsou pod stropem toho lešení, protože to lešení vytvoří takový druhý strop v tom kostele.
1: Tesaři budou lešení stavět zhruba měsíc. Po tuto dobu bude kostel pro veřejnost zavřený. Ze Staré Vody Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Také dnes volám do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Eva Richtaríková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes se čeká?
2: Dnes bude poměrně hodně oblačnosti, převážně oblačno, jen přechodně se může protrhat oblačnost na polojasno. Ráno se ještě ojediněle udrží také mlhy, nicméně ani přes den neočekáváme dešťové srážky. Teploty dnes budou mezi 12 až 16 stupni, na horách mezi 6 až 10 a vítr povane pouze slabý, severní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: A jaké bude počasí v noci a zítra během dne?
2: V noci bude zpočátku ještě většinou velká oblačnost, během noci bude oblačnosti ubývat a k ránu se ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou nejčastěji na 5 až 1 stupeň Celsia, místy také počítejme s přízemními mrazíky a vítr povane pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. Během toho pátečního dne už bude slunečno, očekáváme jasnou, polojasnou vlohu, v ranních hodinách se ještě ojediněle udrží mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty během dne budou o stupínek vyšší než dnes, mezi 14 až 17 stupni Celsia, na horách mezi 9 až 13 a vítr povane slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byla Eva Richtaríková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Radiofrekvenční zatavení, laser, lepidlo anebo klasický chirurgický stripping. Jak se liší jednotlivé zákroky na varixech, křečových žilách? A nechybějí pak tělu vyoperované, zatavené nebo zalepené, tedy vyléčené, ale vyřazené žíly? Jak dojde k zánětu žil a jak k trombóze? Otázky pro cévní chirurgyni docentku Janu Janečkovou. A pro čtvrteční 10. hodinu dopolední v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Lipníka nad Bečvou. Ve středu 21. října se můžete potkat s moderátory Alex Minářovou a Patrikem Rozehnalem, zpěvákem Radimem Švábem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 21. října v 19 hodin v kulturním domě v Lipníku nad Bečvou. Více informací na rozhlas1.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik je na zemi. Posadíme se tak, že hlava a trup jsou v jedné rovině. Pokrčíme pravé koleno a chodidlo opřeme o vnitřní stehno levé nohy. S výdechem se budeme levou paží špičkou přitahovat do předkolen k levému stehni a zároveň budeme pravou paží tlačit do pravého kolene směrem k zemi. Vydržíme 15 vteřin a vrátíme zpět. Totéž provedeme na opačnou stranu. Celý cvik opakujeme 5krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Nový investor se stavbou multifunkční haly v Olomouci nepočítá. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Stavba multifunkční haly v Olomouci se komplikuje. Ze Šumperské knihovny si dnes můžete odnést vyřazené knihy. Basketbalisté Olomoucka prohráli v Pardubicích. Dnes bude většinou oblačno a teploty do 16 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Skupina Kredita nepočítá se stavbou multifunkční haly v developerském projektu ve Velkomoravské ulici v Olomouci, který převzala od firmy Redstone. Na financování arény soukromého developera za miliardy korun se měl podílet Olomoucký kraj a město.
3: Olomoucká primátorka Miroslava Ferancová z hnutí ANO řekla, že o stanovisku nového investora zatím oficiálně neví.
4: Samozřejmě ten vývoj může být všelijaký, můžou se objevit nějaké dotace, může se objevit nějaký další investor. Jedna věc je jistá, že tady bez Redstoneu a bez Kreditasu zatím tady vlastně není nikdo, kdo by se do takového velkého projektu chtěl pustit.
3: Mluvčí Kreditas Group Lucie Brunclíková uvedla, že hala byla jen jednou z možných variant.
5: Nadále se budeme soustředit na dlouhodobě ekonomicky udržitelné řešení. Chceme tu vytvořit moderní prostředí pro bydlení s odpovídajícími službami a veřejným prostorem.
3: Na jaře Evropská komise zahájila notifikační proces o možnosti podpory multifunkční haly z veřejných rozpočtů. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Výkonný ředitel vodárenské společnosti a dosavadní mohelnický radní Martin Budiš je připraven nastoupit do poslanecké sněmovny. Tedy pokud by jeho stranický kolega z hnutí ANO, přerovský primátor a poslanec Petr Vrána, uspěl ve druhém kole senátních voleb. Budiš řekl, že by jako Vránův první náhradník chtěl poslanecký mandát skloubit s vedením vodárenské společnosti. Vrána se ve finále senátních voleb utká s přerovským radním Jakubem Navaříkem za ODS. O novém senátorovi v přerovském obvodu bude jasno tuto sobotu. Burzu vyřazených knih dnes můžou zájemci navštívit v městské knihovně Tomáše Garrigua Masaryka v Šumperku. Začíná ve 12 hodin v malém sále. A co nabídne, popisuje mluvčí radnice Jana Kaňovová.
6: Burza vyřazených knih v městské knihovně je určená pro malé i velké čtenáře. Za symbolické ceny bude k dostání jak beletrie, tak naučná literatura pro všechny věkové kategorie.
1: Sport.
2: Basketbalisté BK Olomouckov v předehrávce 13. kola Národní basketbalové ligy prohráli v Pardubicích 61-88. Zaznamenali tak šestou porážku z úvodních 7 zápasů sezóny. Více než 11 minut na hřišti dostali 4 mladí hráči z lavičky. Trenér Matěj Musil tím ale porážku a množství ztrát omlouvat nechtěl.
7: Za ten druhý poločas jsme konečně byli schopni držet nějaké ty taktické pokyny, co jsme si dali, ale bohužel ten první poločas rozhodl zase naše chyby a když se na to tak dívám, tak bohužel zase 21 ztrát, což je ano, uměrné k tomu, že sbíráme zkušenosti s mladými hráči, ale na druhou stranu nedá se s ním vyhrát zápas jednoduše.
1: Počasí.
2: Na střední Moravě dnes čekejte převážně oblačno, lokálně přechodně až polojasno, ráno se ještě ojediněle udrží mlhy, teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Uzavřená bude ještě do zítřka Žerotínova ulice v Šumperku, a to v místě železničního přejezdu. Z důvodu jeho opravy počítejte s objížďkou okolními ulicemi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Máme tady čtvrteční ráno, víkend se pomalu blíží, no jestli se vám o to víc oči klíží, vzpomeňte na sobotu a neděli a třeba pomalu začněte plánovat, kam můžete vyrazit na výlet. Uvidíte, že hned budete mít lepší ranní náladu a tu si ještě víc zlepšíme. Za chvíli nejrychlejší z vás totiž získá dvě vstupenky na akci Rozhlas jede za vámi, Roučou Aleše Cibulky a Michala Jagelky z hosty. Tentokrát bude v Lipníku nad Bečvou. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Miroš Birka a právě teď bude zpívat Michal Tučný. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno a jdeme soutěžit. Ve středu 21. října nás čeká v Lipníku nad Bečvou parádní akce, ze které půjdete určitě s úsměvem na tváři. Rozhlas jede za vámi Roučou Aleše Cibulky a Michala Jagelky z hosty. 2 lístky na vás čekají. Volejte právě teď 221 555 444, ať zažijete zábavné setkání s moderátorem Alešem Cibulkou, Patrikem Rozehnalem, Alex Minářovou, Radimem Švábem a také generálním ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem. Rozhlas jede za vámi, tentokrát v kulturním domě Echo v Lipníku ve středu 21. října v 19 hodin. A kdo tam bude? Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kdo pak se dovolal?
1: Milan.
0: Milane, odkud voláte?
1: Volám z Přerova.
0: Zdravím vás do Přerova. Prozraďte, jaké máte po ránu počasí?
1: Mlha.
0: Jo. A jestli pak víte...
1: Ale snad se to zvedne a bude pěkně.
0: No, meteorologové říkají, že by tomu tak mělo být. Tak držme si palce, ale teď už po ránu vám hned udělám radost rovnou 2 lístky na Roučou. Rozhlas jede za vámi. Lístky jsou vaše. Gratuluji.
1: Děkuji moc.
0: S kým vyrazíte na představení?
1: S manželkou.
0: S manželkou, taky moc pozdravujte. Vydržte mi ještě na telefonu a naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.
2: Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Tady čtvrtek 15. října, svátek má Tereza a je čtvrt na 8.
1: Počasí.
0: Pranostika říká po svaté Tereze mráz po střechách leze. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. V Javorníku máme dnes zataženo, fouká slabý vítr a teplota 8 stupňů, napsal František. Hanušovice jen 2 stupně, dnes bude krásný podzimní den a všem Tereskám přeji vše nejlepší k svátku, píše Pavel. V Mohelnici máme dnes po ránu 4 stupně, zataženo a zatím klidno, zdraví Naďa.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Příběh staroměstských trubiček se začal psát na začátku 90. let. Jejich tvůrci vsadili na tradiční složení, kvalitní suroviny, kumšt a trpělivost. Receptura se za celých 35 let nezměnila a vysloužila si značku Jeseníky originální produkt. Výrobu trubiček si od přípravy těsta po nabídku v cukrárně prošla Dita Vojnarová. Poslouchejte v neděli po zprávách v 9 dopoledne přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc.
1: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Do čtvrtečního dne vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 7:30. Dobré ráno. Volejbalistky Přerova by v nově rozjeté sezóně po letech rády zabojovaly o extraligovou medaili. Pomoci by k tomu měly i dvě posily ze slovenské reprezentace. Blokařka Ema Směšková a smečařka Radka Hašková. Obě na Hanou dorazily po několika letech ve slovenské nejvyšší soutěži a na vlastní kůži poznávají rozdíly mezi

nejvyspělým bodem České republiky? Dosahuje zhruba výšky 1637 metrů nad mořem a převyšuje tak i přirozený vrchol Sněžky. Samotný praděd má 1491 metrů a je nejvyšší horou Moravy. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Šíte na zimu?
1: Sedm lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
4: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Vítězné hnutí ANO chce být v Olomouci v příštích čtyřech letech konstruktivní, ale nesmlouvavou opozicí. Ve středu to řekla lídrině ANO a dosavadní primátorka Miroslava Ferancová. ANO v hanácké metropoli zůstalo mimo připravovanou radniční koalici sestavovanou hnutím STAN, které skončilo v komunálních volbách druhé. Vládní koalice se dohodla na podobě novely školského zákona. Výhrady k ní měli původně hlavně motoristé, kteří nakonec prosadili několik změn. Návrh upravuje pravidla pro přidělování a financování asistentů pedagoga. Jejich počet má taky zastropovat. Školy by na ně nově dostávaly peníze podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb. Letos bude asi o třetinu míň vína. Úrodu poničilo sucho a extrémní horka. Výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček ale uvedl, že na ceně by se to projevit nemělo. A to kvůli tlaku globálního trhu a přebytku vína z předchozích let. Sport. Tenistka z Olomouce Karolína Muchová do čtvrtfinále turnaje ve Wuhanu nepostoupila. Ve třetím kole prohrála 5-7 a 3-6 s ruskou Dianou Schneiderovou. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji převážně oblačno, lokálně přechodně až polojasno. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zdržíte se na dálnici D48 před exitem 3 Bělotín východ ve směru na Olomouc. Je tam kvůli propojování SOS systému uzavřený levý pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Za chvíli probereme vytíženost pneuservisů. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po půl osmé.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Několik desítek aut denně přezouvají na zimní obutí mechanici některých pneu servisů v Olomouci. Hlavní nápor je ale ještě čeká. Lidé by proto neměli s objednávkami otálet. Oproti loňsku provozovny zvýšily ceny řádově o 10 koruny.
1: Plné ruce práce teď mají mechanici v pneu servisu v Hraniční ulici v Olomouci, ukazuje mi vedoucí provozu Daniel Mikulík.
2: Kolega teďka obouvá novou pneumatiku, protože sezona už se pomalu blíží a i nám to tady začalo dost fičet teďka.
1: Momentálně tu za den přezují zhruba 50 vozidel. Čekací lhuty při rezervaci jsou aktuálně kolem 5 dní. Zájem o výměnu gum v dalších dnech pravděpodobně vzroste.
2: A v tom formulu to je tak 80 do 100 vozidel, někdy i víc. Děláme i přes čas, takže třeba do 6 hodin tady klidně jsme a přezouváme.
1: Pan Miroslav v tomto pneu servisu stihl přezout ještě před půlkou října, podobně brzy jezdí každoročně.
3: Vždycky včas, protože potom je tady strašný nával a zbytečně čekat a nervovat se, takže já jezdím dřív.
1: Sezóna už začala i v dalším olomouckém pneu servisu v Studentské ulici, ukazuje mi zdejší pracovník Tomáš Mazáč.
4: Co se týká přezutí, tak to začalo vlastně teďka v říjnu, začátkem října vlastně přezouvání a největší boom vlastně bude nastávat v druhé polovině toho října a celý vlastně listopad.
1: Ceny tu proti loňsku podle Mazáče zvedly v řádu 10 korun.
4: Kompletní přezutí osobního auta cirka 16 palců, kompletní přezutí s vyvážením alukola jsme plus minus nějakých 1290-1350 korun.
1: Zhruba o 5% meziročně zdražili i v pneu servisu v Hraniční ulici. Přezutí tam vyjde na asi 1200 korun, stejně jako v jednom ze servisů v Jeseníku. Zimní pneumatiky u auta zkracují brzdnou dráhu, říká krajský koordinátor BESIPu Miroslav Charous.
5: Oni tak jako takový ty kočičí drábky se zachytí kde jaké nerovnosti na komunikaci a tím, že jsou měkké, tak se samozřejmě líp rozprostře ten dezen té pneumatiky lépe odvádí vodu, protože je to většinou hrubší než letní pneumatika a tím vlastně zajišťuje tu přilnavost.
1: Hloubka dezénu by měla mít minimálně 4 mm. Zkontrolovat se dá třeba i pomocí 50 koruny. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 15. října, svátek má Tereza, za minutu 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká v říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů, dnes sluníčko i mraky a teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Petr z Lhoty u Pačlavic je v Pardubicích, je zde oblačno 3,5 stupně Celsia a vlhkost 97%. Vlaďka z Bohdíkova napsala, dnes ráno polojasno, na střechách jinovatka, okna na autech zamrzlá a teplota minus 1 stupeň. Dnes ráno jsou žárové 4 stupně, vítr nefouká a na obloze vysoká oblačnost, napsal Tonda. Honza z Písečné, teplota po ránu příjemná 7,5 stupně, je polojasno, větřík zatím nefouká, vlhkost je opět vysoká 93%.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Radiofrekvenční zatavení, laser, lepidlo anebo klasický chirurgický stripping. Jak se liší jednotlivé zákroky na varixech, křečových žilách? A nechybějí pak tělu vyoperované, zatavené nebo zalepené, tedy vyléčené, ale vyřazené žíly? Jak dojde k zánětu žil a jak k trombóze? Otázky pro cévní chirurgyni docentku Janu Janečkovou. A pro čtvrteční 10. hodinu dopolední v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno. Někteří z nás právě teď snídají, jiní jsou v práci a další vyrazit pracovat na zahrádku. Je tady podzim a tak nás čekají klasické podzimní práce. Například se sází cibuloviny, také ještě můžeme stříhat růže. Podzimní sestřih jim umožní dobře přezimovat. Nemocné či uschlé stromy bychom měli vykopat i z kořeny, tedy pořádná práce. A nezapomeňme, že s prvními mrazíky bychom měli uzavřít přívody vody a vypustit vodu z kohoutků a hadic. Já na to loni zapomněl, no a hadice nebyly potom v dobrém stavu. Tak přeji příjemné podzimní zážitky na našich zahradách a zahrádkách.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 8 hodin. Soukromý investor nepočítá se stavbou multifunkční haly v Olomouci. Podrobnosti už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: nás tří.
1: Festival Prý Bohemia Rádio a jediné sportovní rádio u nás, stanice Radiožurnál Sport, vás zvou na fotbalovou talkshow Desítka Pavla Horváta. Nenechte si ujít večer s bývalým českým reprezentantem a fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem, legendárním fotbalistou Antonínem Panenkou a bývalým českým profesionálním fotbalistou Romanem Hubníkem. Moderuje Jan Pěruška. Pondělí 19. října od 18 hodin v Gestibet klubu v Olomouci. Více na Prý Bohemia Rádio CZ. Festival Prý Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Soukromý investor nepočítá se stavbou multifunkční haly v Olomouci. Šumperské muzeum dnes zve na den archeologie. Hokejisté Přerova si odvezli z Jihlavy výprask 09. Dnes bude většinou oblačno a teploty do 16 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Skupina Kreditas nepočítá se stavbou multifunkční haly v ulici Velkomoravská v Olomouci. Projekt převzala od soukromé developerské společnosti Redstone. Na stavbu arény měli město a Olomoucký kraj přispět developerovi dotací téměř 2,5 miliardy korun rozloženou na 30 let.
4: Olomoucká primátorka Miroslava Ferancová z Hnutí ANO řekla, že o stanovisku nového investora zatím oficiálně neví.
5: Samozřejmě ten vývoj může být všelijaký, můžou se objevit nějaké dotace, může se objevit nějaký další investor, já to neumím dneska říct. Jedna věc je jistá, že tady bez Redstoneu a bez Kreditasu zatím tady vlastně není nikdo, kdo by se do takového velkého projektu chtěl pustit.
4: Podle písemného vyjádření mluvčí Kreditas Group Lucie Brunclíkové byla hala jen jednou z možných variant. Společnost se chce soustředit na dlouhodobě ekonomicky udržitelné řešení. V místě počítá s vytvořením moderního prostředí pro bydlení s odpovídajícími službami a veřejným prostorem. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Školy nejspíš budou moct v některých případech dočasně vyloučit agresivní žáky z výuky. Zvažuje to ministerstvo školství. Opatření by mělo chránit ostatní děti i učitele. Škola by k němu ale měla přistoupit jen v krajním případě, kdy už selhaly všechny preventivní kroky. Pracovníci Vlastivědného muzea v Šumperku připravili při příležitosti Mezinárodního dne archeologie program pro školáky a rodiny s dětmi. Akce začíná už za necelou hodinu v areálu Pavlínina dvora, říká mluvčí muzea Eva Valová.
6: Součástí programu jsou ukázky pravěkých řemesel. Lidé si budou moci vyzkoušet dávné výrobní postupy či pravěké umělecké techniky. Novinkou jsou pak komentované prohlídky archeologické části stálé expozice s archeologem našeho muzea.
2: Sport.
3: Hokejisté Přerova ve 12. kole Maxaligy prohráli na ledě Dukly Jihlava vysoko 0-9. Všech 9 branek inkasovali v úvodních dvou třetinách a dopustili 51 střel soupeře na branku. Sami Zubři přitom vystřelili jen 25 ran a nevyužili 3 možnosti přesilových her. Po utkání byl velmi kritický asistent trenéra David Kudělka.
7: Nejhorší utkání, jaký jsme mohli odehrát, nebudu to svádět na zranění, nebudu to svádět na špatnou taktiku, ale bylo na nás jako realizační tým nebo trenéra, že nedokázal dostatečně namotivovat a dostatečně nahecovat ty hráče k tomu, aby chtěli, žrali, bojovali, snažili se.
3: Ve druhé lize porazil doma Šumperk Opavu 4-1. Jestřáby Prostějov vyhráli v Uherském Brodě 6-2 a Prostějov 1913 ve Valašském Meziříčí 3-0.
2: Počasí.
3: Dnes čekáme na střední Moravě převážně oblačno, lokálně přechodně až polojasno. Ráno se ještě ojediněle udrží mlhy. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Opatrně projíždějte Jesenickou ulicí v Šumperku, srazila se tam 3 osobní auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Yeah.
0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Čoukal. Včera jsem jel na kole z Olomouce ve směru na Svatý Kopeček a překvapilo mě, že někteří cyklisté nevyužívají cyklostezku vedoucí podél silnice a raději jedou po asfaltu s auty. No, jezděme bezpečně. Víte, proč se nám zdají sny? Odpověď hledal Martin Písařík a nabídne nám ji už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Dalibor Janda a právě teď bude zpívat Věra Martinová Až na vrcholky hor. Dobré ráno.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno. Víte, proč se nám zdají sny? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč se lidem zdají sny? Snění je fascinující součástí našich životů, která byla dlouhou dobu zcela neprobádaná. Zkoumali je filozofové a později psychologové. Exaktně, tedy hmatatelně, je neumíme uchopit ani dnes. Díky pokroku medicíny však už víme, že člověku se zdají obvykle 4 až 6 snů za noc. Teorií, proč se tak děje, existuje několik. Ve snech můžeme například kompenzovat potlačené emoce. Pokud nám například během dne někdo ublížil, ve snu mu to můžeme oplatit a uleví se nám. Další význam snů může být utřídění vzpomínek. Za den vstřebá náš mozek 10 000 vjemů a ve spánku je musí rozstřídit, ty zbytečné zapomenout a důležité uložit do paměti. A právě sny, které události uplynulého dne propojují do nečekaných souvislostí, v tomto třídění pomáhají. Sny nám také mohou pomoct dosáhnout určitého cíle. Naše racionální já spí a fantazie může pracovat naplno. Umělci nebo vědci se ráno probudí s tím, že ve snu přišli na řešení, které dlouho hledali. Lidé nejsou jediní tvorové, kteří sní. Sny se zdají třeba psům. Poznáme to podle jejich neklidného pohybu a ňafání ze spaní, kdy ve snu třeba běhají za míčkem.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Olomouc. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového, nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy. To všechno najdete na našem webu olomouc.rozhlas.cz. Žijeme s vámi i na internetu.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je čtvrt na devět, dobré ráno, je tady čtvrtek 15. října, svátek má Tereza.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, je-li říjen velmi zelený, bude za to leden hodně studený. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji. Zdena z Holubic napsala, u nás je 6 stupňů, chystám se do obchodu a potom budu hrabat listí. Jaroslav z Vikýřovic hlásí 3 stupně a zataženo, v Dubu 5 stupňů oblačno. Napsal Honza, který se chystá také hrabat listí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Festival Prý Bohemia Rádio vás v neděli zve do Šantovky. Zábavné odpoledne s tvářemi Českého rozhlasu moderuje Aleš Cibulka. Hudebním hostem bude skupina Opět a Radeček, u mikrofonu se vystřídají Libor Bouček, Jan Pokorný nebo Lucie Polišenská a další. Soutěží o DAB rádio a další ceny vás provede Michal Jagelka. Už tuto neděli v Šantovce startuje festival Prý Bohemia Rádio.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30, dobré ráno. V kostele svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré Vodě na Libavé pracují tesaři. V chrámové lodi staví dřevěné lešení, bude 3podlažní a 15 metrů vysoké. Dřevo majiteli barokní památky městu Libavá věnovalo Olomoucké arcibiskupství. Díky příspěvkům dárců a sponzorů tak mohla začít příprava na opravu stropu, který je v havarijním stavu.
1: Vstup do chrámu svaté Anny a svatého Jakuba Většího je v tuhle chvíli zaskládán dřevem.
2: Havarijní řezivem.
1: Smrkovým. Krásně voní.
2: Tak tesařské práce jsou krásná práce, že?
1: Jsou tady desky, jsou tady hranoly, jsou tady špalíky. Přesně tak nařezané, jak už to má být.
2: Samozřejmě, podle výpisu materiálu, co dodala projektová dokumentace, je to nějaký 65 kubíků řeziva smrkového dřeva.
1: Říká mi Pavel Nevřela, mistr tesařský, který tady má vlastně k ruce ještě 5 pomocníků.

0: 15,5 metru. Bude celoplošně zadělané pro ty restaurátory, ať se můžou pohybovat.
1: Co vůbec nejnáročnější při stavbě takového lošení je?
0: Tak nejnáročnější je pořád jít nahoru, že? Jak schodíte po zemi, tak je to jednoduše a čím výš budeme, tím to bude náročnější.
1: Na stavbu lošení spolek Poutní místo Stará Voda u Libavé uspořádal sbírku. Vybrat se podařilo necelý 1 000 000 korun. Vlastník památky město Libavá se teď snaží na opravu stropu zajistit dotace. Připomíná Aleš Tománek, jednatel spolku.
2: Je to opravdu ve velmi, velmi havarním stavu. Zatím není vyřešené financování na příští rok. Je potřeba nějakých 2,6 milionů korun na základní fixace těch poškozených omítek a štukové výzdoby. Nicméně, i kdyby se ty peníze nepodařilo na ten příští rok splašit, tak toto lešení zároveň bude sloužit jako ochrana vlastně proti pádu některých velkých kusů z toho stropu. Navíc oproti projektu bude přidán takový ochoz, který vlastně bude bránit pádu štuků, které jsou pod stropem toho lešení, protože to lešení vytvoří takový druhý strop v tom kostele.
1: Tesaři budou lešení stavět zhruba měsíc. Po tuto dobu bude kostel pro veřejnost zavřený. Ze Staré Vody Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

cílem? V arcibiskupském paláci zde 2. prosince 1848 abdikoval Ferdinand I. Dobrotivý a jeho synovec František Josef I. nastoupil na rakouský císařský trůn. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT 2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla. Naši furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
3: Je půl deváté.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Návrhem na neplatnost komunálních voleb v Želechovicích na Olomoucku se zabývá krajský soud v Ostravě. Podnět podal jeden z tamních obyvatel s tím, že došlo k machinaci s volebními lístky v noci z pátku na sobotu. Soud by měl podle mluvčího Igora Krajdla ve věci rozhodnout do 20 dnů. Zástupci prostějovské radnice plánují na listopad další komunitní výsadbu stromů. 11 lip malolistých bude růst podél Olomoucké ulice. Dalších 8 stromů různých druhů přibude v blízkosti dětského hřiště u ulice pod Kosířem. Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je připravených 264 milionů korun z evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Sport. Fotbalisté Bohemians zvítězili v dohrávce 6. kola šance ligy nad Mladou Boleslaví 1-0. V tabulce se tak dostali na 9. místo a na 3. Spartu ztrácí jen 3 body. Středočeši zůstali na 4. příčce. Už zítra se hraje šance Národní liga. V jejím 11. kole se Prostějov utká v 18 hodin doma s Ústím nad Labem. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji převážně oblačno, lokálně přechodně až polojasno. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pozor na silnici 47, když budete vyjíždět z Lipníku nad Bečvou na hranice. V pravém pruhu se pohybují údržbáři.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli poradím, jak skladovat ořechy. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po půl devátý.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl deváté, dobré ráno. Také jste sbírali v těchto dnech ořechy, no držím palce, ať mají dobrou kondici a hlavně ať nezhořknou. Chybou je často špatné skladování. Jak skladovat ořechy? Mám pár tipů. Nádobu s vyloupanými ořechy můžeme skladovat na temném místě a v chladu. Máte-li velkou lednici, tak šup tam s nimi, vydrží v ní půl roku. Vyloupané ořechy můžeme ale také uložit do mrazáku. Ideálně, když budou v plastové krabičce nebo silném igelitovém sáčku, vydrží tam rok. I když pravda, já jsem nedávno objevil i 2 roky staré a stále šly použít. No a ořechy jdou i zavařit, vlašáky tak mohou vydržet několik let. Zavařovat můžeme buď klasicky v hrnci v troubě, anebo v mikrovlnce. Tak ať se nám ořechy dobře louskají a hlavně ať dlouho vydrží.
1: Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 2 minuty bude 8:45. Dobré ráno, dobrou chuť, jasný dáteli. A jste na cestách, dobře dojeďte. Je tady čtvrtek 15. října a svátek má Tereza. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, po svaté Tereze mráz po střechách leze. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Pojďme na další. Luděk z Horky hlásí oblačno a teplotu 5,5 stupně Celsia. Jeseník 6 stupňů napsala Andrea, která se chystá vylít vodu ze sudů na zahradě a potom je musí schovat na příští rok a jinak běžné domácí práce. No a také zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupková, 6 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Radiofrekvenční zatavení, laser, lepidlo anebo klasický chirurgický stripping. Jak se liší jednotlivé zákroky na varixech, křečových žilách? A nechybějí pak tělu vyoperované, zatavené nebo zalepené, tedy vyléčené, ale vyřazené žíly? Jak dojde k zánětu žil a jak k trombóze? Otázky pro cévní chirurgyni docentku Janu Janečkovou a pro čtvrteční 10. hodinu dopolední v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelních úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
3: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Písničku Slečna Sen nám připomněla Naďa Urbánková a Karel Černoch. Hrajeme písničky, které nestárnou, už se chystá PH a za tebou. Dobré ráno, jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 8:45. Snídáte-li dobrou chuť, rostly na cestách, dobře dojeďte. Už 9:45 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Areál šumperského Bělidla najdeme na jižním okraji města. Vede k němu dlouhá alej vzrostlých stromů a dnes už si jen málo kdo umí představit, co kdysi tento areál pro rozvoj textilního průmyslu znamenal. Mirek Kobza se to v dnešním putování od pradědu na Hanou pokusí přiblížit v 9:45. Poslechnout si pořad budete moci také v audioarchivu v celodenních záznamech na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 9 hodin. V Jesenické nemocnici je dnes cvičení integrovaného záchranného systému. Více o tom už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli kolegyně Dita Vojnarová.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Víte, že po okupaci Československa v roce 1968 gymnastka Věra Čáslavská trénovala na Vřesové studánce pod hřebenem Jeseníku? Připravovala se tak na olympiádu v Mexiku, kde získala 4 zlaté a 2 stříbrné medaile. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V pěti krajských městech už je po volbách jasno o novém vedení. V areálu jeseňské nemocnice dnes cvičí záchranáři a policisté. Olomoucká tenistka Karolína Muchová vypadla na turnaj ve Wuhanu v osmifinále. Dnes bude většinou oblačno a teploty do 16 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. V pěti krajských městech z 13 už je po volbách rozhodnuto o budoucím novém vedení. V Olomouci radniční koalici sestavuje hnutí STAN, které skončilo druhé za ANO. Na jednání se dohodlo s Pro Olomouc, KDU ČSL, Společně a Milujeme Olomouc. Post primátora má obsadit lídr STAN Marek Zelenka. Dohodnutá koalice už je také v Karlových Varech, Liberci, Plzni a Hradci Králové. V Ústí nad Labem včera vítězné uskupení Jedno Ústí oznámilo, že povládne samo. Areál jeseňské nemocnice dnes využívají ke svému cvičení záchranáři a policisté. Má prověřit jejich připravenost a spolupráci při řešení mimořádné události. Více mluvčí radnice Markéta Kaniová.
2: Upozorňujeme návštěvníky jeseňské nemocnice, že po dobu cvičení nebude možné využít vstup z Tyršovy ulice. V této ulici může také docházet ke krátkodobému omezení dopravy, a to z důvodu pohybu vozidel záchranných složek.
1: Celníci zajistili při kontrole osobního auta u Šumperku 34 kg kratomu. Řidič a spolujezdec uvedli, že psychomodulační látku, jejíž prodej podléhá kontrole, zakoupili prostřednictvím aplikace. Policisté případ prověřují pro podezření z neoprávněného nakládání s psychomodulační látkou. Vícemluvčí celního úřadu v Ostravě David Kubenc.
3: Vzhledem množství převáženého kratomu a okolnostem jeho pořízení celníci všech 34 kg zadrželi. Případem se dále zabývají orgány činné v trestním řízení. V případě prokázání viny hrozí podezřelým až 2 roky odnětí svobody.
1: Ve Společenském domě v Prostějově právě teď začíná tradiční burza práce a vzdělávání. Veletrh škol a zaměstnavatelů nabízí přehled studijních oborů, ale taky volných pracovních pozic. Víceředitelka okresní hospodářské komory v Prostějově Helena Chalánková.
4: Primárně ta burza je zaměřena pro žáky základních škol, aby si vlastně měli možnost vybrat střední školu. Většinou teda tam máme odborné školy a samozřejmě nejenom teda pro žáky základních škol, ale i pro studenty středních škol anebo nezaměstnaní, kteří vyloženě hledají práci.
0: Sport.
1: Olomoucká tenistka Karolína Muchová do čtvrtfinále turnaje ve Wuhanu nepostoupila. Ve třetím kole sedmá hráčka světa prohrála 5-7 a 3-6 s ruskou Dianou Schneiderovou.
0: Počasí.
1: Na střední Moravě dnes čekejte převážně oblačno, lokálně přechodně až polojasno. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách 6 až 10 a foukat má slabý severní nebo proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor na dálnici D1 na 271. kilometru u Říkovic ve směru na Brno. Dělníci tam opravují ploty u krajnice.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Terezy a Terezie slaví právě dnes svůj svátek, to znamená, že máme 15. října. Samozřejmě už v tuto chvíli přejeme všechno nejlepší a upozorňujeme, že Český rozhlas Olomouc nabízí písničky na přání. Třeba hned po 12. hodině můžete té své Tereze nebo Terezii určitě popřát. SMSky můžete posílat v průběhu celého dopoledne. Před 4 minutami totiž začalo dopolední vysílání, kterým vás bude provázet Dita Vojnarová. Určitě chybět nebude rubrika Jak nenaletět. Také od pradědu na Hanou pohlednice, kterou posíláme už více než 20 let, dnes konkrétně zamíříme na Šumpersko. Ale v úvodu této hodinky našeho vysílání se budeme bavit o olomouckém klokánku. Ten má nový nástěnný kalendář pro příští rok. Při jeho přípravě se sešla celá řada příznivců a přátel zařízení Fondu ohrožených dětí. A my se na podrobnosti zeptáme ředitelky klokánku Šárky Kupčákové. Dita Vojnarová je u mikrofonu, srdečně vás všechny zdravím a přeji pohodový den a dobrý poslech.

0: Věřím, že jste ten hlas poznali. Bryan Adams na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dospíval 13 minut po 9. hodině. Olomoucký klokánek se může pochlubit novým nástěnným kalendářem pro rok 2027. Podíleli se na něm třeba žáci Sigmundovy střední školy v Lutíně, Univerzita Palackého, obecně prospěšná společnost Společně pro děti, organizace Dobré místo pro život nebo nadace Malý Noé, což určitě potěšilo ředitelku klokánku Šárku Kupčákovou, které přejeme dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Proč jste se vlastně v klokánku rozhodli vyrábět kalendáře? Já upřesním, že tento je už pátý v pořadí.
1: Tak já musím hlavně říct, že to nebyl můj nápad, ale před těmi 5 lety jsem vlastně dostala nabídku od Panda Foto, fotografů, kteří vlastně přišli s myšlenkou, že by chtěli nějakým způsobem klokánek Olomouc podpořit. Ty úplné začátky byly vlastně o tom, že jsme dostali nějaký finanční příspěvek a další roky už potom se začala realizovat vlastně přímo příprava toho kalendáře pro klokánek Olomouc.
0: Můžeme říct, že příznivců, kteří se na tom kalendáři podílejí, je opravdu hodně. Já jsem část z nich vyjmenovala, ale v těch začátcích, jak složité bylo získat je a natchnout pro tento projekt?
1: Tak já si myslím, že tady by nejpovolenější byl pan Berka, který by vlastně za Panda Foto mohl promluvit o tom, jak náročné to bylo, protože samozřejmě vždycky je to o tom oslovit některé lidi, domluvit se s nimi, domluvit se na termín, domluvit se na focení. Je to samozřejmě zdarma, bez nároku na jakýkoliv honorář, takže musí i samozřejmě ta druhá strana být nakloněna tomu, že chce pomoct a udělat něco takového.
0: Každá ta fotografie v kalendáři je úplně jiná. Fotí se v různých prostředích. V jakých například?
1: Tak Berkovi vždycky vybírali místa, která jsou vlastně pro Olomouc typická, takže to mohou být kostely, hřiště, parky, různé pevnosti, nebo ve své podstatě to okolí Olomouce, které je něčím krásné a zajímavé, což si myslím, že na Olomouc je těch míst opravdu velmi hodně.
0: Takže už se určitě připravuje kalendář další minimálně v hlavě. Důležitý dotaz, jsou na těch fotografiích v kalendáři i děti z klokánku?
1: Tak samozřejmě s ohledem na ochranu osobních dat a údajů nemůžeme zveřejňovat děti, nebylo by to ani správné, aby byly takto vlastně nálepkováni nebo identifikováni, ale máme tam děti, které jsou z různých škol, kde vlastně s tímto problém není.
0: Kalendář má i v letošním roce hvězdné kmotry. Kdo to byl tentokrát?
1: Tak opět to je Jakub Jurka a Tereza Žáková.
0: Rozklíčujeme, Jakub Jurka je známý šermíř, držitel bronzové medaile z letních olympijských her v Paříži, a Tereza Žáková?
1: Tereza Žáková je mis, která vlastně teď momentálně se bude účastnit soutěže Česká mis, takže modelka.
0: Modelka. Kde lidé mohou kalendář získat, kde si ho mohou prohlédnout?
1: Tak já si myslím, že pokud nahlédnou na naše stránky nebo na stránky i facebookové nebo přímo na Panda Foto, tak tam ty základní informace budou mít. A nebo se mnohdy setkáváme, což se stalo i teď vlastně po křtu kalendáře, že nás přímo nebo mě přímo osloví někteří zájemci a já už potom zprostředkuju vlastně možnost toho získání kalendáře.
0: A dotaz, na který určitě posluchači čekají, co plánuje olomoucký klokánek udělat s financemi, které za prodej kalendáře získá?
1: Tak je pravda, že běžně, jak o děti pečujeme, tak vyskytují se různé situace, kdy finanční prostředky jsou potřeba, ale tady se vždycky domlouváme na tom, aby to bylo cíleně pro děti. Takže třeba prázdniny jsou jedna taková velká položka, kdy chceme dětem dopřát, ať už jsou to běžné tábory, příměstské tábory nebo jakékoliv pobyty, aby vlastně ten pobyt v klokánku měli zpříjemněný i o zážitky, které jsou typické pro děti v běžné rodině.
0: Říká, rozklíčuje ředitelka olomouckého klokánku Fondu ohrožených dětí Šárka Kupčáková. My moc děkujeme za tyto informace a pozdravujeme kolegy a samozřejmě také děti. Naslyšenou.
1: Já taky děkuju. Mějte se pěkně, nashledanou.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bývalý slovenský fotbalový brankář a reprezentant Kamil Čontofalský.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Jaroslav Samson Lenk je folkový a tramský písničkář. Hraje sólově v kapelách Hoptrop, Samson a jeho parta a kdysi založil i kapelu Máci. Napsal i muziku k večerničkům. Kdo by neznal, o čem se zdá medvědům nebo vidryska. Nedávno oslavil 70.

0: smutnou nudu.
1: Umělá inteligence umí pomáhat, ale také škodit. Když se s ní radíme o zdraví, může nám tvrdit úplné nesmysly. Jak nenaletět, tak to si na vlnách Českého rozhlasu Olomouc povíme už za chvíli.

0: Umělá inteligence nám poradí s mastičkou na bradavice anebo vysvětlí složité lékařské pojmy. Její rady v oblasti zdraví mají ale své limity. Někdy mohou být nepřesné nebo zcela vymyšlené. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobré vědět, že umělá inteligence není náš lékař.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
2: V telefonech anebo na tabletech běžně využíváme aplikace ChatGPT anebo Gemini. Podle Matěje Misaře ze zdravotnické skupiny České asociace umělé inteligence se mnoho pacientů o svém zdravotním stavu radí právě v těchto aplikacích.
3: My předtím v České asociaci umělé inteligenci varujeme, protože ne vždycky vám ta AI dá zaručený výsledek, mnohdy se může plést. A já dám třeba takový příklad, který my máme od jedné lékařky, tak právě jedna z jejich pacientek si zvrtla kotník, následně si vyfotila tu nohu a nahrála ji do té umělé inteligence. No a právě AI řekla, že to je v pořádku, že to má chladit. A byla to téměř dvojnásobná zlomenina, asi o 14 dní později. Takže buďme v tomto mimořádně obezřetní.
2: S umělou inteligencí se prý radí i pacienti endokrinologa Richarda Stejskala.
4: Špatně na tom může být to, že nemusíme to mít v úplných souvislostech. Informace, které dostaneme, jsou sice pravdivé, ale neumíme to dát do kontextu třeba našeho konkrétního případu. Takže je dobré si o tom něco přečíst, být trošku orientován, ale vždycky se poradit se svým lékařem.
2: Vy sám používáte umělou inteligenci?
4: Tak samozřejmě, jakmile zadáte jakýkoliv dotaz na internetu, tak vám umělá inteligence odpoví jako úplně první. A někdy je pro nás zajímavý vědět, co se tam může objevit a s čím se pacient může potkat.
3: Umělá inteligence, ta správně certifikovaná jako zdravotnický prostředek, nám může pomoct v celém zdravotnickém systému. Už dneska pomáhá číst rentgenové snímky hrudníku, pomáhá při mamografickém screeningu, pomáhá například odhalovat rakovinu časněji. To je obrovský benefit, pomůže nám opravdu v našem zdravotnictví. Ale je to certifikovaný zdravotnický prostředek, který dělá to, co má, většinou je k použití pro lékaře. No a potom máme ty druhé, to jsou ty velké jazykové modely, o kterých jsem právě mluvil, no a tam si musíme dát pozor. K čemu ji využít? Například, když máte nějakou zdravotní zprávu od svého lékaře, tak pokud vymažete ty své osobní údaje, které tam jsou, nahrajete ji do toho ChatGPT a řeknete, prosím, přelož mi to v tom lidském jazyku, tak je to výborný nástroj k tomu, abyste to pochopili, co to vlastně je.
2: Podle gerontoložky Zuzany Schneiderové vás umělá inteligence nevidí tak jako váš lékař, který zná celý váš zdravotní příběh a během vyšetření vás pozorně sleduje.
5: Ta takzvaně umělá inteligence nezaručí, že ty informace jsou správné a co je nejhorší, pokud nenajde nic na to téma, tak ona nemůže neodpovědět. Takže ona odpoví něco, co vlastně zní česky třeba, nebo zní v tom jazyce, ve kterém se zeptáte, ale může to být úplně mimo mísu.
2: Velké jazykové modely podle Matěje Misaře někdy takzvaně halucinují.
3: Oni jsou vlastně nastaveny tak, aby se vás snažili potěšit svou odpovědí. Proto třeba i mnoho lidí svádí si vlastně k tomu si s ní povídat, ale vždycky mějme na paměti, že to je jenom nějaký stroj a on si může vymýšlet.
2: Buďte proto obezřetní. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: A zítra si v naší rubrice Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc povíme o tom, jak můžou dezinformace narušit naše vztahy s okolím.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

Prý Bohemia Rádio, to je mezinárodní festival rozhlasové tvorby, který bude hostit Olomouc od neděle 18. října do čtvrtku 22. Program je velmi bohatý, podívejte se na webové stránky. Mimo jiné se třeba právě v neděli 18. můžete v olomouckém kině Metropol potkat s redaktorem, moderátorem Janem Pokorným a Liborem Boučkem a s jejich hosty, třeba fotbalistou a komentátorem Pavlem Horvátem anebo šéf-režisérem Alešem Vrzákem. Ale můžete zažít a užít si také živé vysílání Českého rozhlasu Olomouc, protože během příštího týdne budeme hned několik pořadů jako Dobrá rada, Host ve studiu a Apatika vysílat přímo z atria naší budovy. Tak se podívejte na program a přijďte za námi. Budeme rádi.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Radiofrekvenční zatavení, laser, lepidlo anebo klasický chirurgický stripping. Jak se liší jednotlivé zákroky na varixech, křečových žilách? A nechybějí pak tělu vyoperované, zatavené nebo zalepené, tedy vyléčené, ale vyřazené žíly? Jak dojde k zánětu žil a jak k trombóze? Otázky pro cévní chirurgyni docentku Janu Janečkovou a pro čtvrteční 10. hodinu dopolední v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Areál šumperského Bělidla najdeme na jižním okraji města. Vede k němu dlouhá alej vzrostlých stromů a dnes už si jen málo kdo umí představit, co kdysi tento areál pro rozvoj textilního průmyslu znamenal. Nám to teď v dopolední Českého rozhlasu Olomouc vysvětlí Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Když se v Šumperku řekne Bělidlo, mladší si představí hlavně průmyslovou oblast, kde si u řeky Desné na hranicích s Dolními Studénkami. Starší pak ještě možná někdejší závod obřího koncernu Moravolen. Z hlediska rozvoje města je Bělidlo jedním z míst, bez kterých by Šumperk zdaleka nebyl tak významnou lokalitou, jakou dnes je. Textilní podnikání bylo pro obyvatele nejen Šumperka, ale většiny obcí pod horami jednou z mála možností, jak se slušně uživit. Nahrávalo tomu staleté pěstování lnu v kraji, který byl velmi kvalitní a tak už od pradávna stály v chaloupkách i větších staveních kolovrátky a stavy a plátno se zde produkovalo jako na běžícím pásu. Plátno však bylo režné, ne příliš vzhledné a tak bylo potřeba je vybělit. Většinou se tak dělo na větším prostranství, kde stávala dřevěná nádoba s vypouštěcím otvorem. Na dno této kádě se naskládalo plátno, přes něj se dala plachta, aby se nezašpinilo a na ní se nasypal dřevěný popel. Pak se do kádě nalévala z kotle vařící voda a aby zůstala déle horká, vkládaly se do ní rozpálené kameny. V louhu, který se takto v kádě vytvořil, zůstalo plátno až do doby, kdy vše vychladlo. Pak se tato procedura mnohokrát za sebou opakovala. Následně se pak plátno sušilo a polévalo na slunci na loukách u Bělidla. Slunečné počasí tuto práci značně uspíšilo. Později se k bělení používalo i vápno. Nicméně i takto bylo náročné a zdlouhavé. Na přelomu 18. a 19. století se začíná postupně nahrazovat cechovní domácí produkce manufakturní výrobou. Faktoři skupovali po domácku vyrobené plátno a to na Bělidlech upravovali a prodávali dál. V roce 1818 v Šumperku vzniká plátenická manufaktura Eduarda Oberleitnera. Tento textilní podnikatel byl synem dolnorakouského barvíře. Postupně nashromáždil značný majetek a zpočátku nevelký závod výrazně rozšířil. Koncem 19. století už patřil k největším textilním podnikatelům v Rakousku-Uhersku. Vzhledem ke starší produkci lněných výrobků a přízebila přímo v Šumperku i v nejbližším okolí Bělidla už dávno. Historické dokumenty zmiňují podobné zařízení například v osadě Benátky. Bělidla v okolí provozovali i majitele třemešského statku rytíři Taršové a další. Kapacity však brzy nedostačovaly. A tak si Eduard Oberleitner v roce 1828 vybudoval vlastní Bělidlo a apretovnu. Jako všechna tato zařízení muselo i nové Bělidlo stát u zdroje vody. Ta byla potřeba nejen pro pohon technologie, ale zejména pro samotné bělení. Jako nejvhodnější místo se zdála být právě lokalita při řece Desné na jejím pravém břehu na jižním okraji katastru Šumperka. Bělidlo sloužilo dlouho, zásadní modernizace se dočkalo hned několikrát. V roce 1886, v letech 1906 až 1910 a postupně se měnila i technologie bělení plátna a samotné příze. Stále více se používala chemie, pomáhal i parní pohon Bělidla, který odstraňoval nejtěžší práci místních zaměstnanců. Přesto, podle dostupných zpráv, kolem roku 1900 zde pracovalo kolem 140 lidí. Oberleitnerovy podniky přečkaly několik krizí a fungovaly až do konce druhé světové války. Hned po roce 1945 byly znárodněny a následně začleněny do národního podniku Moravskoslezské lnářské závody v Šumperku, která se v roce 1958 přejmenovala na Moravolen. Zpočátku měla 25 výrobních závodů, postupně se jejich počet snížil na 8. V této podobě podnik fungoval až do roku 1989. A bylo to právě Bělidlo, které se po tomto datu změnilo v areál, kde se usadilo několik firem. Na lnářskou tradici z nich bohužel nenavazuje žádná. Dodnes se ale zachovaly některé původní objekty, třeba dodaleka viditelný komín, vodní náhon a také kdysi pohonná jednotka celého provozu, dnes sloužící jako vodní elektrárna. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát ze šumperského Bělidla, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
0: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Stavba multifunkční haly v Olomouci nás bude zajímat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Věnovat se jí mimo jiné budeme ve zprávách v 10 hodin a přidáme další informace. Po nich, protože je čtvrtek s datem 15. října, tady samozřejmě bude apatika, tentokrát se zaměříme na křečové žíly neboli varixy. Tak zůstaňte ve spojení i nadále s Českým rozhlasem Olomouc. Dobrý den.

Víte, že spanilá věž v Tovačově je vysoká 85 metrů a bývá proto označována jako nejvyšší zámecká věž v České republice. Jako jednu z prvních renesančních staveb v Čechách a na Moravě ji vystavěl významný šlechtic Ctibor Tovačovský z Cimburka. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Je 10 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Stavba nové multifunkční haly v Olomouci se komplikuje. Mohelnický radní Budiš je připraven nastoupit za přerovského primátora Vránu do poslanecké sněmovny. S volejbalistkami Přerova už naplno hrají obě posily ze Slovenska. Dnes bude většinou oblačno a teploty do 16 stupňů. U čtvrtečních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Skupina Kreditas nepočítá se stavbou multifunkční haly v developerském projektu ve Velkomoravské ulici v Olomouci. Ten převzala od firmy Redstone. Na financování arény soukromého developera za miliardy korun se měl podílet Olomoucký kraj a město.
5: Olomoucká primátorka Miroslava Ferancová z hnutí ANO řekla, že o stanovisku nového investora zatím oficiálně neví.
6: Samozřejmě ten vývoj může být všelijaký, můžou se objevit nějaké dotace, může se objevit nějaký další investor. Jedna věc je jistá, že tady bez Redstone a bez Kreditasu zatím tady vlastně není nikdo, kdo by se do takového velkého projektu chtěl pustit.
5: Mluvčí Kreditas Group Lucie Brunclíková uvedla, že hala byla jen jednou z možných variant.
7: Nadále se budeme soustředit na dlouhodobě ekonomicky udržitelné řešení. Chceme tu vytvořit moderní prostředí pro bydlení s odpovídajícími službami a veřejným prostorem.
5: Na jaře Evropská komise zahájila notifikační proces o možnosti podpory multifunkční haly z veřejných rozpočtů. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Výkonný ředitel vodárenské společnosti a dosavadní mohelnický radní Martin Budiš je připraven nastoupit do poslanecké sněmovny. Tedy pokud by jeho stranický kolega z hnutí ANO, přerovský primátor a poslanec Petr Vrána, uspěl ve druhém kole senátních voleb. Budiš řekl, že by jako Vránův první náhradník chtěl poslanecký mandát skloubit s vedením vodárenské společnosti. Vrána se ve finále senátních voleb utká s přerovským radním Jakubem Navaříkem za ODS. O novém senátorovi v přerovském obvodu bude jasno tuto sobotu. Burzu vyřazených knih dnes můžou zájemci navštívit v městské knihovně Tomáše Garrigua Masaryka v Šumperku. Začíná ve 12 hodin v malém sále. Více mluvčí radnice Jana Kaněvová.
8: Burza vyřazených knih v městské knihovně je určená pro malé i velké čtenáře. Za symbolické ceny bude k dostání jak beletrie, tak naučná literatura pro všechny věkové kategorie.
3: Sport. Volejbalistky Přerova před sezónou posílili dvě slovenské reprezentantky, blokařka Ema Směšková a smečařka Radka Hašková. Kvůli reprezentačním povinnostem se k týmu připojili později, obě ale odehrály oba úvodní zápasy sezóny. Radka Hašková si přechod ze slovenské extraligy i přijetí od spoluhráček pochvaluje.
9: Ta česká extraliga je určitě někde vyšší jako slovenská, čiže pro Slovenky je to podle mě nejlepší krok, kde vykročit a neskôr sa už uvidí. Chtěl jsem to velmi spokojná. Mesto sa mi páči, je to také menšie mesto, čo mi nevyhovuje a myslím si, že aj baby nás prijali dobre, čiže zatiaľ je to dobré. Uvidíme, čo bude ďalej.
4: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě převážně oblačno, lokálně přechodně až polojasno. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách 6 až 10 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Opatrně teď projíždějte Týneckou ulicí v Olomouci Holici. Srazilo se tam nákladní a osobní auto.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Odbyla desátá, máme 4 minuty po desáté dopoledne, máme 15. října, živě Český rozhlas Olomouc už může pomalu, ale jistě otevírat dnes kontaktní zdravotně rozhlasovou poradnu Apatika a zveme vás dál, pojďte, nebojte se a nestyďte se případně zeptat, napsat anebo zavolat. Zveme vás dnes vlastně do žilní, cévní poradny, všechny aktivní posluchače, které by cokoliv zajímalo k cévám nohou a především asi konkrétně k žilám, žilám nohou a varixům, tedy takzvaně křečovým žilám, chronické žilní nedostatečnosti, tedy insuficienci, tak všechny vás pozveme, stejně tak jako k mikrofonu hosta, lékařku cévní chirurgyni, můžete ji oslovit, můžeme ji oslovit společně dohromady ve spolupráci v tandemu a v zájmu dozvědět se něco z cévní chirurgie. Otevřena je pochopitelně SMS schránka cvak klik. Ano, je to ona a má číslo 723 70 33 51 a za pár minut také výzva, abyste se přímo aktivně zapojili po telefonu do žilní poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc, tedy po telefonní lince 221 555 444.

0: patika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Svého času jsme si ve vysílání té naší zdravotní poradny už před pár lety řekli, že bychom měli prezentovat i možnost jiných cévních potíží na dolních končetinách, než jsou ty populární, žilní, ale i v tom někdejším pořadu o těch druhých cévách, tepnách v nohou, byla poptávka právě i po žilách, po chronické žilní insuficienci, tedy tom, čemu my říkáme běžně žily křečové nebo varixy. Těší nás, že i venózní žilní problematice, právě o ní můžeme něco zjistit od cévní chirurgyně, paní docentky Jany Janečkové z Olomoucké fakultní nemocnice. Pěkně vítáme, paní docentko, hezký dobrý den.
2: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
1: Když dojde, paní docentko, k tomu, že žíly v nohou asi nejčastěji už nefungují tedy stoprocentně, jejich funkce je insuficientní, nedostatečná, když je pak třeba na zákrok na žilách, takže se mohou zalepit žilním lepidlem, radiofrekvenčním takovým zatavením, zaslepením, anebo operací vynětím strippingem chirurgicky. Nenastává ale právě potom nějaká, řekněme, doslova velká nedostatečnost, insuficience ve smyslu vyřazení těch žil, které tam byly, plnily funkci, ale pak se to nějakou metodou úplně vyřadí, než kvůli výjmou. Nechybějí nám?
2: Nechybějí. Nebo ve většině případech nám nechybějí. Máme hlubokou žílu a povrchní žílu a právě ty varixy, ty křečové žíly, to je to onemocnění povrchních žil. Takže ve chvíli, kdy tu onemocněnou žílu, insuficientní žílu odstraním, tak mi nechybí. Hluboký žilní systém před každou touto operací, před každým velkým výkonem by měl být zkontrolován a pokud je suficientní, tak vůbec nic nehrozí. Kdy mi může chybět, když budu velmi stará nebo starší dáma, budu potřebovat koronární bypass a pak tady ta žíla se používá i na jedna z možností na koronární bypass, tak to by mi mohla chybět, ale to je zase už úplně jiná problematika.
1: Připomeňte prosím, co to vlastně je ten princip té chronické žilní insuficience těch varixů, proč vzniknou, co nejlajčtěji, názorněji, lidsky.
2: Lidsky, tak žíla je ta, co nám dostává úplně z periferie nohou, to znamená od prstů, od kotníku, krev zpátky nahoru do srdce. A pokud tady ta velká trubka přestane fungovat, rozšiřuje se, tak nám ta krev vlastně jde nahoru strašně pomalu, městná. A když nám krev městná a zůstává nám v nohou, tak nám ty nohy nejdříve otíkají a pak se můžou vytvořit takové ty nehezké černé skvrny a nedej bože až bercové vředy.
1: Tam se jedná o nějaký princip pumpování, překonání gravitace.
2: Máte pravdu. Žíly v sobě mají chlopně a ty chlopně, když pokud jsou zdravé, tak tu krev pěkně drží a tím, že my chodíme, stojíme, prostě aktivujeme jakkoliv svalovou pumpu, tak se nám ta krev pěkně vrací zpátky. A pokud nám ty chlopně přestanou fungovat na podkladě nějakého zánětu, což je princip celé chronické žilní insuficience, tak pak chlopně nefunguje a ta krev tam prostě stagnuje a zůstává tam, kde nemá být.
1: Jaké jsou potom možnosti, když už opravdu dojdeme k tomu, že jsme zkusili punčochy, to je populární věc, možná nějaká venofarmaka, jak fytofarmaka, nějaká přírodní, volně prodejná, spíš doplňky stravy, anebo i na předpis nějaké ty léky, které mohou působit proti zánětům. Potom dojde třeba k nějakým těm metodám, my jsme je chtěli hodně dneska prezentovat, co je dneska v nabídce, jaká škála zákroků chirurgických, více či méně, jaksi invazivních.
2: Tak chirurg má těch možností hodně. Pokud se budeme bavit úplně o tom začátku, o takových těch metličkovitých varixech, kdy přicházejí spíš mladé dámy, pacientky s pocitem spíš estetického problému, i když se k tomu může připojit pocit těžkých nohou. A já vyloučím, že není problém v saphenofemorální junkci, to, že úplně tam nahoře ta hlavní chlopeň, že nefunguje, tak můžu zasáhnout a zasáhnout sklerotizaci. To znamená, že v podstatě udělám takový artificiální zánět, to je škaredé žíle, ona tělo se jí pak vstřebá a ta malá metlička zmizne.
1: Sklerotizujete, takže zneškodníte, taky vyřadíte.
2: Přesně tak.
1: Ale nižší stádia těch křečových žil.
2: To je opravdu taková ta začátek, ta kosmetika. Pokud už jsou to takové ty vynuté žíly, které vidíte je v létě, na koupalištích, prostě člověk stojí ve frontě na párek a vidíte, jak mu to tam ta žíla je vidět, tak to už jsou kmenové žíly a ty je potřeba řešit. A ty řešíme obecně asi třemi techniky. Jedny jsou klasické chirurgické, což je ta stripping, jak jste zmínil, 130 let skoro už stará metoda, ale pořád v některých věcech nepřekonaná. A pak jsou ty metody termální, neboli laser, radiofrekvenční ablace. A to už jsou takové ty endovenózní metody. K těm se ještě může připojit, k těm endovenózním metodám, právě to lepidlo, jak jste zmínil, eventuálně nějaké kombinace s mechanickými přístroji.
1: Říkáte připojit, takže kombinace, anebo může být jenom výhradně to lepidlo samotně?
2: Samotné lepidlo my u nás v fakultní nemocnici úplně takhle nepoužíváme, úplně jsme k tomu nezískali tak velkou, asi bych řekla, důvěru. Myslím si, že ty endovenózní metody, jako je laser a radiofrekvenční okluze, fungují nám velmi dobře a není důvod asi se hledat další a další metody.
1: Paní docentka doktorka Jana Janečková, paní primářka, tedy zástupkyně přednosti pro léčebnou péči v rámci cévní a transplantační chirurgie z aktuálně pracoviště, které se jmenuje Klinika kardiovaskulární a transplantační chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc, je i vaším hostem.
0: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte poradnu Apatika Českého rozhlasu Olomouc a my samozřejmě máme aktivní jednak SMS schránku 723 70 33 51. Nebojte se, nestyďte se a neotálejte určitě na 11. nebo po 11. hodině. Vrxy, křečové žíly mají potenciál, takže cokoliv jste o nich chtěli vědět a báli nebo nebáli jste se zeptat, se můžete zeptat cévní chirurgyně paní docentky Jany Janečkové z Fakultní nemocnice Olomouc, ale pochopitelně, že můžete už žhavit také drát telefonní, tedy mobilní. Linka 221 555 444 je též aktivní a můžete se k nám tak dostat dneska do cévní žilní poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. No dneska, paní docentko, se setkáváte v ambulancích, na sále pak už asi nevím, ale určitě taky odborná veřejnost nasává nejrůznější mýty, pravdy, polopravdy stran varixů, křečových žil. Co je taková tradovaná, třeba neúplně pravda, o které se domníváme, že je samozřejmě pochopitelná, že já nevím, dávám si nohu přes nohu, namáhám moc ty nohy stáním, mám třeba stojavé zaměstnání. Co jsou tam taková nějaká úskalí, kterých my se držíme jako laická veřejnost? Co je potřeba vyvrátit, případně potvrdit?
1: No, já bych to otočila. Potvrdila bych to, že pokud budete opravdu stát, budete stát 12 hodin denně a budete mít tomu nadváhu, tak ta šance, že už vaše začínající křečové žíly se vám opravdu zvýrazní a budou vás velmi obtěžovat, tak to máte velkou šanci. Tam je opravdu ta procentuální zátěž obrovská. Z druhé strany, s tím se potkáváme, a i když už je toho trošku míň, vnitřní křečové žíly, tak to mě vždycky vyvolává tak lehce lehký úsměv, protože pak se doptávám, co to má znamenat ta vnitřní křečová žíla. Pokud je to uvnitř, mělo by to být hluboký žilní systém, a tam teda insuficienci hlubokého žilního systému samozřejmě máme, ale u velmi malé části pacientů, spíše onkologicky nemocných, po hlubokých žilních trombózách. Je to prostě, většinou to není to, s čím pacient přichází k nám v naší ambulanci, s tím, že má vnitřní křečovou žílu.
0: Takže ty varixy, to je povrchový žilní systém v naprosté většině. Povrchový.
1: Přesně tak, je to povrchový žilní systém a vnitřní křečová žíla, za mě asi bych si to vysvětlila tak, že jsou to ty pocity otoky těžkých nohou, ale pacient ještě prostě nevidí na té končetině ty velké uzly varixů.
0: No a když od metliček se dostaneme k viditelnému stádiu, vidím sám na sobě nebo na tom koupališti v létě při svlečených nohou, vidím masivní tlusté žíly, které vystoupají snad ještě bez vředu, že bez nějakých výčnělků a ran. No tak to není, to je pořád povrchní žilní systém, ale teda je to asi vyšší stádium už toho onemocnění.
1: Přesně tak. Ono, existuje nějaká CPAP klasifikace, to určitě tady není potřeba veřejnosti takhle nějak zmiňovat, ale v rámci této klasifikace je to pořád stupeň číslo 2, což je strašně široký stupeň, protože to můžou být mladé hubené ženy, které mají insuficientní velkou saféno, ale můžou to být opravdu takové velké uzlovité přeměny, ale pořád je to ještě bez komplikací, bez hyperpigmentací, bez nějakého zhojeného nebo aktivního bercového vředu, takže pořád je to druhá klasifikace a pořád, ale je to indikováno k léčbě. V podstatě kdykoliv jsou velké, už takhle zmíněné křečové žíly a je insuficience, je tam reflux, nefunguje ta hlavní chlopeň, tak je léčba indikována vždy.
0: Co noha přes nohu, čili skřížené sezení se skříženýma nohama?
1: Myslíte, jak sedím teďka já, jo?
0: Teď ne, ale před chvilinkou, před studiem možná chvilinku, co?
1: Toto je jeden z mýtů v rámci tohoto. Samozřejmě asi, kdybych takhle cestovala letadlem, 12 hodin měla takhle nohu přes nohu, bez punčoch, nepila žádné tekutiny, tak pak je to větší náběh hluboké žilní trombóze, ale to zase

0: dramatická. Zhruba za 14 dní, takže i před svátkem nebo po svátku těsně o prázdninách budeme vysílat živě a patiku. To bude klinická genetika. A co genetika a křečové žíly? Jaksi vrozené vlohy od rodičů prarodičů?
1: Tam je velká genetická zátěž. To je opravdu, bych řekla, jackpot. Tam jde jenom o tom, v jakém stádiu se to projeví. Samozřejmě může to být, že vaše maminka, babička měly velké uzlové varixy a vy svým dobrým životním stylem a takovým slušným chováním se ke svému tělu budete mít pouze metličky. Jo, ale pořád jsou to varixy, pořád je to insuficientní žilní systém. Tam prostě ta genetika nám dělá strašně moc. Když se těch pacientů poptáte pořádně, tak je to tam, občas to přeskočí přes generaci, ale z druhé strany, pokud je prevalence 80% populace starších 80 let, tak to má tolik lidí, že tam ta genetika prostě je a bude.
0: Problém je, že jako moji předchůdci, moji rodiče, prarodiče případně, tak já zdědím slabší ty žíly, slabší tu žilní stěnu. To je ta vloha, to je ta genetika?
1: Není. To vy žílu zdědíte, to je dobrou, ale budete mít větší predispozici k tomu, aby se vám tam vznikal zánět, aby vám se aktivoval endotel. A vlastně postupem času přestávaly pořádně fungovat ty chlopně. A chlopně jsou to, co vám pumpuje tu krev zpátky. Takže vy získáte takovou vlohu nekvalitních tkání, které s nasedajícím zánětem k tomu dojde.
0: Tak tu klinickou genetiku tu probereme potom zvlášť, samozřejmě i s případnými dotazy. Za chvíli třeba dotaz posluchače, posluchačky po SMS, ale můžete samozřejmě i zavolat. V zápětí bude třeba pro teď nově naladěné také připomínka toho telefonního spojení. Ještě jsem se ale setkala s mýtem, že muže to moc nepotkává. Máte pacienty muže?
1: Máme hodně mužů. Hodně mužů, ale spíš muži to řeší později.
0: No, takže horší stádia, vyšší stádia?
1: Vyšší. No ano, muž je schopný to opravdu dohnat až do extrému, do bercového vředu, to ano, ale spíš prostě přicházejí později a metličky moc neřeší.
0: A všemocný doktor Google, prosím, ještě nabízí v mýtech, polopravdách, nebo co se méně ví, když zadáte toto heslo, křečové žíly jsou i jícnové varixy, anebo právě třeba myslím, že mužská problematika a možná spíš urochirurgická problematika, varikokely, to jsou taky křečové žíly?
1: Tak je to pořád žilní insuficience, takže svým způsobem ano. Spíš se divím, že vám tam kamarád Google řekl něco o hemoroidech.
0: To také, to je ale na samostatné téma. No a bude mít větší sklon ten, který ví, projevila se mu třeba varikokéla v tříslech, žilní problém, tak bude mít sklony i, anebo souvisí, ovlivní to potom třeba končetinu?
1: Určitě, tak ty žíly si nevybírají, kde ta žíla je umístěna a kde vznikne ten zánět, kde vznikne ta insuficientní chlopeň, takže určitě je to možné.
0: Takže zánětům žil a žilním trombozám bychom se mohli věnovat dál, stejně jako případně i vašim konkrétním dotazům.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc

0: 723 73 51, to není teď kontakt na vypínaný telefon ve studiu, ale na naše SMS číslo do naší SMS schránky. V zápětí budeme u vás, kdo jste psali, píšete, ale můžete samozřejmě ozvat se, zavolat ji přímo aktivně, a tak se i děje, jestli je to nejmenované číslo teď deaktivováno u paní docentky Janečkové, tak vás poprosím, abyste aktivovala, vzala si sluchátka, která vlastně máte. Ona budou sloužit jako telefonní sluchátko a propojení s paní posluchačkou nebo posluchačem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vítáme vás, můžete se tázat.
1: Posluchačka tady z Bruntálu. Já jsem se chtěla paní doktorky zeptat, měla jsem operaci, žil už to teď teda bude 25 let, to jsem měla 48 roku, jestli je možné, že třeba ta noha, teď mi vám chladnější, jako dole u prstu. Jestli je to možné.
0: No, pokud se chcete, paní docentko, doptat, zeptat ještě?
2: No, já bych řekla asi obecně tak, že pokud jste tak dlouho po operaci žil, tak máte velkou šanci, že se vám to vrátí někde jinde vedle, na druhé noze, z jiné strany. Tam prostě riziko recidiv je vždycky vysoké. Z druhé strany řekla bych, že ve vyšším věku pak bychom se už bavili o ischemické chorobě dolních končetin, spíš o arteriálním systému, který dělá častěji pocit studených nohou nebo bolesti při chůzi a nočních bolestí.
1: Uh-huh, uh-huh. No, navíc to mám jako dědičné, to měl tatínek, takže a celý život jsem byla v obchodě stála na nohách, takže to taky. No, ale teď to mám na té pravé noze, na stehnu se mi udělala teda, ale to je teplejší ta noha, tak teď nevím, která je.
2: Dívejte, v první době bych udělala ultrazvuk, ultrazvukem se podívala na obě dvě nohy, podívala se jak na žilní systém, tak orientačně na arteriální, a to by nám řekla asi na začátku hodně.
0: A když jsme u toho, tak my jsme tady právě před lety mluvili asi o méně známých, ale potenciálně velmi závažnějších problémech s arteriemi, tedy tepnami dolních končetin. Tak prosím, jenom odlište třeba zrovna symptom, příznak teplo, chlad. U čeho, který ten příznak vlastně budeme pociťovat?
2: Pocit chladný nohou se daleko více týká arterií. To znamená, když už někdo ve starším věku má aterosklerotické postižení tepen dolních končetin, tak má chladnější končetiny, má bolesti při chůzi, které musí zastavit, nebo v noci se budí s tím, že musí svěšovat končetinu. Tak to jsou projevy arteriální.
0: Takže to jsou tepny, ischemie nedokrvení těch končetin. Nebude se to nějak projevovat jako vystouplými žilami? Nejde o žily?
2: Nejde o žily.
0: A budou chladnější nohy při žilním postižení, při vénózním?
2: Většinou ne. Většinou ne, pokud někdo má proteplení v oblasti té žíly, tak tady jsme u zánětu. Na povrchním žilním systému může vznikat zánět, často to bývá v létě, teplém létě, ta žíla se zanítí, je teplá, červená, a pak to už je zánět a týká se to povrchního žilního systému.
0: Ale ultrazvuk a zrovna asi to doplerovské sono, jak říkáte vždycky, by to odlišilo, jestli
2: určitě
0: je problém v žíle nebo tepně.
2: Přesně tak, takže takhle doporučím.
0: Ještě k projevům zánětu, případně ještě k tromboze. Nač pozor, kdy zpozornět, jak poznám zánět? Poznám ho.
2: Tak povrchní zánět jsme si teďka víceméně vysvětlili.
0: Jsme užil, zpátky
2: ano,
0: užil.
2: Ano, jsme užil, takže povrchní zánět žil jsme si teď vysvětlili. To je opravdu to zarnutí, proteplení v průběhu toho křečové žíly, v průběhu toho varixu. A pokud bychom se báli hluboké žilní trombózy při dlouhém cestování, dlouhém letu, dlouhé cestě v autě, v autobusu, tak pak je potřeba zpozornit, když ta končetina zmodra oteče a je prostě výrazně větší a tvrdší, tuší než ta druhá končetina. Vždycky, když je to jenom jedna končetina, něco se děje.
0: A to souvisí, zánět je v pokročilém stádiu pak tromboza, nebo to je úplně něco jiného?
2: Říkáte to správně, to je pak už tromboza hlubokých žil a ta je i nebezpečná životu.
3: Český rozhlas Olomouc. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a dnes je Dařínová poradna žilní, cévní, neboť paní docentka doktorka Jana Janečková je primářkou v rámci cévní a transplantační chirurgie na pracovišti aktuálně nazvaném, relativně nedávno přejmenovaném, Klinika kardiovaskulární a transplantační chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc. A my se žilám, křečovým žilám, varixům, chronické žilní insuficienci, nedostatečnosti věnujeme a různě se jim věnují také posluchačské dotazy v SMS schránce, tak pojďme k ním s paní docentkou Janečkovou. Mám uzlové varixy, je mi 75 let, nevím, jestli je tedy mám vůbec řešit, anebo ne ve svém věku. Nohy mě bolívají. Už jsem byla na operaci před 30 lety, na operaci obou nohou, paní posluchačka Míla. Paní docentko.
1: Za mě, pokud dělají problémy, došetřit a určitě řešit. Věk 75 za mě není vůbec vysoký a pokud má pacientka potíže, tak bych to řešila. Svého dědečka jsem operovala ještě daleko vyšším věku. Měla problémy, vyřešili jsme to. Tento výkon jde provést v lekoregionální anestezii, ve spinální anestezii, to znamená, že tělo netrpí, srdíčko netrpí, takže jako řešení problému ideální.
0: Nabídněme tu škálu, které vy se ale věnujete na vaší klinice, na vašem pracovišti a v souvislosti třeba i s tím uspáním, narkózou, co kde je, jaká metoda, na jak dlouho, jak velké uspání, jak velká narkóza, porovnejme, dejme dohromady ty metody.
1: Tak ta klasická metoda, ten stripping, to vytržení té safény, to je ta klasická metoda, kdy potřeba pacienta buď uspat, nebo to provést ze spinální anestezii. Lze to provést poměrně rychle, do půl hodiny, tři čtvrtě hodiny jsme hotoví, takže velká zátěž pro srdíčko, pro pacienta i ve vyšším věku to není.
0: Ale je to operace, klasická,
1: ano,
0: řekněme, operace.
1: Je to klasická operace, pacient musí být fakt připraven, kardiopulmonálně kompenzován. Pak jsou výkony právě ty termální, ten laser, radiofrekvence. Ty lze provést buď v analgosedaci, že tak člověk nás úplně nevnímá a my zároveň, abychom teda ochránili okolní tkání kolem té safény, tak tam dáváme imlotumescenci, což je taková láska, která to znecitlivuje, chladí a to nám umožňuje to dělat v ambulantním režimu nebo v režimu jednodenní chirurgie a pro pacienty to takhle celkově není příliš zatěžující.
0: Radiofrekvenční metoda a ještě ten laser.
1: A laser.
0: Tohle mají společné?
1: To jsou, obě dvě jsou termální metody, endovenózní, to znamená, že do té safény, do té hlavní žíly, která většinou bývá insuficientní, strkáme drát, vodič, po kterém prostě tu žílu spálíme. A je jedno, jak obě dvě metody jsou srovnatelné.
0: A nechybí.
1: Nechybí a v Olomouci teda děláme všechny tyto tři metody.
0: Případně, kde by dělali lepidlo, asi většinou na soukromých privátních klinikách, tak tam
1: tak.
0: Asi se vůbec nic neděje, žádná anestezie, lokálně je potřeba, si myslíte tam?
1: Žily bolí hodně, takže tam vždycky nějaká aspoň regionální anestezie být musí.
0: A sklerotizace, to jsou vpichy injekční jehlou?
1: Malinkatou jehlou, to je opravdu malinkatá jehla. Mladší dámy si asi třeba uvědomí, že je to stejná jehla, když jim někomu píchá botox někdo, tak to je úplně ta stejná malinkatá jehla. Takže tam bolí ten vpich, může to být otravné, že těch pichů bývá spousta, ale lze to zvládnout takhle úplně bez jakéhokoliv umrtvení.
0: Má prosím studená sprcha, případně teplá horká voda na nohy vliv a konkrétně na ten žilní systém nohou? Pokud ano, chce to třeba nohy při té sprše zároveň masírovat? Pan posluchač Vilém Šumperk.
1: Pan posluchač Vilém má v něčem určitě pravdu. Studená sprcha má význam, nebo jakékoliv otužování v rozumné míře, pokud má zdravé srdíčko, má význam. Posílí to svalovou stěnu, posílí to ten návrat žilní, takže ano, s těma masážema bych byla už asi opatrná. Možná, kdyby se spíš radši procházel, hodně chodil a takhle trénoval svaly než masáže, tak podle mě by žilám pomohlo více.
0: A když se někdo naopak těší na horkou vanu nebo sprchuje jako úlevu třeba v zimě, jaksi oteplením, teplou sprchou nebo třeba sauna?
1: No tak to úplně těm žilám nepomůže. Mm-hmm. Hlavně pokud už tam nějaká insuficience je, tak tam prostě ta krev poteče daleko více do té periferie, bude se pomaleji vracet. Pro velké žíly už nic moc.
0: Nejenom dědečkové paní lékařek, chtěla bych se zeptat, děda má na varlatech takové menší žilky, při pohmatávání jsou viditelné, zřejmě ošetřující člen rodiny. Děkuji paní posluchačka Helena. Tak jsme u té varikokély možná, zřejmě nevím.
1: Tady bych fakt oslovila urologii, já bych nerada urologům do toho zasahovala. Za mě jako cévního chirurga, se k tomu nejsem schopná tak úplně odborně vyjádřit.
0: A tu varikokelu dnes prostě mají v odbornosti v péči právě urologové a případně by to chirurgicky cévně taky řešili urologové, ano?
1: Řešili by to urologové, oni mají už nejenom bych řekla tak velkých chirurgických operací, ale za to řešit i mini invazivněji, ale pořád urologové.
0: Ovšem cévní chirurgie, paní docentka Jana Janečková je dnes naším a chvilinku ještě taky vaším hostem po telefonních linkách 221 555 444. No a za chvilinku ještě další dotazy.

0: se vlastně dostat třeba do nějaké soukromé cévní ambulance nebo ke kardiologovi, internistovi, angiologovi, specialistovi na cévy zase z té interní medicíny, anebo třeba i na vaši kliniku. Jaké jsou možné cesty, jak se k vám můžeme případně dostat třeba v rámci podezření nebo potvrzeného žilního onemocnění? Prosím, paní docentko Janečková.
1: Za mě asi ideální vždycky, nebo ve většině případů, pokud to jde cestou praktického lékaře. Přece jenom pacienta zná nejlépe, ví všechno jeho komorbidity, čím už jim si prošel, protože často to z těch pacientů dostáváme postupně, hlavně pokud jsou starší, tak všechny operace, které proběhly, léky, které berou, které nás poměrně zajímají. Takže ten praktický lékař je s výhodou. Samozřejmě pokud to nejde, není praktický lékař dostupný, nebo jsou jakékoliv jiné technické problémy, lze se k nám naši kliniku objednat i bez doporučení praktického lékaře. Taková doba slušná, do kterou se tam dá dostat, je zhruba 2-3 měsíce, takže myslím si, že je to pořád dobré a hlavně křečové žíly řešíme od podzimu do jara, takže spousta času.
0: Zkouším se objednávat do ambulantní části, do ambulancí cévní chirurgie tedy a pak případně na sál nebo sálek podle rozsahu zákroku.
1: Když se objednáte k ambulanci cévního chirurga, cévní chirurg se na vás podívá a buď sám vezme ultrazvuk a ultrazvukem se podívá, nebo vás pošle ještě na další doplňkové ultrazvukové vyšetření. A podle výsledku se vždycky snažíme s pacientem domluvit. Opravdu už teďka platí individualizovaná léčba. Každého pacienta se ptám, co od toho čeká, jaké má očekávání, jestli chce i něco platit, nebo všechno půjde na pojišťovnu a potom, jestli ví, že je v riziku, že se mu to může vrátit a jak je ochotný třeba v práci trošku přestat, mít neschopenku a tyto všechny věci dáme dohromady a podle toho zvolíme styl léčby.
0: Léčbu na míru, takže hned jsme u další SMS otázky. Ty operace, ty různé zase metody, které paní docentka zmiňovala, která, jak je hrazena, jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Děkuji, Míla.
1: Zdravotní pojišťovnou je hrazena klasická operace, ten stripping. I když v mezinárodních guidelinech, těch mezinárodních doporučeních je ta termální metoda, to znamená ten laser a radiofrekvence uvedená číslo 1, tak bych řekla, že do českého zdravotnictví tato informace úplně tak ještě nedospěla a pojišťovny nehradí samotné vlákno. Tak tam je spoluúčast pacienta nutná. Ceny se liší podle fakultní nemocnice, podle soukromých klinik. Soukromé kliniky sice mají cenovky vyšší, z druhé strany pacienti asi mají větší šanci, že se na ten sál dostanou ten den a v tolik hodin, kolik jsou objednání. My jsme fakultní nemocnice, jsme transplantační centrum, takže u nás sice cenovka nižší, ale riziko, že přijde akutní pacient a ten má bohužel přednost.
0: Nemáte pouze žíly, nemáte dokonce ani jenom ty tepny nohou, protože ten rozsah je velký. Doslova zachraňujete někdy životy, prostě krvácení a tak dále a tak dále. Tak to byla úhrada, ještě jednou plně hrazená, jenom klasická chirurgická metoda vytržení strippingem.
1: Přesně tak.
0: Velká operace, nebo relativně velká, nebo ten největší z těchto zákroků, které jsme jmenovali. A ještě bychom prý měli shrnout prevenci hluboké, předpokládám, žilní trombózy.
1: Prevence je to zase jak aktivace svalové pumpy, chodit v tom třeba při letu, dlouhém letu, aktivovat svalovou pumpu různýma cvikama, kdy lidé hýbou dolní končetinou, kotníku, prostě takhle jakkoliv víceméně, více chodit, hodně pít tekutin, nealkoholických tekutin, protože alkohol, jak víme, tak spíš dehydratuje, takže všechna dehydratace je špatně. A pokud už někdo má, už probíral hlubokou žilní trombózu, nebo víme třeba i v rámci, jsme zpátky u té genetiky, že má nějakou genetickou poruchu, tak pak už je před dlouhým letem na zvážení i podávání takových těch drobných malých injekcí na snížení srážlivosti krve. Takže to je jedna z takových těch lékařských doporučení v rámci trombózy, ale za mě teda opravdu pohyb končetin, punčochy, a hodně tekutin je platí nejenom pro lety, ale i dlouhé cesty autem.
0: Je pravda, že když už mám ale napsána, preskribována venofarmaka, léky na posílení žilní stěny, bychom to asi mohli vysvětlit, že se dneska neužívají v sezóně jenom v létě, když je teplo a nebo když jsou potíže, ale vlastně celoročně, možná celoživotně?
1: To jste teďka řekla úplně super věc, protože ráda to tak pacientům vysvětluji, že to je jejich onemocnění, chronická žilní insuficience, ta je na furt. Tím, že odstraníme žílu, spálíme žílu, v tom těle se nic nezmění. Ono to tam zůstane. My jsme odstranili následek chronické žilní insuficience a tyto léky, ty různé purifikované flavoidní frakce, to jsou ty venofarmaka, ty prostě fungují na to, aby ta žilní stěna fungovala, aby se posílila a nevznikla tam zánět. Prostě principem všeho tady to postižení je zánět, který vám vzniká v těle, buď žíly nebo v tepně a pacienty to pak obtěžuje. Takže je to celoživotní a už dávno neplatí, že by to pacienti měli vysazovat. Asi v tom je dobré si zaplatit.
0: Konkrétní preparáty budou asi znát posluchači, ale někdy se ještě říkáme, jestli nám něco preventivně pomůže, anebo jestli si mohu volně prodejný potravinový doplněk, když jim věřím tedy, anebo když jsou nějak ověřené, prokázané, s těmi fitovenofarmaceutickými látkami, jsou nějaké rutiny a tak asi jsme možná slyšeli, tak jestli i tohle to preventivně třeba, když je tam ta dědičnost.
1: Když tomu věříte? Já jsem chirurg, vědecky pracuji, já prostě potřebuji studie, takže za mě opravdu léky, které mají studiemi potvrzené, i teda omlouvám se, žádná generika, prostě já chci mít potvrzené data studie, že je nějaká velká skupina pacientů, na kterých ten lék fungoval, pak ho budu milé ráda doporučovat. Pokud ho nemám, tak těm potravinovým doplňkům člověk musí věřit.
0: Může napsat i praktický lékař, nebo tam to chce cévní vyšetření, zobrazení?
1: Určitě může.
0: Může? Venofarmaka
1: může napsat praktický lékař.
0: Paní docentka Jana Janečková, cévní chirurgyně z Fakultní nemocnice Olomouc a už jde možná zase zachraňovat životy. Moc vám děkujeme za dnešní návštěvu a budeme se těšit příště. Díky moc, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov. Přímo z místa.
3: Příběh staroměstských trubiček se začal psát na začátku 90. let. Jejich tvůrci vsadili na tradiční složení, kvalitní suroviny, kumšt a trpělivost. Receptura se za celých 35 let nezměnila a vysloužila si značku Jeseníky originální produkt. Výrobu trubiček si od přípravy těsta po nabídku v cukrárně prošla Dita Vojnarová. Poslouchejte v neděli po zprávách v 9 dopoledne přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio.

0: Bohemia Rádio, mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Ti kyberšmejdi zastraní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
2: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Marta Pečinková-Perůtková se kvůli chybě vzdá mandátu v zastupitelstvu Olomouce. Kostel ve Staré Vodě na Libavé se dočká opravy stropu. Basketbalisté Olomoucka prohráli v Pardubicích. Odpoledne bude většinou oblačno a teploty do 15 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Kandidátka TOP 09 Marta Pečinková-Perůtková z koalice Milujeme Olomouc se vzdá mandátu olomoucké zastupitelky. Získala ho totiž zřejmě pochybném zápisu preferenčních hlasů v jednom z volebních okrsků. Místo v zastupitelstvu tak připadne Romanu Koutkovi za Piráty. Počet 3 mandátů Milujeme Olomouc se tím nezmění. Uskupení kvůli případu nepodá k soudu návrh na přezkoumání výsledků komunálních voleb v Olomouci. Dnes to sdělila jeho lídr. Drně Lucie Tungul. Dočasně uzavřený je kostel svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré Vodě na Libavé. Důvodem je stavba dřevěného lešení v chrámové lodi. Sloužit bude restaurátorům, kteří mají opravit strop barokní památky. Dřevo na lešení majiteli chrámu městu Libavá věnovalo olomoucké arcibiskupství. Peníze na stavbu konstrukce pokryje výtěžek sbírky. Lidé v ní věnovali bezmála 1 000 000 korun.
3: Pavel Nevřela, mistr tesařský, má v ruce ještě 5 pomocníků.
4: Práce jde od ruky.
3: Vcházíme do chrámu.
4: Nějakých 25 let jsme v oboru, ale toto děláme, dal by se říct, poprvé prostové lešení. Jo, v takovém velkém množství to už nějaký 6-5 kubíků řeziva, takže to je to pro mě novinka, ale říkám, projektová dokumentace je daná, takže podle toho jedem. Lešení je 3-patrové a nejvyšší bod bude mít nějakých 15,5 metru.
3: Tesaři budou lešení stavět zhruba měsíc. Po tuto dobu bude kostel pro veřejnost zavřený. Ze Staré Vody Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Besedu zaměřenou na povodně dnes můžou zájemci navštívit v sále kina obecního úřadu v Mikulovicích na Jesenicku. Přednáška začíná v 17 hodin a navazuje na publikaci, kterou vydalo na téma záplavy Vlastivědné muzeum Jesenicka. Více jeho historik Jan Pavlásek.
5: Která se věnovala povodním z mnoha různých úhlů pohledu. Na besedě tak zazní mimo jiné poznatky meteorologů, klimatologů, představena bude historie záplav oblasti a prostor dostanou i zkušenosti členů integrovaného záchranného systému. Sport.
2: Basketbalisté BK Olomoucko v předehrávce 13. kola Národní basketbalové ligy prohráli v Pardubicích 61-88. Zaznamenali tak 6. porážku z úvodních 7 zápasů sezóny. Více než 11 minut na hřišti dostali 4 mladí hráči z lavičky. Trenér Matěj Musil tím ale porážku a množství ztrát omlouvat nechtěl.
6: Za ten druhý poločas jsme konečně byli schopni držet nějaké ty taktické pokyny, co jsme si dali. Ale bohužel ten první poločas rozhodl zase naše chyby a když se na to tak dívám, tak bohužel zase 21 ztrát, což je ano, úměrné k tomu, že sbíráme zkušenosti s mladými hráči, ale na druhou stranu nedá se s ním vyhrát zápas jednoduše.
0: Počasí.
2: Odpoledne čekejte v Olomouckém kraji převážně velkou oblačnost, místy přechodně až polojasno, teploty 12 až 15 stupňů, v Jeseníkách kolem 8.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na silnici 35 u Studené Loučky. Cestáři tam pracují na údržbě kanalizace.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
8: Stále posloucháte Český rozhlas Olomouc a když se podíváte na hodiny a zjistíte, že jsou 4 minuty po 11, tak je jasné, že pokračuje dopolední vysílání. Máme připravený bohatý program, v rámci kterého budeme cestovat v různých tematických oblastech a také po různých místech. Velkolepé oslavy plánuje na příští rok Slovanské gymnázium v Olomouci, kdy oslaví 160 let existence. Tuto neděli uplyne 160 let od podpisu dekretu, který vznik školy umožňuje. A my jsme zjišťovali podrobnosti, samozřejmě pro vás, pro posluchače. Od mikrofonu vás všechny zdraví Dita Vojnarová.

0: Václava Neckáře a Pet Shop Boys jste poslouchali na začátku této hodinky dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc a my už míříme ke slíbenému tématu. Dekret, kterým byly zřízeny první české střední školy na Moravě, podepsal císař František Josef před 160 lety. Jedna vznikla v Olomouci, druhá v Brně. Jak svátek oslaví, tak na to jsme se ptali ředitele Slovanského gymnázia v Olomouci, Radima Slouky.
1: My si v pátek připomínáme den, ve kterém císař František Josef 18. října 1866 podepsal kabinetní list, kterým přikázal zřízení našeho gymnázia jako prvního českého gymnázia na Moravě.
2: Spolu ještě s brněnským gymnáziem.
1: Zřídili dvě slovanská gymnázia.
2: Zprvu sídlilo slovanské gymnázium v nevyhovujících prostorách v lokalitě, které se říká na Hradě. Bylo i v nedaleké Kusinově ulici.
1: To, že v současné době slovanské gymnázium sídlí na Jiřího spodě Brat, za to můžeme děkovat ministru Nejedlému. Jehož úžasná reforma zrušila řadu gymnázií a udělala z nich 11letky. No a tehdy jsme byli vyhnáni z budovy na Kusinově ulici, která se mimochodem jmenuje po prvním řediteli slovanského gymnázia Janu Evangelistu Kosinovi, kde byl na konci 19. století postaven obrovský školní objekt na tehdejší dobu. No a někdy v těch 50. letech 20. století nás ho tamtud vyhnali a v této budově, ve které jsme teď, v té historické části, sídlila olomoucká reálka, Polívkovo reálné gymnázium, a s tím jsme byli spojeni, stejně jako jsme museli kooptovat zbytky německého gymnázia a zrušeného dívčího gymnázia. Bylo to velmi komplikované tehdy.
2: Právě teď se velkým oknem díváme tady do Bezručových sadů začínajících a jsme v přístavbě, jsme vlastně v nové budově, vy jste se rozšířili.
1: Tak ta nová budova je dokonce větší než ta původní. V roce 2012, když jsme začali stavit opravdu něco mimořádného, no a ta nová budova nám vlastně umožnila zřídit odborné učebny na té nejvyšší úrovni.
2: Vaším gymnáziem prošla řada známých významných osobností.
1: Naši studenti v branách gymnázia vítali kdysi Františka Palackého, vítali prezidenta Masaryka, další významné představitelé našeho státu, ale mezi těmi osobnostmi, které vystudovali, tak asi nejvýznamnější je František kardinál Tomášek, 34. český arcibiskup, který se zasloužil o svatořečení Anežky České, arcibiskup Prečan, svatý Gorazd, senátor Mořic Hruban, ministr první samostatné vlády Československé republiky. Například sem patří i vynikající olomoucký primátor Richard Fischer, který byl primátorem někdy od začátku 20. let až po okupaci v roce 39. No a máme spoustu absolventů skvělých v oblasti kultury. Například nedávno získal čestný doktorát Emil Vyklický, vynikající jazzový hudební skladatel a instrumentalista, který mimo jiné bude na jaře i hostem našich oslav 160. výročí. Slovanské gymnázium má v současné době už skoro 30 000 absolventů, no a taky bychom se rádi setkali s našimi bývalými kolegy, takže budeme dělat krásný koncert v Bazilice na Svatém Kopečku 3. června. Vydáme krásnou výroční publikaci, která připomene zejména posledních 20 let v historii školy. No a do roka 23. října právě bude velký sjezd absolventů spojený se slavnostním večerem a plesem v pavilonu A na Flóře.
2: Teď slavíte tedy ten dekret císaře Františka Josefa.
1: Ten pátek, kdy budeme si připomínat ten dekret, celé jsme to pojali trošku jako takový happening, protože si to chceme s dětma užít.
2: No a tento pátek prý se zúčastní i sám císař z těch oslav.
1: No ono je to, jak se říká, tajemství děsně tajné. Naši studenti to ještě vlastně ani nevědí, ale opravdu ano. Osobně se zúčastní těch oslav na začátku jeho veličenstvo císař František Josef I. a pozdraví z balkonu Slovanského gymnázia studenty. Moc se na to těšíme, protože jsme to opravdu pojeli v takovém trošku humorném stylu.
2: No a potom budeme moci vidět studenty a dokonce i vedení školy v běhu.
1: Když máme 1000 žáků, tak ten celý koncept té školy vychází z toho, jak škola kdysi vznikla, jako prostě rodina. Takže my, když pořádáme něco pro naše studenty, tak se toho přirozeně účastníme taky. Takže tentokrát ta štafeta 160x160 metrů, bude to u mola veslařského oddílu u řeky Moravy. Tam tu první část té štafety poběží celé vedení školy komplet, za námi pak vybraní odvážní pedagogové a teprve pak se začne měřit čas a poběží 160 studentů a vytvoří první náš osobní světový rekord v čase, který dosáhne ta štafeta.
2: Kde to teda přesně bude? Kde vás můžeme vidět?
1: Na břehu řeky Moravy, v místě, kde je molo Veslařského klubu. Je to místo, kde když to na hodinku a nějakých pár minut zabereme, tak nebudeme Olomoučanům překážet. Tam se shromáží naši studenti, bude tam, dejme tomu, nějakých 900 diváků a 160 odvážných poběží štafetu.
2: Z Olomouce Aleš Spurný, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Ellis Armstrong jsem si dovolil na loňském Blues Alive Šumperku vyhlásit za královnu festivalu. Se skvělou kapelou za zády tato korpulentní dáma předvedla jízdu, ze které všem spadla brada. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Ellis Armstrong.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Lipníka nad Bečvou. Ve středu 21. října se můžete potkat s moderátory Alex Minářovou a Patrikem Rozehnalem, zpěvákem Radimem Švábem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 21. října v 19 hodin v Kulturním domě v Lipníku nad Bečvou. Více informací na rozhlas1.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Víte o tom, že na okraji Hané existuje město, kde díky šikovným dámám už 3 desetiletí vzniká jemná krása paličkované krajky? Tím městem je Mohelnice a na oslavu 30. své činnosti vás pozvou už za okamžik.

0: Paličkování krajky má tradici spíše pod Orlickými horami, ale i tady u nás v Olomouckém kraji najdeme město, kde má paličkování tuto tradici taky a ta trvá už 30 let. Zasloužili se o to členky Mohelnického spolku ručních řemesel a právě o tomto víkendu si chtějí tu první chvíli, kdy vznikl vůbec první krajkový vzor, připomenout a oslavit. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc uslyšíme předsedkyni tohoto spolku Vlastu Jiráskovou.
1: Podařilo se nám se dožít 30 let paličkované krajky Mohelnici. Začali jsme přesně 3. října 1996. Předtím jsme s paličkovanou krajkou jenom tak koketovali. Byl to třeba jenom 3měsíční kurz, ale skončil. Ale od té doby už pravidelně se scházíme co týden. Začali jsme pod hlavičkou MKS Mohelnice jako klub paličkované krajky. A v roce 2008 jsme založili spolek ručních řemesel, kde teda se učíme nejen paličkovanou krajku, ale i další rukodělná řemesla.
2: Musím říct, že jsem u toho tehdy byl, když jste začínali. To bylo ještě tady na náměstí vlastně v těch prostorách a bylo to docela zajímavé, protože vy jste říkali, já vůbec nevím, co z toho vyleze. Tak jak dobré už dneska jste, protože vím, že jste tehdy jezdili tuším do Vamberka nebo někde, kde se to dělá a učili se to.
1: No, za těch 30 let už se vlastně ze začínajících děvčat jsme vychovali už lektorky, které mají vlastní kluby a učí v Olomouci, v Přerově, v Šumperku.
2: Zmiňovala jste, že za těch 30 let už jste toho vyrobili spoustu a předpokládám, že tedy v rámci těch oslav nějaké věci představíte, tak co bude k vidění a hlavně kde a kdo se může přijít podívat?
1: No, v prvé řadě chci pozvat všechny zájemce o rukodělnou techniku a hlavně o paličkovanou krajku v sobotu 17. a v neděli 18. října. A bude to v muzeu v Mohelnici a v městské knihovně v Mohelnici. V muzeu bude 13.45 zahájení a potom modní přehlídka pražského rukodělného spolku ručních řemesel. A v rámci toho budou i nějaké workshopy s renomovanýma lektorkama. A v neděli budou taky dopoledne workshopy a ukončení bude zase 13.45 a bude opět módní přehlídka pražského spolku.
2: Výstava potom potrvá až do listopadu, je to tak?
1: V muzeu výstava potrvá do 15. listopadu. No a chtěli jsme se zaměřit něco svého vymyslet a protože máme rády stromy, tak budeme mít kruhové obruči, stromy a listy.
2: Budou tam jenom vaše díla, nebo se na té výstavě můžou podívat vlastně návštěvníci třeba na díla těch vašich spřátelených klubů a kroužků?
1: My jsme taková velikánská parta. Výzva se dala do časopisu Paličkování, krajky a slovenské čipky, takže práce se sešly ze všech koutů České republiky a na školení přijedou děvčata z Polska, ze Slovenska.
2: Takže vlastně mezinárodní akce.
1: Tak nějak.
2: Počítáte, že bude dalších 30 let vlastně té paličkované krajky, protože je to vlastně úžasná věc, že tady ve městě, kde ta tradice vlastně nebyla, tak to pořád pokračuje.
1: No, ve starých knihách jsme se dověděli, nebo jsem se já osobně dověděla, že paličkovaná krajka byla vždycky hrozně pracná a hrozně drahá, ale tady na začátku Hané si radši tu krajku koupili, než aby si ji udělali.
2: Takže vy jste založili novou tradici.
1: Doufám, že zanecháme, protože ještě nekončíme, ještě máme plno plánu, které chceme ještě si naplnit a že tady zanecháme určitou stopu v paličkované krajce.
2: Z Mohelnice Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Kytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Zažijte kouzlo rozhlasového herectví zblízka v rámci festivalu Prý Bohemia Radio. Ve čtvrtek 22. října v 16 hodin ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 vás čeká podvečer plný vzpomínek a čtení z oblíbených knížek v podání herců Dany Černé, Petra Kubese a jubilanta Igora Bareše. Průvodcem bude režisér Michal Bureš. Předprodej vstupenek na recepci naší budovy Pavelčákově 19.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 4:15 to hlásí Český rozhlas Olomouc Stanice, která vám dělá společnost. Program Na míru připravuje vedení souboru opery a operety Moravského divadla pod vedením Jiřího Přibyla pro večery s klasikou v olomoucké vile Primavezi. Spolupracují na nich s činoherci, jako třeba aktuálně na pořadu nazvaném Nazdar Vašku s Bohem pane prezidente, který se uvádí dnes v 18 hodin.
1: Vzniklo to proto, protože jsme chtěli, aby při těch komorních koncertech setkání s klasikou zaznělo i mluvené slovo, poezie, proza. Tento žánr, tento styl pořadu tady schází a my jsme viděli tu díru takzvaně na trhu a proto jsme tedy do této koncepce programů šly, proto jsme vlastně začali koncipovat ty programy právě s činoherci a se solisty.
0: Jak jste přišli na vilu Primavesi?
1: Ty koncerty už tam probíhaly, ale většinou tam hostovali naši kolegové z orchestru, tedy šlo pouze o instrumentální díla. A my jsme si řekli, máme tady naše solisty, máme tady naše kolegy z činohry, je to nádherný prostor, komorní, pojďme to využít i tímto způsobem. Takže se stalo, dramaturg Míra Král loni před Vánoci vymyslel první pásmo S radostí, s plesáním, s veselostí, což jsou slova se Rybovým vše vánoční, kde seřadil hudební ukázky od Jistebnického kancionálu až po Purpuru Jiřího Šlitra, Jiřího Suchého, takže prolnul celá staletí ve vánoční hudbě. No a pokračovali jsme v tom i nadále. Na Valentýna jsme měli zase pásmo Lásky plných melodií a pokračujeme dále, protože letos máme rok Mozarta, takže to bylo pásmo k Mozartovi. No a teď, protože máme zase výročí narozenin pana ex-prezidenta Václava Havla, takže jsme tedy dali dohromady havlovský koncert.
0: Ten dnes ale vyprodaný, takže diváci už si to místo našli. V případě těch vánočních melodií to pro velký úspěch budete v letošním roce opakovat.
1: Přesně tak. Po tomto programu věnovaném Václavu Havlovi, tedy Nazdar Vašku s Bohem pane prezidente, bude ještě následovat pásmo pro naše dvě solistky, sopranistku Helenu Beránkovou a mezzosopranistku Annu Moriovou, kde zaspívají árie pod názvem Kněžky, víly a bohyně. No a pak se vrátíme po roce zase k tomu vánočnímu pásmu. Přesně tak, pro velký úspěch. Loni jsme přidávali na poslední chvíli ještě jeden koncert, takže se vyprodali dokonce dva koncerty. Takže mohu jenom srdečně pozvat, přijďte určitě.
0: Ty termíny najdete na webových stránkách Moravského divadla. Mě teď zajímá za zpěváky, za účinkující. Je to pro ně příjemné zpestření, že se dostanou do úplně jiného prostředí, menšího, s jinou akustikou, možná i s jiným divákem?
1: Přesně tak, protože uvádíme většinou málo hrané písňové cykly nebo ukázky z písňových cyklů. V případě programu pro pana Havla, tak jsou tam dokonce i národní písně, které se bohužel nespívají tak často nebo skoro vůbec a v podání solových hlasů jsou nádherné. Takže to, že si každý ze solistů vyjde na špacír takzvaně mimo ten zavedený operní jevištní repertoár, tak vlastně ten písňový repertoár je ozdravný. Je to něco, co kultivuje člověka, musí na krátkém úseku hudebním dát i to herectví do těch slov, do toho projevu. Na jevišti k tomu má celé představení, ale tady vlastně během krátké doby musí s tím hlasem umět pracovat tak, aby do toho výrazu dal úplně všechno. To si myslím, že je očistné pro každého zpěváka.
0: Je to běžné, je to nutné, aby o sobě opera, opereta dávala vědět i jiným způsobem, aby bojovala o svého diváka, protože potřebuje zaplnit hlediště?
1: V každém případě, protože ta konkurence dnes je obrovská, máme tady spoustu médií, spoustu dalších projektů, ač to slovo nemám rád, které na nás ze všech stran útočí. A ta opera, no to je prostě 13. komnata, kam není úplně každému souzeno vstoupit, jak řekl kdysi chytře Boris Rezner při udílení centálie, které moderoval. Já s ním naprosto souhlasím a naším úkolem je ty dveře do té 13. komnaty divákům a hlavně i tím mladším pootevřít.
0: Přeje si a zve zároveň šéf souboru opery a operety Moravského divadla Jiří Přibyl. Z Olomouce Dita Vojnarová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Dita Vojnarová bude pokračovat, i když na jiné téma, než je opera. Tajemství rozhlasového herectví vám odhalíme v rámci festivalu Prý Bohemia Radio, který začíná tuto neděli v Olomouci a potrvá až do 22. října. A to konkrétně v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Hlavním hostem podvečera bude herečka Lucie Polišenská, která mimochodem pochází z našeho kraje ze Šumperka, která byla oceněna za stvárnění role Evy Olmarové rozhlasovou Evou Thalií. Do tajů režie rozhlasových her a seriálu nahlédneme s šéf-režisérem Českého rozhlasu Alešem Vrzákem. Průvodcem večera bude herec a moderátor Vasil Fridrich a o hudební doprovod se postarají Natálie Tichánková, ta bude zpívat, a Jaroslav Novák, který bude hrát na kytaru. To všechno v neděli v Červeném kostele od 16. do 17. hodiny. A proč to všechno říkám právě v tuto chvíli? Protože ve studiu Českého rozhlasu Olomouc leží dvě vstupenky na tento mimořádný podvečer a ty mohou být vaše. Stačí se ozvat na telefonní číslo 221 555 444. Máte na to poměrně dost času.

0: Neviditelný herec Olmerka, to je program, který v rámci Prý Bohemia Radio bude určitě stát za to. Pořádáme v 16 hodin v neděli 18. října v kostele, v Červeném kostele tady u nás v Olomouci, ale i zbytek toho programu samozřejmě stojí za to. Poslouchejte určitě vysílání Českého rozhlasu Olomouc, protože my pro vás budeme mít i další vstupenky, nejen právě tady na tento pořad Neviditelný herec Olmerka. Ty už jsou totiž obsazené. A já v tuto chvíli zdravím našeho posluchače pana Roberta. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Pane Roberte, vy občas voláváte, vy tak zkoušíte různé soutěže. Teď vám to vyšlo, takže veliké blahopřání v říjnu máte splněno. Mě by zajímalo, co nejraději posloucháte v rámci vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Co vás baví?
1: No, líbilo se mně písničky napsání, to je moc primo. Když se dovolám, tak člověk si aj vybere písničku, pokud tam zrovna je, třeba tam byla moc hezká skladba od Stromu, ale nenašli ho, a tak to nevadí, asi tam nemůže být úplně všechno. Jako.
0: Máte pravdu, máme to omezené, ale je to s ohledem na vás, posluchače, na žánr, který vás nejvíce baví. No ale mě zajímá, jak jste na tom s tím mluveným slovem. Poslechnete si občas nějakou audioknihu, povídku, rozhlasovou hru?
1: No, zapojuji se do soutěže Noční linka, to mě baví, protože asi to víte, to není nějaký státní tajemství, jsou 3 roky vdovec, tak vlastně jsem si našel takovou kdyby společnost. No.
0: My jsme vaši parťáci.
1: Přesně tak.
0: Tak to nás těší, každopádně teď si určitě někoho vyberte, kdo vás v neděli doprovodí, protože jste získal 2 vstupenky a ty budou ležet na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Veliké blahopřání a nashledanou.
1: To moc vám děkuju, takže dneska už kdybych se doval do hřebíku, tak už je to jedno, znám splně na celém měsíci.
0: Teď už ne, dejme prostor také jiným posluchačům, to nemusí být všechno jenom jednoho. Nashledanou, mějte se hezky. Tak, pan Robert získal 2 vstupenky na pořad Neviditelný herec Olmerka, ale platí, co jsem řekla, budou tady i další.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Ježíška.
1: Pomalu, ale jistě se blíží další aktuální zprávy Českého rozhlasu Olomouc. To už budou polední, budeme mimo jiné mluvit o tom, že šumperská nemocnice investovala do nákupu nových matrací pro pacienty chirurgického oddělení. Ale přidáme další informace a nezapomeňte, že po 12. budeme hrát písničky na přání. Máme 15. října. Dopoledním vysíláním vás provázela Dita Vojnarová, která zdraví z Českého rozhlasu Olomouc.

0: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Brzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: A rozdělíme si semnitělce přes 260 milionů korun. Šumperská nemocnice investovala do chirurgického oddělení. Fotbalisty Sparty a Plzně čekají zápasy Evropské ligy. Odpoledne bude oblačno, přechodně i polojasno, teploty do 15 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Zemědělci můžou od dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je na to připravených 264 milionů korun z Evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoc zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce tohoto měsíce. Šumperská nemocnice nabídne větší komfort pacientům na chirurgickém oddělení. Vedení zdravotního zařízení nakoupilo zhruba 30 nových matrací. Investice vyšla na bezmála 200 tisíc korun, dodává mluvčí nemocnice v Šumperku Hana Hanke.
3: Zároveň mají význam i z pohledu ošetřovatelské péče a prevence komplikací spojených s dlouhodobým ležením. Matrace totiž pomáhají rovnoměrně rozložit tlak na tělo a přispívají tak k prevenci vzniku dekubitu, tedy proleženin.
2: Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko naprosto nepřijatelné. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO to řekl před začátkem jednání lídrů unijních zemí v Bruselu. Předsedovi české vlády hlavně vadí, že část příjmů ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek ETS a uhlíkového cla by nově směřovala právě do rozpočtu Evropské unie.
4: Když se to vezme celkově, tak my samozřejmě ten základ platí všichni z HND procentech, ale když se tomu napočítá, kolik my platíme za emisní povolenky a co nám chtějí všechno vzít, tak to je samozřejmě absolutně nepřijatelné.
2: Moravského i českého vína bude letos asi o třetinu míň než běžně. Může za to sucho a extrémní horka. Podle svazu vinařů by se ale nižší sklizeň neměla výrazně projevit na cenách vína. Důvodem jsou zásoby z předchozích let i konkurenční tlak na světovém trhu. Sport. Fotbalisté Sparty nastoupí ke druhému zápasu v hlavní části Evropské ligy. O udržení 100% bilance se pokusí proti norskému Lillestrému. Utkání na Letné začne v 18 hodin a 45 minut. Zápas Evropské ligy čeká i Plzeň. Ta se od 21 hodin představí na hřišti týmu Ferencvároš Budapešť. Plzni by mohl poprvé od srpna pomoct i útočník Matěj Vidra, kterého trápilo zranění. Potvrdil to trenér Viktorie Radoslav Kováč.
5: To náš kapitán, jsme strašně rádi, že s náma mohl cestovat, protože už jeho přítomnost je velmi důležitá pro tým. A samozřejmě těch tréninků tolik ještě s týmem neměl, pracoval tvrdě individuálně. A myslím si, že na 10-20 minut je připravený hrát.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude převážně oblačno, místy přechodně i polojasno. Teploty 12 až 15 stupňů, v Jeseníkách kolem 8. Fouká slabý severní nebo proměnlivý vítr. Zítra čekáme jasno až polojasno, zpočátku ojedněle mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty 14 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 11. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D46 u obce Držovice směr Olomouce dělnici opravují svodidla, pravý z Nibruch je uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přejeme vám krásné čtvrteční poledne s Českým rozhlasem Olomouc. Máme 15. října a krásné jméno dnes v kalendáři. Je to Tereza, Terezie, Téa. Tak milé Terezky, pokud v tuhle chvíli posloucháte Český rozhlas Olomouc, přijměte přání všeho jen toho nejlepšího a hlavně hodně zdravíčka k vašemu dnešnímu svátku a vězte, že vaše jméno se vykládá jako záštita, ochrana, tak kéž nejen vy jste záštitou, ale máte i vy sami záštitu ve svých blízkých okolo vás. No a doufejme, že vám přijdou také hezká přáníčka k vašemu dnešnímu svátku. Mimochodem, slavit dnes mohou také ženy, které žijí na venkově, protože 15. říjen se vykládá také jako Mezinárodní den žen žijících na venkově a také je to Světový den umývání rukou. Blahopřejeme i vám, kteří dnes máte narozeniny, jen to nejlepší a posíláme pěknou písničku v tuhle chvíli už na telefonu 221 555 444 v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc a od mikrofonu se na vás těší a dobré poledne přeje Zora Ješková.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Tak jsme tady pro vás opět s písničkami na přání, těmi poledními, jinak dechovky a lidovky si pak můžete přát po 18. hodině, ale teď se vrhneme tady do tónů populární hudby i starých krásných evergreenů a jeden takový je teď už pro vás připraven. Písničku vybírala a bude posílat paní Dana z Palonína. Dobrý den.
2: Dobrý den, tak já bych chtěla dneska zahrát ten cený ministr, můj kamarádce, spolupracovnice a pěknou písničku popřát i hodně zdravíčka, čestička a osobní spokojenosti a to je pro všechny moje známé. Děkuji vám a i neznámé, abych je trochu potěšila.
1: Dobrý den.
2: Děkuji vám, moc nashledanou.
1: Pozdravujeme i vás, paní Dana z Palonína. Krásný den, nashledanou.
2: Taky.
1: Tak bude to pohádka o konvalinkách. A když jsem říkala Evergreen, tak už je to jasné. Iveta Simonová s Milanem Chladilem. Já připomínám i naše SMS-kové číslo, které taktéž můžete využít. 200 723 70 33 51. To je pro vaše SMS-kové vzkazy, ale vždycky jistota písničky je zavolat 221 555 444.

0: Písnička na přání a Český rozhlas Olomouc jsou tady s vámi. My si teď dáme jednu skladbu, která pro mnohé z nás je symbolická, pro každého možná svým způsobem. Ten svůj teď řekne paní Jana z Vikýřovic, která tuhle skladbu vybrala Poupata, a zpívat bude Michal David. Dobrý den, paní Jano, vítejte.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas a všechny jeho posluchače. Dnesní den je velmi významný pro naši kamarádku paní Marii Zlámalovou, která slaví krásné životní jubileum 2x 40 let. U této příležitosti za všechny děvčata, co chodíme cvičit, přeji hlavně hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Vybrala jsem šuplíkovku, která nemusí být jenom pro poslech, ale kdo chce, tak si klidně u ní může i zacvičit. Moc vám děkuji a moc se těším zase někdy na shledanou.
0: No, vy jste vybrala skladbu Poupata. Je to skladba spartakiádní. Cvičili jsme na nimi starší žákyně v roce 1985. Nepatřila jste náhodou také ke cvičenkám v té době?
1: No, cvičili jsme jinou skladbu pro ženy, ale bohužel, když jsem dostala angínu, tak jsem zůstala v posteli. Ale všechno zlý je k něčemu dobrý, protože od té doby jsme měli doma barevnou televizi.
0: Aha, ale tuhle dobu krásně tedy pamatujete. No, zajímavě se na to vzpomíná. Tak děkujeme moc, jo, paní Jano, za tohle připomenutí.
1: Naschledanou.
0: Poupata si dáme. Kdo se chce při Poupatech protáhnout, tak samozřejmě může. A my pokračujeme dál v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc a pokračujeme se vzkazy, které budou SMS-kové. Dnes slaví 15. narozeniny Nelinka Pavlů z Prostějova. Milá Nelinko, přejeme hodně zdraví, štěstí, spoustu spokojenosti. Do dalších let přejí prarodiče ze Sobotína. Blahopřejeme Nelince Pavlů. Krásné narozeniny dnes slaví také paní Mirka Plancerová z Uničova. Mirko, hodně zdravíčka, přeje Rostě a Věra. Blahopřejeme Mirce Plancerové do Uničova. A pěkný hudební pozdrav posíláme k svátku dvěma dámám. Jsou to Teresky Buňková a Javorová z Jindřichova. Oběma Tereskám do Jindřichova přejeme hodně zdraví. Rodina ze Sobotína.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bývalý slovenský fotbalový brankář a reprezentant Kamil Čontofalský.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Jaroslav Samson Lenk je folkový a tramský písničkář. Hraje soulově v kapelách Hoptrop, Samson a jeho parta a kdysi založil i kapelu Máci. Napsal i muziku k večerničkům. Kdo by neznal, o čem se zdá Medvědům nebo Vidryska. Nedávno oslavil 70. A to je důvod, abychom si jeho tvorbu připomněli i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu Na cestě, který si můžete poslechnout v neděli 18. října po 15. hodině. Poslechu Samsonových písniček vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Písničky na přání a Český rozhlas Olomouc míří do Javorníku a další skladbu a přání bude posílat pan František z Javorníku. Dobrý den.
4: Dobrý den, paní Zorko, děkuji vám za vybrání písničky a zdravím taky všechny věrné posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Dnes má svátek moje vnučka Tereska ze Zvole u Zábřeha. Teresko, přeju ti všechno nejlepší k tomu svátku, hlavně zdraví a ať se jí daří v práci u koníčku. Dále bych chtěl ještě pozdravit svoje rozhlasové přátelé, kterýma si hrajeme, a je to paní Milena z Broumova, Jirena z Hulína, a Hanička z Moravského Berouna. Ještě bych chtěl pozdravit Janu z Hrabenova, Janu z Jeseníku a Jarmilu z Javorníka. To vám přeje všechno posluchač Franíček z Javorníku.
3: Spoustu pozdravů také vám, pane Františku, a písnička připravena. Jiří Šlitr, dáme si tři tety, ať se líbí. Naschledanou.
4: Naschledanou, děkuju.
3: A přidáváme další vzkazy. Dobrý den, zahrejte k narozeninám. A ještě k úternímu svátku Renatce Vlčkové z Nasobůrek. Reni, přeji ti hodně zdraví, štěstí, spokojenost, lásku a splnění všeho, co si sama přeješ. Přeje Anička. Pěkný pozdrav letí také milé mamince Zdeničce Brenkusové k dnešním krásným narozeninám. Milá Zdeničko, přejeme všechno jen to nejlepší. Zdraví, štěstí, lásku a spokojenost. Máme tě moc rádi. Za celou rodinu Zdeničce Brenkusové přeje dcera Pavlína, Pepíček a ostatní z rodiny i z Kanady, Zdenička s celou rodinou. A dnes slaví také pan Pepíček.

zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky.

0: jeden přehmat. Pardon.
1: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
2: Písničky na přání, tak zdraví. Do Prostějova je s námi paní Zdenička. Dobrý den.
3: Dobrý den, Zorinko, ještě jednou já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny milé moderátory, pracovníky a posluchače. Písničku posílám Františkovi od Brna, Jirkovi z Litovle, ráda poslouchám Jirku do Stupkové, tak mu taky volám, Ladinkovi z Kanárka, má jeho sestře Jindřišce a Jendovi s milujícím pejskem do Štětovic. Všem vám přeji hlavně zdravíčko, vše ať se vám daří a chrání vás andělci stráží. Zorinečko, písnička je i pro vás, moc vám děkuju a těším se někdy opět. Děkuju.
2: Budeme se těšit na slyšenou a přejeme krásný den do Prostějova. Nashledanou.
3: Děkuji, nazve.
2: A bude zpívat Jaromír Majer. Až se mě děti budou ptát, tak snad touhle písničkou potěšíme k svátku také slečnu Teresku Přidalovou z Litovle. Milá Teresko, všechno nejlepší, hlavně zdraví, boží požehnání a ve škole krásné známky a spoustu kamarádek přeje babička. Blahopřejeme Teresce Přidalové. Pěkný hudební pozdrav letí také milé, milované vnučce Terince Juříčkové Docakova. Terinko, přejeme vše krásné, šťastné, všechno nej, moře zdraví, rodinnou lásku, krásné okamžiky s Jarečkem a zlatým Hanouskem, splněná přání a boží požehnání, babička, dědeček, Libor, Soňa, celá rodina. Blahopřejeme Terince Juříčkové Docakova a ke krásným narozeninám hrajeme také milé švagrové. Je to Zdeňka Brenkusová z Kočova. Přejeme všechno nejlepší, štěstí, zdraví a osobní pohodu. Milá Zdeničko Brenkusová, k narozeninám blahopřeje Eva a Pavel. A hrajeme také do Skřípova u konice milé Teresce Malinkové. Posíláme písničku a přejeme zdraví, rodinnou lásku, krásné životní okamžiky, ve škole hodné žačky a boží požehnání. Teresce Malinkové, blahopřeje.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Do Nového Malína letí další pozdrav. Paní Lída z Malína je s námi. Dobrý den.
2: Dobrý den, všechny vás z rádiu Olomouc zdravím a dnes bych chtěla nechat zahrát vnučce Teresce, která má dneska svátek. Teresko, tak hodně štěstí a zdraví ti přeje babička, dědeček, kamarádky a kamarádi a děvčata ze Šumperské nemocnice. Moc krát děkuji a nashledanou.
1: Český rozhlas Olomouc děkuje za pozdravy a předáváme nashledanou. Tak to byla paní Lída z Nového Malína a my přidáváme další pozdravy, opět SMS-kové pro tuhle chvíli. Krásný den do rozhlásku, dnes slaví 78. narozeniny náš milý a hodný Karel Macháček z Javorníků. Hodně zdraví, Karle, spoustu štěstí, lásky, pohody s tvojí Aničkou a krásnou oslavu přejí děvčata z JZD a Jarka. Blahopřejeme panu Karlu Macháčkovi z Javorníku. Pozdrav posíláme po rozhlasových vlnách milované Teresce Pospíšilové. Ona už bude vědět, je to naše zlatíčko, taťka a sestra z kamarády. Blahopřejeme Teresce Pospíšilové. Pozdrav letí i milému a hodnému Karlovi Macháčkovi z Javorníku k nádhernému životnímu jubileu. Karle Macháčku, přejeme hodně zdraví, štěstí, lásku, pohodu s tvojí Aničkou, děvčátka z JZD, Bernarkice, Jarka, za všechny zdraví a pozdrav ještě posíláme Teresce Spurné, ať se jí líbí ve škole, spoustu kamarádů, samé jedničky, přeje babička Marie, děda a brácha Vojta a rodiče. Blahopřejeme i Teresce Spurné. A ještě jeden vzkaz a ten je pro paní Boženku Lindnerovou. Boženko, přejeme všechno nejlepší k včerejším narozeninám. Hodně štěstí a zdraví přeje Zdeňka s Toníkem. Blahopřejeme Božence Lindnerové.

0: Festival Prý Bohemia Rádio vás v neděli zve do Šantovky. Zábavné odpoledne s tvářemi Českého rozhlasu moderuje Aleš Cibulka. Hudebním hostem bude skupina Opět a Radeček. U mikrofonu se vystřídají Libor Bouček, Jan Pokorný nebo Lucie Polišenská a další. Soutěží o DAB Rádio a další ceny vás provede Michal Jagelka. Už tuto neděli v Šantovce startuje festival Prý Bohemia Rádio.
1: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Pojďme honem do Moravského Kočova. Právě odtud nám telefonuje pan Karel. Dobrý den, pane Karle.
3: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěl bych pozdravit moji milovanou Zdeničku, narozeninám krásným, a děkuji za všechno, co se o mě starala takovou dobu a že to se mu tak dlouho vydržela. Děkuji moc a hodně zdraví, jenom zdraví a zdraví přeje syn Luka, Marián, Pavlínka, Verunka, Zdeníčka z Kanady a všichni, co už znají Brenkusovi a tak dále. Jenom hlavně to zdraví. Děkuju pěkně, naschledanou.
2: Moc blahopřejeme vaší paní Zdeničce. Všechno jen to nejlepší a hodně zdraví přejeme i z Českého rozhlasu Olomouc. Naschledanou. Zdravíme Moravský Kočov a hrajeme také panu Miloškovi Malému z Loučné. Hodně štěstí, zdraví, boží požehnání. Milošku, si naše sluníčko, ať ti to kope a pivíčko se dobře slope, to vše přeje Jenda z Chromče. Zahrajte hezkou písničku také pro paní Aničku Jemelkovou z Olomouce Hodolan, aby se uzdravila a už ji nemoc netrápila. Tak to Aničko Jemelková přeje kamarádka Helča Zamykalová z Nové ulice v Olomouci. Hrajeme i Marušce z Červené vody, Věrušce s Adámkem, Zdeničce z Proskejova s Kočenkou, Zdeničce z Hrochova, Marušce z Kroměříže a Zdeničce z Holubic. Písničku posílají Jana a Jiří z Roštění. Krásné prožití včerejších narozenin, hodně štěstí, moc zdraví přejeme milé vnučce Zuzance Dvořákové z Klopotovic. Žáčci, Zuzanko, ať poslouchají, pravnoučatům Vojtíškovi a Nalince posílám pusu babi z Přerova. Zdravíme Zuzanku Dvořákovou z Klopotovic. Pěkný pozdrav po rozhlasových vlnách letí také do Hraběšic. Je to manželům wrestlerovým pro dobrou náladu Jana a Mirek z Malína. Hezký hudební pozdrav letí také paní Bohunce Danielové do nemocnice v Šumperku. Bohunko Danielová, moc na vás myslíme. Pozdravujeme, držte se, přejeme vám hodně zdravíčka. Přeje velmi paní Květa a přidává se vzkazem paní Bohunce Danielové také Český rozhlas Olomouc.

0: Písničky na přání a Český rozhlas Olomouc. My v tuhle chvíli zdravíme paní Elišku z Václavova. Dobrý den.
1: Dobrý den, krásné odpoledne všem milým posluchačům i vám do Českého rozhlasu Olomouc. Já se zase ozývám po další pauze, nevím, jestli náhodou mi někdo nechal hrát, a tak se chci jako zase ozvat já. Popřála bych všem krásný barevný podzim, plný pohody, ať se vám takové ty dny kratší podaří zpříjemnit třeba teplým čajem, knížkou nebo poslechem písniček na přání, které nám tady Zorinka pouští. Já bych to chtěla poslat všem Tereskám, které mají dneska svátek, a moje neteř Tereska, která se v sobotu vdávala, byli jsme na svatbě, bylo to úžasné, takže jí to musím poslat přes audioarchiv, ale ostatním Tereskám, které to slyší, přeju opravdu hodně zdraví, štěstí, pohody, ať se máte krásně. A to stejné posílám Lidušce do Jeseníku, mojí pohádkové babičce, Lidušce do Olomouce, Věrce do Olomouce a Miladce do Přáslavic, Haničce z Moravského Berouna. Asi by to zatím stačilo, příště zase přijde řada na ostatní. A děkuji za vyhledání písničky.
0: Posíláme Vaškaneckáře. Krásný den vám do Václavova u Zábřehu. Naschledanou.
1: Naschledanou a děkuji.
0: A pozdravujeme také pana Antonína do Bedihoště. Pane Toníku, nikdo není sám, úsměv a pohlazení vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc posílá Jana z Malína. Zdravíme pana Antonína z Bedihoště od Jany. Zdravíme také Ludmilku Štoplovou. Ludmilko, ať ti vše dobře dopadne, vzkazuje a zdraví Pavel. A pěkný pozdrav ještě letí také panu Karlu Macháčkovi z Javorníku. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví. Do dalších let přeje Jarmila, bývalá kolegyně z pošty. Zdravíme a blahopřejeme Karlu Macháčkovi.

0: Svačka s Vaškem Deckářem jsme alespoň chvilku pobyli, také tady v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc. Ještě jeden vzkaz určitě zvládneme. Paní Ludmila z Doubravice je s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chci, abych nechat zahrát a popřát dnešním narozeninám paní Janě Karglové do Doubravice. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. A ještě jenom tak pro radost, pro potěšení panu Oldovice Rákovi do Nemile, paní Emilce Horákové do Zábřeha, manželům Sedláčkovém do Ujezda, paní Iloně Šmoldasové do Loštěc a sousedce Lidě Jarolimové a Lidě Ziglové do Doubravice. Je to i pro vás, paní redaktorko, a pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte se hezky. Někde naschledanou Gotwaldovi.
0: Pozdravujeme velmi a Eva Olmerová.

Český rozhlas Olomouc. Tak ještě 3 minuty nám zbývají do 13. hodiny. Nové zprávy už se dochystávají, vše finišuje a pak si můžete poslechnout povídání Alex Vinářové s dnešním hostem. Bude to bývalý slovenský fotbalový brankář Kamil Šontofalský. A Zora Ježková se po 14. hodině těší ve vědomostním kvízu Hřebíky naslyšenou.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Koalice Milujeme Olomouc chystá změnu svých zastupitelů. Novému centrálním stavebnímu úřadu můžou chybět tisíce úředníků. Nová výstava v Přerově připomene vývoj dopravy. Zítra čekáme slunečno, zpočátku i mlhy a maximálně 17 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Kandidátka TOP 09 Marta Pečinková-Perůtková z koalice Milujeme Olomouc se vzdá mandátu olomoucké zastupitelsky. Získala ho totiž zřejmě po chybném zápisu preferenčních hlasů. Místo v zastupitelstvu tak připadne Romanu Koutkovi z Pirátů. Počet 3 mandátů uskupení Milujeme Olomouc, které tvoří Piráti, TOP 09 a Zelení, se tím nezmění. Potvrdil to krajský předseda Pirátů Zdeněk Žák.
4: Původně jsme zvažovali, že se obrátíme na soud. Podání návrhu by však podle zákona odsunulo ustavující zasedání zastupitelstva až do rozhodnutí soudu a tím by volbu nového vedení města zdrželo.
3: Nové státní stavební správě hrozí nedostatek kvalifikovaných úředníků. Většina stavebních úřadů teď spadá do působnosti obcí a ne všichni zaměstnanci budou ochotni po reorganizaci opustit a přejít do nového systému. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO bude stát potřebovat nejméně 4 000 pracovníků, aby dodržoval lhůty pro povolování staveb.
5: Objeli jsme přes 550 stavebních úřadů. Na žádném se nám nestalo, že by nám řekli, že nikdo nepřejde. Nicméně přesná data zatím kvantifikována nemáme, ale vnímáme, že zhruba 1/2 by přejít měla.
3: Muzeu Komenského v Přerově dnes začíná výstava mapující vývoj dopravy. Návštěvníky zabere do světa železniční, silniční, vodní a letecké infrastruktury. K vidění budou modely dopravních prostředků, dopravního značení, ale i mapy, časopisy a obrazy. Výstava je interaktivní, říká mluvčí muzea Kateřina Langerová.
6: Pokud si návštěvníci budou chtít nostalgicky zazpomínat na život na vlakovém nádraží, včetně prodeje a cvakání papírových jízdenek, určitě si přijdou na své. Pro školní skupiny jsou připraveny lektorské programy s možností využít malé dopravní hřiště se značkami, autíčky a dřevěnými lokomotivami a kolejemi.
3: Praze dnes zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan, bylo mu 83 let. Podle rodiny podlehl krátké nemoci. Vynikal svými fajetony, kterých napsal téměř 3 000. Dlouhodobě spolupracoval s Českým rozhlasem. Své texty načetl také v pořadu Psáno kurzívou. Knižně debutoval sbírkou humorných básní a pros Kos a kosínus. Za knihu Proč nemám pistoli získal cenu Miloslava Švandrlíka za nejlepší humoristickou knihu. Sport. Karolína Muchová si zkomplikovala cestu za účastí na turnaji mistryň pro 8 nejlepších tenistek roku. Aktuálně 7. hráčka planety totiž na podniku série WTA v čínském Wuhanu vypadla ve 3. kole. Muchová podlehla Rusce Schneiderové 5-7 a 3-6 a do čtvrtfinále neprošla.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, zpočátku ojedněle mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty 14 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 11. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D35 u obce Mladeč směr Olomouc havarovala 2 auta, pravý pruh je neprůjezdný, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
7: Útok vám vyhraje zápasy, obrana tituly. Na jejím konci stojí člověk, který si nemůže dovolit téměř žádné zaváhání. Náš dnešní host patřil k výrazným slovenským fotbalovým brankářům své generace. Oblékal dres slovenské reprezentace i několika zahraničních klubů. Kamil Čontofalský je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den, pěkný den všem posluchačům.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
9: Nosím

0: Naším hostem je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, reprezentant. Já jsem si v úvodu pomohla hláškou skotského trenéra Alexe Fergusona. Platí nebo ne? Je útok vyhrává zápasy, obrana tituly, je to tak?
1: Tak samozřejmě, ono se i hovorí, keď nedostanete gól, nemůžete prehrať. Je to jednoduchá matematika v tom futbale a je fakt, že dnes si obrany dominují a brankáři jsou neoddělitelnou súčasťou toho týmu, jsou strašně důležitý a dnes už tie nároky na těch brankárov jsou vyšší jako za mojich čas.
0: K tomu se dostaneme a ještě mi napadá ta hláška, nedáš, dostaneš.
1: Nedáš, dostaneš, to je něco úplně jiného. Ale zase je to spojené s brankárom, když brankár zmarí nějakou šancu, je z toho break, strelíte gól, tak je to vlastně rozdíl po gólovej. Ale je to taká starší hláška a sa to používalo skôr z takej povery, že keď nedáte šancu, dostanete z toho a trenér povie, no pozri sa na to, no nedáš, dostaneš. No.
0: No, ale platí to dodnes.
1: Asi myslím, že platí to dodnes. Jako nehovorím, že z každého breaku padají góly, ale platí to samozřejmě i dnes.
0: Vybavíte si gól, který vám zůstával, který jste dostal, který jste inkasoval a v hlavě vám zůstával ještě hodně, hodně dlouho po zápase? Taký smolný gól.
1: Ano. Jeden si vybavím právě teraz, keď sa pozriem na moju ruku, protože mám taký deformovaný prst a je to...
0: Nějaký křivý,
1: no, je to od Cristiana Ronalda, keď jsme hráli na Benfike s národným týmom, bylo to z priamého kopu a já jsem tu loptu takto lízel, ještě jsem si trošku zdeformoval ten prst. Trafil jsem se hlavou do tyčky a ještě z toho bol gól, takže 3-1, nemám rád Cristiana u té doby.
0: To se vám musí špatně nosit případně snubní prsten, ne?
1: Ten nenosím, ale nosil jsem ho na druhé ruce, takže to je v pohodě. Prsteň nenosím, takže to je fajn.
0: Vy už jste říkal, že na gólmany v současné době jsou větší nároky. Gólmani se více objevují, jakoby, jak hráči víc hrají. Tak, není to jenom o tom chytání. Vy jste to ještě nezažil. Vy jste byl skutečně brankář, který stojí v té bráně a nezapojuje se, je to tak?
1: Tak jako zapojoval jsem se samozřejmě, ale trenéři to viděli neradí, protože vtedy se hrál fotbal systémem, že keď se odkopávala doslova lopta od brány, tak všetci šli na polovičku a brankář to někam kopol. Vydal do nějakého priestoru, ale boli to všetko dlhé nakopávané lopty. Dnes se rozohrává většinou, hovorí se tomu výstavba, alebo build-up na krátké vzdialenosti s tým, že zmenilo sa i pravidlo to, že vlastní hráči môžu vstupovať do pokutového územia. Znamená, že môžu si prihať na krátko a brankár je v tom zapojený do tej výstavby a potrebuje tú loptu dosť ovládať a musí vidieť ten futbal strašne, alebo dosť sa to trénuje v dnešnom futbale a je to už vlastně povinnost toho brankára, aby vnímal ten futbal trošku jinak a byl zapojený do té výstavby, jako se vraví, a musí prostě vědět hrát futbal.
0: Jak vás tak poslouchám, tak bych skoro řekla, že by vám to vyhovovalo teď být brankářem a je více to, se zapojovat.
1: Je to tak, jako já jsem si myslím, že na tu moju dobu jsem celkom slušně hrál futbal, ale jako v porovnání s dnešními brankáři by jsem už byl podprůměrný. Ale na tu dobu si myslím, že jsem byl celkom slušně nohami a rád jsem hrál futbal, myslím, že jsem ho celkom viděl. Ale hovorím, trenéri to nemali radi a keď som si urobil nejakú kľúčku alebo keď som dal nejakú prihrávku na tú dobu riskantnú do stredu ihriska, tak trenér mi nadával, čo ty, kopni to nahoru, proste.
0: No tak klasika. Proč jste se stavil do brány? Proč jste nebyl útočníkem?
1: Když jsem začínal s fotbalem, tak mě bavilo asi skákat pod nohy a házat se do blata. Tak a to mi zůstalo, no. Ostal jsem v bráně.
0: Zůstal jste v bráně, takže nikdy jste to ani neskoušel být hráčem?
1: Ne, od malička jsem byl brankář a nějak mi to asi šlo. Ale zase byl jsem celkom malý na tu dobu a já jsem vyrástl až v průběhu 2 rokov celkom dost. No a pamätám se, že ma hrozně bolili kolena, jak jsem vyrástl. A vlastně ani nikdo mi neveril, že vyrástnem, protože nemal jsem pokom, rodiče nebyli nějak extrémně vysoký. Ale nakonec jsem vyrástl, si myslím, že akurát na tu brankářskou výšku a ostal jsem bráně. No a nakonec ani jsem netušil, urobil jsem celkou slušnou kariéru.
0: O té budeme mluvit určitě za malou chvíli. Naším hostem je Kamil Čontofalský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s fotbalovým brankářem, bývalým fotbalovým brankářem Kamilem Čontofalským, který se stal vlastně trenérem a teď mi dokonce jste mi prozradil, že jste začal trénovat, já to hnedka pustím ven, slovenskou reprezentaci, takže jste trenérem brankářů Mladé Boleslavy a ano. Zároveň tedy slovenské reprezentace.
1: Je to čerstvé, no teda jsem byl prvýkrát na zraze, jsme hrali čtvrt zápas, dá se povedat, taky malý turnaj. To je první formát v dějinách fotbalu, že za takto krátkou dobu se hrají 4 zápasy. Je to trošku novinka, jsme tam dlho, trošku ponorka, já jsem vlastně byl prvýkrát, nepoznal jsem tamto prostředí, ale utěklo to celkom rychle.
0: Utěklo to celkom
1: tak
0: rychle.
1: Tak my jsme hlavně získali body na rozdíl od vás a proto to bylo příjemnější. Já jsem si trošku rypl, pardon.
0: Komu fandíte, když hraje Česko a Slovensko?
1: No tak jsem Slovák, takže faním Slovákům samozřejmě.
0: No, ale já si taky rýpnu, ale tady u nás, myslím, v České republice žijete déle, než jste kdy žil na Slovensku.
1: To je pravda, jako faním samozřejmě i českému národňáku, ale stále jsem Slovák, takže v prvom radě slovenskému.
0: Dobře, a potom mi řekněte, jaké jste měl pocity včera, když Mladá Boleslav prohrála s Bohemkou 1-0 a vy jste kdysi za Bohemku hrál?
1: Je to tak, blbé pocity samozřejmě, protože dneska jsem trenér Boleslavy a či jako hráč, alebo už i jako trenér nerád prehávam. A to, že to bylo na Bohemke tak vzdialeně trošku fandím, ale už to vnímám úplně jinak a samozřejmě moja práce je Boleslavy, takže fandím Boleslavy a jsem teraz momentálně tak trošku nadštvaný, že jsme to nezvládli včera a vidím to z jiné perspektivy, ten štadion. Štadion stál stále rovnaký, ještě keď jsem chytával já, tam se nic nezmenilo, ale to fandění je tam také dost nepříjemné prostředí, když to vidím z druhé strany.
0: Jak to?
1: No, to je Bohemka je tím pověstná. Ľudia nadávají na toho supera, na tých hráčov jednotlivých, takže mě teda včera nenadávali, ale jako takto v okolí a to je tam, je to dost nehostinné prostředí pro ten hostující tým. Tak to povím.
0: Tak, ale když jste vy přišel z Košic do Bohemky, což vlastně bylo vaše první zahraniční angažmá, když ano. To tak řeknu, vnímal jste to tak, že je to zahraniční angažmá, nebo jste se cítil doma?
1: Nevnímal jsem to tak ještě, sice už jsme byli rozděleni, ale tak jak jsem vyrastal jako v Československu a vlastně začal jsem to vnímat, až když někdo povedal, že je to zahraniční angažmá, jsem si to nějak neuvědomoval, ale bylo to samozřejmě a bylo to fajn, protože jsem přišel a celý ten kotol hned prvý zápas začal kričať Francúz, neviem, kde to vzali. A nakoniec fakt krásne spomienky na tie 3 roky Bohemke.
0: A to byli fanoušci...
1: Bohemians.
0: To byli fanoušci Bohemians, ano, ale to byli fanoušci stejní, ako sú dnes, myslím.
1: No, myslím tým... si, že asi tak o generáciu a pol starší.
0: Ano, ale byli tak aktivní a tak slyšet?
1: Ano,
0: což vám určite. Tehdy mohlo vyhovovať.
1: Tak to tam Dolíček bol vždycky známy tým, že bol plný a tí fanouškovia boli úžasní, keď som za ně chytal. Dneska to vnímam inak.
0: Keď jste za ně chytal a když se vám dařilo, ne?
1: Ano, keď se vám dařilo. A zase musím povedat, že velakrát mě nadávali, že by na mě pískali, alebo toto si nějak nevybavujem. Tak. Určitě byly zápasy, které mi nevyšly, ale nepocitoval jsem nějakou záž do strany fanoušků.
0: Jak se cítí brankář, když dostane jeden gol, který vlastně rozhodne o to, že ten tým prohraje, což se stalo včera?
1: No, jako se cítí, ne? Tak samozřejmě cítí se platou, či na tom má nějaký větší podíl viny, alebo ne. To už si buď vyhodnotí on sám, alebo okolie, čo je pokokrát horší.
0: Jak jste to vyhodnotil vy, co by trenér?
1: To včerajší zápas hodíme za hlavu, my hrajeme za 2 dny zase, takže soustředíme se na další. Ale je to tak, že... No, ako sa cíti brankár, tak buď sa tým začne trápiť a potom je mimo do konca zápasu, alebo sa snaží to zahodiť za hlavu a koncentruje sa na zbývajúce minuty zápasu, a čož je tá lepšia varianta.
0: A to každý sa stala?
1: No tak boli zápasy, keď človeku to vrtalo hlavou, alebo keď urobil nejaký kiks, ako sa vraví, dostal hlúpy gól, tak samozrejme, že to mne vypustí z hlavy len tak a zneistie a ten zápas bude vidieť. A potom zase naopak sú zápasy, keď chytíte skoro všetko, čo ide na bránu a tu si pripadáte nepriestrelný. A si myslím, že taký zápasov bolo o niečo viac než tých horších.
0: A to posiluje to sebevedomí, istotu.
1: Určite, tak si vezmite vy, keby ste sa vám podarí, neviem, hrajete tenis treba, sa vám podarí jeden forehand, backhand, volej, čo aj sme, čokoľvek, tak potom narastiete a samozrejme si pripadáte, že na tom kurte lietate, takže to isté bráne. Ale každý to má individuálne, samozrejme. Ale ja som to mal tak, alebo myslím si, že väčšina, drtivá väčšina to má tak hráčov, celkovo obecne hráčov, nielen brankárov, že keď sa im niečo vydarí, tak samozrejme sebevedomie narastie a dovolujú si viac.
0: Kamil Čontofalský je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a fotbalového brankáře, dnes už bývalého Kamila Čontofalského, který je naším dnešním hostem a který profesionální kariéru ukončil v dresu klubu Tampa Bay Rowdies v prosinci 2015. Jste už 11 let mimo?
1: To už 11 rokov? Aha, no. Tyjo, to letí, no. Je to tak.
0: Jak dlouho by vás zrálo to rozhodnutí ukončit profesionální kariéru?
1: To nějak ani nie. To prošlo tak nějak z dňa na deň. Mňa už to úplně nebavilo, ale zase mal som možnosť ísť na Floridu, do Miami, keď to nebolo za nejaké veľké peniaze. Hovorím, ja som tam platil väčší nájom za apartmán, než som zarábal mesačnú výplatu, ale hovorím, Miami a slnko a ten život, tak to sa nenaskytne len tak a hovorím, ešte som mohol toho chytať.
0: A proč takže Rusku? Asi příjemná změna?
1: Co se počasí týká? No právě. Já jsem z Ruska kvůli tomu šel na Cyprus, kvůli rodině, aby si užili trošku slněčka. No a nakonec, potom jsem se vrátil nějak cez Grécko ještě do Slávie, ale potom po té Slávii hovorím, výborná změna do toho, do Ameriky. A já jsem si rozhodl, že kde jinde ukončit kariéru, keď ne v Amerike na záver. Jako fakt vůbec to nebylo o peniazoch, ale o tom životě a užívání si a ještě do toho člověk tam hrál, takže prvá sezóna vlastně za Fort Lauderdale Strikers a druhou sezónu jsem ještě dostal ponuku právě z Tampa Bay Rowdies a tak jsem zvládl ještě jednu sezónu, nebo respektive s tehdajšou paní a vlastně synom, tak jsme si vlastně urobili krásné časy v Amerike.
0: Tak a když tedy, tak to nebylo nějaké smutné loučení s kariérou? Ani jste smířen?
1: No, úplně. Já hovorím, že mě už to nějak nemá nějakou nutnou motivaci. Já jsem ještě, když jsem se vrátil, tak jsem mal nějaký ponuky u nás první ligy. Mi volali nějaký manažery a tak, že by som nechcel, hovorím, že mě už to nebaví. Takže já jsem si dal pauzu od futbalu a v podstatě 4 roky jsem nerobil skoro nič.
0: To je krásné.
1: No, nevím. Ako chvilku je to fajn, člověk si lieta po golfoch a tak ďalej, ale potom už toho bylo moc a úplně člověk nevie, čo so sebou. Skúšal jsem nějaké realitky a tak ďalej. A potom vlastně až nějakým způsobem osud má dovedl na spek futbalu.
0: Mm-hmm. A fotbal vám celou tu dobu nechyběl? Nebo jste občas si šel třeba zakopat, nebo ani se mě postavit do brány?
1: No velmi, velmi ne. Tak to skôr, keď z nějaké srandy s kamarátmi, nějaká sáska, alebo to, že jsme kopali penalty na seba, alebo tak, ale jinak vůbec. Ne, nechybalo mi to vůbec.
0: Tak teď jste tedy trenérem, jak už jsme zmiňovali Mladé Boleslavy, tak slovenské reprezentace. Jsou vlastně i s ohledem na to, že se brankáři více zapojují do hry, než tomu bylo dříve, tak je ten trénink vlastně jiný, než vy jste byl zvyklý, když vy jste byl trénován.
1: To jste to krásně povedali. Ano,
0: trochu složitěji.
1: No, ne. Máte úplnou pravdu. Ten trénink je obsiahlejší právě o tu hru nohami a samozřejmě záleží na tom mikrocykluse, aký máte týždeň, keď máte viac zápasov, tak tam je veľký priestor na trénovanie, ale treba z príprave alebo v normálnom mikrocykluse si vydobídite dní, keď viac sa zamieriate na tú hru nohou a na tú rozohrávku a na dlhé prihávky, kratšie strednej dlhé prihávky a tak ďalej. Hru pod tlakom, ale viac menej i tých hráčov zapájame do tých herných situácií s týmom, kde hrajú viac pozičné hry a tak ďalej, takže aby sa naučili hrať pod tlakom a hovorím, je ten tréning úplne iný, než keď som chytával. A ja som, mňa to bavilo, ale tréneri ma nepustili ani hrať bagu, ktoré som chcel hrať, takže.
0: Takže dnes třeba, kdybych se přišla podívat na trénink, tak vidím brankáře, jak běhá v poli.
1: Neúplně. Samozřejmě specifický brankářský trénink je stále neoddělitelnou součástí procesu, ale uvidíte jich častěji hrať nohou, než chytať.
0: Kamil Čontofalský zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, současný trenér Mladé Boleslavy a slovenské reprezentace. A vy už jste zmiňoval, nebo mluvil jste o tom, že brankáři mají být vysocí. Dřív to tak úplně nebylo, nechci se dotknout třeba Petra Kouby, ale ten nepatřil mezi čahouny. Teď je to podmínkou?
1: Dnes se to zase nějak trošku bere jinak a najdu sa brankári, ktorí nie sú úplne vysokí ešte v dnešnom fotbale, ale je ich stále menej a menej a myslím, že sa to vytratí úplne časom, pretože dnes už v všetkých tých špičkových akadémiách už ten výber už tých mládežníckych tímoch je taký, že tam sa predikujú pomocou, neviem, kosti alebo čoho, alebo rodičov nejaké rastových hormonov predikujú vlastne centimetre budúcnosti a pokiaľ niekto bude mať nejakých, poviem, 180, čo nie je málo, hej, ale na brankára dosť málo, tak väčšinou je odsunutý niekam stranou už v takto mladom veku a má smolu. Keď môže byť vynikajúci brankár, dajme tomu, v tom veku, ale už v takto mladom veku, viem, že proste vrcholné týmy v Čechách, ako treba Sparta Slavia, tak brankár ide preč, musí odísť z akadémie, pretože...
0: Môže do útoku třeba.
1: Bojím sa, že 15 už to nestihne, že to je neskoro. Ale mohol by to skúsiť, keď je dobrý, prečo nie?
0: Je to pozdie?
1: No, asi nemyslím si. Pokiaľ dneska s tými dovednosťami, vidíte, neviem, ako sa to povie slovensky, tak brankári tým, že sú naučení hrať nohami, môže to skúsiť v útoku, prečo nie? Ale myslím si, že do budúcnosti neuvidíme vo vrcholovom fotbale brankára, ktorý by nemal 190. Dneska ešte treba v Arsenale, jeden teraz ma napadlo, Raja, ako to je top brankár, má 173, ale to je fakt vyloženie výnimka.
0: No, ale prosadil se, je úspěšný, tak co když to není jenom o centimetrech? Zavrhnete jenom proto, že
1: no,
0: prostě nemá 120.
1: No, ale väčšina trénerov. Hovorím, sú takéto výnimky ešte stále, ale je ich stále menej a menej. Ja hovorím, to je jeden, ja neviem, poviem, zo 100 000 alebo z milióna, ktorý sa presadil... ešte ich pár bude, keď vezmeme minulosti, on už je na ústraní, Zomer, ale ako brankár, keď nemá aspoň tých 175, alebo hovorím 190, je taká zahranica. Aspoň v mojom ponímaní, že brankár by mal mať.
0: Tak, branka sa zväčšuje.
1: No branka je dosť veľká, má 7,32, vždycky malá. A je dosť široká, vysoká je 2,44, takže brankár tie centimetre proste potrebuje.
0: Tak, ale nejenom tie centimetry, ale určite mršnosť, nejakú odvahu položiť si do tých rány, neviem,
1: ano,
0: čo ešte.
1: To je jeden základov, keď sa brankár bojí lopty, nemá v tej bráne čo robiť, samozrejme, takže báť sa nesmie, odvaha je základ, no a potom samozrejme, ako ste vravali, tie špecifické dovednosti, no. Musí byť obratný, mršný, ideálne to rozhodovanie nesprávne a to je komplex vecí, ktoré keď sa zídu, tak potom sú z toho talenty.
0: Tak a co nejaké povahové vlastnosti? Liší sa povaha brankáře od hráčů v poli? Jste třeba, ja neviem, klidnější, pohodovější, takový, já nevím, nebo jste cholerici. Máte něco společného, brankáři?
1: Já si myslím, že každý brankár je specificky jiný, ale kedysi se vravívalo, že brankár a ľavé krídlo jsou blázni. Že jsou prostě úplně jiný, hej, a že si hovorili, no, to je myškár, to je brankár, to je prostě blázon, to je magor.
0: A jak se to projevuje? Promiňte, jak se projevuje to, že je někdo magor?
1: Někdo na tréninku alebo v zápasu viac sa prejavuje, viac kričí, alebo je prostě divný nějakým způsobem. Strašne sa to zovšeobecňuje, alebo kedysi sa to tak dialo, že proste to je brankár, no tak to je škoda, to je kapitola sama o sebe. Ale dnes si myslím, že ja som sa teda tak na to pozeral, prečo už len to, že povie, že vieš, že to je fotbalista. To je, no. Ale hovorím, každý sme iný, bohužiaľ drtivá väčšina, nebo kedy si to tak bývalo, že neboli úplne všetci vzdelaní a preto sa tak bralo, hej, ale dnes si myslím, že už to tak neplatí.
0: Tak a vy ste si uměl zjednat pořádek před brankou a uměl ste třeba vynadat svým spoluhráčům, hlavne tady obráncům, když nebyli tam, kde by měli?
1: Ano, ja som to tiež tak mal, že keď som sa ponoril do toho zápasu, tak vedel som byť zlý na tých svojich, samozrejme.
0: Čili ste byl kapitola sama pro sebe.
1: sami ste to takto nazvali, takže kľudne.
0: Kamil Čontopalský je našim hostem.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal bývalý fotbalový brankář a současný trenér Kamil Čontofalský. A kromě toho vy ještě čas od času chodíte do televize, co by expert.
1: Expert, já nevím, co to je expert.
0: Fotbalový no, expert, tak host. To je to uvedeno, či host.
1: Dobré.
0: Připravujete se nějak na té živé přenosy?
1: No, mali bychom se takto, mali bychom se, já teda se připravujem, protože si pamatám, když jsem byl ještě nevím, x rokov dozadu, tak to parka něco komentovat a člověk se na to nepozrel, tak tam trošku vyzeral za takého, nevím, jestli to správné slovo, ani nebudem vyslovovat, ale ne, dnes se připravujem. A zapať pán Boh nám vlastně ty vedoucí pracovníci športového oddělení posílají nějaké témata, rozhovory, články, které se týkají toho jednotlivého zápasu a vždycky tam máme nějaké body, které člověk buď se připraví alebo nepripraví a já hovorím, já si to aspoň prečítam a len to, co nám posílá Martin Kubíček, která momentálně tak než si to prečítam, tak mi to trvá tak 2 hodiny. Takže příprava nějaká tam je.
0: Příprava tam je a baví vás to?
1: Musím povedať, že teraz áno, že predtým to bolo skôr také trápenie, ale teraz tie posledné vlastne štúdia, čo chodí vám na tú na tú Ligu majstrov a tie majstrov sveta, tak je to super, pretože sme tam traja plus moderátor a nejakým spôsobom tá interakcia funguje inak a človek do toho sa tam ešte pobaví u toho, my ten zápas sledujeme, majíme sa u toho a je dobré v tom, že človek si musí dávať pozor na to, čo povie, pretože dneska, sami to viete, tá sloboda toho slova sa trošku skracuje, no človek...
0: Tá hyperkorektnosť.
1: Vlastne, tak, áno, no správne.
0: Tak bych to nazvala,
1: áno. Áno, hyperkorektnosť, no.
0: Takže dáváte si i velký pozor na to, co řeknete, jakým způsobem to řeknete, hlídáte
1: ano,
0: se?
1: Ale zase já jsem těž, že známý tým, prostě keď mě se pýtají na brankářské zákroky a tak dále a nemám problém brankára skritizovat, i keď je to úspěšný brankár a tak dále, ale si myslím, že o toho tam i som, ale někdy to někomu vadí, někomu naopak nie. Mám veľa pozitivních ohlasů, ale jsou i ľudia, kterým to vadí, ale to už hovorím zatiaľ. Ta partia, čo tam jsme, je to hrozně fajn a musím povedat, že jsem si v tom našel i zalubeně.
0: Tak a vy, když chodíte do televize jako expert, tak mluvíte slovensky, nicméně, jak jsem říkala, vy od roku 2000, ano. 26 let, samozřejmě s přestávkami, protože jste měla zahraniční angažmá, tak žijete v České republice, tak už občas, nebo se vám ta čeština vkrádá do slovenštiny, nebo někdy dokonce mluvíte česky?
1: Tak ono, keď nás budú počúvať nejakí Slováci, tak si budú hovoriť, čo to je za hatalštinu, pretože ja sa síce snažím hovoriť slovensky, ale mnoho ľudí mi vraví, že ty máš taký praský prízvuk. A ja hovorím, ako môže mať ja praský prízvuk? Že hovorím slovensky. No áno, síce ti je rozumieť, ale máš taký praský prízvuk. Takže neviem, ťažko sa mi to posudzuje, ale priateľka mi hovorí, že mám inú slovenčinu, keď som medzi Slovákmi, než keď som s ňou a hovorím. Takže asi sa mi viac krádajú tie české slovíčka do toho a potom je z toho taká bohužiaľ hatalština, ale snažím sa dávať si na to pozor. Hovorím v práci, sa snažím hovoriť česky, mimo to so svojimi známymi a tak ďalej slovensky. Do médií sa snažím hovoriť slovensky, aby ma Slováci neukameňovali, ale občas hovorím, bohužiaľ, ten vek, tá doba, ktorú i ten vek, bohužiaľ, tá doba, ktorú trávim tu na v Čechách za tú dobu, tak už to bohužiaľ nedokážem vytesniť.
0: Tak a česky mluvíte, když trénujete Mladou Boleslav?
1: Áno, áno, áno, tak ako som tréner, takže mal by príjemný to, že by som mal hovoriť česky. Ja hovorím, začal som hovoriť česky, pretože niektorí mladší mi nerozumeli a tak nejak sa snažím hovoriť česky, no. Na Čechov, na Slovákov hovorím slovensky.
0: Já si myslím. A tam se vám sní za ten pražský přízvuk?
1: No, ty to si nedovolia, ale tak to, keď někdo cudzí, alebo keď se bavíme někde, tak hovorím, no, akože odkiaľ si, alebo to hovorím, že já jsem z Košic, no tak to ani náhodou.
0: O, Vydáváte se ještě občas někdy do Košic? Je to štrka poměrně?
1: Je to dělka, ale občas jsem zaletěl za mamou vždycky na otočku, jako na Vianoce, ale teraz jsem tam byl, jsme tam hrali s slovenským národním týmem, takže to bylo příjemné a vlastně byl jsem prvýkrát na tom novom štadioně. Vyhrali jsme, takže všechno v pořádku.
0: Takže ano, jste zkrátka u fotbalu a když u fotbalu zrovna nejste, netrénujete, nekomentujete, tak co děláte? Věnujete se sportu?
1: Ano, rád by som, skôr som skúšal všetky športy, ale tým hovorím, jak je človek už opotrebovaný, tak som sa dopracoval ku golfu. Takže teraz mi ostal golf.
0: Někteří fotbalisté, ti, kteří už jsou veterány, tak začínají s hokejem. Nikdy neskoušel?
1: Já jsem hrál hokej předtím dost často, no ano, hrál jsem hokej, dokonce jsem zverboval nějakou partičku, začali jsme chodívat pravidelně, ale já jsem z toho nějak vypadl, protože hovorím, rameno, operácia, kyča vyměněná, tak jedno s druhým, no, ostal mi golf.
0: Součástky potřeba vyměňovat.
1: Je to tak.
0: Moc děkuji, že jste tu byl a ať se vám daří, Kamil Čontofalský.
1: Děkujem pěkně za pozvání a pěkný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, skřetěž jiný.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Nový digitální systém pomůže Olomouci plánovat opatření proti povodním. Ministerstvo školství zažuje dočasné vyloučení problémového žáka z výuky. Rakouský soud propustil z vazby Slováka obviněného v kauze otravy dětské výživy. Zítra má být jasno až polojasno, zpočátku i mlhavo, naměříme až 17 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Olomouc dokončila nový digitální systém, který při záplavách pomůže povodňové komisi přijmout preventivní opatření. Může jít například o instalaci mobilních protipovodňových zábran, uzavírky silnic, opatření na kanalizační síti nebo evakuaci obyvatel. Uvedla to primátorka Miroslava Ferancová za ANO. Nový digitální systém vychází z modelu hlavních vodních toků na území města. Město za něj zaplatilo 2,25 milionu korun. Možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky zvažuje ministerstvo školství. Chce chránit ostatní děti i učitele. Škola by k němu mohla přistoupit až po vyčerpání ostatních možností a musela by zajistit další vzdělávání dítěte. Podle Jarmily Čechové z organizace Učitel naživo by ale školám spíše pomohlo posílení prevence a větší počet podpůrných pracovníků.
2: Jestliže škola doporučí rodičům třeba, aby s dítem někam chodili, může to být nějaká dlouhodobá terapie, tak v některých regionech je nějaká terapeutická péče, hrazená pojišťovnou, téměř nedostupná. Takže my máme najednou nějaký problém s rostoucí agresí těch dětí. Víme, co by pomohlo, ale narážíme na nějaké kapacitní limity.
0: Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci dnes začíná výstava, která představuje Mohelnici jako jedno z nejvýznamnějších archeologických míst na Moravě. K vidění na ní jsou repliky pravěkých neolitických domů a pravěkých studen nebo jedna z nejstarších keltských lodí na našem území, pokračuje kurátorka Pavlína Kalápková.
3: V Mohelnici začínáme s prvními zemědělci a já vždycky říkám, že od té doby lidé z Hané neodešli, že jsou tady 7000 let, kdy lidé pěstují obilí, chovají dobytek, staví si stálá sídliště s pevnými domy, vyrábí nástroje, které potřebují právě k té zemědělské produkci, vyrábí keramické nádoby, což do této doby vůbec se nedělo.
0: Rakouský soud propustil z vazby Slováka, který čelí obviněním z otravy sklenic s dětskou výživou HIP. Informuje o tom agentura APA. 39-letého bývalého zaměstnance společnosti HIP zadrželi rakouské úřady na začátku května. Je podezřelý, že do skleniček s příkrmy přidal jed na krysy. Poté je rozmístil v supermarketech v Rakousku, Česku a na Slovensku, aby firmu vydíral. Muž vinu odmítá.
1: Sport.
0: Volejbalistky Přerova se připravují na další extraligový zápas. V pátek nastoupí na hřiště nováčka z Českých Budějovic. Přerovský tým posílila slovenská blokařka Emma Směšková, která odehrála obě utkání extraligy. Zaznamenala v nich 20 bodů, z toho 5x ESO a 4x bodový blok. V novém působišti se slovenská reprezentantka zatím cítí dobře.
4: Veľmi dobre, bola som veľmi prekvapená z domáceho publika. Bol to ako 7. hráč na ihrisku, ťahal nás, páči sa mi to. Aj baby ma prijali veľmi dobre. Myslím si, že ešte trošku sa zohrávame, je to predsa len za druhé kolo, ale verím, že budeme napredovať každým kolom.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, zpočátku ojídněla mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty 14 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 11. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 u obce Mladeč směr Olomouce řeší nehoda, dvou vozidel, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: V Tady je Český rozhlas Olomouc. Do této hodiny našeho čtvrtečního a 15. říjnového vysílání vstupujeme se spoustou krásných dárečků. Máme tady pro vás knihu Jitky Škápíkové, rozhlasové redaktorky Po kom se jmenují. A jsou to fascinující a humorné příběhy, které stojí za vznikem 6 desítek jmen konkrétních historických osobností. Tahle kniha může být vaše. Máme tady i ručník, krásný červený České průmyslové zdravotní pojišťovny, anebo od ní také antistresový a rehabilitační míček s průpiskou. Spoustu CDček nebo audioknih, třeba Pérák Petra Stančíka, CD o životě Karla IV. Nebo živé nahrávky Jaroslava Vikrenta. No a pozor, poté jako bonus tady pro vás budeme mít hned po hřebících na pouhé zavolání také volné vstupenky do Vily Primavesy v Olomouci na příští týden na středu v rámci festivalu Pribohemia Radio. Budete moci získat volný vstup do Primavesy na setkání s herci a režiséry a povídání o rozhlasovém herectví. Tak to je takový bonus ještě navíc, určitě si na něj počkejte. A jinak už se těšíme na telefonu 221 555 444. Zdraví od mikrofonu Zora Ježková.

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Vítají vás hřebíky Českého rozhlasu Olmouc. Dobré odpoledne, pojďte s námi soutěžit na telefonu 221 555 444. O cenách jsme, jako vždy, mluvili v úvodu hodiny, tedy můžeme vstoupit do hry. A první je s námi kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den, zdraví vás se nás Holubič.
2: Paní Zdeničko, vítejte. Tak tedy 1 až 10, je to vaše?
3: Tak to vezmem od desítky.
2: Tak já se ptám na jedno umění sebeobrany, které se nazývá Aikido. Aikido, a už podle toho názvu jistě odhadnete, kde tohle umění vzniklo. Aikido. Aikido vzniklo za A v Japonsku, nebo za B v Číně, anebo za C v Indii. Tak co myslíte?
3: V Číně.
2: Říkáte, že Aikido vzniklo v Číně. No, v Číně nevzniklo. Je to Japonsko, samozřejmě.
3: No, bylo to těžké, no.
2: No, myslím, že ani ne, ale nevadí. Ne? Děkujeme a těšíme se příště. Naschledanou. Pokračujeme dále. Hřebíky míří za kým a kam. Dobrý den.
4: Dobrý den, to je Jarmila Janoviče.
2: Vítejte, paní Jarmilo. Zkusíme kterou otázku?
4: Já to zkusím od jedničky.
2: Jaké telefonní číslo má Národní tísňová linka policie České republiky? Pozor, je to ta Národní tísňová linka policie České republiky. Je to za A 155, za B 158 nebo za C 150?
4: Tak policie 158.
2: Je to 158. Možná jste myslela i na 112, ale pozor, to je jednotné evropské číslo tísňového volání. Tak, zcela správně, pojďme dál.
4: Dvojku.
2: Otázka číslo 2 se ptá, který z těchto států nesousedí s Nizozemskem? S Nizozemskem určitě nesousedí. Za A Francie, za B Německo, za C Belgie.
4: Ježišmarja, s Nizozemskem.
2: Honem.
4: Francie.
2: No, ještě, že jste to řekla na poslední chvíli.
4: Ano. No právě mě to tam šrotovalo v té hlavě.
2: Ale usadilo se to pak na ta správná místa, takže skutečně Francie. A pojďme ještě jednu otázku.
4: Trojku.
2: Otázka číslo 3. 51. narozeniny slaví herečka Linda Rybová. Já se ptám, tahle půvabná herečka, ve kterém seriálu známém si zahrála zubní lékařku Blanku Vránovou, Linda Rybová. A je to v seriálu za A Cesty domů, za B Neviditelní, za C Ulice.
4: No, v Ulici.
2: A vy to určitě
4: nesleduju, ale jako...
2: Ale víte, orientujete se a to je správné. Tři správné odpovědi a první výherkyně je na světě. Tam Gríma Žomu. Zdravíme, blahopřeji. Naschledanou.
4: Děkuji.
2: A pokračujeme dále. Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Koho teď vítám? Dobrý den.
5: Dobrý den, Luděk Zuničová. Zdravím vás, paní Zorko.
2: Vítejte, pane Luďku. Krásný den od čtverky do devítky.
5: Můžu prosím čtverku?
2: Číslo 4. Čemu se lidově říká vadaska? Tak, vadaska. No, vadaska je za A zkoušečka na pětí, anebo za B nádoba na mléko, anebo za C hoblík. Vadaska. Zkoušečka na pětí, mlíko nebo hoblík.
5: Za B.
2: Mlíko říkáte, vadaska, že je nádoba na mléko. Tak, a já se ptám, nepletete si to náhodou s bandaskou, tu vadasku?
0: Jauajs!
2: Je to zkoušečka na pětí, vadaska. Ajajaj, škoda. Tak nevadí, děkujeme za hru a těšíme se příště. Naschledanou a míříme za kým a kam. Dobrý den.
6: Dobrý den, Eliška Václavo, zkusím štěstí.
2: Zkusme 5, 6, 7, 8, 9.
6: Tak vezmem od pětky.
2: Číslo 5. Tak honem si spočítejte, kolik máte párů žeber. paní Eliško, protože to je další otázka. Párů žeber má člověk buď za A 10, nebo za B 12, nebo za C 15.
6: No já doufám, že 12 za B, jak jsme se to učili ve škole.
2: Doufáte správně, ano. Je to tak a je to pro vás první bod. Tak, kam teď?
6: Děkuji, tak další v pořadí.
2: 6, 7, 8, takže 6 říkáte.
6: 6.
2: No, tak pozor, teď se ptám na toleranční patent. Toleranční patent je listina z roku 1781. Byl to velice významný dokument 1781, který vedle římskokatolického umožnil existenci dalších 3 křesťanských vyznání. A já se ptám, který panovník tuto listinu roku 1781 vydal. Takže vedle římskokatolického existence dalších 3 křesťanských vyznání. A tuhle listinu 1781 vydal za A Leopold II., za B Přemysl Otakar, anebo za C císař Josef II.
6: No, ten dějepis, ten mi dal. Tak
2: logicky.
6: Já zkusím za A.
2: Leopolda II. Zkoušíte. Eliško. Josef II. Ten přeci.
6: Josef II. Jo, no jo. Jsem nedávala pozor ve škole v dějepise. Nevadí.
2: Škoda. Tak těšíme se příště. Naschledanou.
6: Děkuji, naschledanou.
2: Ano, císař Josef II. Velký reformátor. No tak zkusíme ještě jednoho z vás. Dobrý den, Hřebíky. Kdo pak je teď s námi?
7: Dobrý den, Zdeněk Přepšína.
2: Pane Zdeňku, vítejte. 7, 8, 9.
7: 7.
2: Tereza, jedině Tereza, měla by slyšet píseň mou, ostatní prominou, nestojím o jinou, jen pro tu jedinou chci tady žít a zpívat. Ano, bohužel v písničkách na přání a pokud si pamatuju ani dnes ještě ve vysílání, tahle krásná skladba o Tereze nezazněla, přestože Terezky dnes slaví svátek, blahopřejeme. Ale vás se ptám, kdo ji zpívá, Pavel Bobek, Karel Gott, Valdemar Matuška.
7: Matuška.
2: No jasně, ano.
7: Další následující.
2: Tak máme 8 a já se ptám na barokní zámek Duchcov. Ve kterém kraji zámek Duchcov leží? Je to kraj za A Karlovarský, za B Ústecký, nebo za C Liberecký?
7: No tak dáme Ačko.
2: Karlovarský kraj, říkáte, že tam leží barokní zámek Duchcov. Já vám musím říct, že ne, je to Ústecký okres Teplice. Škoda, škoda, škoda. Nevadí, tak příště děkujeme.
7: Ale nic se neděje, to je pravda.
2: Jasně, rádi jsme vás slyšeli. Nashledanou.
7: Já vás taky, nashledanou.
2: Děkujeme moc. Takové dnes byly Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Můžete s námi soutěžit opět zítra. A pozor, v tuhle chvíli už přichází také na řadu to malé překvapeníčko a dáreček navíc.
8: Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
2: Jak víte, tak nám tady startuje v neděli velkou show v Šantovce, festival rozhlasové tvorby prý Bohemia Radio. A vy se můžete ve Vile Primavezi setkat s herci a režiséry a povídat si o rozhlasovém herectví ve středu příští týden. 2 vstupenky volné, je to v 16.30, tady pro vás máme spojeno i s prohlídkou krásné Vily Primavezi. Takže kdo nám teď zavoláte na 221 555 444, tyhle vstupenky máte.

0: setkat s moderátory Alex Minářovou a Patrikem Rozehnalem, zpěvákem Radimem Švábem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 21. října v 19 hodin v kulturním domě v Lipníku nad Bečvou. Více informací na rozhlas1.cz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tak tohle byly Kabáti v Českém rozhlase Olomouc. Přátelé, musím vám říct, že lístky, které jsem před chvilinkou avizovala, jsou udány. Po vyhlášení se tady strhla doslova telefonická bitva, ale tím úplně prvním byl pan Luděk z Uničova, který si ty lístky přál do olomoucké vily Prima Vesy na středu na povídání s herci a režiséry o rozhlasovém herectví. Je to od 16.30. Já se omlouvám, že pana Luďka nemáme na telefonu, tím tomu ale blahopřeji a zdravím do Uničova, ale opravdu bylo to tak strašně rychlé, že jsem si ho na tom telefonu ani neskyhla ponechat. V každém případě blahopřejeme. Vy, kteří byste o vstupenky také ještě stáli, tak se třeba přihlaste na recepci Českého rozhlasu Olomouc a zeptejte se, jaké lístky jsou ještě k dispozici. Je to jednoduchý telefon 221 555 455, takže čtverka a dvě pětky na konci. Ty lístky jsou opravdu za hubičku, když vezmeme, jaké skvělé osobnosti jsou tady pro vás připraveny.

0: z toho hereckého i režisérského světa, i hudebního světa. Takže určitě to stojí za to. No a v každém případě ještě budeme o nejrůznější vstupenky na akce v rámci festivalu Pri Bohemia Radio soutěžit také v dalších hodinách vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Tak zůstaňte s námi a poslouchejte nás.
1: Český rozhlas Olomouc. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
0: Teď tady máme ale také jednu smutnou událost. Zemřel Rudolf Křesťan. Ve svém žánru si vydobil tak přesvědčivou pozici, že byl nazýván králem fejetonů. Zemřel ve věku 83 let. Dlouhá léta působil také v Českém rozhlase. Mimo jiné také jako moderátor nedělního ranního vysílání Na dvojce. První fejeton napsal v 16 letech a za svůj život vytvořil přes 3000 humorných textů, které založil na nadsázce a slovních hříčkách.
2: Když se učíme cizímu jazyku, je samozřejmé, že musíme zvládnout i jeho slovíčka. V dětském věku je vysvětlitelné, že těm slovům říkáme takto zdrobněle, jenže i dospělí lidé je při svém biflování jazyku označují úplně stejně.
3: Například ve fejetonu Slovíčka se Rudolf Křesťan zamýšlel nad tím, proč i dospělí používají tento zdrobnělý termín. Králem fejetonu Rudolfa Křesťana nazval Marek Eben.
2: Nejsem králem fejetonu, protože králem fejetonu je čtenář.
3: Zdůrazňoval Rudolf Křesťan ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2013. Na kontě měl přes 20 knih a nikdy prý netrpěl noční můrou, že nenajde téma nového fejetonu.
2: Já jsem měl to štěstí, že jsem nikdy nebyl fejetonistou deníku, který musí ten text odevzdat na poslední chvíli.
3: Celý život kolem sebe hledal úžas a o svém úžasu dokázal i psát. Zároveň vždy vycházel z tvrdých faktů.
2: Fakta já miluji, protože a v tom je ve mně natrvalo novinář, si myslím, že skutečnost vytváří děje, které snad nebyl schopen popsat ani William Shakespeare.
3: Rudolf Křesťan vystudoval žurnalistiku a mezi léty 1964 a 1992 působil jako redaktor časopisu Mladý svět. Tam se s ním potkal i publicista Radek Jón.
4: Přihledili mě pod Rudu Křesťana a on vedl reportéry, obalil mě takovým pocitem bezpečí, jakože mě udrží v Mladém světě, ale současně byl hrozně přísný.
3: Spolupráce pojila Rudolfa Křesťana i s Českým rozhlasem, kde působil jako moderátor tříhodinového nedělního Dobrého rána s dvojkou. Pravidelně se s ním potkával i moderátor Aleš Cibulka.
5: Každý pátek Ruda přicházel do pořadu Host do domu a každý pátek mezi 8 a 9 měl svoji hodinku fejetonů a pro mě to byla ohromná škola. U těch jeho fejetonů byl vždycky fascinující ten nápad, nějaký přesah, na který on přišel, který zobecnil a z čeho si dokázal udělat legraci.
3: Aleš Cibulka vzpomíná, že když Rudolf Křesťan své fejetony načítal, byl přitom mírně nervózní.
5: On si sundal boty, četl ten svůj fejeton a u toho šoupal nohama, že do mikrofonu to nebylo slyšet, ale já si vzpomínám, že když to bylo poprvé, tak jsem se díval, co se to děje v tom studiu, až pak jsem zjistil, že šoupe nohama.
3: Za sbírku fejetonů nazvanou Proč nemám pistoli získal Rudolf Křesťan v roce 2015 cenu Miloslava Švandrlíka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Další rozhlasová pohlednice Mirka Kobzy bude poněkud netradiční. Mirek vás přesvědčí, že i průmyslové objekty mohou mít zajímavou historii. Navštívíme Bierlidlo v Šumperku. Už za chvíli v Českém rozhlase Olomouc. Teď posíláme Aha,

Víte, že půvabná fialová květina zvonek jesenický roste ve volné přírodě pouze u Petrových kamenů v Jeseníkách? Oblast je součástí Národní přírodní rezervace Praděd. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi. Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Alice Armstrong jsem si dovolil na loňském Blues Alive Šumperku vyhlásit za královnu festivalu. Se skvělou kapelou za zády tato korpulentní dáma předvedla jízdu, ze které všem spadla brada. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Alice Armstrong.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Pojďme se podívat do areálu Šumperského Bělidla. Najdeme ho na jižním okraji města, vede k němu dlouhá alej vzrostlých stromů a dnes už si jen málo kdo umí představit, že kdysi tento areál pro rozvoj textilního průmyslu znamenal něco hodně velkého. Mirek Kobza se to v dnešním putování od pradědu na Hanou pokusí přiblížit.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Když se v Šumperku řekne Bělidlo, mladší si představí hlavně průmyslovou oblast, kde si u řeky Desné na hranicích s Dolními Studénkami. Starší pak ještě možná někdejší závod obřího koncernu Moravolen. Z hlediska rozvoje města je Bělidlo jedním z míst, bez kterých by Šumperk zdaleka nebyl tak významnou lokalitou, jakou dnes je. Textilní podnikání bylo pro obyvatele nejen Šumperka, ale většiny obcí pod horami jednou z mála možností, jak se slušně uživit. Nahrávalo tomu staleté pěstování lnu v kraji, který byl velmi kvalitní, a tak už od pradávna stály v chaloupkách i větších staveních kolovrátky a stavy a plátno se zde produkovalo jako na běžícím pásu. Plátno však bylo režné, nepříliš vzhledné, a tak bylo potřeba je vybělit. Většinou se tak dělo na větším prostranství, kde stávala dřevěná nádoba s vypouštěcím otvorem. Na dno této kádě se naskládalo plátno, přes něj se dala plachta, aby se nezašpinilo, a na ní se nasypalo dřevěný popel. Pak se do kádě nalévala z kotle vařící voda a aby zůstala déle horká, vkládaly se do ní rozpálené kameny. V louhu, který se takto v kádě vytvořil, zůstalo plátno až do doby, kdy vše vychladlo. Pak se tato procedura mnohokrát za sebou opakovala. Následně se pak plátno sušilo a polévalo na slunci na loukách u Bělidla. Slunečné počasí tuto práci značně uspíšilo. Později se k bělení používalo i vápno. Nicméně i takto bylo náročné a zdlouhavé. Přelom 18. a 19. století se začíná postupně nahrazovat cechovní domácí produkce manufakturní výrobou. Faktoři skupovali po domácku vyrobené plátno a to na Bělidlech upravovali a prodávali dál. V roce 1818 v Šumperku vzniká plátenická manufaktura Eduarda Oberleitnera. Tento textilní podnikatel byl synem dolnorakouského barvíře. Postupně nashromáždil značný majetek a zpočátku nevelký závod výrazně rozšířil. Koncem 19. století už patřil k největším textilním podnikatelům v Rakousku-Uhersku. Vzhledem ke starší produkci lněných výrobků a přízebila přímo v Šumperku i v nejbližším okolí Bělidla už dávno. Historické dokumenty zmiňují podobné zařízení například v osadě Benátky. Bělidla v okolí provozovali i majitele třemešského statku rytíři Teršové a další. Kapacity však brzy nedostačovaly. A tak si Eduard Oberleitner v roce 1828 vybudoval vlastní Bělidlo a apretovnu. Jako všechna tato zařízení muselo i nové Bělidlo stát u zdroje vody. Ta byla potřeba nejen pro pohon technologie, ale zejména pro samotné bělení. Jako nejvhodnější místo se zdála být právě lokalita při řece Desné na jejím pravém břehu na jižním okraji katastru Šumperka. Bělidlo sloužilo dlouho, zásadní modernizace se dočkalo hned několikrát v roce 1886, v letech 1906 až 1910 a postupně se měnila i technologie bělení plátna a samotné příze. Stále více se používala chemie, pomáhal i parní pohon Bělidla, který odstraňoval nejtěžší práci místních zaměstnanců. Přesto, podle dostupných zpráv, kolem roku 1900 zde pracoval kolem 140 lidí. Oberleitnerovy podniky přečkaly několik krizí a fungovaly až do konce druhé světové války. Hned po roce 1945 byly znárodněny a následně začleněny do národního podniku Moravskoslezské rnářské závody v Šumperku, která se v roce 1958 přejmenovala na Moravolen. Zpočátku měla 25 výrobních závodů. Postupně se jejich počet snížil na 8. V této podobě podnik fungoval až do roku 1989. A bylo to právě Bělidlo, které se po tomto datu změnilo v areál, kde se usadilo několik firem. Na lnářskou tradici z nich bohužel nenavazuje žádná. Dodnes se ale zachovaly některé původní objekty, třeba dodaleka viditelný komín, vodní náhon a také kdysi pohonná jednotka celého provozu, dnes sloužící jako vodní elektrárna. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát ze Šumperského Bělidla, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc a před námi jsou nové zprávy, které se budou hned dvakrát věnovat životnímu prostředí. Podíváme se do poslanecké sněmovny, která v prvním čtení podpořila zvýšení postihů za trestné činy proti životnímu prostředí. A také se dozvíte o jedné petici, kterou sepsali občané proti kácení parku. A mnohé další uslyšíte v dalších zprávách Českého rozhlasu Olomouc za 4,5 minuty v 15 hodin.

0: Festival Prý Bohemia Rádio a jediné sportovní rádio u nás, stanice Radiožurnál Sport, vás zvou na fotbalovou talkshow Desítka Pavla Horváta. Nenechte si ujít večer s bývalým českým reprezentantem a fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem, legendárním fotbalistou Antonínem Panenkou a bývalým českým profesionálním fotbalistou Romanem Hubníkem. Moderuje Jan Pěruška. Pondělí 19. října od 18 hodin v Gestibet klubu v Olomouci. Více na prýbohemiaradio.cz. Festival Prý Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Ti kyberšmejdi zastraní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
2: 15 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomoucká pětikoalice podepíše v pondělí koaliční smlouvu. Ve Frýdkomístku vznikla petice proti kácení parku u nádraží. Tresty za poškozování životního prostředí se možná zpřísní. Zítřejší počasí má být slunečné, zpočátku i mlhavé s teplotami do 17 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Zástupci hnutí STAN pro Olomouc, KDU-ČSL Společně a Milujeme Olomouc v pondělí podepíšou koaliční smlouvu. Složení nové městské rady a rozdělení kompetencí zveřejní před podpisem, řekl to mluvčí radnice Jan Horejš. Dohodnutá pětikoalice bude mít v 45 členem zastupitelstvu Olomouce 25 mandátů. Post primátora má podle úterní dohody obsadit lídr STAN Marek Zelenka. Plánovanému dopravnímu terminálu ve Frýdkomístku musí ustoupit tamní park. Kritici proti kácení stromů sepsali petici a chtějí město navrhnout jiné řešení podoby terminálu. Petici zatím podepsalo téměř 500 lidí.
4: Prostředkem vlastně tady toho parku by měla vést ta nová ulice s těmi zastávkami.
5: Ukazuje iniciátor petice Jan Šírc. Město si podle mluvčí Jany Musálkové-Jekelové nechalo vypracovat dendrologický posudek.
6: Většina stromů trpí nedostatkem půdní vláhy z důvodu klimatických změn, což se projevuje jejich prosycháním. Dále jsou napadeny houbovými chorobami či škůdci a část z nich již překročila dobu své životnosti.
5: Nejcennější stromy mají podle magistrátů na místě zůstat. Samotné kácení nezačne dříve, než město získá všechna povolení pro stavbu. Z Frýdkomístku František Kuča, Český rozhlas.
2: Prodejny Albert vypnuli do odvolání aplikaci Můj Albert. Důvodem je kybernetický útok za začátku týdne na skupinu Ahold Delhaize, která prodejny v Česku provozuje. O výhodné akční ceny zákazníci nepřijdou, říká mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček.
7: Bezpečnost dat našich zákazníků a zaměstnanců je na prvním místě a proto nebude aplikace k dispozici delší dobu, než je obvyklé. A proto jsme promítli akční ceny do cen pro všechny zákazníky i bez aplikace. A tyto nízké ceny jsou již dostupné.
2: Tresty za poškozování životního prostředí se možná zpřísní až na 10 let vězení. Počítá s tím vládní novela trestního zákoníku, kterou dnes v prvním kole podpořili poslanci. V Česku se většina protiprávních činů proti životnímu prostředí řeší jako přestupky. Nízká je i efektivita postihování. Novela zavádí nový trestný čin těžké poškození životního prostředí, říká poslankyně hnutí ANO Jana Demjanová.
8: Nově bude možné postihovat jednání, kterým dojde k trvalému nebo dlouhodobému závažnému poškození půdy, vody, ovzduší, ekosystému nebo zvláště chráněných přírodních stanovišť.
3: Sport.
2: Střelec Jiří Přívratský získal na světovém poháru v Káhiře další medaili. V olympijské disciplíně třípolhové malorážce skončil třetí a navázal na pondělní vítězství ve střelbě ze vzduchové pušky. Souboj o bronz Přívratský porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala, kterého ocenul na čtvrté místo o 0,2 bodu. Vyhrál Francouz Chris.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, zpočátku ojídněla mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty 14 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 11. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na D1 u Bělotina směr Brno pracují dělníci, levý jízdní pruh je uzavřený.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: www.nejlevnějšípneu.cz Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz Sponzor programu.
10: Krásné odpoledne i dál přeje Český rozhlas Olomouc. Už se vám taky stalo, že jste se na téma zdraví, zdravotní stav svůj nebo svých blízkých někdy ptali umělé inteligence. Prostě jste si to našli na internetu a pak jste s tím šli k lékaři. Tak my si umělou inteligenci a tyto její rady tak trošku proklepneme. Za chvíli v rubrice Jak nenaletět. Také se podíváme na vývoj koaličních vyjednávání ve velkých městech Olomouckého kraje po komunálních volbách. A pozor, taky pro vás budeme mít jednu perličku. Právě dnes se tady u nás v našem studiu, pokud to tedy stihnou a na dálnici nebude zácpa, zastaví členové kapely Turbo a pozvou vás na koncert. Tak to vše v čase až do 16. hodiny. Příjemný poslech je dál, přeje Zora Jišková.

0: Kvapiny naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Umělá inteligence nám poradí úplně se vším, s maskičkou na bradavice, anebo vysvětlí i složité lékařské pojmy. Její rady v oblasti zdraví mají ale své limity. Někdy mohou být nepřesné anebo zcela vymyšlené. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobré vědět, že umělá inteligence není lékař.
2: V telefonech anebo na tabletech běžně využíváme aplikace ChatGPT anebo Gemini. Podle Matěje Misaře ze zdravotnické skupiny České asociace umělé inteligence se mnoho pacientů o svém zdravotním stavu radí právě v těchto aplikacích.
3: My předtím v České asociaci umělé inteligenci varujeme, protože ne vždycky vám ta AI dá zaručený výsledek, mnohdy se může plést. A já dám třeba takový příklad, který my máme od jedné lékařky, tak právě jedna z jejich pacientek si zvrtla kotník, následně si vyfotila tu nohu a nahrála ji do té umělé inteligence. No a právě AI řekla, že to je v pořádku, že to má chladit. A byla to téměř dvojnásobná zlomenina, asi o 14 dní později. Takže buďme v tomto mimořádně obezřetní.
2: S umělou inteligencí se prý radí i pacienti endokrinologa Richarda Stejskala.
4: Špatně na tom může být to, že nemusíme to mít v úplných souvislostech. Informace, které dostaneme, jsou sice pravdivé, ale neumíme to dát do kontextu třeba našeho konkrétního případu. Takže je dobré si o tom něco přečíst, být trošku orientován, ale vždycky se poradit se svým lékařem.
2: Vy sám používáte umělou inteligenci?
4: Tak samozřejmě, jakmile zadáte jakýkoliv dotaz na internetu, tak vám umělá inteligence odpoví jako úplně první. A někdy je pro nás zajímavý vědět, co se tam může objevit a s čím se pacient může potkat.
3: Umělá inteligence, ta správně certifikovaná jako zdravotnický prostředek, nám může pomoct v celém zdravotnickém systému. Už dneska pomáhá číst rentgenové snímky hrudníku, pomáhá při mamografickém screeningu, pomáhá například odhalovat rakovinu časněji. To je obrovský benefit, pomůže nám opravdu v našem zdravotnictví. Ale je to certifikovaný zdravotnický prostředek, který dělá to, co má, většinou je k použití pro lékaře. No a potom máme ty druhé, to jsou ty velké jazykové modely, o kterých jsem právě mluvil, no a tam si musíme dát pozor. K čemu ji využít? Například, když máte nějakou zdravotní zprávu od svého lékaře, tak pokud vymažete ty své osobní údaje, které tam jsou, nahrajete ji do toho ChatGPT a řeknete, prosím, přelož mi to v tom lidském jazyku, tak je to výborný nástroj k tomu, abyste to pochopili, co to vlastně je.
2: Podle gerontoložky Zuzany Schneiderové vás umělá inteligence nevidí tak jako váš lékař, který zná celý váš zdravotní příběh a během vyšetření vás pozorně sleduje.
5: Ta takzvaně umělá inteligence nezaručí, že ty informace jsou správné, a co je nejhorší, pokud nenajde nic na to téma, tak ona nemůže neodpovědět. Takže ona odpoví něco, co vlastně zní česky třeba, nebo zní v tom jazyce, ve kterém se zeptáte, ale může to být úplně mimo mísu.
2: Velké jazykové modely podle Matěje Misaře někdy takzvaně halucinují.
3: Oni jsou vlastně nastaveny tak, aby se vás snažili potěšit svou odpovědí. Proto třeba i mnoho lidí svádí si vlastně k tomu si s ní povídat, ale vždycky mějme na paměti, že to je jenom nějaký stroj a on si může vymýšlet.
2: Buďte proto obezřetní. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: No, představte si, že takové dezinformace můžou narušit i naše vztahy s okolím. A také o tom si budeme za malou chvíli, tedy ne za malou chvíli, ale příště, zítra v tomto čase povídat v rubrice Jak nenaletět v Českém rozhlase Olomouc.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: arcibiskupství měří 101,5 metru a plzeňská katedrála ji převyšuje o necelý metr.
1: Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi. Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
2: A za chvíli už se budeme věnovat v našem vysílání aktuálnímu stavu povolebních vyjednávání ve velkých městech Olomouckého kraje. Jak daleko tam jsou jednání politiků, uslyšíte po písničce.

0: Máme vám co říct i tady v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Zástupci politických stran a uskupení, kteří uspěli v komunálních volbách, totiž pokračují v povolebních jednáních. Ve většině velkých měst v Olomouckém kraji se o podobě radničních koalic ještě nerozhodlo. Další podrobnosti nám teď poví v našem vysílání redaktor Michal Poláček. Vítej, hezké odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Tak začněme v centru regionu, tady v Olomouci. Už je o novém vedení radnice rozhodnuto, je to tak?
1: Je to tak. Vznik koalice v úterý večer oznámilo hnutí Starostové s lídrem Markem Zelenkou. Starostové se dohodli s hnutím Pro Olomouc, s KDU ČSL, s uskupeními Společně a Milujeme Olomouc. Dnes odpoledne tato nová koalice oznámila, že její zástupci v pondělí 19. října podepíšou koaliční smlouvu. V olomouckém zastupitelstvu je 45 křesel a nová koalice v něm bude mít 25 mandátů. Vítězné hnutí ANO tak zamíří do opozice, a to stejně jako před 12 lety, kdy hnutí ANO v Olomouci také navzdory vítězství v komunálních volbách koalici nesestavilo.
0: A co další města, třeba takový Přerov?
1: V Přerově se o koalici ještě jedná.

0: volby. Tam vyhrálo hnutí ANO s lídrem a dosavadním primátorem Petrem Vránou. A to nyní jedná se všemi dalšími stranami. Nejpravděpodobnější variantou je pokračování spolupráce s ODS. Stejně tak se ale ANO nebrání ani rozšíření koalice. Do aktuálních jednání pak zasáhne výsledek druhého kola senátních voleb, které se koná na konci tohoto týdne. Lídr ANO Petr Vrána se v něm utká s Jakubem Navaříkem z ODS.
1: Jaká je situace v Prostějově?
0: Také v Prostějově se stále jedná a klíčovým hráčem je v Prostějově uskupení Prostějovští demokraté složené z ODS a z nezávislých kandidátů s lídriní Miladou Sokolovou. Připomenu, že volby v Prostějově vyhrálo hnutí Na rovinu, které tvoří Starostové, TOP 09 a Zelení. A to vyzvalo k jednání právě prostějovské demokraty. Lídrině vítězného hnutí Na rovinu Jana Jilková preferuje koalici s prostějovskými demokraty a s uskupením Prostějov 2.0 složeným z Pirátů a nezávislých. Chtějí tak poslat do opozice ANO, které vládlo Prostějovu 8 let a teď ve volbách skončilo druhé. Nicméně koalici může složit i ANO, pokud se dohodne se svými stávajícími koaličními partnery, tedy hnutím PVčko a právě s ODS.
1: Tak podívejme se ještě, jak daleko je vznik koalice v Šumperku.
0: V Šumperku koalici sestavuje opoziční hnutí Nezávislá volba s lídrem Martinem Kuchtíkem. Rodí se tak nové vedení města, složené z Nezávislé volby, Starostů a nezávislých a uskupení Srdcem pro Šumperk, které tvoří KDU ČSL a nezávislí. V posledních dnech se na stole objevila i možnost, že by se k těmto stranám do výsledné čtyřkoalice připojilo i hnutí Šumperáci, složené z TOP 09 a nezávislých kandidátů. Ale rozhodnuto, zda v Šumperku bude vládnout trojkoalice nebo čtyřkoalice, ještě není. Volby v Šumperku vyhrálo hnutí ANO s lídrem Starostou Miroslavem Adámkem. Získalo ale stejný počet mandátů jako druhé hnutí Nezávislá volba. A to se proti ANO dlouhodobě vymezovalo a do koalice s ním tak nepočítá. Proti spolupráci s ANO jsou v Šumperku i další politici a tak vládnoucí ANO velmi pravděpodobně skončí v opozici. A to ostatně připustil i dosavadní starosta Miroslav Adámek, který na sociálních sítích uvedl, že podle současného průběhu povolebních jednání je zřejmé, že ANO zamíří do opozice.
1: Na jakém půdorysu se rysuje koalice v Jeseníku?
0: V Jeseníku vyhrálo volby hnutí Pro Jeseník s lídrem Dušanem Antálkem, získalo 7 mandátů a stejný počet jich má i hnutí Jeseník Srdcem, které skončilo na druhém místě a tvoří jej TOP 09 a nezávislí. A právě tyto dva subjekty spolu aktuálně především jednají. Ještě doplním, že jako třetí skončilo v Jeseníku ve volbách hnutí ANO a to se 4 mandáty.
1: Povolební jednání sledujeme také v menších městech regionu. Jak to vypadá s koalicemi tam?
0: Například v Konici na Prostějovsku se na koalici hned po volbách domluvili vítězní Starostové s lidovci, kteří spolu v Konici vládli už dřív. A ustavující zastupitelstvo by se tady mělo uskutečnit v prvním listopadovém týdnu. A poměrně jasno je také v Uničově na Olomoucku. Tam volby vyhrála ODS a podle dvojky na kandidátce Dalibora Horáka bude této straně v Uničově i nadále patřit post starosty. Na spolupráci se totiž ve městě krátce po volbách domluvila první 3 uskupení, tedy ODS, uskupení Spojené generace pro Uničov, což je kandidátka KDU ČSL a Starostů a hnutí ANO.
1: Povolebním vyjednáváním v městech Olomouckého kraje jsme se věnovali v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc s Michalem Poláčkem. Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Olomouc. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Legendární kapela Turbo vystoupí dnes v Olomouci. Samozřejmě bychom to nebyli my, tady Český rozhlas Olomouc, abychom si je nepozvali také do našeho vysílání. Za chvíli.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Festival Prý Bohemia Rádio vás v neděli zve do Šantovky. Zábavné odpoledne s tvářemi Českého rozhlasu moderuje Aleš Cibulka. Hudebním hostem bude skupina Opět a Radeček. U mikrofonu se vystřídají Libor Bouček, Jan Pokorný nebo Lucie Polišenská a další. Soutěží o DAB Rádio a další ceny vás provede Michal Jagelka. Už tuto neděli v Šantovce startuje festival Prý Bohemia Rádio.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Krásné a pohodové odpoledne i dál vám přejeme tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Skupina Turbo letos připravila pro fanoušky nové album Časem bloudím a navíc vyrazila na koncertní šňůru k 45. výročí založení kapely, která má dnes večer zastávku také tady v Olomouci, v olomouckém Bounty Rock Café. Já jsem moc ráda, že se mnou je teď tady ve studiu zpěvák Turba Radomil Zíka. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: A baskytarista Petr Bob Šťastný, vítejte, dobrý den.
2: Děkuji, taky všechny zdravím.
0: Panové, začněme současností novou deskou Časem bloudím. Ta se může směle postavit po bok klasických alb té skupiny, která si ještě samozřejmě také připomeneme, ale pro vás, Radomile, je to vlastně první deska natáčená s Turbem, je to tak? I když jste zkušený hard rockový zpěvák, musím říci.
1: No, je to pro mě novinka, protože jsem fakt v Turbu necelý 2 roky, čehož si moc vážím a jsem rád, že jsme i v téhle krátké době to LPčko stačili vyprodukovat a že už prostě je všechno hotový a můžeme se od toho zase trošku odpíchnout dál a my nebudeme lenivět, my už děláme na další desce.
0: Už děláte na další desce?
2: Jo, ani o tom nevím teda.
0: No, dobře, s kým na té desce děláte?
1: To byla taková nadsázka
0: máte
1: trošku.
0: Máte něco v hlavě.
1: To byla taková nadsázka trošku, ale určitě nezůstane jenom u té jedné desky.
0: Já si myslím. Já bych ještě zůstala u vás. Vy jste sám tady poznamenal, že vlastně teď vy jste v Turbu necelé 2 roky. Vy jste třetí zpěvák Turba. Je to tak vlastně v pořadí, že? Je to tak. Jaké to pro vás bylo vlastně naskočit tady do toho rozjetého vlaku takovéhle legendy, jako je právě Turbo?
1: No tak on za to může tady Bob, co sedí vedle mě, protože ten mi postavil před hotovou věc. Ne, dal mi na rozmyšlenou týden a já jsem se během 3 dnů rozhodl, že do toho jdu. Já si myslím, že takováhle šance by se asi neměla odmítat a jsem rád, že to také dopadlo. No, ale jako zodpovědnost tam určitou člověk si nese a musí to brát trošku vážně. Není to... Já si myslím, že to je kapela, která tady v té republice hraje první ligu, takže to není jako jezdit po zábavách a musí se tomu člověk trošku věnovat a brát to vážněji.
0: Tedy od roku 2025 a ještě k vám. Musel jste třeba i nějak změnit vy vlastně svůj zpěv, pojetí hudby, nebo třeba možná i něco ve svém životním stylu, prostě abyste písně Turba zvládla, aby to prostě nestratilo tu energii téhleté kapely, prostě ten zvuk, na který prostě my, kteří Turbo máme v krvi, milujeme Turbo, tak na který jsme zvyklí.
1: Jasně, my jsme samozřejmě zkoušeli, že jo, museli jsme nejdřív si vyzkoušet, jestli to vůbec půjde. Můj hlas k Turbu, kluci řekli, že jo, tak proto jsem asi tady. Já jsem v podstatě nemusel přizpůsobovat nic, protože ani nechci kopírovat jednoho z mých předchůdců, prostě zpívám to po svým. Rozsahově tam asi problém žádný není. A jak říkám, vyzkoušeli jsme to, udělali jsme takový single, který jsme hned natočili, 2 staré písničky od Turba, aby vůbec i posluchači věděli, jak to bude vypadat. Kluci to odsouhlasili a šli jsme do toho.
0: Tak já teď jednu důvěrnou takovou věc, já jsem se o vás dočetla, že kvůli tomu, abyste fakt dobře zaspíval skladby Turba, že jste prý kvůli tomu i přestal kouřit.
1: To je pravda.
0: Je to tak? Zůstalo vám? Vydrželo vám to?
1: Jo, 27. září to byly 2 roky. Jsem to neměl v puse.
0: Super, takže blahopřejeme.
1: Díky.
0: Já bych se teď obrátila k baskytaristovi Petr Bob Šťastný. Turbo vzniklo v roce 1981. Vy jste do té kapely naskočil v roce 1985 celou dobu. Je to
2: šest,
0: tak?
2: Oprava.
0: Šest. Hrajete na basu, zažil jste vlastně zlatou éru kapely, i pády, i návraty. Na co nejvíc vlastně vzpomínáte z těch let?
2: No, jako pro Radka byla to pro mě tenkrát velká příležitost. V kapele tenkrát hrál na bicí Pavel Zbořil, bubeník, s kterým jsem předtím já hrál ve 2 kapelách v Plzni a ten mi tam vlastně doporučil. Jo, takže podobně jsem dojel do Prahy, zahráli jsme si pár písniček, kluci řekli, jo, OK, je to v pohodě. Takže jsem tam nastoupil a vlastně jsem tam do dneška.
0: A ta nej, nebo taková ta doba, na kterou vzpomínáte nejraději?
2: No, to je právě tuhle ty začátky, bych řekl, jo, od těch 80, od toho roku 86 do toho roku 89, jo, tak vlastně dá se říct, že jsem zažil takovou tu největší slávu té kapely, kdy jsme se umístili několikrát v tom Zlatým slavíku, jednou jsme byli dokonce druhý, hráli jsme tenkrát i 28 koncertů do měsíce, takže jsme byli furt spolu po hotelích, prostě, takže dobrá parta, dobrá zábava, užívali jsme si to.
0: No dobře, a jakou partou vlastně je teda Turbo teď? A v jaké kondici vlastně hraje? Jak jste teď spokojen?
2: Tím to nechci schodit, že to tenkrát bylo lepší, dneska je to jiný, už nehrajeme tolik koncertů, necestujeme spolu, jelikož každý bydlí trošku jinde, takže jezdíme většinou každý jedním svým autem, akorát třeba na nějakou delší šňůru, třeba na Slovensko, tak jedeme autobusem společně a tak dále. Takže v tutom je to jiný, že už tolik nejsme spolu, ale zase každý chce mít trošku už ten klid a už jsme starší, takže nám to takhle vyhovuje.
0: No ale jste stále ve formě, ne? Stále hrajete.
2: To doufáme, super, no. Dobře. Jo, snažíme se.
0: Samozřejmě, že když vystupujete, tak lidé chtějí slyšet takové ty staré pecky, ty staré úžasné hity. Zároveň jste vydali teď novou desku k těm 45. kapely Turbo. Jaká je ta nová deska?
2: Já myslím, že je moc pěkná. Je to, samozřejmě zní jináč než předchozí desky. Mm-hmm. Hlavně samozřejmě je tam novej zpěvák, zní to trošku tvrdější, já bych řekl, že je to větší takový hard rock díky zpěvákovi a i bych řekl i kytaristovi. To je výborný, Karel Metzner, takový trošku divoch a prospělo to kapele, bych řekl.
0: My vás dnes večer uslyšíme v olomouckém Bounty Rock Cafe, kde budete vystupovat od 20. hodiny. No tak jakých skladeb se tady dočkáme? Budou to jen ty novinky?
2: Depa, novinky tam budou tři vlastně z té poslední desky. Jednu už nějaký čas hrajeme, to je ta písnička, kterou pro nás složil kytarista z Kiss Tommy Thayer. Hrajeme ji v originále v angličtině. Pak tam budou dvě novinky z toho alba, ty teďko budou mít úplnou premiéru, ty jsme teďko nově naskoušeli. No a pak už se to skládá jenom z těch starých osvědčených hitů.
0: A s kytaristou z Kissu budete spolupracovat i dál?
2: To zatím nevíme, ale když něco bude nějaká příležitost, tak určitě rádi.
0: Vzhledem k tomu, že k písničce Časem bloudím, vlastně tím tak to se nazývá i to nové album, máte i krásný videoklip a ta skladba určitě zazní dnes na koncertě.
2: Ano.
0: Je to tak.
1: Ta zazní.
0: Tak my si ji pustíme a já tady v tuhle chvíli, protože ono by se krásně povídalo dál, ale já už teď mohu říci, že kolega Jirka Matěju s vámi hned tady potom našem vystoupení na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude natáčet také svůj hudební pořad. Půjdete do Rokle a budeme se strašně moc a moc těšit. Takže to další povídání si ještě Český rozhlas Olomouc s vámi schová. No a v tuhle chvíli já děkuji Radomilu Zíkovi a Petru Bobovi Šťastnému, že tady s námi byli. No a pokud ještě jednou, přátelé, chcete slyšet víc, tak Turbo dnes hraje v olomouckém Bounty Rock Cafe od 20. hodiny. Chcete něco vzkázat svým fanouškům na závěr?
1: Aby přišli, že se na ně těšíme a děkujeme moc za pozvání.
0: A Petr Bob Šťastný.
2: Ano, taky těšíme se na večer. Přijďte, rádi vás uvidíme.
0: A my se také těšíme a teď už aktuální single Časem bloudím.

0: Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Tady je Český rozhlas Olomouc a my vás v tuhle chvíli už také zveme k novým aktuálním zprávám, které tady budou za 4 minuty v 16 hodin. A pak už vás čeká Humoriáda dnes s Antonínem Procházkou a nezapomeňte, že po 17. hodině dnes opět přinášíme Den v kraji. Podíváme se na podrobnou předpověď počasí s meteorologem, také nabídneme souhrn nejaktuálnějších událostí dne, podíváme se na povolení vyjednávání v Olomouckém kraji v některých městech. No a nebude chybět další senátní duel, který nás tentokrát zavede do okrsku číslo 63 Přerov. Poslouchejte i dál Český rozhlas Olomouc. Klidné odpoledne přeje Zora Ješková.

0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Stát rozdělí mezi zemědělce přes 260 milionů korun. V kostele ve Staré Vodě na Libavé Tesaři staví lešení, chrám čeká oprava stropu. Tuzemského vína bude kvůli suchu méně než obvykle. Zítra čekáme slunečno, zpočátku i mlhy a maximálně 17 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je na to připravených 264 milionů korun z Evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoc zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce tohoto měsíce. Oprava stropu čeká barokní kostel svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré Vodě na Libavé. Ve špatném stavu jsou především štuky. Tesaři už uvnitř chrámu staví dřevěné lešení. Vlastník památky, město Libavá, chce na opravu získat dotace. Pokračuje Aleš Tománek ze spolku Poutní místo Stará Voda u Libavé.
2: Teď se musíme zaměřit na ten strop, který je v nejhorším stavu. Ten přijde na přibližně 13 až 14 milionů korun a příští rok bychom potřebovali nějakých 2,6 milionů vlastně na základní fixace jak těch omítek, štukové výzdoby, tak zejména ten centrální fresky z roku 1688.
1: V Mikulovicích na Jesenicku pořádají besedu zaměřenou na povodně. Začne už za hodinu v sále zdejšího kina. Přednáška navazuje na publikaci, kterou vydalo na téma záplavy Vlastivědné muzeum Jesenicka, říká historik Jan Pavlásek.
3: Která se věnovala povodním z mnoha různých úhlů pohledu. Na besedě tak zazní mimo jiné poznatky meteorologů, klimatologů, představena bude historie záplav oblasti a prostor dostanou i zkušenosti členů integrovaného záchranného systému.
1: Moravského a českého vína bude letos kvůli suchu asi o třetinu méně. Může za to nižší úroda hroznou způsobená extrémním horkem a suchem. Pokles produkce vinaři očekávají taky u mladých a svatomartinských vín. Ty se smí začít prodávat od 11. listopadu. Jejich cena zůstane nejspíš stejná jako v loni, říká výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
4: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína, takže se nedá očekávat, že to bude mě nějaký výrazný vliv na růst ceny. Na druhou stranu všechno roste, to znamená je oprávněné jakékoliv navýšení ceny ze strany vinařů. Sport.
1: Čeští hokejisté na kolečkových bruslích postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Národní tým na šampionátu v Paraguaji udržel 100% bilanci. Češi v osmifinále přehráli Puerto Rico 11-0 a vyhráli i pátý zápas na turnaji. Ve čtvrtfinále čeká obhájce stříbra Namibie. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, zpočátku ojídněle mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty 14 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 11. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V hranicích je částečně uzavřena ulice Olomoucká v úseku od okružní křižovatky Pomost. Stavební práce tady potrvají do neděle příštího týdne. Jezdí se tou jedním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda. Jste na správné frekvenci, ve správném čase dobře vyladěné čtvrteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den.
5: Kdo to s námi zkusí, zasmát se musí.
0: Humoriáda.

0: Tak to byly Brontosauři, skupina, která nám hrála Růže z papíru a taky zpívala. Antonín Procházka je připraven ve studiu Humoriády jako náš dnešní host. Jako vždy otázka, jak se máte, co děláte?
1: No, posledních 40 let furt stejně, no.
0: No, ale neříkejte, že pracovně. Každý den je premiéra.
1: Prosím?
0: Že každý den není premiéra.
1: No, každý den není premiéra, ani každý den není svátek. Aha. Premiéru máme zdárně za sebou. Divadla Lucie Bílé, Obyčejnou holku. No a už dělám na jiném stavu teďka, no.
0: Vy nevydržíte posedět na místě, užít si ty úspěchy, vychutnat si a pak zamířit dál?
1: Na to není čas.
0: Není na to čas. A co to bude nového?
1: V divadle u hasičů teď zkoušíme novou takovou věc, se jmenuje Rande na slepo. A jsou tam hrozně fajn lidi, jo. Baví nás to všechny. Petr Rychlý, Martin Kraus, Lucka Vondráčková, Martina Randová a Sabina Laurinová, no. Malý obsah.
0: Hvězdná sestava? Ale no. Malá, ale hvězdná.
1: Ano, ano.
0: Takže tyhle ty kočírujete, režírujete a ano. Zasmějeme se stejně jako v Humoriádě.
1: A zasmějeme se.
0: A zasmějeme se.
1: Já doufám, že jo.
0: Dobře, zasmějeme se i v Humoriádě. S kým úvodem?
1: No tak s Janem Přeučilem.
0: V kanceláři televizního dramaturga Jan Přeučil a Pavel Trávníček.
2: Pojďte dál. Uvolněte se,
3: Děkuji.
2: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
3: Ano.
2: A řeknu vám upřímně, není to špatné.
3: Vážně? To bych ani nečekal.
2: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
3: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat?
2: No, po čem?
3: Poslat.
2: No, o čem jiný?
3: A na chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
2: Prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh a chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna, víte, jak tam sní,
3: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růží.
2: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
3: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
2: Jak říkám, příběh funguje.
3: Ano.
2: Stručně řečeno je to
3: milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
2: No tak sám bych to nevystihnul líp.
3: Ano.
2: Ale v tom právě vidím ten problém.
3: V tom hrobu?
2: Ne, v těch milencích.
3: Aha.
2: Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
3: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
2: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně. Ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
3: A co mám jako je, co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
2: No to by stejně nepomohlo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to je rozehrávka s Janem Přeučilem a Pavlem Trávníčkem. Můžeme pokračovat, když dají posluchači Ačko. Když dají Bčko, nastoupí Halina Pavlovská. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B. To jsou SMS, které pošlete na 90 011 04 nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: V Humoriádě dnes posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy Janu Přeučilovi nebo Halině Pavlovské. Tak koho si vyberete? Dobré odpoledne. Halo, halo.
3: Dobré odpoledne. Standa Ženíko a stále zdraví.
2: Dobrý den.
3: Pana Procházku, jenom se ho zeptám.
4: Dobrý den.
3: Říkali vám taky na základní škole špacír.
4: Jo, mimochodem i špacír mi říkali, no. Já jsem měl různý přezdívky, no.
3: My tam měli my měli Petra Procházkovi.
4: Jo.
3: Ale já bych dojel teda Ačko a zdravím vás oba.
2: Děkujeme pěkně, Stando. Mějte se naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte. Haló.
5: Halo. Dobrý den. Já bych si prosím vás přála pokračování.
2: A prosím vás, kdo?
5: Jana.
2: Jana, odkud volá?
5: Z Luhačovic.
2: Z Luhačovic.
4: Prosím, Luhačovic.
2: Tak, ať víme, kam vám máme zamávat. Ano.
5: Oba vás zdravím, pánové, a přeji hodně zdraví.
2: A my oba vás. Nápodobně, děkujeme. Další prosím, kdo hlasuje? Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Procházko.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý den.
6: A volím pokračování.
2: Děkujeme a mějte se hezky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Dobrý den, u telefonu posluchačka Hana, toho času na cestě ze Salzburku do Čech. A volím pana Přeučila a moc vás zdravím. Děkuji za krásný pořad.
2: Guten Tag, mějte se.
4: A uvidrzen, vliklichá rajze.
2: Snaha byla. Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Honza z Plzně. Zdravím pana Procházku, velmi oblíbeného u nás v Plzni. Zdravím i vás, Pavle, a přeju si pokračování.
2: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
8: Je taky naschranou.
4: Naschranou.
2: Tak, jdeme se číst, přičíst, vypočítat všechno a máme tady výsledek. Pokračujeme v kanceláři televizního dramaturga ze Silvestra 2012.
9: Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale... co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé? Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
10: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
9: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly... mezi manželi.
10: Rozdíly? Jaké rozdíly?
9: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
10: No ani tak zcela moc nepřesně.
9: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
10: Jakože je černoch?
9: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádnej mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama. Cítíte to taky?
10: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
9: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro muškrtil.
10: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
9: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
10: No, jestli to jde, tak...
9: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátek.
10: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
9: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady, já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
10: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
9: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
10: O, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
9: Shakespeare, zajímavé.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Máme tady Antonína Procházku, což je známý herec, režisér, autor a navíc vynálezce. No pochopte se.
2: V jedné hře,
1: jo, v jedné hře
2: jsem hrál vynálezce, se jmenovalo Kouzlo 4D, Plzeňané tu hru znají asi. No a tam jsem hrál právě vynálezce. Jeden z mých vynálezů byly zvukotěsné slipy.
1: Mám se ptát, v čem to spočívalo, tento vynález?
2: Zvukotěsné slipy? Mm-hmm. No, to si můžete domyslet, no.
1: Aha, dobře. A ujal se ten vynález?
2: Bohužel právě, že ne. No právě. To bylo jenom v té hře, nevím.
1: Dobře, tak jo. Tak pojďme do dalšího našeho humoru. Koho mm-hmm. vyberete posluchačům?
2: Tak já bych tady vybral Lucii Bílou a Karla Šípa. Oba dva mám rád.
1: Mm-hmm. Navíc Lucie je vaše šéfová vlastně v podstatě, dá se
2: principálka.
1: Říct.
2: Principálka. Divadle, kde pracuju.
1: Zdravíme, ano.
2: Ano.
1: Z Kopičiny byl pořad, ve kterém zazněla i scénka o bulváru.
3: Ale víte co, já ten titul opravdu potřebuji.
4: No tak.
3: Možná, kdybyste mluvil, třeba by jsem se něčeho chytla. Mluvte, kdo vás dopravil domů. Bodyguard, taxik, manželka.
4: Mluvte. Jako po tom koncertě?
3: Jo.
4: 19.
3: Moment. Opuchlý jsem muchloval s 19.
4: No
3: to není špatné.
4: Muchloval, spíš jsem jenom tak jako nastoupil normálně.
3: No podrobnosti potřebuji. Co jste jí řekl? Co jste jí řekl?
4: Komu, co jsem řekl?
3: No, ty perverzní ovce.
4: Tam žádná nebyla.
3: Ale?
4: Tam, pokud vím, tak tam byly akorát dva starší manželé, 4 přivopilí vojáci a jeden spící bezdomovec, rozumíte? Protože v noční 19. nás nikdy moc není. Bezdomovec ten je tam vždycky. Jen jsem nastoupil a zavětřil jsem, ty tramvaje špatně větraj, rozumíte? Tak ten bezdomovec, ten hned mě teda jako takhle...
3: Nezdá se mi, že mluvíte o tramvaji, že ne?
4: Tramvaj?
3: Jenomže já nepotřebuji tramvaj. To není to, co hledám. Takže kdybyste byl takhle, mluvte dál, třeba se něčeho chytím. Tak.
4: No tak dál. Vystoupil na koneční, tam já bydlím a šel jsem domů.
3: No,
4: pak jsem unaven po koncertě.
3: Ano.
4: A opilý úspěchem.
3: Opilý to jde.
4: Úspěchem padnul do postele.
3: A ona už tam byla.
4: Ach, nevěděl jsem, že o ní taky víte, ale vy vyšťouráte všechno. Dobře, přiznávám, už na mě čekala.
3: Proběh polibek na přivítanou.
4: Oni ne, spíš mě jenom tak jako volízla ruku.
3: Moment, moment. Milostná předehra začala olíznutím ruky. A to taky docádek. Cicáková, deník bleble. Cože, zlomil ti ruku? Rozbil ti foťák. Kdo?
5: To mi chci říct, že tě zmlátil vedchý stařec.
3: Jo, vedchý herec. Dobře, zítra to dám na dvojku. Máš to na druhé straně, jo? Čau, čau. Nezva, máme nebo. No dál, kde jsme to skončili? Co jste to říkal?
4: Já jsem, no tak jako olízla mi ruku.
3: Ano, dál.
4: A tak jsem jí vzal teda ještě v noci do parku.
3: Vy to rádi děláte v parku?
4: No tak rádi, tak hlavně ona, já ani moc ne.
3: O, zpěvák žije s exhibicionistkou. To je slušný titul, kolik jí je?
4: Co řek?
3: Kolik jí je?
4: 12, ona už je starší trošičku, jako.
3: No, podívej, jak to z tebe pěkně leze. Se pěkně vybarvuješ, brouku. No jo, zpěvák opruzelý

0: Samozřejmě, no. Já myslím, že si rozumíme.
1: Nerozumíme.
0: Dobře, dobře, dobře. Tak nic nenapíšete. Nenapíšete, omlouvám se, slečno Cirkulárková.
1: Já jsem Cizvárková, Cizvárková!
0: Slečno,
1: není bleble.
0: Slečno bleble Cizvárková. Nenapíšete, nenapíšete, já se kvůli tomu věšet nebudu,
1: ono no. Se třeba teda ne... Moment. Pocem. Opluzený pocem.
0: Co?
1: Ty jsi génius, to je to, co jsme hledali!
0: Říkaj to o mně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik humor, skoro čtvrt století starý, no. Nebo mladý, jak to berete vy, pane Procházko?
4: No, tak humor jako tolik nestárné, jako ostatní věci, třeba si vemte, že groteskám, který jsou starý 80 let, se pořád člověk může smát, ovšem filmům, takzvaně jako vážným, starým 80 let, zamilovaným, třeba jsou dneska legrační. Že?
3: Bylo tam téma bulvár. Co vy a bulvár? Máte hezký vztah?
4: Žádný.
3: Žádný.
4: Já si myslím, že já bulvár nezajímám a bulvár nezajímá mě.
3: A já myslím, že šéfredaktorka časopisu nebo novin Bleble, Lucie Bílá, by z vás vytáhla pěkné věci jako z Karla Šípa, že?
4: No, za mě, já nemám nic tak zajímavého, co by bulvár jako prodal.
3: Tak
4: jo?
3: Možná by to dokreslila, opepřila, přikořenila. To nevadí. Pojďme se podívat do ulice, do seriálu, ve kterém účinkujete. Budou další díly s vámi, můžeme se těšit.
4: Jo, tak určitě něco bude, já tam hraju teďko no, s mladými lidmi, jsem tam většinou, pač jsem tam za školníka, jo, no, takže jo, mám podepsanou smlouvu na další rok, takže se tam budu zjebovat, no.
3: Uvidíme vás na obrazovce.
4: Ano.
3: Dobrá, co uslyšíme v Humoriádě? Vážení posluchači, Lucí Bílou s Karlem Šípem dál, anebo tady bude Hůr, Vínek a Spejbl. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Tak přátelé, humoriádníci, máme pro vás plán výjezdů v letošním roce. Čeká nás Brno, Havířov, Pelhřimov, Plzeň a Mariánské Lázně. Pěkně postupně. Nejbližší termín v Brně 4. listopadu od 18 hodin v divadle Radost přivítá Patrik Rozehnal, Uršulu Klukovou, Martinu Hudečkovou, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského. Zpívat budou Bohuš Matuš a Jana Chládková. Předprodej už probíhá, račte na stránku humoriada.cz. No a ještě tam máme už Havířov, předprodej na 12. listopadu, také od 6 hodin večer, Kulturní dům Petra Bezruče s Naďou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou, jasný. Vladimírem Ronem, zaspívá stejný, Ilona Čáková a Jana Chládková. Provázet večerem bude jako vždy Patrik Rozehnal a Antonín Procházka nám tu bručí.
3: No a kdy je ta Plzeň?
2: Plzeň je 24.
3: Jakýho?
2: Listopadu.
3: Listopadu. A kdo tam je? Že tam není Tonda Procházka?
2: Není.
3: No, to jsem si
2: mohl. Ale třeba se přidá ještě. Bude tam Naďa Konvalinková, no. Iva Hitnerová, Petr Jablonský.
3: Jasný.
2: A Ilona Čáková, Jana Chládková vám zaspívají. Tak můžete do obecenstva.
3: Děkuju, nechci. To je zadarmo.
2: To je nabídka, která se neodmítá. Třeba ne. Třeba by vám zaplatili honorář, když byste spolupracovali jako placený divák.
3: Tak to je jiná. To už je jiná.
2: Připravíme smlouvu, dobře. Tak, kdo je na telefonu 731 800 900 a hlasuje pro Lucii Bílou s Karlem Šípem nebo Hurvínka se Spejblem? Dobrý den.
4: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím ve studiu, tady Petr ze Zdounek.
2: Zdravíme.
4: Tak nedávno jsme měli Tondu Procházku z archivu, archivního. Mhm. Teď ho máme živýho, jo?
2: Dokonce.
3: Ano.
2: Je velmi živý.
3: No
4: velmi, velmi. A je s ním prča dost.
2: To je dobře.
3: Tak co pak, Ogare?
4: Takže pokračování.
2: Pokračování,
3: dobrý.
2: Děkujeme.
3: Zařídíme.
2: Mějte se. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i panu Procházku.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A chlapi, já bych hlasoval pro Hurvínka.
2: Máme to zapsáno a mějte se.
5: Díky, naschle.
2: Nápodobně. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady je Ludmila. Zdravím pana Procházku.
3: Dobrý den, děkuji.
6: A chtěla bych prosím vás, to byla Lucie Bílá a Hurvínek.
2: Ano.
6: Tak to Hurvínka.
3: Lucie Bílá, Karel Šíp.
2: Hurvínka. No ale proti Lucii Bílé je Hurvínek.
3: A jo, takhle. Lucie Bílá, Hurvínek. No.
2: Tak jo, děkujeme, paní.
6: Tak to Hurvínka. Tak
3: Hurvínek.
2: Taky. To nebyl Hurvínek, to byl Antonín Procházka jako imitátor Hurvínka. No. Nebudete s tím vystupovat třeba?
3: Nebudu.
2: Nebudete.
3: Nebudu.
2: Tak to byl originál tady v Humoriádě, pouze pro dnes.
3: Ano.
2: Dobrý den.
7: Dobrý den. Haló. Krásná Plzeň.
2: Tady krásná
7: dneska.
2: Plzeň.
7: Zdravím pana Procházku.
3: Dobrý den.
7: Taky bychom ho ráno brzo slyšeli v našem divadle v Plzni.
3: No. Já už tam nehraju, miláčku.
7: No právě.
2: Musíte za ním do Prahy.
7: No, to je moc daleko. Helejte, buďte zdraví, mějte se moc dobře, hodně zdraví přeju. A chtěla bych Hurvajze.
2: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
7: Taky, opatrujte se. Naslyšenou.
3: Taky Plzeňák, Hurvínek, že jo? Byl, no? Plzeňáci.
2: Ano, všichni jsou dneska z Plzně.
3: No, tak všichni ne, ale...
2: Všichni ne. Dobrý den, odkud jste vy?
8: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Já vás zdravím a zdravím vašeho hosta a chtěla bych Hurvínka.
2: Děkujeme pěkně.
3: Ano.
2: Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
2: Tak, přátelé, Plzeňáci jedou dál. Hurvínek, tentokrát o kávě z hovorů u Spejblu, Miloš Kiršner, Helena Štáchová.
9: Tati, jak by se to dalo Máničce vysvětlit?
10: Co by se mělo Máničce vysvětlovat?
11: Proč se pije káva, pane Spejble?
10: Káva? Proč by se nepila?
9: Pro děti přece káva není, že ne?
10: Pro děti ne, ale na dospělé má povzbuzující účinky, proto se pije.
11: Jaké povzbuzující účinky, pane Spejble?
10: No jaké, co pak Hurvínek neví, co jsou to povzbuzující účinky?
9: Vím jenom, že si je nedovedu představit.
10: Tak se podívejte, třeba je večer, ano?
11: A je dneska, nebo včera, nebo kdy?
10: Dneska, včera, kdykoliv, Máničko, prostě je večer. A někdo sedí u stolu, žano, a čte. Rozumíte?
9: Co, tati?
10: Že někdo sedí u stolu a čte.
9: Ale cože čte?
10: No to je jeho věc, třeba noviny, nebo knížku, žano.
11: A jakou knížku, pane Spejble?
10: Jakoukoliv, Máničko, na tom přece nezáleží. Třeba Tři mušketýry, co napsal Alexandr Dumas, což se čte jako Duma, to je jedno. A teď jde na něho najednou spaní.
9: Kdo, tati?
10: Co kdo, co je to zase za otázku?
9: Kdo na něho přišel s paní? Ona mu chtěla pomoct, viď, protože by ho třeba sám nepřeprál.
10: Ale prosím tě, jde na něj s paní jako spánek dřímota. Ne, že by na něho někdo šel s nějakou paní.
11: Jo, takhle.
9: Aha.
10: No, je prostě unaven, žáno. Ne, že by se chtěl prát. Tak si uvaří kávu, no. Za chvilku je po únavě, může si číst dál, žano, a proč?
11: Že aby ty Tři mušketýry dočetl, vidíte?
10: Může si číst dál, no, Máničko, no. Protože má káva povzbuzující účinky, no. A proto se ta káva pije.
9: A kdo na to přišel, tati?
10: Na co, že má káva povzbuzující účinky?
11: No ano, ano.
10: To je správná otázka. Ano, to je správná otázka. To je náhodou velice zajímavé. Zrovna jsem to tuhle čet. Prý se na to přišel tak, tedy už velmi dávno, žano, prý na to přišel jeden arabský pastýř, když pozoroval tyhle účinky na svém stádu.
11: Ono šlo na pastýře spaní, vidíte?
9: Na pastýře ne, vždyť slyšíš, že na to stádo.
10: Ano, ty ovce a kozy, které pásl, tak vždycky, když okousali kávovník, tak co myslíš, že na nich bylo znát?
9: Že jsou nažraný, tati. No.
10: Ale byly malátné, žano. Pak okousali kávovník, žano, a začali, co?
11: Spát, pane Spejble.
10: Ale spát, Máničko, co by spali? Byly malátné, ale když okousali kávovník, tak právě následkem těch povzbuzujících účinků začali, co, Hurvínku?
9: Začali číst, tati.
10: Ale číst, co by kozy a ovce četli, prosím tě.
9: Třeba Tři mušketýry, jelikož je třeba chtěli dočíst ještě večer, žáno, takže...
10: Co pak jste viděli někdy nějakou ovci, aby četla?
9: Viděli.
10: Neviděli.
9: Viděli, viď, Máni?
11: Ano, viděli, pane Spejble.
10: Kde, prosím vás? To mi teda ukažte.
9: V cirkusu jsme ji viděli, no. Ovci, jak četla.
10: V jakém cirkusu?
11: V cirkusovém, pane Spejble. Jenže to nebyla zrovna ovce, ale byl to kůň.
10: Kůň a četl?
11: Ano, Šimono, tatí.
10: Na hlas?
11: Na hlas ne, ale potichu, viď, Hurvínku.
9: Šimono, jenže on nečet, ale počítal, ten kůň. Ano. Oni mu řekli, kolik je 3 a 3. A on dělal takhle 6x nohou.
11: Ano.
10: No, ty takhle děláš hlavou. Já chci, abys pochopil a abys mi řekl, že kdykoliv se to stádo páslo na kávovníkových keřích, tak začalo být, co?
9: Tak začalo být málo kávy, jelikož když se kávovník okouše, tak se z něho pak nedá vařit káva.
10: Na kávu se neptám, mně jde o to, že ty ovce a kozy potom kávovníku oživly, to abys řekl.
11: Jak to, že oživly?
9: No jak to, protože přece ten pastýř předtím všechny zapíchnul.
10: Nikoho nezapichoval, pásl je ten pastýř. Kdo myslíš, že je zapích pro pána krále?
9: Já bych teda hádal, že ten Alexandr Dima, co se píše Dumas, protože nikdo jiný snad ani nepřichází v úvahu, jakož, nebo co myslíš ty, Máničko?
11: Já nevím kdo, já jsem ještě nečetla ani jednoho mušketýra, jenom si mi o nich ty povídal.
10: Dumasa, Dima, do toho nepleť, prosím tě, nač by zapíchl ovci nebo kozu Dumas, Dima.
11: Vidíte?
9: Buď to skrz to, že nechtěla číst Tři mušketýry, anebo...
10: Ty ovce oživly v tom smyslu, že začaly být čilé. Rozumíte? Předtím prostě jen... jen zívali, že ano, a ploužili se, asi jako ty, když dostaneš něco, jak si, abys udělal.
11: Byli prostě unavené, vidíte, pane Spejble.
10: Ovšem, že ano.
9: Takže tu knížku ani nedočetli.
10: Šmanko, te dočetli. A já domluvil, a vy se seberte a jděte dělat něco užitečného. Ať si aspoň v klidu dopiju tu kávu.
9: Šimano, tati, naschledanou.
11: Naschledanou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Hurvínek, Mánička řekli své naschledanou. Sejdeme se s nimi ještě v dalším vstupu, anebo nastoupí Jaroslav Sipal a Petr Martinák jako adepti do soutěže Superstar. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomný Antonín Procházka.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečná volba našich posluchačů probíhá na telefonu 731 800 900. Přidáme další hlasy pro Hurvínka nebo Jaroslava Sypala. Tak kam to nasypeme? Dobrý den.
2: Dobrý den, Olda u telefonu z Vinohrad.
1: Oldo.
2: Pro tak koho? Já bych dal to Hurvínkovi, protože to je třeba pro Romanku.
1: To je klasika. Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Hurvínek už se chystá. Ano, dobré odpoledne. Kdo je s námi?
3: Jo, dobré odpoledne, tady Dalibor a my bychom měli zájem o to Bčko, což tam šoupníte, to Bčko a pěkný pořad máte, mějte se. Na
1: děkujeme
3: to.
1: Pěkně, no šoupneme, uvidíme podle hlasovačky, jak to dopadne. Kdo pak je s námi teď? Dobrý den. Haló, haló, dobrý.
4: Karel Bojkovič.
1: Karle.
4: Zdravím vás, Pavle, i pana Procházku.
1: Ano.
5: Zdravím.
4: A já bych zkusil to Bčko.
1: Bčko byste zkusil, dobrá, dáme si. Váš hlas tam.
5: Bojkovic.
1: Tak.
5: Já znám Ševčíka.
1: Já myslím, že tam znáte všechny. Ševčík. Zdravíme pana Ševčíka, spolužáka Bojkovic. Pana Procházky.
5: Ano.
1: Tak a ještě vy nám poskytněte svůj hlas. Dobrý den.
6: Vašek z Rumburka, zdravím pánové a dal bych Bčko.
1: Bčko, děkujeme pěkně a naslyšenou. Tak, naslyšenou pa, pa, pa a jdeme sečíst a výsledek máme. Hurvínek pokračuje zelené, bílé a červené. Z pořadu další Hurvínkovi třesky plesky.
7: Maniško, teď si s Hádankou na řadě ty.
8: Jej, Danánky, já znala jednu strašně krásnou.
9: Strašně krásnou říkáš? No tak ji řekni, Mani.
8: Jenomže já ji zapomněla.
9: Ať ty, vzpomeň si.
8: Ne, počkej, no? Jsem dostala nápad, jo?
9: Nepovídej,
8: no?
9: Nepovídej.
7: To už je letos druhý a máme teprve listopad.
8: No dovol. No, mám nápadů a jeden...
7: Horší než druhý.
8: Jeden je lepší než druhý, abys věděl. Tak schválně. Pane Špejble, Hurvínku, co je to?
9: Ano.
8: Ráno je to zelené.
7: Je to zelené?
8: Popoledne je to bílé.
9: Bílé?
8: A večer je to červené.
7: Ale, to bude asi nějaký divný chameleon.
9: Chameleon? Co to povídáš? Chameleon přece nemění barvu podle denní doby, Hurvájs.
7: Vždy taky říkám, že je to divný chameleon.
8: Ale vůbec žádný chameleon to není.
7: Není?
8: Ne. Dáte se poddat?
9: No, já bych... Počkej. Na to přece musím přijít. Říkáš, ráno je to zelené?
7: To je rosnička?
9: No počkej, rosnička, co pak rosnička v poledne zbělá?
8: A večer z červená.
7: Kdyby se přetřela bílou a pak červenou barvou.
8: Hurvínku, lakovat rosničku.
9: Ne, to je nápad. To
8: co kdyby někdo nalakoval tebe?
7: Na žluto? To bych si dal líbit.
8: Jej, Danánky, a proč?
7: Taťole by myslel, že mám žloutenku a nemusel bych do školy.
9: Ne, prosím tebe, přestaň takhle fantazírovat. Raději trošku přemýšlej.
8: No právě.
9: Ráno říkáš, je to zelené. V poledne je to bílé a večer...
8: Já vám napovím, ano. Pane Spejble. A večer? Večer se to jí.
9: Jako, že se to už...
8: Jí.
9: Jako baští.
8: Jo, jí.
9: No počkej, no tak... Ale ano, už to mám. Ráno, to znamená... Někdy na začátku, zpočátku, že ano, v poledne, tím se chci říct, že to znamená trochu později, nebo déle, že ano, a večer to znamená, když to uzraje, pořád nevíš, Hurvájs?
7: Kdepak?
8: Ty jsi ale natvrdlý, Hurvínku.
7: Já vím, proto nikdy nemůžu uhádnout, že myslíš třešníku.
8: Jo.
1: Tak Hurvínek to má za sebou, pan Procházka už skoro taky. Děkujeme za účast dnešní humoriádě.
5: No já také děkuji. Říká se, že kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe, tak já bych všem přál, abyste se vždycky smáli naposled.
1: A nejlépe, když to nebude naposled. Tak se těšíme na příště, hezký podzim, loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Soud prověří stížnost na volby v Žalechovicích. Novému centrálnímu stavebnímu úřadu můžou chybět tisíce úředníků. Fotbalisty Sparty a Plzně čekají zápasy Evropské ligy. Zítra má být jasno až polojasno, zpočátku i mlhavo. Naměříme až 17 stupňů. Hezké odpoledne vám, o zpráv přeje Gabriela Adámková. Volby v Žalechovicích na Olomoucku prověří kvůli podané stížnosti Ostravský krajský soud. Podle stěžovatele mohl někdo vniknout do uzavřené volební místnosti v noci během volebních dnů. Nezávislý starosta obce Antonín Hampl to odmítl. Pečetě na volební urně podle něj porušeny nebyly. Jde zatím o jedinou volební stížnost podanou v Olomouckém kraji. Policie se oznámením zabývá, podle dosavadních zjištění ale nic podezřelého nezjistila. Nové státní stavební správě hrozí nedostatek kvalifikovaných úředníků. Většina stavebních úřadů teď spadá do působnosti obcí a ne všichni zaměstnanci budou ochotni je po reorganizaci opustit a přejít do nového systému. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z Hnutí ANO bude stát potřebovat nejméně 4 000 pracovníků, aby dodržel lhůty pro povolování staveb.
4: Objeli jsme přes 550 stavebních úřadů. Na žádném se nám nestalo, že by nám řekli, že nikdo nepřejde. Nicméně přesná data zatím kvantifikována nemáme, ale vnímáme, že zhruba jedna polovina by přejít měla.
3: Česko podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO odmítá navrhované nové zdroje víceletého rozpočtu Evropské unie. Babiš to řekl v Bruselu při příchodu na summit lídrů 27, kteří řeší společné finance na roky 2028 až 2034 a hledají nové zdroje, které by doplnily příspěvky členských států.
5: Premiér při příchodu na summit pochybnil, že je možné rozpočet schválit do konce roku.
6: Ty návrhy komise na nové zdroje jsou pro nás absolutně nepřijatelné. Komise nám chce vzít podíl ze spotřební daně z tabáku, chtějí vzít emisní povolenky, ty příjmy.
5: V debatě o cenách energií chce Babiš prosazovat další oslabení, respektive odklad systému emisních povolenek. To před začátkem summitu podpořil i estonský premiér Kristen Mihál. Naopak Dánsko, Švédsko či Finsko varovali před jakýmkoliv oslabováním systému ETS. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Maximální povolená cena nafty zítra vzroste na 48 korun a 77 haléřů za litr. To je o 14 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na benzin naopak klesne. Čerpací stanice ho zítra budou moct prodávat nejvýše za 46 korun a 72 haléřů za litr, tedy o 39 haléřů míň. Vláda reguluje ceny pohonných hmot od začátku října. Opatření má platit do konce měsíce.
2: Sport.
3: Fotbalisté Sparty nastoupí ke druhému zápasu v hlavní části Evropské ligy. O udržení 100% bilance se pokusí proti norskému Lillestrému. Utkání na Letné začne v 18 hodin a 45 minut. Zápas Evropské ligy čeká i Plzeň. Ta se od 21 hodin představí na hřišti týmu Ferencvároš Budapešť. Plzni by mohl poprvé od srpna pomoct i útočník Matěj Vidra, kterého trápilo zranění. Potvrdil to trenér Viktorie Radoslav Kováč.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, zpočátku ojídnile mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty 14 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 11. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Olomoucku na silnici 46 u obce Bělkovice Lašťany se řeší nehoda dvou osobních aut. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: 4,5 minuty po 17. hodině čtvrtek 15. října s vámi Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Dnes vám nabídneme druhý ze dvou senátních duelů kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Podíváme se na obvod 63 Přerov. V našem studiu budou kandidáti Jakub Navrátil a Petr Vrána. Než se tak stane, dozvíte se, jak probíhají povolební vyjednávání ve velkých městech Olomouckého kraje a také, jak to bude vypadat s počasím. Už za chvíli po přehledu událostí. Dobrý poslech přeje Zora Jižková.
2: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek 15. října přináší Události v přehledu s Gábinou Adámkovou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Jak bude vypadat městská rada v Olomouci, bude jasné v pondělí. Zástupci hnutí STAN pro Olomouc, KDU, ČSL společně a Milujeme Olomouc mají totiž podepsat koaliční smlouvu. Post primátora pravděpodobně obsadí lídr STAN Marek Zelenka. Kandidátka TOP 09 Marta Pečínková-Perutková z koalice Milujeme Olomouc se vzdá mandátu olomoucké zastupitelky. Získala ho totiž zřejmě po chybném zápisu preferenčních hlasů. Místo v zastupitelstvu tak připadne Romanu Koutkovi z Pirátů. Počet 3 mandátů uskupení Milujeme Olomouc, které tvoří Piráti, TOP 09 a Zelení, se tím nezmění. Olomouc dokončila nový digitální systém, který při záplavách pomůže povodňové komisi přijmout preventivní opatření. Vychází z modelu hlavních vodních toků na území města. Město za něj zaplatilo přes 2 miliony korun. Podrobnosti k tomu nabídneme ve zprávách 18. Šumperská nemocnice nabídne větší komfort pacientům na chirurgickém oddělení. Vedení zdravotního zařízení nakoupilo zhruba 30 nových matrací. Investice vyšla na bezmála 200 tisíc korun. V muzeu Komenského v Přerově v těchto chvílích začíná výstava mapující vývoj dopravy. Návštěvníky zabere do světa železniční, silniční, vodní a letecké infrastruktury. K vidění budou modely dopravních prostředků, značek, ale i mapy, časopisy a obrazy. Výstava je interaktivní, říká mluvčí muzea Kateřina Langerová.
3: Pokud si návštěvníci budou chtít nostalgicky zaspomínat na život na vlakovém nádraží, včetně prodeje a cvakání papírových jízdenek, určitě si přijdou na své.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: S námi na telefonu v Českém rozhlase Olomouc meteoroložka Eva Richtariková. Přeji dobré pozdní odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Prosím, jak vypadal dnešek v Olomouckém kraji?
2: Tak měli jsme hodně oblačnosti a teploty nakonec vyšplhaly pouze na 12 až 15 stupňů Celsia. Na horách v těch nejvyšších polohách byly kolem 3-4 stupňů a vítr foukal pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Pojďme se podívat, jak se počasí bude vyvíjet večer a také v noci. A zdali nás třeba k ránu někde mohou čekat i už přízemní mrazíky?
2: V noci očekáváme, že bude oblačnosti postupně ubývat a to také znamená, že bude poměrně výrazněji právě klesat ta teplota, takže přízemní mrazíky se mohou objevit místy. Ve 2 metrech se budou teploty pohybovat většinou mezi 5 až 1 stupněm Celsia a k ránu se ojediněle mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Vítr povane stále slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude úplně klidno.
1: Co se týče zítřejšího dne, tedy pátku, čeká nás nějaká výrazná změna, na co se máme těšit?
2: Zítra nás čeká příjemná změna v podobě malé oblačnosti, takže kromě ranních mlh, které by se měly dopoledne rozpouštět, čekáme spíše jasno až polojasno. Teploty mezi 14 až 17 stupni Celsia, na horách mezi 9 až 13 a vítr povane slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: My jsme tak trochu anoncovali, že na víkend by se to počasí mělo pokazit. Platí to?
2: Asi tak, jak to každý vnímá, déšť moc neočekáváme. V sobotu očekáváme ještě i polojasnou oblohu, ale postupně bude přibývat oblačnosti a i těch ranních mlh už může být více, ale teploty stále očekáváme i kolem 15 stupňů Celsia. Neděle už bude s velkou oblačností a tam stále neočekáváme déšť a teploty do 16 stupňů Celsia.
1: No a více si opět řekneme zítra. To byla meteoroložka Eva Richtariková. Děkujeme a přeji klidnou službu. Naschledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Komunální volby jsou za námi, možná, že ve vaší obci už je jasno, ve větších městech někde už ano, někde stále probíhají jednání stran a uskupení o to, kdo bude stát v čele, vládnout a rozhodovat. Průběh mapoval náš reportér, co zjistil, uslyšíte za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.

0: Jaroslav Samson Lenk je folkový a tramský písničkář. Hraje soulově v kapelách Hoptrop, Samson a jeho parta a kdysi založil i kapelu Máci. Napsal i muziku k večerničkům. Kdo by neznal, o čem se zdá Medvědům nebo Vidryska. Nedávno oslavil 70. A to je důvod, abychom si jeho tvorbu připomněli i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu Na cestě, který si můžete poslechnout v neděli 18. října po 15. hodině. K poslechu Samsonových písniček vás zve Jarka Nosková.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Lipníka nad Bečvou. Ve středu 21. října se můžete potkat s moderátory Alex Minářovou a Patrikem Rozehnalem, zpěvákem Radimem Švábem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 21. října v 19 hodin v kulturním domě v Lipníku nad Bečvou. Více informací na rozhlas1.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
1: Zástupce politických stran a uskupení, kteří uspěli v komunálních volbách, pokračují ve vyjednáváních. Ve většině velkých měst v Olomouckém kraji se o podobě radničních koalic ještě nerozhodlo. Další podrobnosti zjišťoval pro nás redaktor Michal Poláček a s prvními informacemi zamíří rovnou do krajského města, tedy pojďme do Olomouce, kde už je o novém vedení radnice rozhodnuto.
2: Vznik koalice v úterý večer oznámilo hnutí Starostové s lídrem Markem Zelenkou. Starostové se dohodli s hnutím Pro Olomouc, s KDU-ČSL, s uskupeními Společně a Milujeme Olomouc. Dnes odpoledne tato nová koalice oznámila, že její zástupci v pondělí 19. října podepíšou koaliční smlouvu. V olomouckém zastupitelstvu je 45 křesel a nová koalice v něm bude mít 25 mandátů. Vítězné hnutí ANO tak zamíří do opozice. A to stejně jako před 12 lety, kdy hnutí ANO v Olomouci také navzdory vítězství v komunálních volbách koalici nesestavilo.
1: A co další města, třeba takový Přerov?
2: V Přerově se o koalici ještě jedná. Volby tam vyhrálo hnutí ANO s lídrem a dosavadním primátorem Petrem Vránou. A to nyní jedná se všemi dalšími stranami. Nejpravděpodobnější variantou je pokračování spolupráce s ODS. Stejně tak se ale ANO nebrání ani rozšíření koalice. Do aktuálních jednání pak zasáhne výsledek druhého kola senátních voleb, které se koná na konci tohoto týdne. Lídr ANO Petr Vrána se v něm utká s Jakubem Navaříkem z ODS.
1: Jaká je situace v Prostějově?
2: Také v Prostějově se stále jedná a klíčovým hráčem je v Prostějově uskupení Prostějovští demokraté složené z ODS a z nezávislých kandidátů s lídriní Miladou Sokolovou. Připomenu, že volby v Prostějově vyhrálo hnutí Na rovinu, které tvoří Starostové, TOP 09 a Zelení. A to vyzvalo k jednání právě prostějovské demokraty. Lídrině vítězného hnutí Na rovinu Jana Jilková preferuje koalici s prostějovskými demokraty a s uskupením Prostějov 2.0 složeným z Pirátů a nezávislých. Chtějí tak poslat do opozice ANO, které vládlo Prostějovu 8 let a teď ve volbách skončilo druhé. Nicméně koalici může složit i ANO, pokud se dohodne se svými stávajícími koaličními partnery, tedy hnutím PVčko a právě s ODS.
1: Tak podívejme se ještě, jak daleko je vznik koalice v Šumperku.
2: V Šumperku koalici sestavuje opoziční hnutí Nezávislá volba s lídrem Martinem Kuchtíkem. Rodí se tak nové vedení města složené z Nezávislé volby, Starostů a nezávislých a uskupení Srdcem pro Šumperk, které tvoří KDU-ČSL a nezávislí. V posledních dnech se na stole objevila i možnost, že by se k těmto stranám do výsledné čtyřkoalice připojilo i hnutí Šumperáci složené z TOP 09 a nezávislých kandidátů. Ale rozhodnuto, zda v Šumperku bude vládnout trojkoalice nebo čtyřkoalice, ještě není. Volby v Šumperku vyhrálo hnutí ANO s lídrem Starostou Miroslavem Adámkem. Získalo ale stejný počet mandátů jako druhé hnutí Nezávislá volba. A to se proti ANO dlouhodobě vymezovalo a do koalice s ním tak nepočítá. Proti spolupráci s ANO jsou v Šumperku i další politici a tak vládnoucí ANO velmi pravděpodobně skončí v opozici. A to ostatně připustil i dosavadní starosta Miroslav Adámek, který na sociálních sítích uvedl, že podle současného průběhu povolebních jednání je zřejmé, že ANO zamíří do opozice.
1: Na jakém půdorysu se rysuje koalice v Jeseníku?
2: V Jeseníku vyhrálo volby hnutí Pro Jeseník s lídrem Dušanem Antálkem, získalo 7 mandátů a stejný počet jich má i hnutí Jeseník Srdcem, které skončilo na druhém místě a tvoří jej TOP 09 a nezávislí. A právě tyto dva subjekty spolu aktuálně především jednají. Ještě doplním, že jako třetí skončilo v Jeseníku ve volbách hnutí ANO a to se 4 mandáty.
1: To byly informace od reportéra Michala Poláčka o vývoji povolebních jednání v Olomouckém kraji.
0: Český rozhlas Olomouc. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Za chvíli vám nabídneme druhý ze dvou senátních duelů kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Podíváme se na obvod 63 Přerov.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Český rozhlas nabízí i letos duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. U mikrofonu je Tomáš Pancíř a v následujících 20 minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 63 Přerov. Ve studiu proto vítám vítěze prvního kola, kandidáta ODS, KDU, ČSL, Hnutí Stan a TOP 09, vědce, podnikatele a dosud radního Přerova Jakuba Navaříka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A spolu s ním do druhého kola postoupil kandidát Hnutí ANO, dosavadní primátor Přerova a také poslanec parlamentu České republiky Petr Vrána. Dobrý den.
3: Krásný dobrý den vám i posluchačům.
0: Volby 2026. Senátní duel.
1: Předesílám, že tento duel předtáčíme, a to v úterý 13. října odpoledne, což znamená, že nemůžeme reagovat na případné pozdější události a informace. V obvodu Přerov letos do Senátu kandidovali 4 lidé. Jak už jsem říkal, první kolo vyhrál Jakub Navařík, získal 38,5% hlasů. Je to kandidát ve sněmovně opozičních stran a člen Občanské demokratické strany. Druhý byl v pořadí kandidát Hnutí ANO, Petr Vrána, ten dostal 37,62% hlasů. Pouhých 369 hlasů méně než ten první v pořadí. Byl to velmi těsný výsledek. Za vámi už byl potom podstatně větší odstup. Třetí v pořadí měl 15%. Váš duel je soubojem zástupce vládní koalice a sněmovní opozice. Vnímáte to jako jakési referendum o tom, jak jsou lidé spokojeni s vládnutím kabinetu Andreje Babiše, pane Navaříku?
2: Já bych to úplně do roviny referenda neposouval, protože myslím si, že senátní volby jsou hlavně o osobnostech a o tom vlastně, co chceme tomu regionu nabízet.
1: Kandidát Hnutí ANO to vnímá jako jakési referendum?
3: Já si myslím, že částečně samozřejmě lidé k tomu přihlíží. Už to, že je to takto polarizováno, že vlastně Kuba je zástupce opozičních stran a já jsem zástupce hlavní vládní strany, tak si myslím, že někteří lidé to mohou takto brát.
1: Jakub Navařík těsně před volbami v jedné z posledních výzev psal na sociálních sítích: volte mě, pokud chcete v Senátu člověka, který žije stejný normální život jako vy. Máte pocit, že jiní senátoři a jiní kandidáti, včetně vašeho soupeře, nežijí normální život?
2: Takhle bych to úplně nestavil, ale samozřejmě...
1: Tak proč jste to tam tak psal?
2: Samozřejmě bylo to myšleno hlavně tím, že i já vlastně v rámci té kampaně jsem se snažil ukázat, kdo jsem, jaké hodnoty reprezentuji, že vlastně jsem otec rodiny, podnikatel, vědec, žijí tady vlastně na Přerovsku. Celé Přerovsko je vlastně spojené s mým životem od dětství, mládí, vzdělání a tak dál, takže je to prostě pro mě domov a chtěl jsem hlavně ukázat, že jsem stejný člověk jako všichni ostatní. Zejména tím, že vlastně nejsem kariérním politikem a až donedávna vlastně jsem vykonával úplně jiné zaměstnání.
1: Ale teď jste byl v tom minulém volebním období radním Přerova, to už jsme říkali v úvodu. Pan Petr Vrána, kandidát Hnutí ANO, napsal po prvním kole na Facebook, že chce prosazovat zájmy regionu. Napsal jste: potřebujeme mít své zástupce nejen na radnici, ale také v Senátu, kde se rozhoduje o zákonech. Není v tomhle směru ještě důležitější působení ve sněmovně? Nejste ve sněmovně Přerovu a Přerovsku platnější, než můžete být v Senátu?
3: Myslím si, že sněmovna je samozřejmě důležitá, ale je také důležité, aby Senát nekomplikoval život sněmovně, protože ve sněmovně se vytváří legislativa, je to poměrně náročný proces, jsou tam výbory, ten konsenzus, ke kterému tam dochází, tak si myslím, že je často napříč spektrem a pak jde nějaký zákon do toho Senátu.
1: Pardon, máte pocit v poslední době, že návrhy ze sněmovny opravdu jsou napříč spektrem podpořené?
3: V těch výborech si myslím, že ta diskuze je velmi věcná a

0: A korektní. Samozřejmě v momentě, kdy se to projednává v poslanecké sněmovně, tak už se to bere trošku optikou politiky a už dochází k tomu, že už se navzájem jednotlivé strany přehlasovávají.
1: Jestli tedy chápu dobře, vy chcete být v Senátu proto, abyste se snažil, aby ty zákony se nevracely do sněmovny. Na druhé straně, co s tím má společné Přerovsko, tak jak jsem četl váš citát, nepotřebuje Přerovsko v Senátu něco víc, než jenom nevracet zákony?
0: Já si myslím, že spousta zákonů se týká právě Přerovska. Můžu to teďka úplně jako rozvést, co se týká třeba dopravních staveb, co se týká sociálek a tak dále. To jsou všechno věci, které se bezprostředně Přerovska týkají. Náš region třeba neuvěřitelně rychle stárne, to se týká i Přerovska. V Přerově je třeba seniorů 65+ 25%. A samozřejmě tito seniori potřebují lékařskou péči, potřebují sociální služby. A právě ta propojenost, ať už poslanecké sněmovny Senátu s tím regionem, je nesmírně důležitá v tomto
1: pohledu. Já jsem mířil k tomu, proč chcete vyměnit dolní komoru za horní.
0: Protože chci, aby se nekomplikovala situace v Senátu, aby to, co vytvoří poslanecká sněmovna, aby procházelo Senátem. Samozřejmě jsou další pak možnosti, když to neprojde, tak se to přehlasovává. Tím se zbytečně podle mého názoru ztrácí čas. Já bych byl moc rád, kdyby Senát posuzoval zákony podle toho, jestli je dobrý nebo špatný, nikoliv podle toho, kdo ho vytvořil.
1: Co láká na horní komoře zástupce opozice, tedy sněmovní opozice, pana Navaříka?
2: Tak já si myslím, že Senát, respektive senátor, má takové dvě role. Ta jedna role je určitě ta kontrolní, kdy vlastně kontroluje vládu, tak jak už tady zaznělo, to znamená vlastně zákony, které přichází z poslanecké sněmovny, potom posuzuje Senát.
1: Pardon, jestli vám do toho mohu skočit, zastavím se u toho, protože o tom mluvil váš protikandidát a ten říkal, že zbytečně Senát komplikuje a zdržuje věci. Máte stejný pocit?
2: Tak já jsem právě zrovna toto chtěl říct, já se nedomnívám, že by to tak bylo. A myslím si, že právě senátor, dobrý senátor by opravdu měl posuzovat zákony ne podle toho, kdo je navrhl, jestli je v současné době v opozici nebo v koalici, to by pro senátora vůbec nemělo být důležité. Senátor by měl posuzovat zákon podle kvality. A já se domnívám, že obzvláště ty zákony, které teď byly hodně diskutované, tak a které se vlastně vrátily do poslanecké sněmovny, že ačkoliv přinášely některé velmi pozitivní změny, tak také přinášely nějaká rizika. A domnívám se, že v tu chvíli opravdu ten Senát zafungoval správně, tak jak fungovat má, na ta rizika upozornil, navrhl nějaké změny, navrhl nějaké úpravy a vrátil to vlastně dolní komoře. Dolní komora nevyslyšela tady tyto připomínky a Senát přehlasovala. To je samozřejmě její právo, v případě ústavních zákonů to udělat nemůže, v případě těchto zákonů to udělat mohla, ale myslím si, že Senát tam v tu chvíli zafungoval právě velmi správně. A ta druhá role, kterou jsem chtěl zmínit u senátora, je za mě právě to, protože Senát jako takový zasedá opravdu jenom třeba několikrát do měsíce, takže to opravdu není tak časově ten senátor vytížený a za mě by v tom zbytku toho času ten mandát měl využívat právě tak, aby byl neustále mezi lidmi, aby komunikoval s lidmi, komunikoval s místními samosprávami, řešil ty jednotlivé problémy, které tam jsou, protože i ten přerovský obvod je velmi rozsáhlý a velmi rozmanitý. Ta místa, kde lidé žijí, jsou každé jiné, každé má svoje specifika a ten senátor by za mě opravdu měl se naplno věnovat tomu regionu, aby měl čas vyslechnout všechny tyto problémy a potřeby.
1: Tím se dostáváme k tomu, co předpokládám je pro voliče důležité, to znamená vaše priority, co chcete v Senátu prosazovat. Kdybyste v bodech měli říct tři věci, které pro vás v tomto směru jsou nejdůležitější, které jsou to u Jakuba Navaříka, kandidáta ODS, KDU, ČSL, STAN a TOP 09?
2: Já jsem toto vlastně už v rámci kampaně nějakým způsobem komunikoval a za mě jednoznačně vzdělání, protože si myslím, že vzdělání je možná i ta nejlepší investice, kterou vůbec stát může do svých lidí dát, protože tím vlastně posilujeme všichni, jak ekonomicky, tak samozřejmě i těmi schopnostmi a posouvá nás
1: stručně v bodech vzdělání. Dobře,
2: budu stručnější. Další je samozřejmě podpora rodin, kdy můžu jenom krátký příklad říct, že dnes si spoustu lidí volí mezi kariérou a rodinou. A to je špatně. ta otázka by takhle vůbec neměla ležet a mělo by to být možné realizovat oboje současně.
1: Třetí priorita?
2: A třetí priorita jsou určitě dostupné služby, protože neměli bychom se dostat do stavu, kdy kvalita života záleží na tom, jestli bydlím blízko velkého města nebo právě třeba někde na okraji toho obvodu.
1: Tři priority kandidáta hnutí ANO Petra Vrány?
0: Tím, že jsem z regionu, z Přerova, vnímám ty potřeby regionu, takže za mě jednoznačně zdravotní a sociální péče, jednoznačně infrastruktura, jednoznačně podpora sportu a bytová výstavba.
1: Tak to byly čtyři, ale zase to bylo stručnější, takže to je v pořádku. Když se zastavíme u některých těch věcí zdravotní a sociální péče, co může senátor, jeden z 81 členů horní komory parlamentu, udělat proto, aby na Přerovsku byla dostupná zdravotní a sociální péče?
0: Tak samozřejmě zase je to o té legislativě, která jde z poslanecké sněmovny a Senát může také vyvíjet svoji iniciativu. A
1: ale je to komplikované.
0: Je to komplikované, samozřejmě.
1: Musí ale ten návrh schválit celý Senát?
0: Ale další výhoda v mém případě je to, že jsem poslanec a že jsem eventuálně, kdybych byl senátor, tak jsem z vládní strany. Já opravdu se můžu bavit úplně otevřeně se všemi ministry a dělám to i nyní a dělal bych to i jako senátor, protože samozřejmě ty podněty sbírám z toho regionu. A
1: jak máte pocit, že když přijdete za stranickými kolegy ve vládě jako senátor, že to bude mít větší váhu, než když tam přijdete teď jako poslanec?
0: Já se domnívám, že ta neformální stránka té věci a toho rozhovoru, když jsem představitel vládní strany, tak určitě je lepší.
1: To byl Petr Vrána, kandidát hnutí ANO. Kandidát ODS a dalších opozičních stran Jakub Navařík mluvil mimo jiné o tom, že by chtěl podporovat rodiny, tak aby se dala skloubit kariéra a péče o děti. Jak si to představujete? Co jako jeden z 81 senátorů byste v tomhletom dokázal udělat?
2: Určitě, jak už tady zaznělo, jedna strana je ta legislativa, která se tam nějakým způsobem připomínkuje. Samozřejmě senátor může mít nepřímý vliv na tu vznikající legislativu právě přes ať už svoje stranické kolegy, ale přes vlastně komunikaci se všemi poslanci, se všemi členy vlády. Já si úplně nemyslím, že by bylo překážkou, že třeba nejsme ze stejné strany. Konec konců věřím, že nám v této zemi všem jde o společný cíl, že bychom měli spolupracovat. Ale já tam vidím ještě druhou rovinu a ta druhá rovina je, že senátor za mě, to je právě to, co jsem říkal, ta druhá role, když zrovna neprobíhají ta zasedání, takže senátor by měl využívat ten čas tak, aby komunikoval s těmi lidmi na té místní úrovni, jaké mají problémy, co potřebují
1: tomu
2: řešit.
1: Tomu všemu rozumím, dále jen mi není jasné, jak tímhle způsobem zajistíte, že někdo lépe sladí práci a péči o dítě.
2: Tak pokud se bavíme konkrétně tady o tomto, tak tam jako konkrétní příklady určitě si myslím, že se dá komunikovat i se zaměstnavateli právě i na různých úrovních z politiky, aby byla větší podpora například různých částečných úvazků, aby byla větší podpora třeba práce z domova. S tím ale třeba i souvisí kvalitní infrastruktura, kdy je v našem regionu ve spoustě míst velmi nekvalitní telefonní signál, internetový signál, což samozřejmě potom blokuje tyto možnosti. A senátor toto samozřejmě nemůže řešit přímo, ale může to řešit nepřímo tím, že bude dávat dohromady ty lidi, kteří mají problém a kteří problém řešit umí.
1: Jakub Navařík mluvil obsáhleji, dáme ještě prostor, jestli chce reagovat Petr Vrána z hnutí ANO.
0: Já, jak jsem říkal, samozřejmě pohybuju se v tom regionu. Vím ty problémy toho regionu a ta jedna z mých priorit sociální a zdravotní péče je, že opravdu ten region stárne a kapacita těch pobytových zařízení prostě nebude stačit a tady bude potřeba transformace, aby lidé prostě mohli být i doma, byly terénní služby kvalitní a to samozřejmě na to ještě ten systém není úplně nastaven a to je před námi obrovská výzva nejenom v rámci Přerovska a kraje, ale myslím si, že v rámci celé země.
1: Posloucháte senátní duel dvou kandidátů, kteří se ukázejí o post senátora ve volebním obvodu Přerov. Našimi hosty zůstávají kandidát ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09 Jakub Navařík a kandidát hnutí ANO Petr Vrána.
3: Volby 2026, senátní duel.
1: Jako člen horní komory parlamentu bude jeden z vás v příštích 6 letech rozhodovat, které zákony projdou a které neprojdou. Zeptám se teď na několik konkrétních věcí, o kterých diskutují současní ministři, poslanci nebo senátoři. Zajímá mě samozřejmě, jak byste se k těm návrhům postavili. Poprosím opravdu o krátké odpovědi. Ideálně ano, ne, nebo spíše ano, spíše ne, nebo nejsem rozhodnutý. Začnu ústavním zákonem o celostátním referendu. U toho nemůže sněmovna přehlasovat senátory, takže v tomto směru je senát důležitý velmi. Vláda navrhuje, že referendum celostátní bude možné vyhlásit na základě petice alespoň 300 tisíc lidí nebo návrhu parlamentu s tím, že aby byl výsledek závazný, muselo by pro vítěznou variantu hlasovat alespoň 35% oprávněných voličů. Takový návrh s takovými parametry byste v Senátu podpořil, pane Navaříku?
2: Ano, ale ne pro všechna témata.
1: Pan Vrána?
0: Já bych to také podpořil, protože je to vlastně ústavní právo lidí vykonávat státní moc také přímo.
1: Další věc. Jste pro ústavní zakotvení české koruny a práva platit v hotovosti, Petr Vrána?
0: Já jsem jednoznačně pro, protože samozřejmě přijetí eura by bylo dost zásadní věc, o které by měla rozhodovat větší většina, to takhle říct, čili ústavní většina.
1: Jakub Navařík, kandidát ODS, KDU, ČSL, dalších opozičních stran?
2: Já se nedomnívám, že bychom do ústavy měli automaticky zakotvovat každou problematiku, takže zrovna u těchto případů se nedomnívám, že by měli patřit do ústavy, ale tím neříkám, že s tím nesouhlasím, s tím principem.
1: Měla by se snížit věková hranice trestní odpovědnosti, pokud ano, na kolik let, Jakub Navařík?
2: Tak pokud tady máme diskuze o třeba snížení věku pro volby, tak určitě je na místě snížení věku i v jiných záležitostech, třeba tady v tomto. Nedokážu teď říct, jaký věk a jestli jednoznačně ano nebo ne, to by také záleželo na diskuzi s odborníky.
1: Petr Vrána?
0: Já se domnívám, že ano, toto téma zvedl Jeroným Tejc, když se bavil o tom, že by se snížila tato hranice na 13 let u zvlášť brutálních násilných trestních činů a vražd. A já se domnívám, že 13-letý člověk, pokud se něčeho takového dopustí, tak musí být zodpovědný za své jednání.
1: Zvedli byste ruku pro zákaz mobilů ve školách na prvním stupni a v nižších ročnících víceletých gymnázií, Petr Vrána?
0: Já jednoznačně ano, protože určitě to má mnoho negativních vlivů na mládež. Jednak se mezi sebou nebaví, nekomunikují, je tam hrozba kyberšikany a spousta dalších patologických jevů.
1: Jakub Navařík?
2: Já nesouhlasím s takovým zákazem jednoznačně, protože se nedomnívám, že by zákaz tyto problémy řešil. Naopak se domnívám, že je potřeba děti učit, že i ten mobilní telefon je nástroj, který může být užitečný, a za mě je daleko užitečnější naučit je s tím pracovat správně, než to zakazovat.
1: Senát, do kterého kandidujete, letos slaví 30 let své existence. Setkali jste se v kampani s tím, že vám lidi říkali, stejně by bylo nejlepší ten senát zrušit, aby tam nikdo nekandidoval a že by se ušetřili peníze? A pokud ano, co jste odpovídali, pane Navaříku?
2: Já jsem se s tím setkal, ale opravdu jenom v pár případech. A pokud bychom chtěli senát zrušit, tak bychom museli řešit systém protivah jiným způsobem, to znamená například dát více kompetencí prezidentovi, tak aby pořád fungovala ta kontrolní rola.
1: Setkal se s názory, že by bylo nejlepší zrušit senát, kandidát hnutí ANO Petr Vrána?
0: Pochopitelně tyto hlasy byly. Já jsem říkal, senát v tuto chvíli je zakotven v ústavním pořádku České republiky a pokud senát bude fungovat jak má a rozlišovat zákony na dobré a špatné a nikoliv kdo je předkládá, tak v tom případě jsem pro to, aby senát dál fungoval.
1: Máte pocit, že se za těch 30 let senát osvědčil jako pojistka demokracie, tak jak se říká?
0: Historicky asi ano, ale mám pocit, že poslední léta ten senát opravdu je polarizován.
1: To byl názor kandidáta hnutí ANO. Kandidát opozičních stran má v tomto směru jaký názor?
2: Já mám také jasno, že se určitě osvědčil jako důležitá pojistka a potřebujeme určitě mít nějaký systém protivah. Nedomnívám se, že by se v poslední době nějak měnil ten způsob jednání. Domnívám se, že stále senát rozlišuje zákony na dobré a špatné, ale co se týká polarizace, tak určitě bohužel máme polarizaci v celé společnosti a nejenom v České republice, na celém světě, a projevuje se to pochopitelně i v tom senátu.
1: Vám končí volební kampaň v tomto týdnu, k tomu samozřejmě byla i kampaň před komunálními volbami. Jaké z té kampaně máte pocity, pokud jde o politickou kulturu v Česku a její vývoj, pan Navařík?
2: Já musím říct, že aspoň já jsem teda nezaznamenal v tuto chvíli, že by ta kampaň byla nějak vyhrocená ani v Přerově nebo na Přerovsku v rámci toho Senátu. Ne určitě tak, jak to bylo někdy v minulosti, takže věřím, že snad se nám ta politická kultura a nějaká slušnost a vzájemný respekt do té politiky začíná pomalu vracet.
1: Petr Vrána, jaký měl dojem z hlediska politické kultury z kampaně, která končí?
0: Musím říct, že jsem měl skvělý dojem. Že lidé, kteří se mnou nechtěli hovořit, tak mě řekli děkuji, nechci. A jinak to bylo setkání s lidmi, spousta milých setkání, spousta věcných debat, takže já z toho mám dobrý pocit.
1: Kandidovali tady 4 zájemci, proč jich nebylo víc?
0: No, to nevím, jestli je otázka přímo na mě, proč jich nebylo víc.
1: To bude otázka na vás, na oba.
0: Nevím, jestli lidé nemají zájem, nebo politické strany třeba k tomu jdou pragmaticky, když vědí, že mají třeba preference kolem 5-6% a jsou to ty místní sdružení, tak prostě do toho boje nejdou, protože ono samozřejmě i ta senátní kampaň něco stojí a pro takové menší místní politické uskupení už to může být celkem zásadní výdaj.
1: Jakub Navařík, stejná otázka, proč jste byli jenom 4?
2: Taky asi nevím, jestli dokážu odpovědět za ty, kteří se nepřihlásili do toho volebního klání, ale domnívám se, že to může souviset i s tím, co už tady bylo zmíněno, a to je, že prostě ať už naše společnost nebo celosvětová společnost se do nějaké míry bohužel polarizuje a mohl to být i ten důvod vlastně, proč nakonec i těch kandidátů bylo méně.
1: Pokud v pátek a v sobotu uspějete a stanete se senátorem, budete se práci senátora věnovat na plný úvazek, Jakub Navařík?
2: Za mě platí jednoznačně ano a určitě to nebudu kumulovat s jinou funkcí. Jediné, co si takto umím představit, je zůstat například řadovým zastupitelem ve městě Přerově.
1: Petr Vrána, hnutí ano.
0: Já teda si musím rypnout tady do kolegy, takže za kumulaci se nepovažuje to, že má někdo úvazek třeba na univerzitě, nebo že je podnikatel, ale za kumulaci se považuje to, že jsem...
1: Ne, pardon, já se neptám na kumulaci, já se ptám na plný úvazek. Dobře. To znamená, že tam se to týká
0: já
1: i práce vědecké.
0: Bych pracoval naplno, ale v případě, že budu primátorem i nadále, tak zůstanu i primátorem.
1: Takový byl tedy další senátní duel před druhým kolem senátních voleb. Našimi hosty byli kandidáti v senátním obvodu číslo 63 Přerov, konkrétně Jakub Navařík, kandidát ODS, KDU, ČSL, hnutí STAN, TOP 09. Díky, nashledanou.
2: Nashledanou a děkuji.
1: A Petr Vrána, kandidát hnutí ANO. Díky, nashledanou.
0: Děkuji za rozhovor, všem přeji pěkný den.
1: A doplním, že k tomuto duelu, stejně jako k ostatním duelům před druhým kolem letošních senátních voleb, se můžete vrátit na zpravodajském webu iRozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
3: Volby 2026, senátní duel. Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Přímo z místa.
1: Příběh staroměstských trubiček se začal psát na začátku 90. let. Jejich tvůrci vsadili na tradiční složení, kvalitní suroviny, kumšt a trpělivost. Receptura se za celých 35 let nezměnila a vysloužila si značku Jeseníky originální produkt. Výrobu trubiček si od přípravy těsta po nabídku v cukrárně prošla Dita Vojnarová. Poslouchejte v neděli po zprávách v 9 dopoledne přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
2: Je v tuhle chvíli už ve svém finále. Zítra se například vydáme mezi horské záchranáře a zjistíme, jak se připravují na novou sezónu a nabídneme tipy na víkend v celém Olomouckém kraji. Poslouchejte i zítra Český rozhlas Olomouc. Teď se blížíme k 18. hodině, jsou tady nové zprávy a pak hrajeme pro radost dechovky a lidovky na vaše přání. Krásný večer přeje Zora Ješková.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT 2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla. Naši furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Nový digitální systém pomůže Olomouci plánovat opatření proti povodním. Česko musí zpřísňovat tresty za znečištění životního prostředí. Sportovní střelec Jiří Přívratský získal druhou medaili na světovém poháru v Káhiře. Zítřejší počasí má být slunečné, zpočátku i mlhavé, s teplotami do 17 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomouc dokončila nový digitální systém, který při záplavách pomůže povodňové komisi přijmout preventivní opatření. Může jít například o instalaci mobilních protipovodňových zábran, uzavírky silnic, opatření na kanalizační síti nebo evakuaci obyvatel. Uvedla to primátorka Miroslava Ferancová za ANO. Nový digitální systém vychází z modelu hlavních vodních toků na území města. Město za něj zaplatilo 2,25 milionu korun. Česko musí zpřísnit tresty za poškození životního prostředí. Požaduje to Evropská unie. Poslanci proto dnes v úvodním kole podpořili novelu, která obsahuje mimo jiné nový trestný čin těžkého poškození životního prostředí.
5: Až 10 let odnětí svobody by mohlo nově hrozit členům organizovaných skupin. Sazby mají vzrůst taky za neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy, pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
6: Chceme zásadním způsobem zpřísnit trestání škod na životním prostředí. Výrazně se zvyšují sazby, zavádí se nové skutkové podstaty.
5: Mezi novými trestnými činy je ekocida, nejzávažnější poškození životního prostředí, například zničení ekosystému. Podporu má novela i u opozice, pokračuje poslanec ODS Petr Bendl.
7: Ochrana životního prostředí před závažnou a vědomou trestnou činností je důležitá a je správné, aby Česká republika evropské požadavky řádně promítla do svého práva.
5: Teď novelu posoudí ústavně právní výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
4: V Vlastivědném muzeu v Olomouci dnes začala výstava, která představuje v Mohelnici jako jedno z nejvýznamnějších archeologických míst na Moravě. K vidění na ní jsou repliky pravěkých neolitických domů a pravěkých studen, nebo jedna z nejstarších keltských lodí na našem území, pokračuje kurátorka Pavlína Kalápková.
8: V Mohelnici začínáme s prvními zemědělci a já vždycky říkám, že od té doby lidé z Hané neodešli, že jsou tady 7000 let, kdy lidé pěstují obilí, chovají dobytek, staví si stálá sídliště s pevnými domy, vyrábí nástroje, které potřebují právě k té zemědělské produkci, vyrábí keramické nádoby, což do této doby vůbec se nedělo.
4: Rakouský soud propustil z vazby Slováka, který čelí obviněním z otravy sklenic s dětskou výživou HIP. Informuje o tom agentura APA. 39-letého bývalého zaměstnance společnosti HIP zadrželi rakouské úřady na začátku května. Je podezřelý, že do skleniček s příkrmy přidal jed na krysy. Poté je rozmístil v supermarketech v Rakousku, Česku a na Slovensku, aby firmu vydíral. Muž vinu odmítá.
3: Sport.
4: Sportovní střelec Jiří Přívratský získal druhou medaili na světovém poháru v Káhiře. Po zlatu ve vzduchové pušce byl třetí v třípolohové malorážce. Souboj o bronz přitom porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala.
9: Člověk se z medaile raduje vždycky, nicméně mě mrzí, že to bylo právě na úkor Filipa, protože v tom finále se mu dařilo střílet pěkně a vlastně celou dobu se držel na příčkách nade mnou a až jeho poslední rána, která se mu úplně nepovedla, tak rozhodla o tom, že vypadl nakonec čtvrtý.
3: Počasí.
4: Zítra čekáme jasno až polojasno, zpočátku ojídněla mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty 14 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 11. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na Šumperku je uzavřena silnice mezi obcemi Bratrušov a Kopřivná. Stavební práce tady potrvají do 11. listopadu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: No a po zprávách v 18 hodin vás už od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc zdraví Vilém Pospíšil. Je čtvrtek 15. října 18 hodin a 5 minut, to znamená, že vy už teď můžete volat na telefonní číslo 221 555 444. No a společně se mnou vybrat vaši oblíbenou píseň na lidovou, dechovou nebo třeba cymbálovou notu. Psát můžete také SMS-kové vzkazy svým přátelům na číslo 723 70 33 50. Nezapomeňte, že dnes slaví svůj svátek všechny Terezy, Terezky nebo Terezie. Pokud nějakou znáte, určitě jí pošlete píseň. No a jak zpívá Maguranka, pošlete jí třeba za mě i za teba.

0: Za mě i za teba zpívala Maguranka. No a teď se vydáme do Tovačova, ale nejdříve předtím se vydáme do Litovle za panem Jiřím. Já vás zdravím, hezký den.
1: Krásný dobrý den vám přeji, pane Vilémku, příjemnou službu vám přeji, pěkně prožijte zbytek čtvrtečního podvečera, šťastnou cestu do tepla vašeho domova.
0: Děkuji moc. Ještě předtím, ale komu pošleme píseň?
1: Pošleme. A zdravím samozřejmě všechny milé posluchače Českého hlasu Olomouc. A tento hudební pozdrav budeme posílat s přáním hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších dnů, které máme před sebou, tak budeme posílat paní Vlaštíce do Krnova, její pečovatelce paní Jiřince Měrkové, manželům Janě a Jiřímu do Roštění, Lidušce do Olomouce, Marušce do Kroměříže a Prostějova, Zdenice do Prostějova a hlavně to pošleme panu Ledičkovi do Tovačova, jeho kanárkům a jeho sestře Jindřišce do Chrupině. Pane Ledičku, děkuji vám za vaše hudební pozdravy. Oplácím vám to. Doufám, že se vám písnička bude líbit. Vím to, že ji máte velice rád, tak proto jsem si dovolil vás potěšit tohle písní. A přeji vám krásný zbytek čtvrtečního podvečera a pěkné dobré noci. A všem posluchačům krásný víkend, který je před náma. Ve zdraví, ve štěstí a ve spokojenosti strávený. Pane Vilémku, vám děkuji a budu se zase někdy těšit na slyšenou a bylo mi potěšením. Mějte se hezky.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Na slovo.
0: No a vám ostatním posluchačům samozřejmě připomenu, že kromě telefonátů, a to vidím, že poctivě voláte někteří už teď, tak můžete psát také SMSky na číslo 723 70 33 51.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: píseň Tovačov. Tovačov, věřím, že doletěla až do Tovačova po vlnách Českého rozhlasu Olomouce. Teď se vydáme na Valašsko, na rodné Valašsko a dovolala se paní Vlastina Skrnova. Hezký den.
1: Dobrý večer, pane Veranku. Děkuji vám za vybraný písničky. Jsem moc hodnej. A přála bych si písničku panu Jiříkovi Fritovle, že mu děkuju za jeho srdečné pozdravy, to mě uzdravuje. A taky mu děkuje moje pečovatelka Jiřinka. Nezapomeneli vždycky ju pozdravit, moc to potěšilo. A moc mu děkuje, až bude mě chvilku, tak mu zavolá osobně. A teď bych chtěla Jiřímu a Janice z Roštění. Ježišmarja, už jsem to teď zapomněl zase. No.
0: Je jich spoustu těch přátel, já to chápu.
1: Ježišmarja. Já jsem měla slavou mrtvičku, víte, takže se pozapomínala, teď si to, mě to naskoče a pak už konec. No, ale to nevadí.
0: Nevadí, oni vědí, pro koho ta píseň je.
1: Radičkovi Tovačova, jeho sestřice, Jindřišce, ježiš, a třem holkám Všelčis a Jindřišce, a že budou vědět, a
0: no a všem ostatním.
1: Lidu tam do Jeseníku a do Olomouce. A to je asi všechno, zatičko.
0: A kdybyste náhodou na někoho zapomněla, tak šanci zavolat máte zase zítra. A hlavně oni všichni vědí, od koho a pro koho bude.
1: Dobře, děkuji vám moc.
0: A samozřejmě i pro vás. Děkuji vám moc za zavolání, mějte se krásně.
1: Ano, já taky děkuji.
0: Písnička bude také k dnešním krásným narozeninám švagrové Zdeňce Brenkusové z Kočova. Přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a osobní pohody, píše Eva a Pavel.
2: Dívám se z Radhošťa, z té hory posvátné. Soláně, Cábu či Sveradová. Pode mnou krajina tichá je, zvlněná, nádherná, valašská

0: Alice Armstrong jsem si dovolil na loňském Blues Alive Šumperku vyhlásit za královnu festivalu. Se skvělou kapelou za zády tato korpulentní dáma předvedla jízdu, ze které všem spadla brada. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Alice Armstrong.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Stále máte naladěné Český rozhlas Olomouc, na kterém pokračuje po 18. hodině. Teď už máme tedy 18 hodin a 21 minut. Pořad Hrajeme pro radost, do kterého voláte vy, naši milí posluchači, a ovlivňujete ho výběrem vašich oblíbených lidových cymbálových dechových písní. Jednu takovou si vybrala i paní Jana a Jiří z Roštění. Já vás zdravím, paní Jano, hezký den.
4: Pěkný den, pane Vilémku. Zdravím vás a všechny rozhlasové přátelé a posluchače. A tuto písničku pěknou posíláme pro potěšení a pěkný klidný podvečer. Panu Jiřímu Dolitovle, tomu též děkujeme, před chvilkou nám hrál. Potom Vlastice Skrnova a její ošetřovatelce Jiřince, děkujeme taky za písničku, před chvilkou nám ji poslala. Panu Jiřímu do Kunštátu, panu Františkovi od Brna, Jarmilce a Josefovi do Malé Morávky. Pane Josefe, vy se nám brzo uzdravte, to vám přejeme, a Jindřišce Slavíkové do Prostějova. A vám, pane Vilémku, moc krát děkuji, písnička je i pro vás. Posíláme ji i všem posluchačům a všem přejeme hlavně hodně zdraví. Ať vám všem tato písnička udělá radost, pohladí vás na duši a na srdíčku. To vás celého srdce posílá Jana a Jiří z Roštění. Děkuji a zas někdy naschledanou.
3: Já děkuji za zavolání, budu se těšit na slyšenou. Pozdravuji všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a pozdrav písní posílám také mým milým přátelům paní Gotwaldové, panu Crhákovi a Zdeňce. Mějte se pohodově, děkuji vám za pozdrav a krásné písně. Zdravím všechny, píše Emílie

0: pořad Hrajeme pro radost pokračuje dál, ještě nám zbývá více než půl hodiny, no a tam se vejde spousta písní, spousta posluchačů, kteří volají sem do studia a jedním z nich je pan Antonín z Bedihoště. Hezký den.
1: Dobrý podvečer vám, kteří jste propadli kouslu rozhlasu Olomouc. Písničku posílám všem věrným posluchačům, posluchačkám i personálu našeho milého rádia. Posílám jen tak pro potěšení, povzbuzení, pro radost. Přeji vám všem co nejlepší zdraví, pohodu a pokoj v životě. Tolik od nemocného vdovce Tondy Pospíšila z Bedihoště, Olomouckém rozhlasu. A zvlášť příjemnému moderátorovi za zahrání srdečně děkuje výše jmenovaný Tonda z Bedihoště. Potěšení na mé straně. Zatím nashledanou, mějte se fajn.
0: To se pletete, potěšení na mé straně. Mějte se krásně, naslyšenou. Hezký večer přeji a prosím o zahrání písničky Vrátíkovi ze Šternberka pro pohodový a hezký večer. Posílá Maruška.

0: Objevíte kouzlo rozhlasového herectví zblízka v rámci festivalu Prý Bohemia Rádio. Ve čtvrtek 22. října v 16 hodin ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 vás čeká podvečer plný vzpomínek a čtení z oblíbených knížek v podání herců Dany Černé, Petra Kubese a jubilanta Igora Bareše. Průvodcem bude režisér Michal Bureš. Předprodej vstupenek na recepci naší budovy Pavelčákově 19.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je čtvrtek 15. října 18 hodin a 40 minut. Vy posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Voláte sem do studia. V rámci pořadu hrajeme pro radost. Komu budeme hrát pro radost? Teď to prozradím paní Lídě z Olomouce. Hezký podvečer.
4: Krásný podvečer, pane Vilémku. Zdravím vás do Českého rozhlasu Olomouc a přeji vám krásné další dny. Dnes bych chtěla pro pěkný podvečer poslat písničku mým milým Leonce Hrozenové s Kájou, Věrušce Halouskové s Adámkem, Jiřímu z Litovle, Láďovi Stovačova, Honzovi ze Štětovic, Vlastice Skutálkové stanice Zlomnice. Děkuji vám všem, že mě posíláte písničky, pozdravení a já vás všechny, i ty, které jsem nemenovala, pozdravuji a přeji krásný víkend. Děkuji, pane Vilémku, mějte se moc hezky a opět někdy naslyšenou.
3: Budu se těšit, mějte se krásně, naslyšenou. Já k tomu připojím ještě přání a pozdrav Jarmile Chánkové z Javorníku a také do Bludova u Šumperka píše Břeťa ze Štítů. Hrajeme také našemu švagrovi Miloškovi Navrátilovi z Ludéřova. Ke včerejším narozeninám přejeme hodně zdraví a štěstí, píše manželka a Anička a taky Martička.

0: Daniela Magálová zpívala píseň Tichá voda do Dunajka padala. Krásná, krásná píseň, no a na řadě je další moc krásná píseň. Tentokrát Božejáci a Holoubek, o kterou si zavolala paní Lída z Raclavic. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, Vilémku. Já bych tu písničku chtěla poslat do Hlinska u Lipníka, tam jsem já teda vyrostla. Teďka nedávno jsem tam čistě náhodou potkala spolužačku, která Majku teda Šandlovu má potíže teda s nohama a mimo toho je tam taky Neteš, Helenka, v tom, co Hlinsku jako to, takže bych jim chtěla tak jenom pro radost a trošku snad pro utišení bolesti poslat tady tu písničku. No a poslala bych to teda všem hlinšťákům, kteří si ještě pamatují na Lidu Jemelkovu. Moc vám děkuju. Naslyšenou.
0: Já díky za zavolání. Mějte se krásně, naslyšenou. Hezký podvečer. Dnes slaví své krásné narozeniny milý kamarád Karlíček Macháček z Javorníku. Zdravíčko, lásku, štěstíčko, vše nejlepší jsi naše zlatíčko. Krásnou oslavu a vše nejlepší přejí tvé věrné kamarád.

No a třeba i vy jste přivítali bílého holoubka někde u sebe na zahradě, doufám tedy, že ne někde doma, to je často nepříjemné, když vám holoubek vletí přímo do kuchyně nebo do obýváku, tak to vás snad nepotkalo, no ale když ho vidíme venku, tak to může být někdy i pěkné. Tvůj bílý šátek od Veselky, to je další píseň, kterou jsem pro vás vybral a mám tady ještě jeden SMS-kový vzkaz. Nikdo nepřel Tereskám během vysílání, ty, jak jsem říkal, slaví dnes svůj svátek, tak já prosím o písničku pro vnučku slečnu inženýrku Terku Opavskou do Brna. Písničku posílají a vše krásné a příjemný večer přejí babi a děda z Rýmařova. Z dnešního pořadu Hrajeme pro radost je to už úplně vše. Za 10 minut jsou tady aktuální zprávy v 19 hodin s Gabrielou Adámkovou, no a potom roky, desky a hity Karla Gotta, které pro vás vybral jako každý čtvrtek večer Jirka Matějů. Tak krásně.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomoucká pětikoalice podepíše v pondělí koaliční smlouvu. Ministerstvo školství zvažuje dočasné vyloučení problémového žáka z výuky. Šumperská nemocnice investovala do chirurgického oddělení. Zítra čekáme slunečno, zpočátku i mlhy a maximálně 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Jak bude vypadat městská rada v Olomouci, bude jasné v pondělí. Zástupci hnutí STAN, pro Olomouc, KDU, ČSL, Společně a Milujeme Olomouc mají totiž podepsat koaliční smlouvu. Primátorem by měl být lídr STAN Marek Zelenka. Zastupitelstvo nakonec nebude Marta Pečinková-Parůtková za TOP 09, které společně s Piráty a Stranou zelených tvoří koalici Milujeme Olomouc. Křeslo totiž získala zřejmě po chybném zápisu preferenčních hlasů. Místo v zastupitelstvu tak připadne Roman Koutkovi z Pirátů. Potvrdil to krajský předseda Pirátů Zdeněk Žák.
2: Původně jsme zvažovali, že se obrátíme na soud. Podání návrhu by však podle zákona odsunulo ustavující zasedání zastupitelstva až do rozhodnutí soudu a tím by volbu nového vedení města zdrželo.
0: Možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky zvažuje ministerstvo školství. Chce chránit ostatní děti i učitele. Škola by k němu mohla přistoupit až po vyčerpání ostatních možností a musela by zajistit další vzdělávání dítěte. Podle Jarmily Čechové z organizace Učitel naživo by ale školám spíše pomohlo posílení prevence.
3: Jestliže škola doporučí rodičům třeba, aby s dítětem někam chodili, může to být nějaká dlouhodobá terapie, tak v některých regionech je nějaká terapeutická péče hrazená pojišťovnou téměř nedostupná. Takže my máme najednou nějaký problém s rostoucí agresí těch dětí. Víme, co by pomohlo, ale narážíme na nějaké kapacitní limity.
0: Šumperská nemocnice nabídne větší komfort pacientům na chirurgickém oddělení. Vedení zdravotního zařízení nakoupilo zhruba 30 nových matrací. Investice vyšla na bezmála 200 tisíc korun, dodává mluvčí nemocnice Hana Hanke.
4: Zároveň mají význam i z pohledu ošetřovatelské péče a prevence komplikací spojených s dlouhodobým ležením. Matrace totiž pomáhají rovnoměrně rozložit tlak na tělo a přispívají tak k prevenci vzniku dekubitu, tedy proleženin.
0: Moravského i českého vína bude letos asi o třetinu míň než běžně. Může za to sucho a extrémní horka. Podle svazu vinařů by se ale nižší sklizeň neměla výrazně projevit na cenách vína. Důvodem jsou zásoby z předchozích let i konkurenční tlak na světovém trhu.
1: Sport.
0: Fotbalový útočník Slovácka David Puškáč dostal od disciplinární komise trest na 3 soutěžní zápasy za tvrdý faul v zápase v Liberci. 2 utkání si nezahraje záložník Jakub Kučera z Hradce Králové po červené kartě za hrubost v duelu s Artisem Brno. O 1 zápas přijdou vyloučení Jakub Černín ze Zlína a Louis Lurving z Olomouce.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, zpočátku ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty 14 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 11. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nehodu máme hlášenou na dálnici D35 u obce Mladeč a směr Hradec Králové. Dejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Kufr iluzí byl jediný hit filmového muzikálu Hvězda padá vzhůru. Vítejte u 33. dílu pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta. Příjemný poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Celovečerní propadák Ladislava Rychmana nezachránili ani písničky, ale pojďme si jich alespoň pár pustit.

Svatební šel tudy měl dudy a já mít tak dar. Tolik sekvence písní z filmu Hvězda padá vzhůru. Dnes je to druhý výhradně filmový díl pořadu Roky desky a hity Karla Gotta a na řadu přichází, nebojím se to říct, už hity z filmu Romance za korunu. Dodnes září Svobodův Paganini.

Záhadnou lásku mám. Druhá spolupráce Karla Svobody s textařem Františkem Ringo Čechem pro Karla Gotta, který ve filmu Romance za korunu zpíval 3 písničky a 1 duet. 3 napsal Svoboda, pouze u jedné je autorem Ladislav Štajdl. Tvůj stín se má.

Vyskoč, stávej, k nám sedej, zazněla ve filmu ve dvou verzích. Jiřího Schillingera jsme milovali, ale Helena s Karlem se svých rolí rovněž ujali skvěle. I díky nim se dá oddechový film Zbyňka Brynicha občas vidět. Na závěr dnes ještě jednou Hvězda padá vzhůru a finálovka Domů k nám.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Dobrý večer. Dnes představíme mobilní nízkoprahový klub pro děti a mládež Uličník, který působí pod spolkem Ermosty. A budeme si povídat s Markem Bubenčíkem, který se představil v divadle Gong v rámci koncertu Romské legendy. Večer byl věnován romské tradiční hudbě. Mangautumenge savorenge, šukaršuniben.

Tak to byla písnička Lilia a poslech nám zpříjemnili Bertík a Jan Tancoš z kapely Duoband Kladno. V pražském divadle Gong zazněly minulý týden tradiční romské písně v podání několika generací hudebníků a zpěváků. Na koncertě pod vedením primáše Josefa Šenkyho a jeho kapely vystoupili Natálie Kuchárová, Simona Šenkyová, Kristýna Gunárová, Sebastián Holub a Marek Bubenčík. Vedle klasické cymbálové hudby zazněly i teskné písně známé jako Halgato. Koncert pořádala městská část Praha 9 ve spolupráci se spolkem Viva.

0: Marek Bubenčík, jeden z interpretů, který se dnes prezentoval na koncertu Legend. Marku, vy máte také svoji kapelu Šarkaní. Je to trošku jiný žánr. Jak se vám zpívalo dnes? Protože to byly staré romské písně.
1: Tak, skupina Šarkaní, to je úplně jiný šálek kávy, protože je to více méně popová hudba, dá se to tak nazvat. Klávesy, bicí nástroje a tak. No a cymbálová, to je samozřejmě klasika a je to moje srdce, protože už od malička prostě jsem měl vztah k téhletý hudbě. A ten dnešní koncert jsem si obzvlášť vychutnal. Děkuju Milanovi Demeterovi za pozvání, že si taky vzpomněl, že někdo na západě Čech by mohl účinkovat v Praze a zpívat, takže bylo mi velkým potěšením a za doprovodu Pepi Šenkyho a jeho bandy prostě bezchybný, teda aspoň v jejich podání, nevím, jak mojím, jak lidi reagovali, protože jsem tady nováček, ale...
0: Publikum tleskalo. Tleskalo, to úspěch. Marku, jak vy dlouho se věnujete muzice?
1: Jako aktivně se věnuji od 14 let. Ale samozřejmě doma jsme v tom vyrůstali, protože děda hrával na kontrabas, můj táta nebo Štík na harmoniku, nebyl teda profi muzikant, ale hrávalo se doma, zpívalo se. Tenkrát nebyli, že dneska si pustíte bedny a že jo, prostě Rámus, prostě tu hudbu jsme si tvořili, nebo oni si tvořili doma sami, takže jsem v tom vyrůstal. Takže od 14 let potom aktivně už jsem začal zpívat na besídkách a tak různě. No.
0: Zpíváte podle not, nebo hrajete podle not?
1: Tak znám akordy, ale podle not jako absolutně jako hudební školu žádnou. Školou mi je sám život. Ta zkušenost, tak, to mi je školou a musím se teda pochlubit, že už jsem několikrát vystupoval i s orchestrem, s celým ansáblem, 40 člením a uspíval jsem to. Takže to je asi signál něčeho, že to je asi třeba z hůry daný, nebo je to štěstí i prostě na dobrý lidi, na dobrý dirigenty, který vás jako navedou.
0: K vaší kapele Šarkaní. Jak dlouho přinášíte lidem radost?
1: Tak Šarkaní jako takový existují, nebo jsme v tom seskupení už 15 let. A musím teda říct, to není chvála, chraň Bůh, ale je to fakt, že jsme celý ten rok máme narvaný, prostě všechny víkendy a nejenom jako romský, ale máme i český akce, hrajeme různý plesy, maturitní plesy, doktorský plesy, třeba se musím pochlubit v hotelu PUP, v Grand Hotelu ve Vare a všude možně Richmond a takhle. Byli jsme na Slovensku už 6x, jsme vystupovali, ale v Praze jsem dneska poprvý.
0: Jak je to
1: tak,
0: možný?
1: No, třeba to chtělo čas, jak říkám. Všechno je nějak nastavený, nějak naosudovaný, tak třeba teď budeme v Praze častěji.
0: Já se zeptám, vy přebíráte písničky nebo máte svoji vlastní tvorbu?
1: Tak, dobrá otázka. Písničky máme i vlastní, ale bohužel ta doba dneska už jako vlastní věci moc jako se člověk nechytne, pokud vyloženě není známý, ale my, ty menší kapely, okresní kapely, se vlastníma písničkama moc nechytne. Takže máme vlastní písně, tvoříme i s kolegou, s Vojtou Sivákem, ale převážně kavry. A mám záruku, když jsme třeba někde na sále, že začnu zpívat se laví, tím to končívá. Jo, to je píseň, jasně, Karel Gott. I to máme v repertoáru.
0: Ale tak, ve vašem hlase já slyším to, že vy toho Karla prostě máte.
1: No, tak jako asi tam je, protože i když zpívám v romštině, nebo když zpívám slovensky, moravsky, tak stejně ty lidi tam prostě to slyší, to příbuzenstvo toho hlasu tam je. No, tak, takže tak.
0: Říká úžasný muzikant, zpěvák Marek Bubenčík. Já vám děkuji a držíme palce ve vaší kariéře.
1: Ano, děkuji. Hej, čoro.

0: Dospíval Marek Pilo a je s vámi Oromava Keren. Uličník je speciálně upravený nízkoprahový autobus, který slouží jako mobilní nízkoprahový klub pro děti a mládež, který provozuje organizace Ermosty v Praze. Děti a mládež od 10 do 21 let v bezpečném zázemí mají možnost poradenství a volnočasových aktivit. Iveta Durdoňová navštívila streetworkový autobus, kde oslovila vedoucího klubu Tomáše Reska.
1: Dobrý den, já vás vítám v našem streetbusu Uličník. My stojíme na náměstí Jiřího z Poděbrad přímo před základní školou. Je to výhodný pro nás i pro ty děti, navzájem se rychle potkáme a přímo z této základní školy k nám přijde za den 25 dětí. Tak jsou to jejich taky kamarádi, kteří nesouvisí přímo s touhle základní školou, ale tím, že nás potkají, nemají vůbec zakázáno k nám vstoupit, tam můžou klidně přijít i jiní kamarádi, jiní návštěvníci z jiného města nebo z jiné lokality. Je těch výjezd teďka na Praze 3 2, na Praze 4 to jsou 4 místa a na Praze Libuš ještě jedno jsme přidali místo. První důvod, proč nám ty děti přijdou, je zvědavost, protože ten autobus je prostě přebudovaný na obytný autobus, takže tam najdou stoly, sedačku, hry, ale to je pro ten náš první seznamovací kontakt důležité, aby se k nám odvážili vstoupit a aby se nás nebáli a aby jsme skrze hru se třeba poznali, ale hnedka zatím my od dětí zjišťujeme, že často potřebují pomoc třeba se nějaký základními otázkami, co se týče dospívání, nebo se vztahy, nebo třeba se školní úspěšností.
2: Když zjistíte, že některé dítě je šikanované v základní škole, můžete to vy nějak řešit?
1: Máme několik cest, jak to řešit. My můžeme, pokud nám to dítě dovolí, tak jdeme rychleji. Pokud nám to dovolí, jdeme kontaktovat samozřejmě rodiče s tím, že jsme my ta pomocná ruka, která pomáhá jednat se školou. Pokud rodič nechce, aby jsme jednali s tou školou, aspoň se od nás dozví, že to dítě nějakým způsobem tu zprávu teda nám předalo a sám ten rodič se aktivizuje a tím se to samo rozběhne, ale my rozhodně můžeme rodičům a dětem dát nějaké základní návody, co s tím dělat. To znamená, jak se chovat, o co žádat školu, na čem si trvat, jak situaci řešit, vytvořit nějaké ochranné plány třeba. Pro ty děti to často bývá první uklidňující rozhovor, pokud ta škola ještě sama neuměla reagovat.
2: K vám chodí různě děti, ať romské, jak z majoritní společnosti, tak i cizinci. Přišlo k vám někdy romské dítě, že má problém v základní škole, že mu někdo tam nadává?
1: Ano, takové děti vlastně u nás jsou. My máme kromě uličníka ještě ambulantní službu, kde máme napřímo na adrese na Žižkově ještě intenzivnější kontakt s romskými dětmi a my se vlastně na tohle cíleně ptáme. My se ptáme, jak to v té třídě chodí, jak je tam spokojený se svými spolužáky, s učiteli, jestli zaznamenalo nějaké problémy. Pocity těch romských dětí nejsou vždycky úplně radostné. Máme tam opravdu zážitky toho, že jsou z rasistických důvodů nějaké negativní reakce, jsou tam nějaké rysy šikany, jsou tam nějaká zpochybňování nebo zesměšňování těch dětí, a nebo tam může být i samotný ten vnitřní pocit toho romského dítěte, které se tam cítí poněkud osamělé, protože vnímá, že by chtělo být s více romskými dětmi v tom kolektivu.
2: Budete pořádat něco do konce roku pro děti?
1: Do konce roku my chystáme zorganizovat několik drobných věcí. Zažijou děti u nás halloweenské odpoledne například, budou taky dušičky, my to tak jako spojujeme, což se teda v posledních letech asi stává na hodně místech, že se tyhle ty dvě události spojují. Potom budeme mít ještě třídenní výjezd, ale ten už máme uzavřený, ale děti se s námi podívají do Liberce, tam je spousta zajímavých míst, je to krásné město a my ty děti vlastně chceme vyvést z města Prahy, aby jsme jim ukázali další regiony republiky. Zažijou to trošku jinak, bydlí bez rodičů, bydlí v kolektivu. No a potom už budeme mít mikulášskou tak, že nepořádáme ji my, ale máme šikovný děti, kteří hrají a tancují a posíláme je na akci městské části Praha 3, kde reprezentují jednak sebe, ale jednak i trošku naše zařízení uličníka a klub Ermosty. Takže tam budeme mít tanečnice, hudebníky a to bude mikulášská Prahy 3. Potom už jenom vánoční odpoledne a mezi Vánoci a Silvestrem budeme fungovat taky, takže děti se nebudou nudit ani v tomhle období prázdnin.
0: To je pro dnešek s Oromava Keren vše. Palikera Vojsanas Amensa a Čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Novou koncepci výstavby armády projedná příští týden nejprve Bezpečnostní rada státu. Ústavní soud dal zapravdu Středočeskému kraji ve sporu s Kladnem o veřejnou dopravu. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Novou koncepci výstavby armády České republiky projedná v úterý Bezpečnostní rada státu. Teprve poté ji posoudí ministři na zasedání vlády. Českému rozhlasu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Náčelník generálního štábu armády České republiky Miroslav Hlaváč přitom minulý týden uvedl, že by kabinet měl novou podobu koncepce schvalovat už v pondělí 19. října. Středočeský kraj mohl omezit veřejnou dopravu v Kladně. Rozhodl o tom ústavní soud. Hejtmanství vyřadilo tamní městskou dopravu ze systému PIT. Kladenský magistrát odmítl přispívat na jeho provoz. Podle kladenského mluvčího Víta Herala má být finanční příspěvek měst a obcí dobrovolný.
3: Ústavní soud stížnost města sice odmítl, ale nadále platí, co pravomocně ve svém rozsudku z května 2023 uvedl Nejvyšší správní soud, tedy že Středočeský kraj je povinen v plném rozsahu a výlučně ze svých prostředků hradit a zajišťovat dopravu mezi Kladnem a Prahou.
2: Středočeský kraj chce podle radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN i nadále s městem o situaci jednat. Serval stepní uprchl ze zookoutku ve Vápovicích na Jihlavsku. Kočkovitou šelmu postrádají ošetřovatelé od středečních večerních hodin. Podle majitele Tomáše Protivínského by šelma neměla být nebezpečná. Lidé by se ji ale neměli pokoušet sami odchytit.
4: Je to malá kočkovitá šelma, vážící od těch 8 do 15 kilo. Je to dvouletá samice, ručně dokrmená. V případě spatření určitě se nepokoušet šelmu odchytávat, ale kontaktovat buď nás, anebo po případě kontaktovat policii České republiky.
1: Sport.
2: Sportovní střelec Jiří Přívratský získal druhou medaili na světovém poháru v Káhiře. Po zlatu ve vzduchové pušce byl třetí v třípolohové malorážce. V souboji o bronz přitom porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala. Přívratský řekl, že měl proto z medaile hořkosladký pocit.
5: Člověk se z medaile raduje vždycky, nicméně mě mrzí, že to bylo právě na úkor Filipa, protože v tom finále se mu dařilo střílet pěkně a vlastně celou dobu se držel napříč nade mnou a až jeho poslední rána, která se mu úplně nepovedla, tak rozhodla o tom, že vypadl nakonec čtvrtý.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů. Při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte před zúžením na Šmejkalce. Kolona od 18. po 25. kilometr vás zdrží asi čtvrt hodiny. A na D1 ve směru do Prahy havarovalo na kilometru 198 auto do svodidel. Počítejte proto se zdržením i tam. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Útok vám vyhraje zápasy, obrana tituly. Na jejím konci stojí člověk, který si nemůže dovolit téměř žádné zaváhání. Náš dnešní host patřil k výrazným slovenským fotbalovým brankářům své generace. Oblékal dres slovenské reprezentace i několika zahraničních klubů. Kamil Čontofalský je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, pěkný den všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
8: Nosím

0: Naším hostem je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, reprezentant. Já jsem si v úvodu pomohla hláškou skotského trenéra Alexe Fergusona. Platí nebo ne? Je útok vyhrává zápasy, obrana tituly, je to tak?
1: Tak samozřejmě, ono se hovorí, když nedostanete gól, nemůžete prehrať. Je to jednoduchá matematika v tom futbale a je fakt, že dnes si obrany dominují a brankáři jsou neoddělitelnou součástí toho týmu, jsou strašně důležitý a dnes už ty nároky na těch brankářů jsou vyšší jako za mojich čas.
0: K tomu se dostaneme a ještě mě napadá ta hláška, nedáš, dostaneš.
1: Nedáš, dostaneš, to je něco úplně jiného. To je jako, že, ale zase je to spojené s brankárom, když brankár zmarí nějakou šancu, je z toho break, strelíte gól, tak je to vlastně rozdíl po gólovej. Ale je to taká starší hláška a se to používalo skôr z také povery, že když nedáte šancu, dostanete z toho a trenér poje, no pozri se na to, no nedáš, dostaneš, no.
0: No, ale platí to dodnes.
1: Já si myslím, že platí to dodnes. Jako, nehovorím, že z každého breaku padají góly, ale platí to samozřejmě i dnes.
0: Vybavíte si gól, který vám zůstával, který jste dostal, který jste inkasoval a v hlavě vám zůstával ještě hodně, hodně dlouho po zápase? Taký smolný gól.
1: Ano, no, ano. Jeden si vybavím právě teraz, keď sa pozriem na moju ruku, protože mám taký deformovaný prst a je to...
0: Nějaký křivý,
1: no, ano. Je to od Cristiana Ronalda. Keď jsme hráli na Benfike s národným týmom, bylo to z priamého kopu a já jsem tu loptu takto lízel, ještě jsem si trošku zdeformoval ten prst. Trafil jsem se hlavou do tyčky a ještě z toho bol gol, takže 3-1. Nemám rád Cristiana od té doby.
0: To se vám musí špatně nosit, případně snubní prsten, ne?
1: Ten nenosím, ale nosil jsem ho na druhé ruce, takže tak v pohodě. Já prsten nenosím, takže to je fajn.
0: Vy už jste říkal, že na gólmany v současné době jsou větší nároky. Gólmani se více objevují, jakoby, jak hráči víc hrají. Tak, není to jenom o tom chytání. Vy jste to ještě nezažil. Vy jste byl skutečně brankář, který stojí v té bráně a nezapojuje se, je to tak?
1: Tak jako zapojoval jsem se samozřejmě, ale trenéři to viděli neradí, protože vtedy se hrál fotbal systémem, že keď se odkopávala doslova lopta od brány, tak všetci šli na polovičku a brankář to někam kopol. Do nějakého priestoru, ale boli to všetko dlhé nakopávané lopty. Dnes se rozohrává většinou, hovorí se tomu výstavba, alebo build-up na krátké vzdialenosti s tým, že zmenilo sa i pravidlo to, že vlastní hráči môžu vstupovať do pokutového územia. Znamená, že môžu si prihať na krátko a brankár je v tom zapojený do tej výstavby a potrebuje tú loptu dosť ovládať a musí vidieť ten futbal strašne, alebo dosť sa to trénuje v dnešnom futbale a je to už vlastně povinnost toho brankára, aby vnímal ten futbal trošku jinak a byl zapojený do tej výstavby, jako se vraví, a musí prostě vědět hrát futbal.
0: Jak vás tak poslouchám, tak bych skoro řekla, že by vám to vyhovovalo teď být brankářem a více se zapojovat.
1: Je to tak, jako já jsem si myslím, že na tu moju dobu jsem celkem slušně hrál futbal, ale jako v porovnání s dnešními brankáři by jsem už byl podprimérný. Ale na tu dobu si myslím, že jsem byl celkem slušně nohami a rád jsem hrál futbal, myslím, že jsem ho celkem viděl. Ale hovorím, trenéři to nemali radi a keď som si urobil nejakú kľúčku alebo keď som dal nejakú prihrávku na tú dobu riskantnú do stredu ihriska, tak trenér mi nadával: Čandy, kopni to nahoru, proste.
0: No tak klasika. Proč jste se stavil do brány? Proč jste nebyl útočníkem?
1: Keď jsem začínal s fotbalem, tak mě bavilo asi skákat pod nohy a hádzať se do blata. Tak a to mi už ostalo, no. Ostal jsem v bráně.
0: Zůstal jste v bráně. Takže nikdy jste to ani neskoušel být hráčem?
1: Ne, od malička jsem byl brankář a nějak potom mi to asi šlo. Ale zase byl jsem celkom malý na tu dobu a já jsem vyrástl až při běhu 2 rokov celkom dost. No a pamätám si, že ma hrozně bolili kolena, jak jsem vyrástl. A vlastně ani nikdo mi neveril, že vyrástnem, protože nemal jsem pokom, rodiče nebyli nějak extrémně vysoký. Ale nakonec jsem vyrástl, si myslím, že akurát na tu brankářskou výšku a ostal jsem bráně, no a nakonec ani jsem netušil, urobil jsem celkem slušnou kariéru.
0: O té budeme mluvit určitě za malou chvíli. Naším hostem je Kamil Čontofalský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s fotbalovým brankářem, bývalým fotbalovým brankářem Kamilem Čontofalským, který se stal vlastně trenérem a teď mi dokonce jste mi prozradil, že jste začal trénovat, já to hnedka pustím ven, slovenskou reprezentaci, takže jste trenérem brankářů Mladé Boleslavy a zároveň tedy slovenské reprezentace.
1: Je to čerstvé, no teda jsem byl prvýkrát na zraze, jsme hrali čtvor zápas, dá se povedat, taky malý turnaj. To je první formát v dějinách fotbalu, že za takto krátkou dobu se hrají 4 zápasy. Je to trošku novinka, jsme tam dlho, trošku ponorka, já jsem vlastně byl prvýkrát, nepoznal jsem tamto prostředí, ale uteklo to celkom rychle.
0: Uteklo to celkom
1: rychle. Tak my jsme hlavně získali body na rozdíl od vás a proto to bylo příjemnější. Já jsem si trošku rypol, pardon.
0: Komu fandíte, když hraje Česko a Slovensko?
1: No tak jsem Slovák, takže faním Slovákům samozřejmě.
0: No, ale tady, já si taky rýpnu, ale tady u nás, myslím, v České republice žijete déle, než jste kdy žil na Slovensku.
1: To je pravda, jako faním samozřejmě i českému národňáku, ale stále jsem Slovák, takže prvom radě slovenskému.
0: Dobře, a potom mi řekněte, jaké jste měl pocity včera, když Mladá Boleslav prohrála s Bohemkou 1-0 a vy jste kdysi za Bohemku hrál?
1: Je to tak, blbé pocity samozřejmě, protože dneska jsem trenér Boleslavy a či jako hráč, alebo už i jako trenér nerád prehávám. A to, že to bylo na Bohemke tak vzdialeně trošku fandím, ale už to vnímám úplně jinak a samozřejmě moja práce je Boleslavy, takže fandím Boleslavy a jsem teraz momentálně tak trošku nadštvaný, že jsme to nezvládli včera a hovorím, vidím to z jiné perspektivy, ten štadion. Štadion stál stále rovnaký, a ještě keď jsem chytával já, tam se nič nezmenilo, ale to fandění je tam také dost nepříjemné prostředí, keď to vidím z druhé strany.
0: Jak to?
1: No, to Bohemka je tým povestná. Ľudia nadávajú na toho supera, na tých hráčov jednotlivých, takže mne teda včera nenadávali, ale ako takto v okolí a to je tam, je to dosť nehostinné prostredie pre ten hostujúci tým, tak to poviem.
0: Tak, ale když jste vy přišel z Košic do Bohemky, což vlastně bylo vaše první zahraniční angažmá, když ano. To tak řeknu, vnímal jste to tak, že je to zahraniční angažmá, nebo jste se cítil
1: jsem
0: doma?
1: Nevnímal jsem to tak ještě, sice už jsme byli rozděleni, ale tak já jsem vyrastal jako v Československu a vlastně začal jsem to vnímat, až když někdo povedal, že je to zahraniční angažmá, jsem si to nějak neuvědomoval, ale bylo to samozřejmě a bylo to fajn, protože jsem přišel a celý ten kotol hned prvý zápas začal kričať Francúz, neviem, kde to vzali. A nakoniec fakt krásne spomienky na tie 3 roky Bohemke.
0: A to byli fanoušci...
1: Bohemians.
0: To byli fanoušci Bohemians, ano, ale to byli fanoušci stejní, ako sú dnes, myslím.
1: No, myslím si, že asi tak o generáciu a pol starší.
0: Ano, ale byli tak aktivní a tak slyšet?
1: Ano,
0: což vám určite. Tehdy mohlo vyhovovať.
1: Tak to tam Dolíček bol vždycky známy tým, že bol plný a tí fanouškovia boli úžasní, keď som za nich chytal. Dneska to vnímam inak.
0: Keď jste za ně chytal a když se vám dařilo, ne?
1: Ano, keď se nám dařilo. A zase musím povedať, že velakrát mě nadávali, že by na mě pískali, alebo toto si nějak nevybavujem. Ako určitě boli zápasy, které mi nevyšly, ale nepocitoval jsem nějakou zášť zo strany fanušku.
0: Jak se cítí brankář, když dostane jeden gol, který vlastně rozhodne o to, že ten tým prohraje, což se stalo včera?
1: No, ako sa cíti? No, tak samozrejme cíti sa platou, či na tom má nejaký väčší podiel viny, alebo nie. To už si buď vyhodnotí on sám, alebo okolie, čo je pokokrát horšie.
0: Jak ste to vyhodnotil vy, co by trenér?
1: To včerajší zápas hodíme za hlavu, my hrajeme za 2 dní zase, takže sústredíme sa na ďalší. Ale je to tak, že... No, ako sa cíti brankár, tak buď sa ty začne trápiť a potom je mimo do konca zápasu, alebo sa snaží to zahodiť za hlavu a koncentruje sa na zbývajúce minuty zápasu, a čo je tá lepšia varianta.
0: A to každý sa stala?
1: No tak boli zápasy, keď človeku to vrtalo hlavou, alebo keď urobil nejaký kiks, ako sa vraví, dostal hlúpy gól, tak samozrejme, že to mne vypustí z hlavy len tak a zneistie a ten zápas bude vidieť. A potom zase naopak sú zápasy, keď chytíte skoro všetko, čo ide na bránu a to si pripadáte nepriestrelný. A si myslím, že taký zápasov bolo o niečo viac než tých horších.
0: A to posiluje to sebevedomí, istotu.
1: Určite, tak si vezmite vy, keby ste sa vám podarí, neviem, hrajete tenis, treba sa vám podarí jeden forehand, backhand, volej, čo aj sme, čokoľvek, tak potom narastiete a samozrejme si pripadáte, že na tom kurte lietate, takže to isté bráne, ale každý to má individuálne samozrejme. Ale ja som to mal tak, alebo myslím si, že väčšina, drtivá väčšina to má tak hráčov, celkovo obecne hráčov, nielen brankárov, že keď sa im niečo vydarí, tak samozrejme sebavedomie narastie a dovolujú si viac.
0: Kamil Čontofalský je našim hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je bývalý fotbalový brankář Kamil Čontofalský, současný trenér Mladé Boleslavy a také slovenské reprezentace, trenér brankářů samozřejmě. My jsme mluvili o vašem v úvozovkách prvním zahraničním angažmá, což byla Bohemka, pak jste ale, kde jste hrál pod Vlastimilem Petrželou, a za ním jste pak vlastně šel rovnou do Petrohradu, Zenit Petrohrad,
1: ano,
0: tak jmenoval. Já si říkám, teď váš ročník, vy jste ještě měl ruštinu ve škole, ne? Takže byl jste připraven, neměl jste tam problém jazykový
1: bariéru? Já si pamätám, že do 3 měsíců jsem dával rozhovor už normálně jakoby do televizie, ale mal jsem ruštinu, myslím, 2 roky na základné škole, na střední už zase ne, ale dostal jsem se do toho, myslím, celkom rychlo, a právě i ta slovenčina, i ty ruštiny, myslím, dost blízká, a nemal jsem problém vůbec rusky.
0: A jak moc vám pomohlo i to, že tam byl trenér, kterého jste už důvěrně znal? A byl to Čech?
1: No, pomohlo, nepomohlo, a ako se to vezme. Já jsem ty začátky v Petrohradě úplně nemal na růžích ustlané, jako se vraví, protože trenér si tam vzal ještě dalších 5 českých hráčů a nechce zase vždycky všetkých stavať, takže vlastně prvé kolo, keď jsme hrali, si pamätám, domácí zápas, tak nepostavil mě, ale postavil domácího ruského brankára. A vysvětlil mi to, nebo nevysvětloval mi nič, Petrža nikdy nevysvětloval, zase mi nepáral, ale prostě jsem nechytal, protože těch cudzinců, alebo těch hráčů, kterých si on přivedl, bylo dost, hrali. No, potom jsme hrali nějaký důležitý zápas zvonku, u ťažkého supera, u majstra, u radujícího na Lokomotiv Moskva. To bylo vtedy. Postavil mě, protože věděl, že mám rád ťažké zápasy, alebo prostě šli mi ťažké zápasy. Vyhrali jsme tam 2-1, takže ty Rusáci byli úplně nadšený, že je brankár, chodí na centre, že vie hrať, prostě chytil, pomohlo se mi tam, že je to trošku něco jiné. No zase domácí zápas zase jsem nechytal, potom nějaký vonkajší zase jsem nechytal, zase ma nechal sedět 3 zápasy asi. A postavil ma v Moskve zase, vonku, na Dynamu. A to byl prvý zápas, keď jsme hrali všetci vlastně cudzinci, Čechoslováci, 5 Češi a já. No a my jsme tam dostali 7 gólov. Lebo já jsem dostal 7 gólov. 7-0, 7-1 to skončilo.
0: Ajajaj.
1: Já jsem po
0: za
1: zápas...
0: který jste mohl?
1: No,
0: za
1: tak jako dostal jsem 7 gólov, no, čo k tomu dodať. Takže to byla velká facka, musím povedať, a po zápase mě fakt i vyhrkly slzy. No a
0: chtěl jste domů?
1: Chtěl jsem domů. Hmm. Fakt regulérně jsem chcel domů, a z hodou okolností hned druhý den jsem letěl si vybavit víza, takže byl jsem v Prahe asi 2 dny, byl jsem rád, že jsem vypadl z Ruska. A teraz já jsem přiletěl sem a tu všetko krásně rozkvitnuté, zelené stromy, slnečko svítilo, hovorím si, ježiš, tu je tak nádherně, mě se nechcel vůbec naspět. A tam v Rusku přece jen tam zima je pokročilejší, a tam ještě v apríli nebo v dubnu všade šedivo, hnusně, nikde zeleň, skoro stále tma, inverzia, si hovorím, bože, čo tu robím. No, ale nějak ten rok jsem dokopal, potom jsem ještě chytal nějaký zápas, ale stejně jsem chcel odísť, no ale hovorím, prvý rok nebyl nič moc z mojej strany.
0: No a kdy se to zlomilo?
1: To se zlomilo nějak ten druhý rok. Já jsem začal, chcel jsem nějak odísť, ale stále má nějak v Rusku nechceli pustit, ale respektive nebyl nikdo, kdo by má koupil. Ale začal jsem občas chytať, hrali jsme nějaké poháre, tam jsem chytal. No a začal jsem jezdit za slovenský nároďák, trenér Galis, který mi jako důvěroval jako cudzincovi, a teda cudzincovi, hráčovi, který působil v zahraničí. Takže jsem začal chytávat za slovenský národní tým a potom postupně vlastně i za Zenit. Vytlačil jsem Malafejeva z toho zbrání a byl jsem jednotkou a nakonec jsem tam ostal 7 rokov.
0: A zažil jste tam vlastně i své největší fotbalové úspěchy?
1: Bez pochyby, tak vlastně myslím si, že doteraz jsem jediný Slovák, který vyhrál pohár UEFA a super pohár, aj keď určitě na Slovensku máme o mnoho viac futbalistů, kteří mali o mnoho lepší kariéry, ale hovorím, tento primát si myslím,

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a fotbalového brankáře, dnes už bývalého Kamila Čontofalského, který je naším dnešním hostem a který profesionální kariéru ukončil v dresu klubu Tampa Bay Rowdies v prosinci 2015. Jste už 11 let mimo?
1: To už 11 rokov? Aha, no. Tyjo, to lečí, no. Je to tak?
0: Jak dlouho by vás zrálo to rozhodnutí ukončit profesionální kariéru?
1: To nějak ani nie. To prišlo tak nějak z dňa na deň. Mňa už to úplně nebavilo, ale zase mal som možnosť ísť na Floridu, do Miami, keď to nebolo za nejaké veľké peniaze. Hovorím, ja som tam platil väčší nájom za apartmán, než som zarábal mesačnú výplatu, ale hovorím, Miami a slnko a ten život, tak to sa nenaskytne len tak a hovorím, ešte som mohol toho chytať.
0: A proč Rusku asi příjemná změna?
1: No právě. Já jsem z Ruska kvůli tomu šel na Cyprus, kvůli rodině, aby si užili trošku slněčka. No a nakonec, potom jsem se vrátil nějak cez Grécko ještě do Slávie, ale potom po té Slávii hovorím, výborná změna do toho, do Ameriky. A já jsem se rozhodl, kde jinde ukončit kariéru, keď ne v Amerike na závěr. Jako fakt vůbec to nebylo o peniazok, ale o tom životě a užívání si a ještě do toho člověk tam hrál, takže prvá sezóna vlastně za Fort Lauderdale Strikers a druhou sezónu jsem ještě dostal ponuku právě z Tampa Bay Rowdies a tak jsem zvládl ještě jednu sezónu, respektive s tehdajšou

0: paní a vlastně synom, tak jsme si vlastně urobili krásné časy v Americe.
1: Tak a když tedy, tak to nebylo nějaké smutné loučení s kariérou?
0: Ani
1: jste smířen?
0: No úplně. Já hovorím, že mě už to nějak nemá svou nějakou vnitřní motivaci. Já jsem ještě, když jsem se vrátil, tak jsem měl nějaký ponuky z první ligy, mi volali nějaký manažery a tak, že by som nechcel, hovorím, že mňa už to nebaví, takže ja som si dal pauzu od futbalu a v podstate 4 roky som nerobil skoro nič.
1: To je krásne.
0: No, neviem. Ako chvilku je to fajn, človek si lieta po golfoch a tak ďalej, ale potom už toho bolo moc a úplne človek nevie, čo so sebou. Skúšal som nejaké realitky a tak ďalej a potom vlastne až nejakým spôsobom osud ma dovedol na spek futbalu.
1: Mm-hmm. A fotbal vám celú tú dobu nechybiel? Nebo jste občas si šel třeba zakopat, nebo ani se postavit do brány?
0: No velmi, velmi ne. Tak to skôr, keď z nějaké srandy s kamarátmi, nějaká sázka, alebo to, že jsme kopali penalty na seba, alebo tak, ale jinak vůbec. Nechybalo mi to vůbec.
1: Tak teď jste tady trenérem, jak už jsme zmiňovali Mladé Boleslavy, tak slovenské reprezentace. Jsou vlastně i s ohledem na to, že se brankáři více zapojují do hry, než tomu bylo dříve, tak je ten trénink vlastně jiný, než vy jste byl zvyklý, když vy jste byl trénován.
0: To jste to krásně povedali. Ano,
1: trochu složitě.
0: No, ne. Máte úplnou pravdu. Ten trénink je obsiahlejší práve o tú hru nohami a samozrejme záleží na tom mikrocykluse, aký máte týždeň, keď máte viac zápasov, tak tam je veľký priestor na trénovanie, ale treba z príprave alebo v normálnom mikrocykluse si vydobíte dní, keď viac sa zamierajte na tú hru nohou a na tú rozohrávku a na dlhé prihávky, kratšie stredné dlhé prihávky a tak ďalej. Hru pod tlakom, ale viac menej i tých hráčov zapájame do tých herných situácií s týmom, kde hrajú viac pozičné hry a tak ďalej, takže aby sa naučili hrať pod tlakom a hovorím, je ten tréning úplne iný, než keď som chytával. A ja som, mňa to bavilo, ale tréneri ma nepustili ani hrať bagu, ktoré som chcel hrať, takže...
1: Takže dnes třeba, kdybych se přišla podívat na trénink, tak vidím brankáře, jak běhá v poli.
0: Neúplně. Samozřejmě specifický brankářský trénink je stále neoddělitelnou součástí procesu, ale uvidíte ich častěji hrať nohou, než chytať.
1: Kamil Čontofalský zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: V Alex a host je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, současný trenér Mladé Boleslavy a slovenské reprezentace. Vy už jste zmiňoval, nebo mluvil jste o tom, že brankáři mají být vysocí. Dřív to tak úplně nebylo, nechci se dotknout třeba Petra Kouby, ale ten nepatřil mezi čahouny. Teď je to podmínkou?
1: Dnes se to zase nějak trošku bere jinak a najdu sa brankári, ktorí nie sú úplne vysokí ešte v dnešnom fotbale, ale je ich stále menej a menej a myslím, že sa to vytratí úplne časom, pretože dnes už v všetkých tých špičkových akadémiách už ten výber už tých mládežnických tímoch je taký, že tam sa predikujú pomocou, neviem, kosti alebo čoho, alebo rodičov nejaké rastových hormonov predikujú vlastne centimetre budúcnosti a pokiaľ niekto bude mať nejakých, poviem, 180, čo nie je málo, hej, ale na brankára dosť málo, tak väčšinou je odsunutý niekam stranou už v takto mladom veku a má smolu. Keď môže byť vynikajúci brankár, dajme tomu, v tom veku, ale už v takto mladom veku, viem, že proste vrcholné týmy v Čechách, ako treba Sparta Slavia, tak brankár ide preč, musí odísť z akadémie, pretože...
0: Môže do útoku třeba.
1: Bojím sa, že 15 už to nestihne, že to je neskoro. Ale mohol by to skúsiť, keď je dobrý, prečo nie?
0: Je to pozdie?
1: No ja si nemyslím si. Pokiaľ dneska s tými dovednosťami, vidíte, neviem, ako sa to povie slovensky, tak brankári tým, že sú naučení hrať nohami, môže to skúsiť v útoku, prečo nie? Ale myslím si, že do budúcnosti neuvidíme vo vrcholovom fotbale brankára, ktorý by nemal 190. Dneska ešte ten bar v Arsenale, jeden teraz ma napadlo, Raja, ako to je top brankár, má 183, ale to je fakt vyloženě výnimka.
0: No, ale prosadil se, je úspěšný, tak co když to není jenom o centimetrech?
1: Ale vy ho zavrhnete
0: jenom proto, že no, prostě nemá 190.
1: Ale väčšina trénerov. Hovorím, sú takéto výnimky ešte stále, ale je ich stále menej a menej. Ja hovorím, to je jeden, ja neviem, poviem, zo 100 000 alebo z milióna, ktorý sa presadil. Ešte ich pár bude, keď vezmeme minulosti, on už je na ústraní, Zomer, ale ako brankár, keď nemá aspoň tých 185, alebo hovorím 190, je taká zahranica. Aspoň v mojom ponímaní, že brankár by mal mať.
0: Tak, branka sa zväčšuje.
1: No branka je dosť veľká, má 7,32, vždycky malá, a je dosť široká, vysoká je 2,44, takže brankár tie centimetre proste potrebuje.
0: Tak, ale nejenom tie centimetry, ale určite mršnosť, nejakú odvahu položiť si do tých rány, neviem,
1: čo
0: ešte.
1: Áno, to je jeden základov, keď sa brankár bojí lopty, nemá v tej bráne čo robiť, samozrejme, takže báť sa nesmie, odvaha je základ, no a potom samozrejme, ako ste vravili, tie špecifické dovednosti, no, musí byť obratný, mršný, ideálne to rozhodovanie nesprávne a to je komplex vecí, ktoré keď sa zídu, tak potom sú z toho talenty.
0: Tak a co nejaké povahové vlastnosti? Liší sa povaha brankáře od hráčov? Poli ste třeba, ja neviem, klidnější, pohodovější, takový, já nevím, nebo jste cholerici. Máte něco společného, brankáři?
1: Já si myslím, že každý brankár je specificky jiný, ale kedysi se vravívalo, že brankár a ľavé krídlo jsou blázni. Že jsou prostě úplně jiný, hej, a že si hovorí, no, to je myškár, to je brankár, to je prostě blázon, to je magor.
0: A jak se to projevuje? Promiňte, jak se projevuje to, že je někdo magor?
1: Někdo na tréninku alebo v zápasu viac sa prejavuje, viac kričí, alebo je prostě divný nějakým způsobem. Strašne sa to zovšeobecňuje, alebo kedysi sa to tak dialo, že proste to je branka, no tak ten, to je škoda, to je kapitola sama o sebe. Ale dnes si myslím, že ja som sa teda tak na to pozeral, prečo už len to, že povie, že ježi, to je fotbalista. To je, no. Ale hovorím, každý sme iný, bohužiaľ drtivá väčšina, nebo kedy si to tak bývalo, že neboli úplne všetci vzdelaní a preto sa tak bralo, hej, ale dnes si myslím, že už to tak neplatí.
0: Tak a vy ste si uměl zjednat pořádek před brankou a uměl ste třeba vynadat svým spoluhráčům, hlavne tady obráncům, když nebyli tam, kde by měli?
1: Ano, ja som to tiež tak mal, že keď som sa ponoril do toho zápasu, tak vedel som byť zlý na tých svojich, samozrejme.
0: Čili ste byl kapitola sama pro sebe.
1: sami ste to takto nazvali, takže kľudne.
0: Kamil Čontopalský je našim hostem.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal bývalý fotbalový brankář a současný trenér Kamil Čontofalský. A kromě toho vy ještě čas od času chodíte do televize, co by expert.
1: Expert, já nevím, co to je expert.
0: Fotbalový skor. Expert, tak host. To je to uvedeno, či host.
1: Dobre.
0: Připravujete se nějak na té živé přenosy?
1: No, mali bychom se, já teda se připravujem, protože si pamatám, keď jsem byl ještě neviem, x rokov rozhľadu, tak to parka niečo komentovať a človek sa na to nepozrel, tak tam trošku vyzeral za takého, neviem, nájsť to správne slovo a nebudem vyslovovať, ale ne, dnes sa pripravujem. A zapať pán Boh nám vlastne tí vedúci pracovníci športového oddelenia posielajú nejaké témata, rozhovory, články, ktoré sa týkajú toho jednotlivého zápasu a vždycky tam máme nejaké body, ktoré človek buď sa pripraví alebo nepripraví a ja hovorím, ja si to aspoň prečítam a len to, čo nám posiela Martin Kubíček teraz momentálne, tak než si to prečítam, tak mi to trvá tak 2 hodiny. Takže príprava nejaká tam je.
0: Príprava tam je a baví vás to?
1: Musím povedať, že teraz áno, že predtým to bolo skôr také trápenie, ale teraz tie posledné vlastne štúdia, čo chodívam na tú na tú Ligu majstrov a tie majstrov sveta, tak je to super, to je, že sme tam traja plus moderátor a nejakým spôsobom tá interakcia funguje inak a človek do toho sa tam ešte pobaví u toho, my ten zápas sledujeme, majíme sa u toho a je dobré v tom, že človek si musí dávať pozor na to, čo povie, pretože dneska, sami to viete, tá sloboda toho slova sa trošku skracuje, no človek.
0: Ta hyperkorektnosť.
1: Tak, áno, no, správne.
0: Tak bych to nazvala,
1: áno. Áno, hyperkorektnosť, no.
0: Takže dáváte si i veľký pozor na to, co řeknete, jakým spôsobom to řeknete?
1: Áno, ale zase ja som tiež, nie že známy tým, proste keď mňa sa pýtajú na brankárske zákroky a tak ďalej a nemám problém brankára skritizovať, aj keď je to úspešný brankár a tak ďalej, ale si myslím, že od toho tam i som, ale niekedy to niekomu vadí, niekomu naopak nie. Mám veľa pozitívnych ohlasov, ale sú i ľudia, ktorým to vadí, ale to už hovorím zatiaľ. Tá partia, čo tam sme, je to hrozně fajn a musím povedať, že som si v tom našel i zalúbenie.
0: Tak a vy, když chodíte do televize jako expert, tak mluvíte slovensky, nicméně, jak jsem říkala, vy od roku 2000, ano. 26 let, samozřejmě s přestávkami, protože jste měla zahraniční angažmá, tak žijete v České republice, tak už občas, nebo se vám ta čeština vkrádá do slovenštiny, nebo někdy dokonce mluvíte česky?
1: Tak ono, keď nás budú počúvať nejakí Slováci, tak si budú hovoriť, čo to je za hatalštinu, pretože ja sa síce snažím hovoriť slovensky, ale mnoho ľudí mi vraví, že ty už máš taký praský prízvuk. A ja hovorím, ako môže mať ja praský prízvuk? Že hovorím slovensky. No áno, síce ti je rozumieť, ale máš taký praský prízvuk. Takže neviem, ťažko sa mi to posudzuje, ale priateľka mi hovorí, že mám inú slovenčinu, keď som medzi Slovákmi, než keď som s ňou a hovorím. Takže asi sa mi viac krádajú tie české slovíčka do toho a potom je z toho taká bohužiaľ hatalština, ale snažím sa dávať si na to pozor. Hovorím v práci, sa snažím hovoriť česky, mimo to so svojimi známymi a tak ďalej slovensky. Do médií sa snažím hovoriť slovensky, aby ma Slováci neukameňovali, ale občas hovorím, bohužiaľ, ten vek, tá doba, ktorú i ten vek, bohužiaľ, tá doba, ktorú trávim tu na v Čechách za tú dobu, tak už to bohužiaľ nedokáže vytesniť.
0: Tak a česky mluvíte, když trénujete Mladou Boleslav třeba?
1: Ano, tak ako som tréner, takže mal by spríjemiť to, že by som mal hovoriť česky. A hovorím, začal som hovoriť česky, pretože niektorí mladší mi nerozumeli. A tak nejak sa snažím hovoriť česky, no. Na Čechov, na Slovákov hovorím slovensky.
0: Já si myslím. A tam se vám sní za ten pražský přízvuk?
1: No, ty to si nedovolia, ale tak to, keď někdo cudzí, alebo keď se bavíme někde, tak hovorím, no, akože odkiaľ si, alebo to hovorím, že já jsem z Košic, no tak to ani náhodou.
0: Vydáváte se ještě občas někdy do Košic? Je to štreka poměrně?
1: Je to diálka, ale občas jsem zaletěl za mamou vždycky na otočku, jako na Vianoce, ale teraz jsem tam byl, jsme tam hrali s slovenským národním týmem, takže to bylo příjemné a vlastně byl jsem prvýkrát na tom novom štadioně, Vyhrali jsme, takže všechno v pořádku.
0: Takže ano, jste zkrátka u fotbalu, a když u fotbalu zrovna nejste, netrénujete, nekomentujete, tak co děláte? Věnujete se sportu?
1: Ano, rád by som, skôr som skúšal všetky športy, ale tým hovorím, jak je človek už opotrebovaný, tak som sa dopracoval ku golfu. Takže teraz mi ostal golf.
0: Niekteří fotbalisté, ti, kteří už jsou veterány, tak začínají s hokejem. To ano, jste ano. Nikdy neskoušel?
1: Já jsem hrál hokej předtím dost často, no ano, hrál jsem hokej, dokonce jsem zverboval nějakou partičku, začali jsme chodívat pravidelně, ale já jsem z toho nějak vypadl, protože hovorím, rameno, operácia, kyčel vyměněná, tak jedno s druhým, no, ostal mi golf.
0: Součástky potřeba vyměňovat.
1: Je to tak.
0: Moc děkuji, že jste tu byl, a ať se vám daří, Kamil Čontofalský.
1: Děkujem pěkně za pozvání a pěkný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem budou mít zřejmě jen ověření lidé. Česko dnes dopoledne přišlo o nejvyšší stavbu, 355 metrů vysoké vysílače na Kolínsku. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem mají mít do budoucna jen ti, kteří ministerstvu spravedlnosti prokáží oprávněný zájem. Počítá s tím vládní novela zákona, která reaguje i na unijní směrnice. Sněmovna ji dnes podpořila v úvodním kole projednávání. Cílem normy je podle předkladatelů více chránit osobní údaje a soukromí skutečných majitelů firem, řekl před poslanci ministr pro sport a předseda klubu motoristů Boris Šťastný.
3: Novela omezuje veřejnou dostupnost informací o skutečných majitelích a nahrazuje ji kontrolovaným přístupem na základě oprávněného zájmu, přičemž zároveň posiluje kontrolu nad tím, kdo data využívá, rozšiřuje přístup pro klíčové instituce, zvyšuje ochranu ohrožených osob.
2: Novelu teď projednají poslanci ústavně právního výboru. Demoliční firma dopoledne odstřelila 355 metrů vysoké vysílače v Liblicích na Kolínsku. České radiokomunikace pro ně neměly využití. Stožáry se jim nepodařilo prodat a nevyplatila by se ani jejich případná oprava, která by přišla na 170 milionů korun.
4: Na odstřel se přijela s dětmi podívat paní Barbora.
5: Je to taky zvláštní, ale je nám z toho smutno. No. Zrovna jsme si říkali, že je to škoda, že nechceme prostě, aby to spadlo, ale už je pozdě.
4: Stejně jako ona výbuch sledovali stovky lidí. Někteří komplikovali demoliční firmě práci, říká střelmistr Petr Mikula.
6: Od rána nám sem lezly křovým různý existence s foťákama, ale zvládli jsme to.
7: Bylo to naprosto přesně podle plánu. Ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo.
4: Konstrukci budou dělníci následujících 20 dní odklízet z Liblic, ale na Junová Český rozhlas.
2: V Pavlově na Břeclavsku policie zaznamenala během minulého víkendu téměř 50 pokusů o vloupání do domů a dalších nemovitostí. Ve čtyřech případech se pachatelům krádež povedla. Policie vyzývá, aby si lidé důsledně zamykali své nemovitosti a všímali si podezřelých lidí nebo vozidel. Případná zjištění mají hlásit na linku 158. Detaily k případu přidává jihomoravská mluvčí policie Petra Hrůzová.
8: Policisté se zabývají sérií vloupání do rodinných domů, ke kterým došlo během noci ze soboty na neděli. Policisté na případu intenzivně pracují, zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést k dopadení pachatele. Zatím, co máme informaci, jedná se o 48 domů. Sport.
2: Fotbalisté pražské Sparty v druhém utkání sezóny Evropské ligy remizovali s norským Lillestrémem 1-1. Pražanům dal na Letné vedení v 56. minutě záložník Alcocer. Remízu zařídil brankou v nastavení hostující Olsen.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na nehodu dejte pozor na dálnici D10 na 54. kilometru směrem do Prahy. Havarovala tam dodávka a na místo míří záchranné složky. A na D1 opatrně na kilometru 182 směrem do Prahy. Stojí tam porouchané auto a kolem se pohybují lidé. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Sklárny Kavalír, největší světový výrobce borosilikátového skla.
1: Říká vám něco značka Kavalier?
2: Ano, to je značka, která vyrábí sklo, ale nic konkrétnějšího si pod tím nepředstavím.
3: O téhle značce vůbec nic nevím.
4: Slyšel jsem tuhle značku, já bych řekl, že to může být něco se zbrojním průmyslem.
5: Kavalier jsou sklárny, si myslím, a jsou Sázavě.
1: Tušíte něco o historii této značky?
5: Bude asi česká značka, podle mě dělají užitkový sklo. Když je to tak pěkný název, tak si myslím, že by ta firma mohla vzniknout někdy v období první republiky.
0: Sklo. Homogenní, nekrystalická, pevná látka. K jeho výrobě potřebujete sklářský písek, k němu různé přísady a navrch velkou spoustu dřeva. Roztavená sklovina se tvaruje foukáním pomocí sklářské píšťaly, lisováním, litím do formy a také tažením. Tak vznikají skleněná vlákna, nebo rozfoukáním, tím získáme skleněnou vatu či pěnové sklo. Varné sklo pro domácnost, průmyslové, laboratorní a technické sklo, trubice a průmyslové aparatury. Takový je sortiment firmy s předlouhou historií, která své výrobky distribuuje pod vlastními značkami Simax a Kavalír. Díky příměsím oxidu křemičitého, boritého, sodného a hlinitého má toto vysoce odolné borosilikátové sklo nízkou tepelnou roztažnost a lépe tak odolává vysokým teplotám i teplotním šokům. Proto se používá jako chemické a varné sklo a také například k výrobě světel motorových vozidel. Recepturu na jeho výrobu znal už v polovině 19. století český sklář František Kavalír. Ten položil základy sklárny, jejíž výrobky si brzy získaly slávu po celém světě. Obsidián, přírodní sklo sopečného původu, používali staří Aztékové. Počátky výroby skla se připisují už starověkým Egypťanům a Mezopotámcům. Dokládají to archeologické nálezy skleněných ozdob, šperků, amuletů a malých nádobek na vonné oleje. Nejstarší datovaný skleněný předmět je patrně keramický pohár Tutmose III. S nanášenou skleněnou výzdobou z doby kolem roku 1450 před naším letopočtem. Na našem území zavedli výrobu skla keltské kmeny. První sklářské hutě na našem území vznikaly už od středověku a říkalo se jim lesní. Jak k tomuto označení přišli? Zakládaly se totiž na panstvích, kde byl přebytek dřeva. Huť se stávala ze sklárny, domu mistra a 6 až 8 domků dělnických rodin. Výrobnímu procesu se podřizoval celý život osady. Když se utavilo sklo, i kdyby to bylo ve 2 v noci, šla celá osada do huti pracovat. Huť bývala v provozu jen pár let, přesněji do doby, než bylo vytěženo dřevo v jejím okolí, pak skláři odcházeli jinam. Když se lesní fond obnovil, mohli se vrátit. Nakonec chytré hlavy přišly s nápadem, že se nemusí stěhovat celá huť. Stačí si vybrat místo, kam bude možné suroviny dovážet i z větší vzdálenosti, a to v prvé řadě po vodě. Zakladatel sklářské dynastie František Kavalír se narodil roku 1796. Sklářskému řemeslu se vyučil na Vysočině, v Těchobuzi u skelmistra Antonína Adlera, kde pracoval i jeho otec. František byl velmi šikovný, pracovitý a podnikavý a svému mistrovi padl do oka natolik, že se rozhodl dát mu svou dceru Toničku za manželku. A tato Tonička Adlerová, provdaná paní Antonie Kavalírová, později sepsala svéráznou rodinnou kroniku Paměti babičky Kavalírové. Z nich se dozvídáme, že František Kavalír to zpočátku vůbec neměl lehké, nejen ve sklářské lopotě, ale ani v namlouvání. 17letá Tonička o 8 let staršího nápadníka zpočátku totiž vůbec nechtěla.
6: Já jsem mladý děvče a nevěděla jsem, proč k nám chodí. Až potom mě řekly holky a hoši. Toničko, František Kavalírů chodí za tebou. Já jsem se na to hrozně zlobila a od té doby jsem nemohla Františka ani vidět. Když k nám přišel, já jsem vzala nůši na záda a šla jsem na trávu anebo na dříví do lesa. A když jsem přišla a byl u nás ještě, mívala jsem větším dílem hlas a zlost. Ani jsem do sednice nešla. Vzala jsem nůši a šla jsem zase k lesu. Přišla jsem domů a byla jsem od matky vaděná. Někdy jsem ani nic nejedla.
0: Po skoro 3 letech námluv a přemlouvání si Antonie na nátlak rodičů Františka nakonec vzala. Hned po svatbě otěhotněla a od té doby byla těhotná nebo kojící nepřetržitě dalších 26 let. Povila celkem 12 dětí, dospělosti se jich dožilo 10. S výrobou skla začal František Kavalír v roce 1830. Nejprve si se 2 společníky pronajal huť v Ostředku, ale nedařilo se jim. Pár let na to dostal nabídku od sázavského panství postavit sklárnu v Sázavě, jak vzpomíná babička Kavalírová.
6: Jednou před svatým Josefem bylo krásný počasí, byl v Benešově jarmark. Jeli okolo nás sázavský páni. Stavili se u nás a na poledni při obědě začali mému muži povídat, jestli by chtěl stavět huť na Sázavě, že tam mají moc dříví a nevědí kam s ním. Muž se ptal na všecko, co k tomu bylo potřeba. Pan direktor řekl, nic se nestarej, pane Kavalír, všecko jim opatříme, jen co budou potřebovat. Já jim povím, pane Kavalír, přijedou co nejdřív k nám a jistě místo najdem.
0: Panu Kavalírovi se v Sázavě zalíbil starý mlýn, říkalo se tam na Kácku, a na přilehlých pozemcích začal stavět vlastní sklářskou huť. Dostala jméno Svatoprokopská na počest zakladatele a prvního opata sázavského kláštera. První červnovou neděli roku 1837 byla slavnostně vysvěcena a v pondělí 5. června byl zahájen provoz. Z tvrdého draselno-vápenatého skla, které sám vyvinul, vyráběl Kavalír laboratorní sklo pro pražské lékárny. Produkce byla sice technicky náročná, ale sklárna prakticky neměla konkurenci. Když roku 1853 Kavalír zemřel, bylo jeho sklo natolik známé, že sázavskou sklárnu zahrnovali objednávkami zákazníci ze širokého okolí. Obdiv manželům Kavalírovým patří za to, že si svůj úspěch tvrdě vydřeli. Antonie v dětství mnohokrát plakávala hlady, František od 13 let pracoval. O to víc ohromující je, jak významný podnik založili.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
8: Poněvadž nemám Kanady,

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Tahle ta huť František, ta patří k nejstarším u nás.
2: Tato huť je nejstarší dochovaná huť v Sázavě. První huť, která byla postavena nedaleko od naší hutě, se nedochovala.
3: V huti František si Světlana Lavičková povídala s Josefem Vývegem a Milenou Štěpánkovou.
2: Tato huť pochází z roku 1882.
1: Dokdy byla v provozu? Protože teď tady je Centrum sklářské výroby.
2: V provozu byla zhruba do roku 2003, kdy se tady ještě tabilo sklo. Později sloužila jako skladové prostory a pomocné provozy pro sklárny Kavalír tady v Sázavě.
1: Když ta huť ještě fungovala, co se tady vyrábělo?
2: Vyrábělo se tady především domácenské sklo a laboratorní sklo.
1: A když se teď tady rozhlédnu, tak bych řekla, že když by se v těch pecích zatopilo, tak by se tady ještě eventuálně vyrábět mohlo. Ale je to původní zařízení, které tady teď je?
4: Tohle zařízení není původní, tady stála uprostřed obrovská pec, tohle jsou původní tamprovny. Tady se pořád vyrábí, ale vyrábí se tady věci na zakázku a roztopíme to vždycky jenom, když tu zakázku máme, nebo když je nějaký kurz, nebo si sem pozvem skláře z mobilní pecí a děláme tady workshopy a tak, a jinak to slouží na menší a umělecký kousky.
1: Když sem někdo přijede na výlet, tak se dozví všechno o zpracování skla od A až do Z?
4: Ano, a nejenom, dozví se o historii té hutě, dozví se o té rekonstrukci, která byla velmi náročná, a dozví se i o výstavách, které tady pravidelně probíhají.
2: Procházíme přes takzvané vykopávky. Jsou to původní kanály, kterými se vedl generátorový plyn původní pece.
1: Teď jsme pořád ještě v tom začátku 19. století, v první polovině?
2: To určitě ne.
4: Základy jsou rozhodně z té doby, co jste říkala, ale oni ty skláři se s tím dřív nemazali, oni potřebovali hlavně vyrábět, takže oni nevěděli dřív, že tady bude galerie jednou a že to bude takový načinčaný. Oni prostě, když potřebovali průduch, tak bourali ten starý a udělali si nové. A právě proto je tak kouzelný, že to je takový industriální jako prostor, který jsme nechali právě otevřený, když se to odkrylo při té rekonstrukci.
1: Když teď projdu dál, já mám pocit, jako bych slyšela moře, ale to snad není možné.
2: Je to tak, určitě. Nacházíme se v Arši Noemově. Je to nazváno tak, protože vlastně nadace Josefa Vývega, sklářská huť František, která se zasloužila o tu renovaci hutě František, zachránila sbírku z mezinárodních sympozií, které se konaly v Novém Boru, a vlastně z insolvenční podstaty zakoupila tady tu sbírku.
1: To znamená, že ta umělecká sklářská díla, která jsou tady všude kolem mě, ta jsou z toho Nového Boru většinou?
2: Ta jsou z těch mezinárodních sympozií, tam přijížděli umělci z celého světa a za pomoci novoborských sklářů tvořili tady za svá díla a nechávali je ve firmě Krystalec. A tak vznikla sbírka 1515 předmětů a vy tady můžete na huti vidět zhruba 500 uměleckých předmětů. Zbývající jsou částečně vystavené v Praze, v Novém Boru a jinak jsou v depozitu.
5: Děti manželů Kavalírových měly dost pohnuté osudy. Syn František se během vysokoškolských studií v Praze v roce 1848 zúčastnil nepokojů, byl zatčen a odsouzen k smrti. Trest mu byl nakonec změněn na 10 let žaláře. Na svobodu se dostal po 6 letech. Pak spolupracoval se svými sourozenci při vedení sklárny. Revoluční události roku 1848 zasáhly i do osudu dcery Anny. Když navštěvovala bratra Františka ve vězení, seznámila se s jeho spoluvězněm Josefem Václavem Fričem, jedním z revolučních vůdců. Stala se jeho ženou a odešla s ním do exilu. Její synové Josef a Jan úspěšně vedli firmu na měřící přístroje a později založili Ondřejovskou hvězdárnu. Anna Fričová se stala výraznou osobností pražské obrozenecké společnosti a sama publikovala pod pseudonymem Anna Sázavská. Svou stopu v historii zanechali i další potomci. Syn Karel byl významným lékařem, Antonín se stal vynikajícím chemikem a asistentem na Pražské univerzitě. Jedna z vnuček se provdala za spisovatele Josefa Václava Sládka, druhá za bratra Jaroslava Vrchlického, další se stala primadonou Národního divadla. Po smrti zakladatele podniku Františka Kavalíra se vedení sklárny ujal jeho sotva 22-letý syn Josef. České laboratorní sklo postupně nabývalo na proslulosti doma i za hranicemi naší země. Téměř monopolně ovládlo světové trhy. Z obchodních důvodů si proto Josef Kavalír pozměnil příjmení na Kavalier. V roce 1855 se zúčastnil velké výstavy v Paříži a o 7 let později i světové výstavy v Londýně, na které získal zlatou medaili. Tou dobou už síť stálých zákazníků sahala od Spojených států až po Čínu. Katalog výrobků nabízel 30 typů sériově vyráběných laboratorních výrobků ve 250 velikostech a provedeních. V roce 1884 Josef Kavalír buduje v Sázavě druhou sklářskou huť, František, nazvanou po svém otci, s moderní pecí vytápěnou generátorovým plynem z dříví. Nový způsob tavení umožnil zvýšit teplotu tavby a znamenal zkvalitnění výrobků z tvrdých skel. Nejvýznamnějším artiklem sázavské sklárny se stalo zvláště odolné sklo s názvem Unexcelled, nepřekonatelné, a Infusible, netavitelné. Důsledkem tavby plynem byla i celková modernizace výroby. Díky ní mohli skláři nastupovat do práce pravidelně ráno, ne v různou denní dobu, v závislosti na tom, kdy bylo sklo utaveno.

0: Josef Kavalír se oženil s dcerou ředitele Šternbernského panství v Zásmukách, Karolínou Pivničkovou. Porodila mu 5 dětí, ale za 4 roky po narození nejmladšího syna zemřela na tuberkulózu. Bylo jí pouhých 34 let. Josef její smrt nesl velmi těžce. Uzavřel se do sebe, na břehu řeky Sázavy naproti sklárně nechal vystavět rodinnou hrobku, kam dal uložit ostatky své ženy, svého otce a také předčasně zemřelého bratra Františka. Smutnou řadu odchodů završila smrt babičky Antonie Kavalírové. Josef měl se svými syny podivně neurovnané vztahy. Pokud jde o mladšího Eduarda, je to vcelku pochopitelné. Eduard totiž předčasně ukončil studia a nejevil žádný zájem o práci v rodinné firmě. Nechal si vyplatit podíl z firmy a odjel do světa. Ovšem Vladimír se od mládí velmi aktivně zapojoval do řízení firmy, přesto jim to s otcem neklapalo. Poslední pomyslná kapka skanula ve chvíli, kdy se Vladimír ve svých 38 letech oženil s o 13 let mladší Evženií Švarcovou, dcerou majitelů sázavského velkostatku. Otec byl proti, ale Vladimír měl svou hlavu. Dusno mezi otcem a synem nerozptýlilo ani narození vnučky Růženy. Za těchto okolností Josef Kavalír 22. července 1903 zemřel na srdeční infarkt.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Výroba skla. Ano, tady se dovím všechno o výrobě skla. Tady uprostřed je stůl, který určitě přitahuje hlavně mladší návštěvníky nebo úplně ty nejmenší, protože tady se dozví, jak se vlastně to sklo barví. Jaký je to princip tohohle toho, dalo by se říci, hráčského stolku?
2: Tady si můžou pomačkat různé knoflíčky a u knoflíčku je vždycky napsáno, který prvek nebo jeho sloučenina nám takto zabarví sklo a uprostřed se objeví barva.
1: Takže když teď zmáčknu zelenou, tak se mi tadyhle ten kus skla zbarví zeleně a já se dozvím, že to barví železo nebo chrom.
2: Přesně tak. Máme tady i sklářský písek, na který si mohou návštěvníci sáhnout. Máme tady další přísady, které se do toho skla přidávají.
1: No a máte tady také staré nástroje a nářadí, které se používaly. A jsou tady i takové ty pevné sklářské boty, které musely hodně vydržet.
2: Toho skláře je nebezpečí, že když mu spadne kousíček skla horkého, tak by se popálil, a proto takové těžké boty pasivními potrážkami. Tady vidíme také formy, vidíme tady píšťaly sklářské, vidíme tady pomůcky skláře, jako je svala.
1: Víte, ale já bych mnohdy řekla, že některé ty kleště by mi spíš připomínaly kovářskou dílnu než skláře.
2: Nebo mučírnu.
1: Přesně tak, že to není takové to jemné sklářské řemeslo.
2: Určitě ne, určitě ne. Jsou to takové masivní věci, které skláři používají.
3: Je zajímavý, že vlastně většina těch nástrojů vznikla už za doby renesance a nebo mnohem ještě dřív, protože ty sklářské nástroje se neměnějí. Takže v Muráně používali to samé, co se používá do dneška.
1: Takže nic nového v 21. století?
3: No určitě, co se týče těch technologií, jako strojový výroby a tak, ale to starý sklářství zůstává furt stejný.
1: A je to spíš řemeslo nebo umění?
3: Myslím, že se to musí snoubit, protože nejvyšším umění, když chybí kvalitní řemeslo, tak to stojí za huby.
1: Stoupáme nahoru na ochoz nad tu hlavní tovární halu. Jaké všechny techniky si tady můžeme prohlédnout?
2: Tady jsou broušené věci, broušená umělecká díla, rytá, pískovaná, malovaná a takové kombinované techniky, že je to vyfouknuté na hutic, pak je to nabarvené, barevné sklo vlastně, nebo dále je to broušené a tak dále. A máme tady jeden krásný zázračný exponát. Nejoblíbenější exponát náš, který se nachází v expozici malovaného skla. Je to krásná barevná koule v krychli. A stačí, když se trošku ohneme a koule nám zmizí.
1: No moment, já jdu do dřepu a tam už pak vidím jenom prouškovanou krychli.
2: Ano, přesně tak, ta koule nám zmizí.
1: Jak toho skláři docílili?
2: Paní Žertová udělala tento exponát tak, že má ploché sklo, několik plochých skel nad sebou a na každé je namalovaný kousek koule a když se skrčíte, tak vidíte jenom to ploché sklo a už nevidíte tu barvu, která je tam.
1: No ale když se na to dívám takhle, tak bych přísahala, že ta koule v té krychli prostě je celá postavená a že mi nemůže zmizet, ale pak když jdu do dřepu, tak tam prostě není. Přijďte se sami přesvědčit.
4: Počátek nového století přinesl sklárnám další rozvoj. Do Sázavy přišla železnice. Sklářská osada na Kácku ležela blízko zbrusu nového nádraží.

byla s ním spojena vlečkou. Tím se zjednodušil dovoz surovin i odvoz sklářských produktů a sklárna roste o to utěšeněji. Josef krátce před smrtí stihne ještě začít se stavbou další v pořadí třetí hutě. Ta dostane jméno Josef. Ve svém deníku o tom píše: Pohnutka ke stavbě této budovy stala se kvůli opravě starší hutě za obytným domem, poněvadž tato při stavbě hluboko založena byla, takže se stávalo, že kanály dolejší při počasí mokrém se vodou naplnily a pracovati se nemohlo. A protože oprava několik měsíců vyžadovala, muselo se přikročiti k stavbě této nové provizorní výpomocné hutě. Útěchou pro případ, že by se sklo vyráběti nevyplácelo, bylo, že z budovy této může se snadno vystavěti obytný dům, takže náklad na stavbu by nebyl utracen nadarmo. Poté, co Josef Kavalír zemřel, huť byla dostavěna. Jen tavící pec chyběla a díky událostem, které poté následovaly, tomu tak zůstalo na dalších 25 let. Když byla úředně ověřena Josefova závěť, rodina se nestačila divit. Vladimír, který se více než 20 let podílel na správě a řízení hutě, se navzdory všemu očekávání neměl stát dědicem a majitelem firmy. Byl ustanoven pouze správcem pozůstalosti. Dědictví by mělo připadnout Vladimírovým dědicům, ale pouze v tom případě, že po smrti Vladimíra bude jeho synovi 18 let a více. Pokud by tato podmínka nebyla splněna, tak majetek přejde na potomky Vladimírovy sestry Marie. Vladimír závěť soudně napadl. Spor se táhl skoro 10 let a Vladimír ho prohrál. Přesto po celou dobu svého působení do firmy bohatě investoval a vzorně se o ní staral. Vzdělaný a zkušený sklář rozšiřoval výrobu a zaváděl nové technologie a podnik pod jeho vedením vzkvétal. Na vlastních pozemcích zahájil stavbu čtvrté hutě, později pojmenované Vladimír. Jenže pak přišla první světová válka a s ní spojené omezení výroby, ztráta odběratelů a finanční problémy. V polovině roku 1919 Vladimír Kavalír předčasně zemřel. Zůstala po něm vdova, která nikdy o provoz skláren nejevila zájem, dvě dcery a syn Vladimír, kterému do podmínky Josefovy závěti chybělo rovných 6 let. Rodina Kavalírova se na vedení sázavské sklárny podílela celých 85 let a toto období definitivně skončilo. Správu nad firmou převzala Legio Banka, která roku 1939 podnik prodala velkopodnikateli Martinkovi.

Po skončení druhé světové války byly sklárny znárodněny. Brzy na to se začalo s rekonstrukcí a modernizací, protože do té doby relativně malá sklárna nedokázala uspokojit rostoucí požadavky trhu. Vedle huti Vladimír vyrostl úplně nový závod a v něm se naplno rozjíždí strojní výroba borokřemičitého skla. Dobře zavedená a do mnoha zemí úspěšně exportující firma šťastně přestála období plánovaného hospodářství i kuponovou privatizaci. Nejznámějším současným výrobkem skláren je užitkové sklo se značkou Simax, která je běžně k vidění na varném skle v kuchyních, ve svítidlech, ve skleněných dvířkách automatických praček, na laboratorním a výrobním zařízení nebo dokonce na astronomických zrcadlech. Vyváží se do více než 70 zemí celého světa. Výrobky sklárny Cavalier tvoří například obklady nové budovy Národního divadla. Najdete je v interiéru stanice metra Karlovo náměstí v Praze, ale i v astronomických teleskopech mezinárodního projektu HES v Jižní Americe. Malé upozornění na závěr. Borosilikátové sklo se musí sbírat odděleně a recyklovat ho dokáže pouze výrobce nebo továrna, která ho umí rozstavit. Má totiž vyšší teplotu tání než obyčejné sklo a část střepů se tak v běžné sklárně při následné recyklaci neroztaví. Po dosloužení tedy výrobky neházejte do běžných kontejnerů na sklo, ale zaneste je do sběrného dvora.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česko musí zpřísňovat tresty za znečištění životního prostředí. Novelu v úvodním kole podpořila sněmovna. V Jihlavě budou společně vládnout ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a STAN. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko musí zpřísnit tresty za poškození životního prostředí. Požaduje to Evropská unie. Poslanci proto dnes v úvodním kole podpořili novelu. Ta obsahuje nový trestný čin těžkého poškození životního prostředí, takzvanou ekocidu, za kterou bude hrozit až 10 let vězení.
2: Až 10 let odnětí svobody by mohlo nově hrozit členům organizovaných skupin. Sazby mají vzrůst taky za neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy, pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
3: Chceme zásadním způsobem zpřísnit trestání škod na životním prostředí. Výrazně se zvyšují sazby, zavádí se nové skutkové podstaty.
2: Mezi novými trestnými činy je ekocida, nejzávažnější poškození životního prostředí, například zničení ekosystému. Podporu má novela i u opozice, pokračuje poslanec ODS Petr Bendl.
4: Ochrana životního prostředí před závažnou a vědomou trestnou činností je důležitá a je správné, aby Česká republika evropské požadavky řádně promítla do svého práva.
2: Teď novelu posoudí ústavně právní výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Jihlavu budou v následujících 4 letech řídit vítězný tým pro Jihlavu společně se STANem. Obě uskupení o tom dnes uzavřela memorandum. Koaliční smlouvu podepíšou příští týden. Tým pro Jihlavu, složený z ODS, KDU, ČSL a TOP 09, má v 37 členém zastupitelstvu 16 mandátů, STAN 5. Ve volbách druhé ANO jde do opozice. Post primátora bude i nadále zastávat Petr Ryška z ODS.
5: Tak ODS má memorandum, bude mít v koaliční smlouvě primátora a v tuto chvíli jsem lídrem, cítím podporu ode všech, takže předpokládám samozřejmě, že bych měl být zvolen primátorem.
0: Současně bude mít každá ze stran jednoho náměstka. 3 tak získá vítězné uskupení tým pro Jihlavu, jednoho hnutí STAN. Ministerstvo dopravy odmítlo námitky Českých dráh proti výsledku soutěže na provoz rychlíkové linky R10 z Prahy do Hradce Králové a Trutnova. Informoval o tom server z dopravy.cz. V tendru zvítězil RegioJet s nižší nabízenou cenou za kilometr. Národní dopravce zvažuje, že se obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. RegioJet má provoz na lince převzít v prosinci roku 2028. Sport. Hokejisté Hradce Králové vyhráli na ledě Litvínova 4-1. Po předehrávce 11. kola Tip Sport Extraligy se tak posunuli na 3. místo neúplné tabulky. 2 góly pomohl Mountfieldu k 3-bodovému zisku útočník Lukáš Radil. Počasí. Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 stojí na kilometru 168 směrem do Prahy porouchané auto. A na Pražském okruhu počítejte s omezením mezi 25. a 26. kilometrem ve směru z letiště na dálnici D7. Až do ranních 5 hodin tam pracují silničáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak vážně, řekli byste, že to dnešní divadlo pro vaše uši má v záhlaví číslovku rovných 365? Opravdu, ani věřit se mi tomu nechce, ale je to tak. Za tu dobu, co si takhle večer povídáme, vzniklo těch pořadů mluveného slova z archivu přesně tolik, že by to vydalo na každý večer během jednoho celého roku. No a tak si dnes snad můžeme trochu zavzpomínat. Co vy na to? Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomněli byste si ještě dnes na to vůbec naše první společné divadlo? Věnoval jsem ho tenkrát Karlu Čapkovi a jeho povídkám, tedy povídce detektivním povídkám z jedné i druhé kapsy. Kolikrát se k ním jenom režiséři a herci v průběhu let vrátili a téměř pokaždé to byl velký úspěch. Ostatně jako i v tom následujícím případě Čapkovo vyprávění nazvané Rekord, možná ho znáte i z televizní nebo filmové podoby, si takhle bravurně vychutnal v roce 1962 Jan Pivec.
2: Pane okresní, hlásil četník hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu mám jedno těžké ublížení na těle. Himmel, to je horko. Jen si člověče udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepěl řemen a rozepěl si kabát. Uf, řekl. Zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl. Tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prve nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval důtklivě. Co má na tom být? Ptal se pan soudce, rýpaje do toho kamene tuškou. To je buližník, ne? Je, a pořádný kus, potvrzoval pan hejda. Tak hlásím, pane soudce. Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, bytem v cihelně, máte to? Praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kilogramů, 949 gramů, pudila Františka, statkáře, dolní újezd, číslo 14, máte to? Do levého ramene, čímž týž utrpěl zlomení kloubu, frakturu ramení a klíční kosti, krvácející ránu v ramením svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? To budete brkat, pane soudce, prohlásil pan hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Teda jsou tomu 3 dny, co si pro mě poslal ten pudil. Vy ho znáte, pane okresní? Znám, pravil soudce. Měli jsme ho tu jednou skrz lichvu a jednou... to bylo za příčinou ferbla. Teda ten pudil je to. Víte, on má třešňový sad až k řece. Ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. Teda ten pudil si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak přišel včera večer na sad podívat se na vajksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si cpal do kapes třešně. Víte, on je ten pudil trochu rabiát. Tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá: Pudile, nechte toho kluka! On ten pudil trochu špatně vidí, já myslím, že to je od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl: Co je ti potom, lumpe, a řezal do kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhém břehu. Puste toho kluka, jo? Pudil si myslel, co ty mě můžeš udělat, a proto jen křikl: Vlez mě někam, ty troubo. Jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá: Já ti dám, ty mamla sestatecká. Poslouchejte, oni toho pudila museli odnést, ani vstát nemohl a vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl pudila odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten pudil teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mě poslal, že toho prašivku mizernýho, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No dobrá. Poslouchejte, když mě ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to buližník s nějakým kizem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte, já jsem jej na omak odhadl na 6 kilo. Schází jenom 51 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten pudil. Z toho místa byly ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože tam se kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na místo, kde se svalil ten podil, přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku v houbě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní, ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hráze a teprve nahoře je cestička. Já jsem to třikrát přeměřil, od toho kolíku na tu cestičku, to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů. Člověče hejdo, řekl soudce, tohle snad není možné. 19 metrů, to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestal on ten člověk ve vodě, jako uprostřed řeky? To mě taky napadlo, pravil pan Hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry, protože tam je takový zákrut. Jo. A potom kameni byl ještě v hrázi dolík. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrhl ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouzl. To teda znamená, že hodil 19,27 metru. Víte, co to je? Třeba měl prak, mínil soudce nejistě. Pan Hejda na něho vyčítavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku 12-liberní kámen. To byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako při vrhu kladivem. Já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrh koulí. A víte, vyhrkl rozčíleně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak. Ale dejte pokoj, užasl pan soudce. Světový rekord, opakoval četník Hejda slavnostně. 19 metrů. Hrom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si vyfouknout Americe rekord. A co s tím pudilem? Namítl soudce. Čertvem pudila, křikl pan Hejda. Pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. To je národní zájem, no ne. Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho pudila. No, protestoval soudce. Počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí 6-kilovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jaký to je slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na to vydělal hromadu tisíc. Ježišmarja, pane soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozloukají kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci, pak až jedna, házejí kamením po celé vesnici, tam už vám je zabitých slepic a já stojím na hrázi a dohlížím. To srozumí, nikdo nedohodí dál, než asi doprostřed řeky. Pane, to koryto bude tím kamením už napůl zanešené. Tedy včera k večeru ke mně přivedli mládence a to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila. Však ho Huncu ta jednoho uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lisický, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem po pudilovi? Jo, on povídá. On mě pudil nadával a já jsem se dožral a on tu jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jásku, a teď dohoď na pudilu v břeh. Ale jestli nedohodíš ty, kujone, tak ti proženu perka. Tak on vzal ten kámen, pracky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil. Koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný, nepracoval nohama ani trupem a plums hodil kámen do vody asi 14 metrů. Víte, je to dost, ale... Dobrá, tak já mu ukazuju. Ty trulante, to se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu a když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo. On na to. skřivil se jako svatý a nepomocký a plums hodil kámen na 10 metrů. Víte, to mě dožeralo. Ty lumpe, křičím, ty se strfil toho pudila, ty lžeš? Pane Wachmeister, povídá on, pambu ví, že jsem ho trefil. Ať se tam pudil postaví, však já na něj zas dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem a prosím, pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord. Prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh, on ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce, ten pudil, že ne, a že nepůjde ani za nic. Vidíte, tihle lidé nemají žádné vyšší zájmy. Tak jdu zas na toho Vaška, toho cihláře. Ty podvodníku, křičím na něj, to není pravda, že z toho pudila pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný. To je lež, povídá Lisický, to jsem udělal já. Tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten Vašek se jen drbe a směje. Pane Wachmeister, povídá, takhle na prázdno to já neumím, ale do toho pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říká mu po dobrém, dohodíš-li, pustím tě. Když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení na těle, že z toho pudila schromil. Ty holomku, za to dostaneš 30 let. Tak to já si odsedím v zimě, řekl ten Vašek. A já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Teď čeká na chodbě. Pane okresní, kdybyste tak z něho dostal, hodil-li opravdu ten kámen, nebo jestli to jenom renomíruje. Já myslím, že se lekne a odvolá. Ale pak mu lumpovi nasolit aspoň měsíc pro klamání úřadů nebo pro podvod. Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já vám ho přivedu. Tedy vy jste ten Václav Lisický, řekl okresní soudce, pohlížeje přísně na bledovlasého delikventa. Vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu, hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda?
3: Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten Pudil tam mlátil nějakého kluka a já na něj volal přes tu řeku, aby toho nechal, a on mě začal nadávat.
2: Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce.
3: Prosím, hodil, řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával, tak já jsem popadl ten kámen.
2: Hrom do vás, rozklikl se soudce. Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je velký trest, když chcete obulíkovat úřady? My víme dobře, že jste ten kámen nehodil.
3: Hodil, prosím, koktal mladý cihlář. Ale on mě pudil, řekl, abych mu vlezl někam.
2: Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlékněte se, člověče, obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem, honem. A gatě taky. Bude to?
3: Nyní stál mladý obr, jak ho pámbu stvořil, a třásl se. Nejspíš se bál, že bude mučen a že to už patří k věci.
2: Koukejte, Hejdo, na ten deltoides, pravil soudce Tuček. A ten dvojhlavý sval, co tomu říkáte?
4: No, ten by ušel, mínil pan Hejda znalecky. Ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů. Víte, jak se otáčí trup? Kdybych vám ukázal své břišní svaly, jo?
2: Člověče, člověče, bručel soudce. Vždyť to je břicho, koukejte ty hrboly. Herget, to je hrudník, řekl píchaje prstem do zlatého chmíří Vaškových prsou. Ale nohy jsou slabé. Tihle venkovaní mají vůbec špatné nohy.
4: Protože je neohýbají, pravil pan Hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádné nohy. Pane vrhač musí mít nějaké nohy.
2: Obrejte se, vyjel pan soudce na mladého cihláře. A co ta záda?
4: No, tady od ramen to je dobré, mínil pan Hejda, ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švunk. Já myslím, pane okresní, že to nehodil.
2: Tak se oblečte, utrhl se soudce na cihláře. Poslouchejte, člověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen nebo ne?
4: Hodil, mumlal Václav Lisický zbraní tvrdohlavostí. Vy, osle, vyhrkl soudce. Hodili jste ten kámen, tak je to těžké ublížení na těle. A s tím půjdete ke krajskému soudu a dostanete několik měsíců, rozumíte? Nechte už toho napadování a přiznejte se, že jste si to s tím kamenem vymyslel. Já vám dám jenom 3 dny proklamání úřadu a můžete jít. Tak co, uhodil jste tím kamenem toho Poděla nebo ne? Uhodil, pravil Václav Lisický zarytě. On mě přes tu řeku nadával.
2: Odveďte ho, zařval okresní soudce. Zatracený švindlér!
4: Za chvilku vstrčil ještě jednou hlavu do dveří četník Hejda. Pane okresní, řekl mstivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jednu knihu nebo jeden román měli dnes už zmíněný Jan Pivec a taky Jan Werich v Lásce oba společně. A taky z té knížky skvěle četli. Samozřejmě jsou to Háškovy osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Švejk se v našich divadlech objevil taky opakovaně, četli z něj třeba Josef Sommer, Oldřich Kaiser nebo Karel Heger, ale ta následující ukázka je skutečným zvukovým unikátem. V jedné ztracené a později znovu nalezené nahrávce, totiž vedle Jana Wericha, vystupuje i Vlasta Burian jako polní kurát Kac, který byl další přesnou burianovskou groteskní miniaturou.
2: V hospodě na kuklíku seděl Švejk a eskorta, která jej měla pod bajonety doručit feldkurátovi Kacovi. Když se schylovalo již k večeru, navrhl Švejk, aby nastoupili cestu k polnímu kurátovi. Malý tlouštík, který už začal breptat, sváděl Švejka, aby ještě počkal. Čahoun byl také toho mínění, že polní kurát může čekat. Švejkovi se však již přestalo na kuklíku líbit a proto jim pohrozil, že půjde sám. Tak šli. Čekali v předsíni dlouho, až se otevřeli dveře a jimi nevešel, ale vletěl do předsíně polní kurát. Byl jen ve vestě, v ruce držel doutník.
3: No, už jste tady. A to vás přivedli nemáte sirky?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že nemám.
3: A proč nemáte sirky? Každý voják má mít sirky, aby si mohl zapálit. Voják, který nemá sirky, je co je?
2: Je, poslušně hlásím, bez sirek.
3: Ne, dobře, to je moc dobře řečeno. Je bez sirek a nemůže nikomu připálit. Tak to by bylo jedno. A teď to druhý. Nesmrdějí vám nohy, Švejku?
2: Poslušně hlásím, že nesmrdějí.
3: Nesmrdějí. Tak to by bylo to druhý. A teď to třetí. Pijete kořálku?
2: Poslušně hlásím, že kořálku nepiju, jenom rum.
3: Dobře. Pojďte si tady na toho vojáka. Toho jsem si vypůjčil na dnešek u oberlejtnanta Feldhubera. To je opuclek. A ten nic nepije. To je abstinent. A proto půjde s marškou pojáč takového člověka. Nemůžu potřebovat, to není puclek. To je kráva. Ta pije taky jenom vodu. A buď jako vodu, ty jsi abstinent. Já se nastydíš, pitomče. Zloužíš pár facek.
2: Polní kurát obrátil svou pozornost na ty, kteří Švejka přivedli a kteří ve snaze rovně stát klátili sebou, marně se opírajíce o své ručnice.
3: Vy jste se opili. A opili jste se ve službě a za to vás dám zavřít. Švejku, vy jim vezměte ručnice a odvedete do kuchyně a budete je hlídat tak dlouho, když nepřijde patrola, aby je odvedla. Já hned zase folonuju do kasáren.
2: A tak slova Napoleonova, na vojně se mění situace každým okamžikem, došla i zde svého úplného potvrzení. Ráno ho ti dva vedli pod bajonety a báli se, aby jim neutekl. Pak je sám přivedl a nakonec je musel hlídat sám. Zprvu si dobře neuvědomili toho obratu. Až když seděli v kuchyni a u dveří viděli stát Švejka s ručnicí a bajonetem,
4: já bych něco pil,
2: povzdechl malý optimista, kdežto Čahoun dostal opět záchvat skepticismu a řekl, že je to všechno mizerná zrada. Jal se hlasitě obvinovat Švejka, že je přivedl do tohoto postavení. Švejk mlčel a přecházel u dveří.
4: Volové jsme byli,
2: křičel Čahoun. Nakonec, vyslechnuv všechna obvinění, prohlásil Švejk. Nyní alespoň vidíte, že vojna není žádnej med. Já konám svou povinnost. Já jsem se stejně do toho dostal jako vy. Ale v obecné řeči se říká, že na mě se štěstěna usmála.
4: Já bych něco pil,
2: opakoval zoufale optimista. Čahoun vstal a šel ke dveřím vrávoravým krokem.
4: Pust nás domů, kolego, neblbni.
2: Divo de mě, já vás musím hlídat, teď se neznáme. Ve dveřích objevil se polní kurát.
3: Já se nemůžu do těch kasáren dozvonit. Tak jděte domů. A pamatujte si, že ve službě se chlastat nesmí. Prš!
2: Ku cti pana polního kuráta budič řečeno, že do kasáren netelefonoval, poněvadž neměl doma telefonu a mluvil do stojanu na žárovku. Již třetí den byl Švejk sluhou polního kuráta o to kace a za tu dobu viděl ho jen jednou. Třetího dne přišel vojenský sluha od nadporučíka Helmicha, aby si Švejk přišel pro polního kuráta. Po cestě sdělil Švejkovi, že polní kurát se pohádal s nadporučíkem, rozbil pianíno a že je opilý na mol a nechce jít domů. Nadporučík Helmich, že je také opilý, vyhodil polního kuráta na chodbu a ten, že sedí u dveří na zemi a dřímá. Když přibyl Švejk na místo, zatřásl polním kurátem a když ten zabručel a otevřel oči, Švejk zasalutoval a řekl: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jsem zde.
3: A co tady chcete?
2: Poslušně hlásím, že mám pro vás přijít, pane feldkurát.
3: Vy máte přijít pro mě a kam půjdem?
2: Do vašeho bytu, pane feldkurát.
3: A proč máme do svého bytu? To pak nejsem ve svém bytě?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jste na chodbě v cizím domě.
3: No a jak jsem se sem dostal?
2: Poslušně hlásím, že jste byl na

0: proste. Puste mě! Okamžitě mě puste, protože já vás neznám.
1: Malý zápas skončil naprostým vítězstvím Švejkovým. Švejk využil svého vítězství tím, že kuráta stáhl se schodu do průjezdu, kde polní kurát kladl odpor, aby nebyl vytažen na ulici.
0: Já vás, pane, neznám!
1: Tvrdil neustále při zápase Švejkovi do očí.
0: Znáte vy otokace? To jsem já! Já byl arcibiskupa!
1: Hulákal, držel se vrat průjezdu.
0: Vatikán se o mě zajímá, rozumíte?
1: Švejk schodil poslušně hlásím a mluvil s polním kurátem čistě důvěrným tónem. Pust se povídám, nebo tě seknu přes tu pazouru, jedeme domů a basta, žádný řeči. Polní kurát pustil se vrat a navalil se na Švejka.
0: No tak pojďme teda někam. Ale k šuhům nepůjdu, pač, tam jsem modlužen.
1: Švejk vytlačil i vynesl ho z průjezdu a tahal se s ním po chodníku směrem k domovu. Co pak je to za pána? Otázal se někdo z diváků na ulici. To je můj bratr. Dostal dovolenou, tak mě přijel navštívit a z radostí se opil, poněvadž myslel, že jsem mrtvej. Polní kurát, který zaslechl poslední slova, vztyčil se k divákům.
0: Jo, kde je z vás mrtvej? Ať se přihlásí u pokorupskomanda během 3 dnů, ale mohla být jeho mrtvola řádně vykropená.
1: A upadl v mlčení, snaže se upadnout nosem na chodník, když ho Švejk pod paždím táhl domů. Moje hlavu kupředu a nohy vzadu, který mi pletl jako kočka s přeraženým hřbetem, polní kurát si pobručoval.
0: No, měs, babišku, měs, tu, spíš, tu, měs, vosku.
1: U stanoviště dročkářů Švejk posadil polního kuráta ke zdi a šel vyjednávat s dročkáři o převoz. Jeden z dročkářů prohlásil, že toho pána zná velice dobře, že ho vezl už jednou a víckrát, že ho nepoveze.
2: Poblil mě to všecko a nezaplatil ani za jízdu. Vozil jsem ho přes 2 hodiny, než našel, kde bydlí. Teprve za týden, když už jsem byl u něho asi 3krát, tak mě dal za všecko 5 korun.
1: Po dlouhém vyjednávání odhodlal se jeden z dročkářů, že je poveze. Švejk se vrátil k polním kurátovi, který spal. Tvrdý černý klobouk, neboť on chodil obyčejně v civilu, mu někdo zatím sněl z hlavy a odnesl. Švejk ho vzbudil a za pomocí dročkáře dopravil do dročky. V drožce polní kurát upadl v úplnou otupělost a považoval Švejka za plukovníka Justa od 75. pěšího pluku a několikrát za sebou opakoval.
0: Nedej se, kamaráde, že ti tykám. Ale nedá se nic dělat. Já jsem prase.
1: Jednu chvíli se zdálo, že drkotáním drožky od dlažbu přichází k rozumu. To se posadil rovně a začal zpívat nějaký úryvek z neznámé písně. Může též být, že to byla jeho fantazie.

0: Po chvíli však upadl opět do úplné otupělosti a obracej se k Švejkovi, otázal se, přimuřuje jedno oko?
1: Jo, jak se vám daří, milostivá paní? Pojedete někam na letní byt?
0: Řekl po krátké přestávce a vida všechno dvojatě, otázal se.
1: Vy račte mít už dospělého syna?
0: Sedneš? Polní kurát stichl a díval se malýma prasečíma očima ven z drožky, naprosto nechápaje, co se to s ním vlastně děje. Ztratil úplně všechny pojmy a obracel se na Švejka, řekl tesklivě.
1: Pani, dejte mě první třídu.
0: Učinil pokus spustit si kalhoty.
2: Hned se zapneš, svině, už tě znají všichni dročkáři, poblil jsi se už jednou a ještě teď tohle. Nemyslí si, že zůstaneš zase něco dlužen jako posledně.
0: Polní kurát mechanicky opřel hlavu do dlaní a počal zpívat.
3: Mě už nemá nikdo rád.
0: Přerušil však okamžitě svůj zpěv a poznamenal.
3: Čulí mi se, líbe kamarád.
1: Jsi ten totl, ich kann singen, was ich will.
0: Chtěl patrně zahvízdat nějakou melodii.

0: Ale místo toho řinulo se mu z pysku takové mohutné prr, až drožka stanula. Když potom na výzvu Švejkovu pokračovali dál v cestě, polní kurát počal si zapalovat špičku na cigarety.
1: Nehoří to. Vy mě do toho foukáte.
0: Ztratil však opět okamžitě niť pokračování a dal se do smíchu.
1: To je legrace. My jsme sami v elektrice. Ano, pane kolego.
0: Počal se šacovat.
1: Je. Já se ztratil listek. Zastavte ten listek, se musí najít.
0: Máchl rukou rezignovaně.
1: Ať jedou.
0: Potom breptal.
1: V nejkrajnějších případech, ano, v pořádku, ve všech krajnějších, ve všech případech vy jste naomil. Druhý poškodí? No to je vejmluva. Nejde o mě, ale o vás, milostivá paní. Platit. Mám černou kávu.
0: Počal se v polosnění hádat s nějakým domnělým nepřítelem, který mu upírá právo sedět v restauraci u okna. Potom počal považovat drožku za vlak a nahýbaje se ven křičel do ulice česky a německy.
1: Nymburk, přestupovat, Nymburk, umsteigen.
0: Švejk ho přitáhl k sobě a polní kurát zapomněl na vlak a počal napodobovat různé zvířecí hlasy. Nejdéle se zdržel u kohouta. Byl vůbec nějakou chvíli velmi čilý, neposedný a pokoušel se vypadnout z drožky, spíla je lidem, které drožka míjela uličníku. Potom vyhodil z drožky kapesník a křičel, aby zastavili, že ztratil zavazadla. Potom počal vypravovat.
1: Budějovicí byl jeden tambor, bojenil se a na rok umřel. Co měl dělat? Není to velmi dobrá anekdota?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty vámi nejoblíbenější texty v našich divadlech bezesporu patří jakékoliv povídky s Sherlockem Holmesem a jeho dobrým přítelem doktorem Watsonem. A jedno je, jestli je psal jejich duchovní otec Arthur Conan Doyle nebo třeba český spisovatel Rudolf Čechura, jako v tom následujícím případě povídka pro rozhlasový Meteor. Sherlock Holmes v našem narozeninovém nebo jubilejním výběru prostě nemůže chybět. Stejně jako na závěr pak ta ikonická hudba nebo znělka Petra Zkoumala. Tak a já už teď jenom dodávám, že spolu se svými spolupracovníky, dramaturgyní Hankou Ondriášovou a mistrem zvuku Tomášem Rypanem se všichni těšíme na další divadla. Zachovejte nám přízeň a brzy naslyšenou.
2: Jak nádherná letní příroda. No co pak je, Watsone? Už jste zase unaven?
3: No tak, jak pak bych nebyl? Takováhle tropická vedra nejsou u nás příliš běžná. A při mém pokročilém věku.
2: Ale příteli, mně už také bude skoro 140 a nestěžuji si. Buďme rádi, že můžeme na stará kolena užít ještě trochu tepla.
3: Nejde jenom o kolena, Holmesi, ale mně se špatně dýchá.
2: Nejen vám, i rostlinám. Pohleďte, tamhle už předčasně žloutne listí.
3: Ano, to ještě vidím. Ztrácí se chlorofil a začínají se odhalovat žluté karotenoidy. To jsou ty též, které se zasloužily o nádhernou žluť tamhle těch narcisů.
2: Ale Watsone, vy mě udivujete. Já přece jsem chemik. Mně by příslušelo dívat se na přírodu takovýmto pohledem.
3: Promiňte.
2: Ani na polní cestě nemá dnes člověk pokoj od těch zlořečených motorů. A hele, on je to policejní motocykl, takže slovo zlořečený beru zpět.
4: Zdravím vás, pánové.
2: Buďte zdrav, konstáble.
3: Dobrý den.
2: Co nám nesete?
4: Jsem snad nějaký posel. Prostě jedu kolem a chci vás slušně pozdravit.
2: Ach, tak, promiňte. Myslel jsem, že vás posílá inspektor.
4: Nesmíte si myslet, Holmesi, že se neobejdeme bez vaší pomoci.
2: Ne, to si rozhodně nemyslím.
4: Ostatně v našem hrabství už se hezky dlouho nestalo nic, co by stálo za vaši oprávněnou pozornost.
2: Jistě, jsme spořádaný kraj, takže jedete jen tak na obhlídku.
4: No, tak to zrovna ne. Inspektor mě poslal do Oak Manor, zemřel tam jakýsi gentleman. Pouhá formalita ovšem, bezesporu jde o přirozenou smrt. Zemřel při opalování na střeše. Starší pánové někdy nevědí, kde jsou. Promiňte, Holmesi, nechtěl jsem se vás nijak dotknout.
2: Ale vůbec ne, konstáble, já přece nejsem starší pán. Já jsem vyloženě přestárlý, jak se občas netrefně říká. Tak šťastné pořízení.
4: Děkuji vám a naschledanou.
2: Kde jsme to přestali, Watsone?
3: Myslím u karotenoidů, které dávají rostlinám žlutou barvu.
2: Ano, ovšem. Není to ale zase tak jednoznačné. Rajská jablíčka například vděčí karotenoidům za svou červeň.
3: Opravdu? Vždycky jsem myslel, že červenou barvu způsobují jen a pouze antokyany. Přece ta nádherná podzimní červeň dubů a javor.
2: Ano, jistě, je způsobena antokyany, jenže chemie přírody, jak říkám, není tak úplně jednoduchá. Pohleďte.
3: Ale proč trháte ten nerozvitý kvítek?
2: Víte, co to je?
3: Jistě, třezalka tyčkovaná.
2: Ano, jakou má barvu?
3: No, žlutou přece.
2: Ano, ale rozemnulý kvítek takto mezi prsty.
3: Ó, máte prsty červené.
2: Správně. A proč?
3: No, patrně zase nějaká chemická záhada.
2: Vůbec ne záhada. To už přece objevil dávno Hans Brockmann, že z třezalky tečkované lze alkoholem vyloučit pigment, který se nazývá, no, jak asi?
3: Já nevím.
2: Jakže se jmenuje třezalka tečkovaná?
3: No, hypericum perforatum, přirozeně.
2: Přirozeně, takže ten rudý pigment se asi nazývá jak?
3: Jak hypericin?
2: Správně.
3: Jakže jsem o tom neslyšel.
2: Ale Watsone, museli jste to přece probírat na medicíně. Není to žádná novinka, už staří Římané.
3: A chcete říci, že znali hypericin?
2: Název patrně nikoli, avšak...
3: Tak vidíte.
2: Rozhodně se to však dnes přednáší na přírodovědných fakultách. Mimochodem, je to velmi moudré, že extrakce porfizinu se probírá právě na konci letního semestru, kdy příslušný materiál... O, Konstance už nás vrací. Šlo to opravdu velmi rychle, zřejmě jednoduchý případ.
4: Nezlobte se, Holmesi.
2: Co pak se stalo?
4: Přece jen asi budeme potřebovat vaši pomoc. Vracím se pro inspektora. Ukázalo se, že případ není tak jednoduchý, jak se zdálo.
2: Ale? Tedy nikoli obyčejná přirozená smrt.
4: Doktore Watsone, je snad běžné, aby při smrti způsobené infarktem nebo úžehem měl na sobě člověk skvrny s rudým nádechem?
3: Ne tak docela.
4: Místní lékař to říká také. Prohlédl mrtvého velice důkladně a prohlásil, že tyto dvě příčiny smrti vylučuje. Jeví se mu to prý jako jakási podivná intoxikace.
2: Cože působení jedu? To mě začíná zajímat. Jeďte rychle pro inspektora a cestou zpět nás naložíte. Vezmete, doufám, drožku, nebo aspoň automobil.
4: Zajisté, Holmesi, děkuji vám za ochotu.
5: Drahý Holmesi, je skvělé, že?
2: Zanechte lichotek, inspektore.
5: Konstábl mi laskavě vyřídil, že byste byl tak laskav.
2: Jedeme.
5: Ano. Jsem vám velice vděčen, že...
2: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto gaziče ovzduší přijel s řádnou bričkou.
5: Avšak vzhledem k času...
2: Čas nehraje v tomto případě žádnou roli, ale znalosti.
5: Myslíte?
2: Jsem o tom přesvědčen. Co víte o případu?
5: Jenom to, co mi řekl konstábl.
2: Co jste mu řekl, konstábl?
4: Jen co jsem se stačil za tu chvilku dozvědět.
2: A to je?
4: Několik osob popíjelo.
2: Kolik?
4: Nic moc, jen pár sklínek koktejlu.
2: Myslím, kolik osob?
4: Čtyři.
2: Muži?
4: Tři muži a jedna žena, tedy dívka.
2: Kde?
4: V domě pana Simpsona.
2: Kdy?
4: Po obědě.
2: Kolik?
4: Jak už jsem řekl, jen pár sklínek koktejlu.
2: Jakého?
4: Červená karkulka, prosím.
2: Tedy nikoli krvavá Mary.
4: Ne, tohle je něco jiného. Základem je Campari.
3: Červená karkulka? To vůbec neznám.
2: Nemusíte znát každou pohádku, Watsone. Chci říct si každý koktejl. Tedy Campari, říkáte, Konstantin?
4: Ano, a také jsou v tom olivy.
2: Ale je to červené.
4: Ten koktejl? Ano, proto tedy karkulka.
2: Kdo z nich zemřel?
4: Pan Kempelman.
2: Mýval nějaké potíže se srdcem?
4: Ne, nikdy.
5: Jsme na místě, pánové.
2: Neřekl jsem každý týden. Ptám se jen, zda se tu scházíte v téhle sestavě pravidelně.
6: No, dá se to tak říci. Tohle měla být ovšem na delší dobu naše poslední schůzka. O prázdninách se vždycky někam rozjedeme.
2: Kromě pana Kempelmana ovšem.
6: Ano, kromě pana Kempelmana tentokrát. Chudák Kempelman.
2: To on vždycky míchal koktejly.
6: Co vás tu napadá? Na to je specialista tuhle Simpson.
2: Vždycky jste popíjeli červenou karkulku?
7: Dosti často. Všem nám chutná.
2: Chápu. A vy, slečno...
8: Kaudelová.
2: Slečno Kaudelová, vy jste studentka?
8: No dovolte, jsem modelka.
2: O, omlouvám se. A který z vás dvou, pánové, pracuje na univerzitě?
7: Já, jako asistent. Ale jak jste pro boha uhodl, že někdo z nás má něco společného s vysokým učením?
2: Já nehádám, Simpsone. Pouze logicky dedukuji. Není vám horko, Watsone?
3: Ovšem, že je, ale o to snad teď nejde. Věnujte se raději vyjasňování případu.
2: To právě dělám. Co byste učinil vy, Watsone, při takovém počasí? Šel byste se opalovat?
3: Ale vy šílíte, příteli. Raději bych vlezl do bazénu, jestli tu nějaký ovšem je.
6: Je tady, krytý. Máte-li zájem?
2: Vy, Rodžete, jste jej dnes patrně využil.
6: Ano.
2: Ano, protože vy o opalování také nestojíte.
6: Ne, mám zvýšený krevní tlak. Ale jak jste to poznal?
2: Podle barvy vaší pokožky. To je přece snadné. Takže mohu lehce usoudit, že ani slečna Kaudelová neholduje opalování, že?
8: Teď je přece zase v módě bledá pleť, to nevíte?
2: Ale ano, hlavně asi proto, že lékaři, kteří donedávna opalování až nezřízeně propagovali, teď před ním zase horlivě varují. Vy ovšem, Simpsone,
6: Vy na to moc nedáte, jste docela slušně opálený.
7: Ano, občas jsem se chodíval slunit i na střechu s Kemplmanem.
6: Ale dnes jste tam s ním nešel, nebo snad ano?
7: Šel, ale zjistil jsem, že dnes to tam opravdu příliš pálí a tak jsem se raději vrátil dolů a vlezl také do vody. Chudák Kemplman tam zatím na té výhni usnul a no, měl jsem ho přemluvit, aby tam nezůstával. Cítím se teď jaksi vinen.
6: Jistě. A já vám to nebudu vyvracet. Vy jste pak také objevil mrtvého, že?
7: Ano. Už bylo pět pryč, měl se podávat odpolední čaj a on stále nešel.
6: Mrtvý nechodí. Pane asistente, vy jste dnes se studenty probíral extrakci přirozených pigmentů rostlin, vidíte?
7: Ano, ale...
6: Extrahovali jste hypericin, nemám pravdu.
7: To tady máte, ale já nechápu, jak...
6: A vy jste si ho vzal trochu sebou domů, nebo vlastně sem. Byl nepochybně v téhle lahvičce, kterou jsem našel v koši za barem.
7: Pro pána... Snad si nemyslíte, že jsem chudáka Kemplmana otrávil hypericinem. Nebuďte směšný, člověče. Hypericin se extrahuje z třezalky a třezalka, jestli to nevíte, je rostlina léčivá, nikoli jedovatá. Odvar z třezalky působí například proti duševním depresím. A víte proč? Protože právě hypericin přispívá k jakémusi rozmnožování určitých látek v mozku a ty látky pak zlepšují náladu, abych to řekl srozumitelně. Právě nedávno to prokázala komise odborníků při Spolkovém zdravotnickém úřadu v NSR, to nevíte?
6: Ne, ale za to vím něco jiného. Už ve starém Římě se třezalkového extraktu přimíchaného do alkoholického nápoje používalo občas k vraždění. No, řekněme tedy k zabíjení. Odsouzenci dali napít a pak jej nechali nějaký čas na slunci. Hypericin sám ten není jedovatý. Ale je to fotodynamické barvivo, které už po krátkém slunění vyvolává v těle toxický proces končící neodvratně smrtí. Pokud je o starý Řím, je to jen domněnka některých toxikologů. Ale vy jste to někde přečetl a vyzkoušel jste starý římský recept v praxi.
5: Jak jste to mohl tak rychle rozřešit, Holmesi?
6: Abych řekl pravdu, za tu rychlost vděčím tak trochu náhodě. Právě jsme s Watsonem hovořili o hypericinu, takže jakmile jsem slyšel o červené karkulce, hned mě napadla možná souvislost.
9: A mluvili jsme také o tom, že právě v této době se na fakultách probírá extrakce pigmentu.
6: Ano, proto jsem hned zjišťoval, kdo z těch čtyř má něco společného s vysokou školou. Jakmile jsem zjistil, že je totiž člověk, který připravoval nápoj, bylo to ovšem už jasné.
5: Opravdu pozoruhodné. Nikdy bych neřekl, že i léčivá bylina může zabírat.
6: Sama ne, inspektore. Aspoň v tomto případě, kdyby bylo obvyklé anglické počasí, červená karkulka s hypericinem by panu Campbellovi pouze zlepšila náladu.
5: Příroda je plná záhad. A tenhle případ byl mnohem pozoruhodnější než všechny ty sprosté vraždy s sekerou a automobilové honičky se střelbou.
6: Ač policista, řekl jste to teď velmi pěkně, pane inspektore.
10: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoli, služební nadšení, nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard,

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka.
1: Dobrý večer, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes bych chtěla mluvit o lidech, kteří možná nikdy nedostanou žádnou medaili, jejich jméno se neobjeví v novinách a málo kdo jim veřejně poděkuje. Přesto jsou pro někoho z nás nesmírně důležití. Jsou to lidé, kteří se každý den starají o své blízké, pomáhají sousedům, dělají poctivě svoji práci, věnují čas druhým, nebo prostě dokážou být na blízku ve chvíli, kdy je to nejvíc potřeba. Dnešní noční linka bude o hrdinech všedního dne. Koho byste ocenili vy? Komu byste, kdybyste tu možnost měli, připnuli pomyslnou medaili na hruď? A za co? Možná je to vaše maminka, tatínek, partner, sousedka, kolega, učitel, lékař, zdravotní sestra, dobrovolník nebo někdo, kdo vám zachránil život. Někdo, koho možná osobně vůbec neznáte, ale jeho životní příběh či práce vás oslovili. Možná je dnešní noc příležitostí říct nahlas obyčejné, ale důležité děkuji. Někomu, komu jsme to třeba už dlouho chtěli říct. Tak komu by patřilo vaše poděkování? Kdo je vaším hrdinou všedního dne a proč? 731-800-900, to je telefon. Budu ráda za vaše příběhy. Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nádherná písnička, moc rádi posloucháme, moc rádi hrajeme. Tak znám jednu starou nebo krásnou zahradu, nám dospívala Helenka Vondráčková, také pan Neckář a s námi je paní Dana z Blatné.
1: Sámku.
0: Až teď jsme ve vysílání, paní Dano, vítejte.
1: Tak takže já vás moc zdravím, zdravím všechny posluchače, vás Jaruško do studia samozřejmě a... Moment, já si musím odkašlat, nadechnout se. Nádech, výdech. A už budu pokračovat. No, já bych to vzala z jedné vody na čisto. Pro mě nejdůležitější byli tatínek a maminka, neboli maminka a tatínek, kteří už teda nějakých 35 let skoro nežijí. Odešli ze života a v té době, protože dneska je to o hrdinech, mě velice pomohla paní primářka Evička Karlacová. Byla to primářka psychiatrie, ale zároveň to byl úžasný psycholog a pro mě neocenitelný člověk. Já na ní vzpomínám, píšu o ní básničky ještě do dneška a nikdy ji nezapomenu, jak třeba mě vysvětlovala, jak mám připravit maminku na odchod ze života, když vlastně 5 let po tatínkovi odcházela. A jak to bylo pro mě důležitý s ní vést konzultace a přijímat její rady jako za své. No a samozřejmě na svý rodiče taky nikdy nezapomenu, protože moji rodičové byli úžasně pracovití. Takový skromní, ale přitom pracovití a vůbec moje příbuzenstvo celé bývalé, které už nežije, už není mezi živými a já jsem vděčná za tu pokoru, lásku a všechno to, co mi vlastně činně vybavili do života.
0: Já jsem samozřejmě očekávala, že mnozí z nás budou děkovat právě svým rodičům. To, že říkáte, že jsou pracovití, tak to je nádherný příklad a určitě ve vás zůstává celý život a vy to pak předáváte dál. Ale také mě zaujalo to, že jste první děkovala paní primářce, protože vlastně to je také neuvěřitelně cenné. Kolik ve vás musela zanechat dojmu a pocitu, když si na ně po takových letech vzpomínáte?
1: Vůbec jste ji neznala.
0: No.
1: Ano.
0: A teď je ve vašem srdci. No a ona byla...
1: A srdíčku je pořád v těch těžkých chvílích, který teď ještě stále jako trošku prožívám a je ve mně stále, její rady byly fakt na zlato a stejně tak rady a poučení mých rodičů. Tatínek mi vždycky učíval. Na nikým se nepovyšuji a nikoho neponižuji. Já se tím řídím celý život, Jaruško. A ta paní primářka, to byl úžasný psycholog. Ona prostě mě připravila na to, jak moji maminku připravit vlastně na odcházení ze života. A já jsem to dokázala díky ní právě. A ona pomáhala i mým dětem, jo, jak když dorůstali. Já jsem vlastně s nima pak byla sama a v těchto těžkých dobách to bylo fakt zvlášť cenné, že já jsem se mohla kdykoliv poprosit o radu a nikdy na ně zapomenu, nikdy. Na tu paní primářku, jak na své rodiče, tak na ní, protože ona mě provedla tím životem.
0: Paní Dano, a měla možnost slyšet od vás to poděkování osobně?
1: Ano, já dokonce jsem jí věnovala spoustu básniček, který jsem psala a jako já mám pokoru k životu. Já jsem velice pokorný člověk a myslím si, že se snažím pomáhat sousedům. Tady jsem měla třeba skoro 90-letou paní sousedku a když dcera odešla na studie, tak jsem jí taky chodila nakupovat a starala jsem se o ní, když byla někdy velice nepříjemná, tak jsem to snášela jako pokorně a říkala jsem si, no, jednou tady nebude, zůstanou vzpomínky. Takže těmto všem lidičkám bych chtěla vzdát svůj gold, teda neboli poděkovat.
0: Ano.
1: gold. Myslím, že to gold.
0: No, ale víte, co gold je vlastně v angličtině zlato, tak prostě připínáme jim zlatou medaili. Ano.
1: Zlatou medaili, přesně tak. A mi rodiče mě opravdu vychovali velice dobře a prošla jsem tím životem tak, jak jsem uměla nejlépe. A za to všechno děkuju. I do nebíčka, i vlastně ještě do pozemského života.
0: Tak děkuji za zavolání i za krásné vzpomínky na vaše rodiče i paní primářku. Přeji vám, ať je ve vás všechno dobré, co vám tito lidé dali, zůstává ještě dlouho.
1: Děkuji pěkně, Jaruško, moc zdravím a mějte se krásně, opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Snad každý z nás zná někoho, kdo dělá pro druhé víc, než musí. Kdo je takovým člověkem ve vašem životě a čím se získal váš obdiv? Právě o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Tak volejte 731 800 900.

0: Máme 13 minut po 23. hodině. Dnes večer hledáme hrdiny všedního dne. Lidi, kteří možná nestojí v záři reflektorů, ale pro druhé znamenají opravdu mnoho. Koho byste ocenili vy a za co byste podle vás měli tomu druhému dát pomyslnou medaili? Na to se ptáme i paní Lidky, která volá z Rakové. Zdravíme.
1: Já vás taky všechny, Jaruško, zdravím. A hlavně zdravím všechny nespavce. Jak slyším, tak je i u nás v republice hodně. No a chtěla bych poděkovat hlavně Romu Tacinkovi, který už je 38 let po smrti, bohužel. Ale on dělal jako práci, která je, jak se říká, neocenitelná. On byl sanitář. Celý život jezdil sanitkou. A zachraňoval vždycky životy. A vždycky nám říkával, děvčata, dneska nemáme doktory, dneska máme údržbáře. A po jedné stránce měl pravdu, protože když dostal on třetí infarkt, první přechodil, o tom ani nevěděl. Ten druhý, to byl v nemocnici, no a když dostal ten třetí, tak to byl doma a maminka nečekala na nic a volala pohotovost. A byl tam nějaký pan doktor Pekař, na kterého tatínek prostě neměl prodělo jméno. To byl nejhorší doktor. No a ten jak na podporu měl službu. Tak ten přijel a seděl a čekal. Maminka říká, pane doktore, proboha, dělejte něco. Ty ten chlap vám umírá před očima. A on nehnul brvou, jak se říká. On prostě seděl a čekal, až umře. Jenom mi řekl, toho bychom nedovezli ani do nemocnice, jo. Takže kdyby mu přišel nějakou věci na posílení toho srdíčka, tak věřím tomu, že ten tatínek by možná ještě žil, že by se jednodžil vyzal. On by měl nic jak 100. No, takže ho nechala. Právě o toto bolení víc, že když si člověk uvědomí, kolik lidí on zachránil a když mu mělo být pomoženo, tak prostě pro něho nehnulý prsten. Tak to by byl jeden veliký dík, to medaile zlato. A potom bych chtěla já osobně poděkovat všem lékařům tady v té oční klinice ve Zlíně, kteří mě operovali, tam se operují jenom oči. No a vlastně nemusím nosit děti brýle. Už já jsem nosila celý život dioptrické brýle, protože jsem byla tu pozrak a to jsem měla po tatínkovi. Takže díky tomu, že po té operaci už nepotřebuju ten do smrti brýle, tak za to jim velký dík. No, zachránili a operovali hrozně moc lidí a známí, jak byl Maťa, jo, Eva Pilarová, no prostě hodně známých osobností a je to vyhlášená klinika, protože říkám, jsou tam aj případy, že operovali 106-letou pacientku, to byla nejstarší pacientka a ta se dožila 110 let. No, takže tím bych chtěla hrozně moc poděkovat, protože oči, to je to nejcennější, co člověk má, jenomže kolikrát si toho začne vážit, až o ten zrak přijde. Takže oni díky tomu, že operují lidi, vrací vlastně některým lidem zrak. Opravdu operovali tam aj slepé lidi, kteří díky té operaci zase prohlédli. Tak opravdu velký dík za to, co dělají vůbec lékaři u nás. Už jsou takové kapacity, že zachraňují lidské životy.
0: Ludmilko, tak to je hezké, že vedle tatínka myslíte i na ostatní lékaře. z oční kliniky, tady třeba ze Zlína konkrétně. No často si až ve chvíli, kdy sami potřebujeme pomoc, naplno uvědomíme, jak moc může znamenat nejenom odbornost těch lékařů, ale i obyčejná lidskost, trpělivost a vlídné slovo, což je pro vás vlastně takový velký paradox, protože k vám domů zrovna, když bylo potřeba, přijel lékař, s jehož přístupem jste spokojená nebyla. No, tak...
1: No, tak ne, o to mi zbolelo, víte, že...
0: Ludmilko, můžu se zeptat, kolik měl tatínek let?
1: Když umřel, no byl mladý, bohužel, 62.
0: Uh-huh.
1: 62.
0: Povídal vám často příběhy ze sanitky?
1: No tak to ani ne, to jenom nám vykládal, co on zažil za války. On vzali vlastně, on se narodil v 25. roce, takže když měl 14, tak ho vzali jako Němci, no, do se koncentráku a prožil tam 3 roky a nějaký měsíc. Tak nám vykládal, co zažil, když utíkali na konci války. Jak je bombardovali Osvětím, tak toho využil s kamarádem a dali se na útěk. Toho kamaráda bohužel zastřelili, ale on se dostal až do Brna a tam žila sestra jeho babičí, znamená teta, no a ta ho, jak se říká, postavila o nohy.
0: Ludmilko, kéž by byla příležitost, abyste nám tady tento příběh řekla celý. Určitě to nějak napasujeme na nějaké téma. Já vám děkuju, že jste teď se námi vysílala noční linku. Přeju vám krásnou noc, krásný nový den a poslouchejte Český rozhlas.
1: Já vám přeju hodně zdraví, hlavně to zdraví. To je to nejcennější, co člověk má a co si nikde nekoupíte.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: největšími hrdiny, ti, o kterých se nikde nepíše. Kdo ve vašem okolí dělá něco dobrého, důležitého nebo obdivuhodného a zasloužil by si veřejné poděkování? Na to se teď ptáme paní Petry, která volá od Kladna. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince.
1: Dobrý večer. Tak já bych ocenění dala panu docentu Janu Starému z pražského Motola, který na klinice dětské hematologie zachraňuje dětské životy. Uh-huh. A jeho kolegovi Janu Komorskovi.
0: A budete sdílnější, že byste řekla, jako s tím máte zkušenost, jestli pomohlo vám nebo někomu blízkému?
1: No, mě léčili jako dítě z dětské leukemie.
0: Aha, takže děkujete za to, že vám po letech zachránili život, rozumíme tomu dobře?
1: Určitě.
0: Kolik je to let?
1: No... 41.
0: Odvedli asi výbornou práci, pokud se nadále těšíte pevnému zdraví, tak to je opravdu velmi důležité poděkování, které má obrovskou váhu. Když si člověk může po letech říct, tito lékaři mi zachránili život, tak zatím je opravdu velmi silný příběh. A vzpomínáte se, co pro vás tehdy bylo na jejich přístupu nejdůležitější a uvědomovala jste si to už tenkrát, jak vlastně vzácné to byly chvilky a okamžiky. Vy jste byla ještě jako dítě, tak dokázala jste to vlastně jako vnímat?
1: No,
0: tu odbornost,
1: já jsem to moc nevnímala, jako, že je to zachraňování, ale bylo to tak, no.
0: No, to si právě myslím, že až časem to pak vyhodnotíte, že vlastně dospíváte. A navštěvujete je někdy, nebo byla jste za nimi ještě po letech?
1: No, byla jsem za nima asi před 2 rokama. A teďko v úterý se tam asi možná za nima zastavím.
0: Mhm. Takže jsou tam ještě i ti lékaři, kteří tam byli tehdy?
1: Ano, jsou.
0: To je opravdu nádherné a věřím, že je to musí velmi potěšit, když se setkají s někým, koho kdysi léčili, tak myslím si, že ta nostalgie musí být hodně silná. Je to důležité za mě jim to třeba takto chodit, předkládat, jak moc důležití jsou a jak odvedli dobrou práci, to jste dobrá. Já znám ve svém okolí takové, kteří se pak té nemocnici vyhýbají celý život a vy naopak do ní vstupujete. To chce na druhou stranu i odvahu,
1: no,
0: protože se vybavují vzpomínky.
1: No, já jedu úterý na kontrolu na hematologii, takže domů to, takže se to
0: zastavím, no. Dobře. Děkuju, paní Petro, za to sdílení. Děkuju za váš telefonát. Přeji vám i nadále pevné zdraví a děkujte lékařům, když to půjde. Ať se daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka patří lidem, kteří pomáhají, pečují, podporují a často to dělají úplně samozřejmě. Komu byste dnes chtěli říct jedno velké děkuji? Volejte noční linku Českého rozhlasu.

0: Nemusí zachraňovat životy ani dělat velká gesta, aby si zasloužili uznání. Kdo je vaším obyčejným nebo neobyčejným hrdinou, jak chcete, pojmenujte si to dle libosti. Volá nám pan Jarek od Kyjova. Zdravíme vás.
1: Zdravím taky. Moji jsou hlavně rodiče. To můžu říct, ty pro mě udělali všecko. A ohledně těch doktorů, co tam všichni rozevírají, tak ohledně, já mám na sobě minimálně 100 stehů. Jo? A od kyjovské nemocnice až po fakultní nemocnici neurochirurgii, prostě toho hrozně moc. Pan doktor Sova, co je na neurochirurgii, úplně super. Tomu můžu poděkovat za život. A jinak nevím, jestli co k tomu mám dodat, protože tady ti doktoři, všichni, co pro nás všechno dělají, ty zaslouží prostě gratulaci za to, že nás zachraňují a dělají všechno, co můžou.
0: Jardo, tak to už zní, že jste měl v životě opravdu hodně příležitostí poznat práci lékařů zblízka. 100 stahů, rozuměla jsem dobře?
1: Ano, ano.
0: Tak to je pořádná bilance, takže vedle rodičů patří vaše velké počítání.

0: na telefonu. A pak mě museli dotáhnout kluci oba dva k sanitce. A pak mě chtěli ještě i vrtulníkem táhnout z Kyjova do Brna. A říkám, já už jsem byl v klidu, že do mě narvali do víco všecko, já nevím. Kluky odvezli babičce, ty si aspoň užili sanitku, já jsem dostal adrenalin, takže to bylo dost. A jinak to je poslední takový zážitek. Jinak operaci mám záda dvakrát, třikrát po třetí, no to je jedno. Ale chodím, budete musu rád za tu neurochirurgii v Brně, to je pan doktor Sova, to prostě je člověk, který mě zachrání ve smyslu, že chodím, jinak mě řekl, že chodit nebudu. A chodím. Hmm. Takže já tomuto člověkovi, jak klukům, co mě pomohli tehdy z těch ryb, oni byli zase vděční, že byli na rybách, ale zase všechno jsme tam nechali, všechno tam zůstalo, kola, protože jsme byli na kolách, všechno tam zůstalo, jenom mě kluci odvedli do sanitky, odvedli se sanitkou k babičce a já jsem prostě skončil na tento, na úvěrní, no takže.
1: Mm-hmm. No myslíte si, Jardo, že po právě takových těžkých zkušenostech se člověk víc váží obyčejných věcí a že to dokáží vnímat i ty mladší generace, třeba právě ten váš syn?
0: No a i Vojta, oni oba dva, protože oni jsou stejně staří, to jsou prostě, jeden je Pražák, jeden je Moravák. Takže tady od Kyjova, druhý je z Prahy. Takže to je taková jako kombinace, ale jinak jako dnešní doba je o tom, že vlastně ti dva se prostě přes internet a tohle to pořád bavíjou. A já tohle to říkám, dítě, no už jsem řekl teda syna, jo, říkám, ty se s Vojtou už bavíš skoro hodinu, aj dvě. A oni se takhle po internetu baví, jestli to si říkám, už toho ne. Jo, ale jako jinak, jak říkám, oba dva jsou takhle solidní, že normálně opravdu hned si uvědomili, že mě mají pomoct, takže ti dva, plus pan doktor, jo, a jinak tady doktor z Kyjova, někdo je pomlouvá, ale já si na ně nemůžu vůbec nic říct.
1: No vidíte, tak syn je pořád na telefonu s kamarádem, buďte rád, že s váma chodí i na ty rybářské výpravy, že umí oboje i být sami a dělat to, co dělají teď všichni kluci, že si někdy zahrajou nějakou hru třeba i na počítači, ale klobouk dolů, že prostě všechno funguje tak a že když zavelíte, jde se ven, tak jdou.
0: Ano, ano. A jinak třeba teď jsme byli se synem právě, no už víme, jak se jmenuje Vítek, jo, tak jsme byli teďka v Brně a tam byli strojírenský veletrh, jestli jste to možná zaregistrovali někdo, já nevím. A Vítek první říká, tati, a mě se nikam, říkám, víte, strojírenský veletrh, hodně jsme tam byli. Jo, tati, jedu, ale potřebuji omluvenku. Říkám, no tak ano, tak dostaneš omluvenku na pátek a jedem na veletrh. Jo, jedu. Takže za ty lidi, co to tam dělali a všechno tam byli úplně perfektní, takže tady ty organizátoři prostě jsou úplně někde jinde, to je prostě, je to jejich práce, to je jasné, takže my jsme tam, třeba já jsem tam seděl skoro hodinu a čekal jsem, než on tam vyleze, protože on už má, no ještě není plnoletý, v žádném případě ani 15 nemá, ale říkám, dobře, rozdělíme se a ty si běž kam chceš, já jdu kam chci, telefon máš ty, já a tohle. Takže tam jde o tu důvěru aj ohledně toho, že vlastně už mu důvěřuju, že prostě dostane nějakou korunu, kdyby náhodou tohle to zavolá, tak jo, je to o té důvěře, tak bych to řekl. Tak jak já důvěřuju doktorovi, tak doktor musí zase důvěřovat mě a je to úplně já synovi, mamce, paťkovi, dědovi. Jako je to o důvěře.
1: Mm-hmm. To jste řekl hezky. Víte, já vám to určitě schvaluju, že si neobčas vezmete ze školy. Můj syn mě včera přemluvil, aby nešel do školy a víte, kam jel? Ze Zlína do Králík na nějaký kopec se s kamarádem tady zbalili a ráno ve 3 hodiny jeli vlakem někam prostě... Vlastně ani nevím, kde přesně tam zakotvili.

0: protože se vrátil pozdě v noci
1: Tak
0: a dnes jsme se ještě neviděli, ale
1: plnoletej.
0: není. Právě, že není, tak je jako asi ten váš. Tak děkuju za milé povídání, omlouvám se teda, že jsem do toho vstoupila i s svou připomínkou. A uslyšíme se zase příště. Jardo, co říkáte? Telefon uložte, jsme tady, ano?
1: Ano, ano, jenom drobnost. My zítra jdeme pro už jeho třetí občanku, jenže pořád nemá 15, tak musím říct rodný líst ještě.
0: Dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Někdy stačí laskavost, trpělivost, obětavost nebo roky poctivé práce, aby se člověk stal pro druhé výjimečným. Kdo takový je ve vašem okolí? Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900 a pojďte mi říct o vašem hrdinovi všedního dne.

0: 3 hodin 44 minut. Hrdinové nemusí nosit uniformu ani mít medaily na hrudi. Přesto je považujeme za hrdiny. Proč? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Josef je s námi ze Šlapanic, telefonuje, vítejte a povídejte.
1: No, Josef, jestli můžu to hovořit, jo? Tak zdravím všechny posluchače i vás. A já mám takovou hodně dávnou vzpomínku. Byl to rok 1942. V Ostravě viděl jsem, mě bylo 4 roky, vlastně 5, pardon, když se ozvalo, najednou hrali jsme si dneska jako na dvoře, a když se ozvalo najednou křičení, a se dívám, co je, no a on, bratr z prvního poschodí, vysel za Rýmsku, držel se, a protože neměl nic pod nohama, tak křičel, no, tak říkám, vděk velký, patří 15-leté Jarce Šostové, která, když to viděla, se rozběhla, a on se bratr zrovna pustil, tak ho chytla do náruče. No tak si odřela trochu koleno a říkám, tak za tu záchranu mého bratra si dovolím, ale už je to dávno a byl jsem za to velice vděčný a rodiče nevěděli, co by jako smysli. Oni totiž nebyli doma, byli na hřbitově a bratr byl rok a půl mu bylo u okna, bylo otevřené a v postýlce spal, když odcházeli, no, napadlo prostě za náma jít. Tak to je ten příběh, že jsem vděčný velice docela normální 15-leté dívce.
0: Neuvěřitelný příběh a opravdu hrdinský čin. Ta dívka musela zareagovat během vteřiny.
1: No to a taky běžela, říkám, jenom uviděla, běžela akorát, co došlo. A novináři tenkrát z domu z 3. poschodí, ten dům někdy třetí poschodí neměl, měl 2 poschodí a jestli byste někdo chtěl v anále, když si dali, už nestojí. Bylo to Ostrava Maránské hory, Opavská 129.
0: A víte, kdo ta dívka byla? Zůstali jste potom nějak v kontaktu?
1: No, byli jsme, ale říkám, naši se potom, nebo když se otec podruhý oženil, tak jsme se přestěhovali do Vítkovic, kde jako jsme ještě po válce opravovali dům poškozený s bombardováním, kde dookola spadlo celkem 5 bomb a říkám ještě v 70. roce jsem já platil 25 000 dluh za otce. On totiž tenkrát byl poválečen bezúročná půjčka a když pan soudruh Gottwald nastoupil, tak to všechno zúročil a nevím, jestli to bylo 4 nebo 6% se tenkrát na to dával, takže tak to jako dopadlo. Takže to je můj životní jako příběh.
0: K dnešnímu tématu. Já vám za něj moc děkuju, Josefe. Přeju krásný noční čas. Poslouchejte Ideál noční linku.
1: No, poslouchám vás každý večer a když mám k tomu něco, tak volám, ale trvá to dlouho.
0: Ale dočkal jste se. Tak děkuju za tento silný příběh. Vám ostatním připomínám, že v dnešní noční lince Českého rozhlasu mluvíme o hrdinech všedního dne. O lidech, kterým bychom chtěli poděkovat. O lidech, které obdivujeme nebo kteří v našem životě udělali něco, na co se prostě nezapomíná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Mluvíme o hrdinech všedního dne, o lidech, kteří možná nikdy nedostanou medaily, ale přesto si naše poděkování rozhodně zaslouží. Pan Láďa je s námi, volá z Kanady. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, půlnoční všem vám v krásné zemi. Děkuji moc, že jsem se dovolal. Takže začít mluvit nějak o hrdinství nebo tak nějak. Já myslím, že všichni dobří lidé v životě udělali nějaký hrdinský čin nebo záslužný, co jako pomůže druhým. Ano. Takže já bych mohl říct náš případ. Jsme tam?
0: Ano.
1: Ano. Takže v roce 80. roku v srpnu jsme se vystěhovali z Prahy, jsme odletěli do Kanady, Lethbridge, blízko Calgara, 300 kilometrů od Calgar. Teď žijeme, teda já s mojím synem, ten vedle já tady v horách, kousek dál od Lethbridge. No ale to je jedno. Ale chci vám říct, co se nám stalo. Za pár dnů pobytu, tak jsme šli po dlouhé ulici se seznámit s tím městečkem, jo, Lethbridgem. A teď byli jsme manželka, já a tři kluci, nejstarší měl 10, jo. A teď vidíme auto naložené, a tři chlapy tam byli. A zastavilo to auto tak před nama a šla holka, 13-14 roku, tak nějak, také děvčátko. A teď otevřeli se dveře, ruka, a teď ji tam tahli dovnitř, jo. Jenomže jí se podařilo, já nevím jakým způsobem, se vytrhnout, jo, a vyskočila na chodník a my už jsme byli úplně na blízku. Já říkám, co se, tak jsem zařval, jo, a ta holka hned jako běžela k nám. No oni zavřeli dveře a odjeli, jo. Tím směrem, jak my jsme šli, takže v našem směru. Byla to dlouhá strita a zahli kousek, ale zastavili. Ale bylo je pořád vidět. No, tak děvče bylo vyplašené, protože říkala, že ji sledovali nějaký čas. No, ale tak se to všechno dobře dopadlo, jenomže nejhorší na tom bylo to, že ty v tom autě, jo, objeli to nějak a najednou se objevili zase za nama, takže nás předjeli. Vůbec jsme si nemohli zapamatovat číslo, bylo to nějak jak kdyby zamatované, nebo tak nějak, nebo prostě nebylo to možné. No a tak ale potom odjeli. No ale jak říkám, nebyli jsme schopni zapamatovat si to číslo. Byla ta Fordka tmavozelené barvy, docela velká, starší model, a takže to byl ten případ. No ale tak to bylo, no bylo to, potom nám lidi říkali, rodina, co jako se nás ujali, jsme tam přijali, jako no navíc nás jako rozrušovalo takové, lidi říkali, hi. Já říkám mojí ženě, ježíš, tady se hajluje, nebo co to je? Jenom, že ta pan Hnesbet se dověděli, že to je jako ahoj, haj. Jsme tam?
0: Ano.
1: Slyšíme se? No, takže to byl ten případ, no, ale jinak bylo všelijakých případů takových, no, jistě profesionáli, doktoři, čest doktorům, já si myslím, že to je vedle učitelů, že to jsou nejdůležitější obory nebo funkce, co tyto lidé dělají. Takže opravdu chvála dobrým doktorům. Ano. Takže abych mohl něco říct na závěr, tak bych chtěl říct, aby byl mír na světě. A v těchto dnech, týdnech, a jde to pořád, se opravdu se rozhoduje o zániku fašistických ideí a mír na celém světě, aby se stal pro nás, pro vše. Děkuji moc.
0: My vám taky děkujeme, Láďo. Tak dneska jste měl krásný monolog, ale bylo to přímo k věci a to my si vždycky moc ceníme. Tak se opatrujte a zase někdy. Český rozhlas Noční linka dnes patří lidem, kteří jsou pro nás důležití často úplně nenápadně. Koho byste ocenili vy? A komu byste chtěli dnes říct obyčejné, ale důležité děkuji?

0: Noční linka.
1: Krásnou noc, začíná druhá hodina Noční linky Českého rozhlasu. A já vás opět zdravím ze zlínského studia. Dnes mluvíme o hrdinech všedního dne. O lidech, kteří možná nikdy nedostanou medaily ani velké veřejné poděkování, ale přesto pro někoho udělali něco opravdu důležitého. Ve vašich telefonátech už zazněli rodiče, lékaři, zdravotníci i lidé, kteří v rozhodující chvíli dokázali pomoci a možná někomu zachránili život. A právě na vaše další příběhy se těším i v této hodině, tak zavolejte, komu byste chtěli poděkovat vy. Koho ve svém životě obdivujete, kdo vám pomohl, podržel vás nebo udělal něco, na co se prostě nezapomíná. Volat můžete na 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Je s vámi Jarka Barboříková, tak ještě jednou nádhernou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a naše dnešní téma je vlastně velmi prosté. Komu byste chtěli poděkovat? Kdo ve vašem životě udělal něco, na co nezapomenete? Volá nám paní Vlaďka, která volá ze Zlínska.
1: Ano, děkuji moc. Já bych chtěla jenom říct, že jsou i lidé, kteří mají psíkyka, než terapii dělají s nima. A dělá to i moje dcera, která se tomu velice věnuje. A myslím si, že ti připomáhají hodně tady těm lidem postiženým po mrtvičkách a chodí s ním do školky k postiženým dětem, do domova důchodců a hodně se tomu věnuje. A myslím si, že tady tito lidé by mohli taky, nebo ti psíci hlavně, dostat nějakou tu medaili. No, že mají ty záslužné. Je to velice záslužné.
0: To je originální poděkování. Lidem, kteří se věnují kanisterapii, určitě často přináší klid, blízkost, radost tam, kde je nejvíce potřeba. A ti čtyřnozí parťáci na tom mají ano, samozřejmě tu největší zásluhu.
1: Ano, ano. A oni chodí dvě, teďka má ta druhá Fenečka miminka 4, takže má práce až nad hlavu, takže chodí jenom dcera a říkám, když přijde k nám, tak zapomeneme s manželem na všechny starosti a ten pes, když se na vás podívá těma očima, tak prostě ten člověk roztaje. Že my milujeme toho psa. Už je to třetí pes, kterého má, ale toto je opravdu záslužná práce té dcery a toho psa.
0: Vlaďko, a řekněte, jak se k tomu vaše dcera dostala? Co jí u téhle práce drží?
1: No, ona milovala psy od jak živá. Napřed měla Yorkshire, kterého potom musela se vdala a odstěhovala se do Prsného, ale psa si nevzala, pes zůstal nám a vždycky k tomu měla nějaký takový sklon. Pak měla jednoho psa, ale zase studovala, takže neměla tolik dvě děti malé, takže neměla tolik času se tomu věnovat. Dneska už jsou děti velké, takže se věnuje tady tomuto a hrozně mu to naplňuje. Už byla i v rádiu, v televizi byla s tou Lotkou, takže hodně si ji žádají, když přijde do nemocnice, tak se otvírají dveře a pojďte za nama a tady jste ještě nebyla, takže že ten pes je s dcerou hodně vytížený.
0: Říkáte, že má svého třetího parťáka, psího, jestli jsem rozuměla dobře.
1: Třetího,
0: řekněte, Vlaďko, jak dlouho trvá takový výcvik?
1: No, tak Lotinka má vlastně pozičku, by měla 4 roky a myslím, že ty 2 roky už se tomu věnuje a naplno. Hodně se tomu věnuje, no.
0: Já jsem právě slyšela, že tam ta příprava je velmi dlouhá, velmi náročná.
1: Je.
0: Chce to hodně trpělivosti a to asi vaše dcera má.
1: To má, ano. Někdy na úkor i rodiny, ale prostě tak bez ji drží. Hodně se jí věnuje. No, dneska jsem říkala, přijď za mnou, nemami, my jedeme do Otrokovic do školky. Takže už zas nemá na nás čas. Ale věřím, že myslí na nás a pomáhá nám velice. Takže.
0: A pomáhá také ostatním, tak to straně určitě hrdí. Děkuju za zavolání a připomenutí, jak moc je ta kanisterapie důležitá a že jsou důležité také ti, kteří se jí věnují. Dceři teda přejme, ať jí tato krásná práce přináší dál tolik smyslu a radosti, kolik ona se svým čtyřnohým parťákem rozdává druhým. Ať se vám daří, Vladě.
1: Ano, děkuju moc mockrát, mějte se hezky, pak zapravo
2: si linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka je o lidech, kteří možná sami sebe za hrdiny vůbec nepovažují, přesto jsou pro někoho oporou, pomocí nebo dokonce záchranou. Volejte noční linku.

0: Český rozhlas a Noční linka dnes dávají prostor vašim poděkováním. Komu byste připnuli pomyslnou medaili na hruď a za co? Na to bude odpovídat paní Eva, která volá od Ústí. Zdravíme vás.
1: Já také zdravím všechny posluchače. Já bych ráda poděkovala všem sestřičkám, který provádějí domácí péči, rehabilitačním, který prostě chodí cvičit zdravotně postižení lidé, kteří nemůžou docházet na rehabilitaci. A pečovatelským službám bych chtěla poděkovat.
0: Ano, to je určitě na místě. Těch milých sestřiček je celá řada. Já mám to štěstí, že jich mám hned několik ve své blízkosti, dokonce mám asi největší kamarádka, dělá tady tuto práci, tady teda ve Zlínském kraji. A má velmi ráda všechny svoje klienty, vždycky povídá historky o tom, jak ji oni povídají a vzpomínají. Tak já si vždycky říkám, že děláme stejnou práci, že vy vzpomínáte mě večer a jí zase dopoledne. Je to práce, která bývá taková nenápadná, ale pro mnohé nemocné a jejich rodiny má velký význam. Ano.
1: Ano.
0: A když to člověk opravdu dělá s tou laskavostí a s tou péčí od srdce, tak ten rozměr je opravdu velmi velký. No.
1: No.
0: Vy s tím tedy máte osobní zkušenost?
1: Mám dobrou zkušenost, takže...
0: Sama se sebou nebo někdo pečoval o vašeho blízkého?
1: Ne, o mě pečovali. Já jsem na vozíku a dochází ke tě domácí péče dvakrát v týdnu a cvičí se mnou.
0: Je nějaké gesto, nějaká věta, která vám od nějaké sestry zůstala v paměti?
1: Tak to ne, my si řekneme, co se ten den dělo a tak a jak jde život. Ale nějakou větu, jako v paměti, jako takovou nemám.
0: Ano.
1: Bohužel.
0: Ano,
1: ale sestřička milá a dokonce ke mně docházel i pan bratr, jako jo, cvičitel mladýho a pak odešel do Vinohradské nemocnice pracovat. Takže jako takhle, no. Tak jsou to nenápadní lidé a nikdo jim nějak nepoděkoval, tak bych to chtěla napravit.
0: A co podle vás dělá člověka skutečně dobrým člověkem, myslím, v této zdravotnické práci? Co je pro vás nejdůležitější, když k vám přijde ten pečovatel, pečovatelka, sestra nebo zdravotní bratr?
1: To, že si popovídáme to taky, no a že mě pocvičí s tou nohou a že se člověk necítí tak sám a že jako to nevzdávají ty lidi, jo, i když ta naděje u nás těch vozečkářů někdy je malá. Já jsem byla na operaci endoprotézy a nepovedlo se to, tak jsem na vozíku, tak mě dodávají takovou jakoby energii.
0: No, na to jsem právě chtěla poukázat a doufala jsem, že to řeknete, že ten rozměr je velmi široký. Na té domácí péči je možná tak cenné, kromě toho ošetření, i ten obyčejný lidský kontakt, protože pro člověka, který je často sám doma, tak může mít těch pár minut rozhovoru skoro stejnou cenu jako samotná zdravotní péče.
1: To jsem měla na mysli. Ale řekla jste to za mě moc hezky, děkuju.
0: Já děkuju vám, že jste zavolala a že jste na ty sestry, které pečují v domácí péči, poukázala. Jestli nás teď nějaká poslouchá, tak je zdravíme a vím to, řekněte, jak vám příště přijdou, že jste jim nechala zahrát, ano?
1: Ano, ano, naslyšenou. Děkuji, dobrou návod.
0: A bude jim hrát a zpívat Marcela Holanová a to písničku Ráno. Ráno, ale ještě tak docela nemáme, za 2 minuty, 12:30. Jarka Barboříková přeje nádhernou noc a těším se na vás v Noční lince Českého rozhlasu.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes připomínáme, že hrdinství nemusí být velké gesto. Někdy je to každodenní péče, poctivá práce, pomoc druhým nebo schopnost být ve správnou chvíli na blízku. Je s námi paní Eva, která se s námi bude povídat. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý den. Už můžu mluvit?
0: Ano, jsme v éteru.
1: Stalo se to asi před 20 lety. Čekala jsem na autobusové zastávce v naší vesnici. A byla jsem tak víc uvnitř té zastávky, té budky. Šla holčička, asi taková 10letá ze školy, a v tom jelo takové černé auto, taková limuzína, zastavilo těsně vedle té holčičky, otevřely se dveře a já jsem z toho vnitřka té zastávky viděla, že tam sedí plno chlapů. A oni otevřeli dveře a ten jeden natahoval ruku na ní a říkal, pojď, my tě svezeme. Ona úplně taková strnula, já jsem v tom vyběhla na tu silnici a říkám, nikam nepojede. A oni viděli, že někdo jako se jí zastal, honem zavřeli dveře a jeli směrem na Třanovice. To je obec tam hned vedle Hnojníku. Tak jsem šla, ta holčička byla strašně ráda tomu, a šla jsem na policii, ta policie hned pár metrů, přijdu tam a že jim to oznámím a řeknu, nevím, jaké číslo auta to bylo, ale byli tam chlapi, jeli směrem na Třanovice. Jenom, bohužel, tam byl jenom vrátny a on říká, jejda, oni měli nějakou vážnou věc a odjeli úplně někde do jiné vesnice, ta policie. Takže, jako, no nic, ale aspoň byla zachráněna ta holčička. Oni ji chtěli vtáhnout do toho auta. Tak to jako je všechno, no.
0: To je teda situace. To jste musela zareagovat opravdu okamžitě. Musela jste si všimnout, že je něco špatně, zasáhnout, nebát se, to teda klobouk dolů.
1: No, takže, ale že jsem to jako zaslechla a viděla, jak úplně tam již bylo plno těch chlapů sedělo, to bylo velké takové auto, černá limuzína, jo. No a oni těsně vedle ní, že no já nevím, jak by to dopadlo, poněvadž to bylo také

0: zrovna na autobus přijezd, no a to byla taková zastavka, taková budka, já jsem byla tam tak dál uvnitř, oni mě neviděli tam, jo, ale já jsem je, jak zastavili, tak jsem je viděla v tom moment, no tak jsem vyběhla, bo viděla jsem, bude zle. Že, a ona úplně zůstala celá tvrdá na té cestě, že se lekla jako. A on už natahoval ruku z toho auta, no ale v tom jsem to jako vyskočila, vyběhla ven a říkám, nikam nepojede. No a oni odjeli směrem tam na obec Třanovice. No.
1: Evi, tak ta pomyslná medaile patří vám. Všimnout si, že je dítě v nebezpečí, nezůstat stranou a opravdu zasáhnout, to chce odvahu, všímavost a velkou pohotovost.
0: No, takže to by bylo všechno a
1: děkujeme.
0: Mohou volat další, jako
1: udělám. Opatrujte se. Těším se na další příběhy, kež by měly takovou sílu a takovou váhu jako ten váš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je s námi paní Broňka. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer. Chtěla bych tímto poděkovat všem kanisterapeutickým pracovníkům, kteří se tomu věnují. Moc velké

0: pomyslné díky, díky, díky a velkou zlatou medaili všem, kteří se tomu věnují. Mám svou kamarádku, která také ke mně přijede a navštěvuje také domovy důchodců, domovy, kde jsou postižené děti, kde nemocnice a pomáhá, kde může. Této práci se už věnuje 25 let a každé dva roky, musí dělat s tímto pejskem kanisteropoutickým zkoušky, aby mohla tu práci vykonávat. Velice se toho vážím, má už třetího pejska a pořád se tomu věnuje i při svém vysokém věku.
1: No, Broňko, to je krásné poděkování všem, kteří se kanisterapii věnují, dnes už po druhé dokonce. Přinášejí lidem nejenom ten kontakt se zvířetem, ale často i uklidnění, motivaci, ten pocit blízkosti, který je v té těžké chvíli nesmírně důležitý a vlastně léčivý. Myslíte si, že lidé dostatečně vědí, co všechno kanisterapie může přinést?
0: Ne, ne. Ty, co s tím nepřijdou do styku, tak tomu nemůžou věřit. A není to prokazatelné, že pomáhají tím, když zvířátko přijde k nějakému nemocnému.
1: A co podle vás tedy zvíře dokáže dát člověku, co někdy člověk člověku dát neumí? Jak byste to popsala těm, kteří se to neumí představit?
0: No, to zvířátko bývá k takovým nemocným lidem velmi, velmi takové přilnavé. Nechat se pohladit, nebo vás odjízne a vždycky čeká na nějakou dobrotku, kterou mu podáte. Buď jsou to piškotky, nebo jsou to kousky sýru, nebo nějaké pomůcky pro ty zvířatka. A tím také hrozně moc pomáhají takovým nemocným a postiženým lidem.
1: Tak děkuju vám, Broňko, že jste na tyto nenápadné hrdiny dnešního večera myslela. Přeji hezkou noc a všem, kteří se kanisterapii věnují, posíláme z noční linky velké poděkování. Má to smysl.
0: Ano, děkuji vám moc a také přeji všem takovým pracovníkům, kteří se tomu věnují dlouhé, dlouhé roky, aby jim to vše vydrželo a práce s těmi zvířatky také. Děkuji vám a dobrou noc.
1: I vám. Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a dnešní téma je o vděčnosti. O lidech, jejichž dobro, práce nebo odvaha by neměly zůstat bez povšimnutí.

0: Minuta po 3:15. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří lidem, kteří se někde objeví v našem životě jenom na chvíli, ale zůstanou v něm napořád. Komu byste dnes chtěli poděkovat? Volejte noční linku, stejně jako to teď udělal.
1: Dobrý večer.
0: Pane Robert z Olomouce, vítejte a povídejte.
1: Jo, děkuju. Takže já bych chtěl poděkovat především pánu Ježíši, protože nám všem dává naději na věčný život po této dnem ze světa. A to je obrovská naděje, protože můžu vidět svoji ženu, která už na světě není. Takže to je jedna věc. I vy máte tu možnost, když uvěříte opravdu, tak uvidíte tu cestu správnou. No a teďka, když lidi, co už nesou, tak bych chtěl poděkovat svému dědovi, který ho má moc rád. On už taky není. Protože nebyt něho, tak bych nevěděl, jak je to mě tato, když rodiče se rozešli a se mnou s brácho se nebavili, jestli můžu a nemůžu. Odpustil jsem jim to, ale byla to dlouhá cesta, než jsem to dokázal. A paní Rejksenové, protože taky mě hodně pomohla, taky nežije. No a počkejte, teď přemýšlím trošku. Tak bych chtěl ještě poděkovat babičce, protože to bylo hezky, když mě vzala na klínu a bylo dobře, prostě já jsem potřeboval vzít na klínu takové ten, no prostě to, co mě nedali rodiče, no a mé ženě, která nežije, to byla úžasná, jsem vždycky spával v návyč, jak malý děcko, strašně jsem to potřeboval a tak jsme se střídali, ona to taky neměla v dětství lehky, takže když potřeboval má žena pohladit, tak jsem ho pohladil a když jsem potřeboval, tak zase pohladila na mě, takže klidně se mě ptáte, jestli chcete něco vědět.
0: No, možná mi řekněte, jestli si myslíte, že vy jste byl někde pro někoho hrdinou.
1: Těžko říct.
0: To je možná správná odpověď, taková pokorná, ale přece jenom jako dejme skromnost stranou. Řekl vám někdo někdy, že jste pro něho třeba vzorem, že jste mu opravdu výrazně pomohl v životě?
1: No tak syn mě řekl, tati mám tě ráda, mám syna autistu, Marek je moc prima. A víte, proč je mezi náma hezký vztah?
0: No.
1: No protože Marek, jo, můj kluk, on, my spolu trávíme čas, takže skládáme pucle, to je prima, chodíme spolu na bohoslužby, plavat, to je prima. No. Tyčka, máme paní učitelku na plavání, a jeho muže, takže on si našel jak kdyby tetu a strejdu a strašně si se má rozumí. A v podstatě pokračuje v tím, když to zkrátím, jo. Že, no, teď nevím, jak bych to přesně řekl, no, ale že prostě, když oni s ním komunikovat, tak já do ničeho neplist a on je má rád, oni mají rádi ho, takže on, protože autista, tak si rozšířil obzory. A přesně žena mě říkala, ty bys mu pod jednou mochu radil, jo, ale potřebuje mít svůj prostor, takže on mě to učil dál, i když moje žena už není. Ne?
0: No vlastně, Roberte, tady patří obdiv také vám, protože každodenní péče o syna s autismem určitě vyžaduje spoustu trpělivosti, síly, času a právě taková dlouhodobá péče je podle mě jednou z těch podob opravdového hrdinství, takže vy jste volal, abyste opěvoval jiné, ale myslím si, že ten obdiv patří také vám. Řekněte mi, kdo vás naučil v životě obětavosti, kdo byl ve vašem okolí, ve vaší rodině opravdu takovou laskavou duší?
1: No tak nejvící vážím dědu, jako když mám mluvit o těch stůl, která nejsou, protože víte, co bylo na dědovi hezky, že když jsem byl malej, tak ještě mám bráchu a my jsme vždycky třeba na rampě spravovali auto, starý. No, já to zkrátím. A děda se strašně smál, protože brácha měl 4 a 5. A no, brácha říkal, teď tam musíš dědo do toho nalít limonádu do toho auta. Já jsem zase říkal, kapotolku jako, jo. A do toho auta se nalivali 3 kapaj, no zkrátím to zase, jo. Tak zbytečně nepovídám, ale prostě on nám vysvětloval, co je brzdová kapalina, co je jako kapalina do odstřikovačů, jo. Takže my jako kluci jsme to viděli jako, já vás rozesměl, ale brevnou limonádu, že to auto se potřebuje prostě něčeho napít, aby to by jezdilo, no. Chápete to, no, tak my jsme tomu nerozuměli, no, tak to jsme mohli vědět, brácha měl 4, já jsem měl 5 let, že. Děda nám to vysvětloval, to na něm bylo hezky, na tým dědovi. No.
0: Dobře, Roberte, chcete něco říci záměrem?
1: A jinak vám chci říct, paní Barbořiková, že vás mám všechny rád, Dýnko, že? A vy jste moc úžasná a moc vám chci poděkovat, že jste mě vzala. No. Jako, moc vám děkuju a přeju vám všechno nejlepší. No.
0: I vám, hlavně
1: to zdravičko, abyste tady byla do 100 let, vy jste fakt úžasná.
0: No.
1: Tak to je všechno.
0: Nevím, ale děkuju, tak, takové milé rozloučení jsem nečekala. Děkuju vám všem za otevřenost i za to, co jste nám dnes večer povídali v Noční lince. My se loučíme. Dnešní Noční linka patřila hrdinům všedního dne, tak jsem ráda, že jste volali, psali a připomněli, že hrdinství často nevypadá nějak okázale. Někdy je to péče, trpělivost, pomoc, odvaha, nebo prostě jenom to, že je člověk druhému na blízku. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková, přeji klidnou noc a uslyšíme se příští víkend.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Jak jenom popsat dnešního hosta na jevišti našeho rozhlasového divadla? No, asi nejlépe jako originální herečku a zpěvačku, kterou mimo jiné i díky rozhlasu známe taky jinak, než jenom z divadelních prken pražského Semaforu. Dnes tedy hraje a zpívá Jitka Molavcová.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, když se řekne Jitka Molavcová, okamžitě se člověku vybaví Semafor, Žofie Melicharová a taky Jonáš, Jiřího Suchého, přirozeně. Ale ono je to jinak. To je pouze naše chyba, že si Jitku Molavcovou třeba hned nepřipomeneme jako Dolly Leviovou, její parádní rolí z Hudebního divadla v Karlíně, za kterou právem získala cenu Thálie. A tak dovolíte-li, Jitka Molavcová společně se Sabinou Laurinovou teď zase trochu jinak, než ji známe. V malém rozhlasovém skeči Jiřího Justa. Sebeobrana vdané ženy.

0: Hodlová.
1: A vy budete zřejmě slečna Aneta. Moc mě těší, skutečně. Ohromně vám to sluší. To váš vizážista? Nebo vy sama? Tu náušničku v nose? Ona je to vlastně nánosnička. Toho si nevšímejte, to byl takový humor. Ale posaďte se přece. Máte opravdu krásné nohy, už jsem si všimla, jenom bych, nechci vám do toho mluvit, jenom bych si nebrala k těm krásným nohám v minisukénce ty šněrovací bagančata, ale to nevadí. Tak vy jste tedy slečna Aneta.
0: Aneta Hniličková.
1: To jde opravdu moc hezky k sobě. Aneta Hniličková. Rodiče měli zřejmě vkus. Já jsem Andula.
0: Já vím, paní Hodlová. Přišla jsem...
1: Vy jste spíš přilétla jako ptáčátko neopeřené, motýlek sotva vykuklený, kocourek v botách. Tak co si dáte? Mají tu výborného jägermajstra, výborného.
0: Minerálku.
1: Ne, vy trpíte nějakou nemocí? Ve vašem věku už? Teď kolik vám je? 20? 21? Neříkejte, že už máte Alzheimera nebo Parkinsona. Při vašem mládí bych si typla na nejvíš tak na zácpičku. Jägermeister má velmi příznivý vliv na metabolismus. Velmi, velmi. Víte, že na zácpu trpí nejvíc ti, kteří si pěstují zdraví? Chtělo by to pořádnej flám, slečno Hniličková.
0: Mě neurazíte, paní Hodlová. Já prostě nepiju alkohol.
1: A to správně děláte. Chcete ještě ve vysokém věku vypadat mladistvě. Pane vrchní, tady pro slečnu minerálku... A mě vavřince. To vám schvaluju, Anetko. Vy se chcete udržovat, abyste si ještě ve zralém věku mohla dovolit mladého zajíčka. I vy jedna.
0: Tak snad, abychom přešli k naší věci, paní Hodlová.
1: Jsem napjatá.
0: Jak asi tušíte, iniciovala jsem toto setkání, abychom nějakým způsobem vyřešili naše vztahy. Víte jistě, co tím myslím.
1: Myslíte tím určitě váš vztah k mému manželovi?
0: Ano, přesně tak. Čestmír mě požádal, abych se s vámi sešla a abych vás informovala o našem společném stanovisku, že my jsme totiž s Čestou přesvědčeni, že jediným možným a přirozeným způsobem je prostě... Rozvěd.
1: Vidíte tamhle ty dva chlápky, jak sem pořád koukají? Řekla bych, že je to na nás.
0: Paní Hodlová, pochopte, že Čestmír k vám už nic necítí. Přece jste to musela pozorovat už delší dobu jako žena. Čestmír má prostě rád mě a já mám ráda jeho. Prostě se máme rádi.
1: Promiňte, co se to říkala? Ten starší mi připadá docela fešák, že jo?
0: Paní Hodlová, já chápu, že to pro vás není lehké, ale posloucháte mě?
1: Prosím?
0: Čestmír mě požádal, abych vás požádala.
1: A tak.
0: Abyste nekladla zbytečný odpor, až vás požádá v nejbližších dnech o rozvod.
1: Tak Čestmír vás požádal, abyste mě... Požádala?
0: Ano, přesně tak.
1: Tak tomu říkám chlapský přístup.
0: Pochopte, že vás už nemiluje. Teprve se mnou poznal poprvé v životě skutečnou lásku. Tak proč si zbytečně prodlužovat a znepříjemňovat si život? Vždyť by to bylo pro vás trapné ve vašem věku. Tedy já proti vám osobně nic nemám.
1: Ale... Děkuji vám, děvčátko.
0: Chápejte... Co pak za to můžu, že jsem však do mě tak zamiloval?
1: Jak?
0: Prosím?
1: Jak jste to říkala? Myšák? Pane bože.
0: Promiňte, my si tak říkáme. Já jsem jeho myšička a on je můj myšák.
1: Rostomilé, skutečně půvabné myšičky moje.
0: To víte, zamilovaní. Zamilovaní jsou blázni. Blázni ze štěstí.
1: V tom případě bych vám v zájmu vašeho intelektuálního růstu doporučila tak trochu malér. Malý malér, spíš maléreček.
0: Promiňte, nebudu se už zmiňovat o našich intimnostech. Aspoň ale vidíte, jak to mezi námi je. Čestmír vedle mě úžasně omládl.
1: Ne.
0: Nevšimla jste si?
1: Ne.
0: My si teď připadáme jako zamilovaní studenti. Já si třeba vůbec nedovedu představit, že byste si takhle s Čestmírem říkali vy.
1: To máte pravdu. Myšáku, to jsem mu teda neříkala. Já mu říkala ptáčku. A on mi říkal voliéro. Ole, o, voliéro, pojď ke mně, lásko má.
0: Voliéro?
1: Ano, voliéro.
0: To jako...
1: Ne jako, to bylo realistické označení.
0: To si teda nedovedu vůbec představit.
1: Vy si toho nedovedete představit asi víc, myšičko.
0: No, nechme toho, paní Hodlova. Můžete mi říct, jak se budete stavět k tomu, až vám navrhne ten rozvod?
1: Pochopitelně, že nebudu stát v cestě vašemu štěstí.
0: Myslíte to vážně?
1: Když se tak milujete, lásce se přece poručit nedá. Nedá, nedá.
0: Takže vy opravdu... A víte, že jste mi byla vlastně od začátku sympatická. Kdybyste nebyla Čestmírova žena, tak...
1: Doufám, že si nás nechcete vzít oba. To by mohlo jít z naší strany o adopci.
0: To je, s váma je celkem legrace, fakt.
1: Mám toto setkání brát jako... oficiální předání. Já jen, abyste pak později nevznášela reklamaci, že jste ode mě získala aušus.
0: Prosím.
1: Skoro bych vám doporučovala vzít si tušku a papír, slečno Hniličková, a psát si.
0: Notýsek?
1: Bude toho víc. Máte tušku?
0: Nemám papír.
1: Tak si to aspoň pamatujte. Tak. Hodl musí mít každý den čistou, vyžehlenou košily. A to s kravatou, ponožkami, ladícími se sakem. On totiž Hodl vůbec nemá vkus. Všimla jste si? Hlavně v poslední době. To je hrůza. Tohle mu třeba vůbec nedělala Květa a za týden jsem Hodla měla zpátky.
0: Květa? Jaká Květa?
1: Jo, a brambory mu dělejte zásadně ve šlupce. Jo, musíte je předvařit nejlíp 7 minut. Mezitím si vyhřejete troubu a tam je potom dáte 12 minut. Jo, máte? 12 minut na plech. Rejži dělám 14 minut, aby šla pěkně od sebe. Špagety 12 a pak nechávám 4 minuty odstát. Budete si to pamatovat, Aneto? Jo, a kafíčko, abych nezapomněla, to je dost důležitý. Na 100 ml vrchovatou lžičku, špetku soli, špetku pepře a jo, a zaprášit lehce kakaem a skořicí. K tomu švestkový koláč, no. A myšák bude váš, teda aspoň na to odpoledne. No ne, on Hodl... dovede být vděčný. Když si s ním dáte tu práci, tak se k vám nakonec vždycky vrátí. Vrátil se mi i od Andreji, a to přesto, že Andra vymačkávala pastu na zuby vždycky od spodu. Ano, ano, slečno Hniličková. Hodl vyžaduje vymačkávat pastu vždycky od spodu, i tu z umělé hmoty. Když umělá hmota po vymačkání nedrží zarolovaná, nutno jí zakolíčkovat a obrátit víčkem dolů. Jinak máte s myšákem konec. On hodl je strašně na pořádek. To je někdy problém, to je někdy hrůza. Jak mu máte udržovat pořádek třeba v té jeho sbírce panenek, když mu na ně nesmíte ani sáhnout. Marcelka například, ty jeho panenky.
0: Co? Jaké panenky?
1: S tím se vám hodl nesvěřil. S tím se vám nesvěřil, Anetko. Ano, on sbírá panenky. Barbie. Jak přijde domů, hned spěchá k těm svým barbinečkám, převléká jim šatičky, pusinkuje je, sukínky, mašličky.
0: Prosím vás.
1: No, mě to připadalo taky hrozně uchylný, ale pak jsem dospěla k závěru, že je to lepší, když svlíká panenky, než někde nějaký ženský.
0: Ale to...
1: A divím se, že vám to ještě neřekl. To s ním teda moc daleko nejste, řekl to i Editě.
0: Ale prosím vás, co to tu pořád jmenujete za ženský? Jaká Edita, Marcelka, prosím vás, co vy tím chcete namluvit?
1: To je další věc, kterou musíte hodlovi tolerovat, jeho vedlejšáky. Jak mu dáte najevo, že žárlíte, uteče vám zpátky ke mně.
0: Chcete
1: to mám říct? Jo?
0: Prosím vás, vy chcete říct, že Čestmír...
1: To vám taky neřek.
0: Během vašeho manželství?
1: To vám taky neřek, Vy jste v pořadí 36. Ne, počkejte, promiňte, 37. 36. byla Monika třetí.
0: Třetí?
1: Nebo čtvrtá, nevím, ale když budete všecko dělat, jak jsem vám řekla, budete ho mít vždycky nejpozději do roka zpátky.
0: A prosím vás.
1: No to víte, holčičko, je to pěkný mužský. Mít za manžela obtloustlýho funícího taťku, tak tyhle starosti nemáte.
0: No dobře.
1: Jo, to s hodlem. S hodlem, to je jiný milování. No vidíte, nemám pravdu.
0: No já...
1: No zrovna včera.
0: Počkejte, on přece...
1: To slyšíte andělský chóry a hvězdné nebe nad hlavou a nemravný zákon v sobě.
0: To
1: vypila jste mi moje víno, slečno Hniličková.
0: Promiňte, já ani nevím,
1: no,
0: že jsem...
1: No to nic, na to vám z rozčílení vyschlo, víte, děvenko. Hned vám objednám. Pane vrchní...
2: Je, podívejte se, ty chlapi. Ten mladší na vás může celou dobu oči nechat.
0: No, podívejte se, paní Hodlová. Je mi naprosto jasné, že se mi snažíte Čestmíra pomluvit, abyste nám překazila naši lásku.
2: Ale to
0: jenomže to se vám nepovede, protože... My se s Čestmírem milujeme.
1: Jistě.
0: A Čestmír nemůže beze mě žít. A já vám stejně nevěřím ani slovo.
1: Jo, ještě jednu věc byste měla, holčičko, vědět.
0: No a neříkejte mi holčičko, já jsem náhodou dospělá žena.
1: Jak chcete?
0: Vykládejte si, co chcete. Víte, co jste? Jste normální, stará, zlá, nepřející ženská.
1: Takhle si ovšem hodla neudržíte, děvenko. Děláte mi vážné starosti. Počkejte, že on byl hodl váš první.
0: Co je vám potom?
1: Hned jsem si to myslel. Byl by z vás takový hezký pár. Ohromně by vám to spolu slušelo. Ano, ano, ano.
0: Vy jste ale cynická.
1: No ale, Anetko, chci jen, abyste byli s Myšákem šťastní. Jinak se mi hodl vrátí jako vždycky a to přece nechcete ani vy, ani já. No ne?
0: No.
2: Je, podívejte, ty chlápkové. Teď už to ale vůbec nezastírají, že sem koukají. Že bysme byli tak okouzlující.
1: Vypadá to, že se každou chvilku zvednou a půjdou sem. Co řeknem? Neznáte je náhodou?
2: Podívejte se tam taky tak nenápadně jako já. Nenápadně.
0: To jsou moji bodyguardi.
1: Bodyguardi? Jaký bodyguardi?
0: Ale Čestmír nedal jinak, že mi na to setkání s vámi musí najmout bodyguardy.
1: Ne.
0: No, že prý byste mohla být taky nebezpečná, když jde o ně.
1: On mě zná.
0: No jistě, že byste mi taky mohla něco udělat, abyste o něj nepřišla.
1: Tak, promiňte, to snad není pravda. Ty mužský jsou ale namyšlený. Tak já se ho snažím někde udat a on No, oni si vážně všichni o sobě myslí, že jsou pupkem světa. No, řekněte, slečno Hniličko. No. On si teď leží někde na kanapi a čeká, že my dvě se budeme spolu o něj prát. Pane bože, to jsou ale blbci. No, řekněte, Anetko. No, řekněte.
0: Víte, že jo? No. Tak to ty bodyguardy můžu vlastně klidně poslat domů, že jo?
2: Ne, jsou to docela pěkný mužský. No, podívejte se, takový urostlý. Všimla jste si? Co, aby jsme si udělali takový jako menší mejdán, spíš mejdánek.
0: Mejdánek?
1: Co?
0: Já nevím. Jak mi to víno stoupilo do hlavy, já moc nejsem zvyklá.
1: Nepotykáme si?
2: No tak, Aneto, tak pojď. Na ženský práva.
0: Jo.
2: Když rovnoprávnost, tak rovnoprávnost. Máme co dělat obě, aby jsme vyrovnali skóre. Šestmír vede dvojciferným výsledkem. Je třeba přecházet do rychlých protiútoků a využívat každé příležitosti. No, nemám pravdu, Anetko.
0: No, jasně. A pro dnešek mu budou muset stačit jenom ty panenky.
1: Jo, ty jeho panenky. I s kraječkama. Jo. Mám na ty tvoje bodíky kývnout já, nebo ty sama?
0: Já a sama.

0: můžeš mi líbat ručičky. Zase jsem tě z toho dostala. Ale pamatuj si, že tentokrát to bylo naposled. Ne, opravdu naposled. Já končím. Jistě. To, co jsi sliboval, samozřejmě platí. Ode dneška vedeš kompletně domácnost ty. Ano, celý rok. Ahoj.
1: Už 10 let nám láska slouží, a nebo my sloužíme jí.

Páchne plyn a kde i dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat a já zas chuť tvých sladkých slin. Náš zvadlý květ už vypad z vázy.

že ať se štěstí točí zády k nám. Já stále mám tě ráda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dlouhá léta doprovázela tvář Jitky Molavcové malý televizní kabaret, vzpomínáte? Ona vlastně, Jitka, velkou část svého života věnovala práci pro děti. V rozhlase dokonce svého času převzala i roli pohádkového Hajaji a průvodce večerní pohádkou po panu Vlastimilu Brodském. No a kolik bylo těch nedělních pohádek, ani nepočítám. Tak třeba ta, kterou napsala paní Helena Sýkorová o Šumínu Šepotavém. Že nevíte, kdo to je? No tak, počkejte. Šumín Šepotavý to je vlastně drobounký vánek, který trochu šumí, trochu šepotá a taky trochu šišlá.
2: Tenkrát byl pěkný slunečný den. Mistr Arnošt vyhlédl z komínu a uviděl podivné stvoření oblečené v lehonké růžové hábitky. Cherubínek se zapletl do smotané komenické štětky.
3: Drží mě, drží. Pušť, strašně mě zdržuješ. Musím rozfoukat čemínka sedmi krášek. No tak, dej si říct. Ach jo, nevidí, nešliší. Šreda, šredna, voušata. Bratříčči, větříčči, pomožte mi.
4: Tady nemáš co dělat.
3: To já taky vím, žabloudil jsem. Honil jsem šeš brundibárem. Nekoukej a pomož mi.
4: Ukaž, nešiko. Kdybys nelez po střechách, tak bys ses nezamotal. Zasloužil bys.
3: Šeš, vítr, cloumák, nebo fujavec, že jsi tak příšnej.
4: Hele, nedělej si ze mě šprťouchlata, uličníku. Nebo tě nechám a budeš tu viset jako zralá bluma. Jsi zdejší?
3: Nejšem. A ty?
4: Nejspíš si spad s nebe, že nepoznáš kominíka, co?
3: Nešpad.
4: Budeš asi kluk od komediantů.
3: Šem Šepotavý vánek Šumín. A přiletěl jsem. Mám křídla, nevidíš?
4: Ukáž. No, trochu jako křídla to vypadá. Ale pták nejsi.
3: Celého šimně ušmoural. Máš ošklivou barvu. To je tvoje vlastní.
4: Umažu se, protože pracuju, chytráku. Vymetám komíny. A moc rád bych věděl, co umíš ty.
3: O, spoustu věcí. Ševelím, šumím, šeleštím a šepotám.
4: Zapomněl jsi na šišlání.
3: Nemrač se, kominíku. My šepotavé vánky nemáme rádi pošmourné tváře. Když budeš chtít, přifouknu ti jinou barvu. Světle zelenou. Ta ti bude šlušet. Šeberu ji lístku jarní bříže.
4: Opovaž se! Vždyť by si mě pletli s Hastermanem.
3: Tak ti aspoň pošipu kvítkem šeříku. Mám jich plnou kapšu. Budeš krásně vonět.
4: Přestaň!
3: Když ty ode mě nic nechceš.
4: Chci, abys odtud rychle zmizel. Ale opatrně, bosky to po střechách klouže.
3: My, šepotavé vánky, nepotřebujeme boty. Máme něžného ducha. A ten náš poznáší do výšek. Odletím, ale nejdřív vše ti musím odměnit. Když nechceš navonět, pošeptám ti sladký šen. Bude se ti ždát při každém ušínání.
4: Takový mi šeptat nemusíš. Ten už mám.
3: Ždá se ti o té šlečně, co vyhlíží tamhle doleš okýnka.
4: Jak to víš?
3: Protože tam pořád pokukuješ. Je krásná a bílá, jako beránkové nebe.
4: Je, jenže o tom, že mě má ráda, se mi jen zdá.
3: Opravdová láška je moc těžká věc. Tu já přifouknout nedovedu. My, šepotavé vánky, umíme přifouknout a odfouknout jen věci lehonké a pomíjivé. Šlži, šemínka, pavoučí hedvábí, nebo taky šaže, dobrou náladu a šladká šlovíčka.
4: Je, tak to bych bral. Tu dobrou náladu a hezká slůvka. Víš, pro Albinku.
3: Na Vem si větrné peříčko. Když ho pohladíš, vykouzlíš si to všechno jako na povel.
4: No konec ti ještě uvěřím. Kluku povětrná.
3: A přijď mi povědět, jak to dopadlo. My, šepotavé vánky, šme tužež vědaví na šťastné konče.
4: A kde tě najdu?
3: Tam, kam chodí větr špát. Na větrovišti.
4: Kde to je?
3: Na nejvyšším vršku v Leši.

0: Chrustavý vánek zamával na rozloučenou a byl pryč.
1: Čekám na tebe celou věčnost.
2: Vždycháš jako Melužína. Čo je s tebou?
1: Ach, můj milý šepotavý vánku, mám hlavu plnou těžkých myšlenek.
2: Šlíbilš mi šťastný koneč a zatím se mnošíš jenže mé těžkosti. Pořád se mračí ta tvá bílá šlečna.
1: Něco horšího. Zlobí se a vůbec mě nechce vidět. Jsem pro ní moc černý, navenek i uvnitř. A přitom bych pro ní udělal všechno na světě. I lavičku u komínu bych natřel na bílo, kdyby si to přál.
2: Taky pušť z hlavy. Co tě má čo trápit? Na světě je krásných děvčat havaděj. Bílé, růžové i světle modré. Pomůžu ti vybrat. Najdu ti třeba koštkovanou.
1: Mám rád Albínku.
2: Dej si říct. Šidíš ostatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Hezčí je lítat škvítku na květ, tak jako my, šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, zkuší vyméšt i ze šrče.
1: Ale já si ji nechci vymést, chci si ji tam schovat na pořád.
2: Rád bych ti pomohl, komíníku, ale nespravedlivý hněv je ta největší věč, kterou znám. Dovede ho odfouknout jenom švištiveč, žvaný taky větrovouš. My, šepotavé vánky, s tím nic nešvedem.
1: A kdo je švištivec?
2: Vítr, šilný, jak funíčí bík. Když zafouká, duby šténají a oknice škřípají. Ale pozor, taky umí odnášet střechy a vyvračet stromy z kořenů. Musel bych ho probudit.
1: On je tady?
2: Tamhle, v té velké šluji. Ale moč se mi tam nechce. Ono s větrovoušem není radno si začínat. Vždycky po něm žuštane strašná špoušť a pašeka.
1: Šepotavý vánku, moc tě prosím, udělej to pro mě.
2: No, tak já jdu. Snad mu to nějak vysvětlím. Ale ty se přikrč. Ke škále. Komíníku a pevně se drž. Nebo tě odneše.
3: Z úkrytu za mohutným balvanem uviděl Arnošt Šumína, kterak zmizel v největší sluji. Po chvíli se odtud vynořil svištivec Větrovous. Byl to chlapík mohutný, zarostlý a zachmuřený. Za ním nesmělými krůčky cupital šepotavý vánek. A všechno kolem potemnělo.
4: Tak kde to je?
2: Tamhle, ve městě, v té přikrčené uliči. Ale prosím tě, foukej něžně.
4: Vy šepotavé vánky, od těch svých šepotů jste trochu přitroublé. Měl bys vědět, že svištivec Větrovous nefouká. Já burácím a všechno převracím.
2: Pořadil Ben.

0: našich plic.
1: Co se slíbí, to se má dodržet. Počkej, až zase budeš potřebovat pošimrat na žádech a na čechrat vouši. Uletím ti.
0: Větrovousovo slovo je jako skála, nemusíš se hned urážet. Vy šepotavé vánky jste náramné cimplíny. Jdu na to.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ten pořad, který jsem svého času tak rád poslouchal, se jmenoval Před písničkou smekni. Rozumí se před lidovou písničkou. Jitka Molavcová v něm vyprávěla o hudbě, kterou má ráda, a pokaždé měla ve studiu taky své kamarády a přátele, jako například Jaroslava Krčka a taky Alfreda Strejčka.
2: Vzpomínám si, že jsem mnohokrát slyšela a také četla, že už je lidová písnička přežilá, že pramen lidového umění vyschl, že lidové písně už se udržují jen uměle a tak dále a tak dále. Ale vždyť se stále znovu a znovu nacházejí mladí muzikanti a zpěváci, kteří lidové písně zpívají a hrají, kteří vědí, že je lidové umění věčný zdroj inspirace a kteří vědí, že tu lidová píseň vždy byla, je a Bůh dá i bude. Pánové, co takhle přivítat jaro?
3: Vrb.

0: Kdo začne?
1: Na jaře, když kvete sad, na slunci je každý rád. Včelky, housátka, děti, kuřátka, motýly a ptáci, i ti poškoláci, ti se všichni hrnou zas na sluníčko ven. Na světě je každý rád, když je krásný den. To je Josef Kožíšek a opět zhudebnění našeho kamaráda Pavla Jurkoviče. Trošku
2: poznal.
1: Jsem mu to na začátku zkazil, Pavlíku, promiň, ale písnička tvoje je krásná. No,
2: a je skoro lidová.
1: A je skoro lidová.
2: No, přiznávám, že mám jaro velice rád, protože to je vlastně vzkříšení přírody. A když jsme teda v pořadu o lidové písni, tak mám rád všechno, co k jaru ty naši předkové vymysleli. Nejen písničky, ale říkačky. Třeba modlím se k tobě, strome zelený, ať tebe pánbu dobrým nadělí. A nebo třeba takové ty písničky, které zpívají o přírodě, o stromech. No, třeba tato. Zelenej se doubečku, ale jen pomaloučku, až ty se zazelenáš, jakou mi radolest dáš.
0: Nebylo by možné, abychom si nějakou písničku zaspívali společně? Přece společný zpěv je to nejlepší, co můžeme mít, spojuje nás v radosti a nedovolí nám myslet na nic špatného.
2: No, já bych jednu takovou písničku měl, takovou jarní. Je dosti stará, je dokonce renesanční, ale je velice jednoduchá. Myslím si, že ji zvládnu i posluchači, nejen my. A uděláme to tak, že až ji pustíme, tak hned pochopíte, že se tam vždycky něco opakuje. Tak při tom opakování se můžeme všichni přidat.
0: Dobře.

0: S Jitkou Molavcovou a Fredem Strejčkem teď ještě chvíli na závěr zůstaneme a rozloučíme se dnes společně s dřevěnou knížkou Vladimíra Preclíka. To je totiž asi Preclíkův nejznámější takový příruční slovník o dřevě, jak už nám často zevšednilo, že si ani nevšimneme. No? Žerť, ráhno, špricle, štokrle a mnoho dalších. Člověk si tak čte a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád vypráví příběhy nejenom o nich, ale taky o stromech a nebo třeba dřevěných příjmeních. Tak zase dobré dny, hlavně ve zdraví a někdy naslyšenou.
1: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby, víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Zásadně nestoupá do kopců, nešplhá do strání a skal se bojí jako vodník sucha. Tichem je tak prosycena, že by mohla být jeho synonymem. Roste rychle jako z vody a pod deštníkem jejich pružných prutů v dutinách kmene hnízdí ptáci. Vrba bývá trvale rozcuchaná, mají rádi kluci a bývaly časy, kdy z vrby dokázali plést velikonoční přiléhavé pomlásky. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Denně kaštánek ohmatává bezděčně v kapse a těší se z jeho vyleštěného povrchu. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka, a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

0: někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme
1: lípu, lipského, lipku, lipovce, lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i
1: duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: A jdeme na
1: olivu, vrbu, topola, jasanského, sosnu, jedličku, borovičku, javorského i javora.
0: Vzácně se vyskytuje
1: habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně
1: bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka a mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem od někud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se líp a hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, forst, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako
1: hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský,
0: ale i
1: deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek.
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.